se z mě už lásko dva měsíce prostě neozvala. Hajlující mladíci skopali muže. Chtěl bych být Adem.

bolest někomu. Zapojí smrt podvěží znoj, vymůže neschválená rekonstrukce. A když tě bolí srdce, není kam si dojít pro instrukce.

Českého rozhlasu. A já chci ještě jednou pohladit tvoje krásné vlasy do pasu. Dětský lékař prostě hově ošetřoval opilí. Všechny mé oblíbené adresy se mi z počítače ztratily. Česko se zařadilo

Nahistopař z Ostravy čelí za své řádění třem obviněním. Ty 2 roky s tebou za nic na světě už nevyměním. Pohřeb zavražděných dětí v Blatnici. Všechno, co se ve mně smálo, zamknul jsem na petlici. Jan Turek, který pomáhal ty raděti v Kuřimi, je ve vězení. Že se už na mě nikdy neusmíješ, to je k nesnesení. Muži vymřou, tvrdí australská genetička. Kdo vymyslel tak hrozný obraz, že někomu

malého prince, co mi dala k svátku, mám furt na stole. Auto srazilo v Brně dítě na přechodu. K životu žádný důvod a ke smrti stovka různých důvodů. Silnici obsadila policie, naposledy promíjela řidičů varovné blikání. Proč musí každá sebe blbší pít?

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí kus. Až náhle opona spadne, až hudba

good night.

do toho starého opuštěného mlýna. Jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly obluhu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlináře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužil. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinů. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlináře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlinář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlinář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč ten té noci zmizel stejně tajemně, jako se objevil.

Hallelujah.

Mám spálené uši, nos, krk i záda. 40. den 40. Fakt paráda. Večer se sloupnu, namažu záda. A druhý den zas solární kláda. Děcka jak od rengenu mají kosti. Koupají se už jenom z povinnosti. Zalévat je zakázáno z úřední moci, a tak se sousedem kropíme v noci. Loď o dno víc a víc drane, synice svědí, vyrážka tvrdne. Busty bez masa levně se koupí, jenomže nad ohněm divně se kroutí. Euro je stále za 28, tak jak to vyhovuje finančním bosům. A na tržnici koupíte všecko. Pervitin, samopál i malé děcko. Islámské léto už tady je, všichni bruneto, bílá nostalgie. Muslimské léto, pravda a láska, všichni jsme teplí,

0: Na Tachovsku Maďar v podvečeru vez 80 černých pasažérů. Prý o tom nevěděl. Chtěl si vydělat pár tisíc éček. Jenže ho chytili a on spadnul do... No však víte kam. Do pěkných sraček. Eurotunelem prolezl mladík ze Syrie. Na druhé straně dobře se žije. A my tu u nás chytáme běžce, i když nikdo z nich tady žít nechce. Jak tak vidím Sobotku, Babiše, Šabatovou a Říp, říkám si, voliči, ty jsi strašný cip. Stačí ti sliby a nereálný rámec. Levné rohlíky a seriálu ranec. Zas mlátí Plavčíka hlava nehlava. Tobě je 20, nás je 20, je to férovka, ne ty tlamo krvává. A z Ligy mistrů vypadly Plzeň i Sparta.
1: Opravdu, ale opravdu to byla falešná karta.
0: Islámské

pár nežádoucích účinků. Jsou to jen dvě injekce. Je to jen tečka. Je to jen posilující dávka. Je to jen čtvrtá posilující dávka. Je to jen dokud novou variantu nedostaneme pod kontrolu. Je to jen další nouzový stav. Je to jen další lockdown. Je to jen o vyloučení těch, kteří si to nechtějí dát. Jen je úplně odstraníme ze společnosti. Jen se vzdát pár svobod. Je to jen, abychom mohli trasovat kontakty. Jen, abychom mohli sledovat váš pohyb. Jen, abyste mohli existovat. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Jen, abychom se mohli vrátit do normálu. Stop! Slovo jen se stalo nejnebezpečnějším slovem v historii, protože oni jen chtějí vědět, co budete tolerovat. Ale slovo jen může tuto noční můru také ukončit. Protože pokud jen otevřete oči, pokud si jen uvědomíte, kam tohle směřuje, pokud jen odmítnete uposlechnout a podrobit se, pokud se jen odmítnete podvolit, pokud se jen postavíte za svá práva, pokud se jen postavíte na odpor, pokud jen budete zastávat svobodu, pokud si jen uvědomíte svoji moc, pokud si jen uvědomíte, že máme sílu a počet, pokud si jen uvědomíte, že my jsme většina, jejich moc prostě zmizí.

Jo, arrive Kladno, vole! 40 stupňů ve stínu! Klimatizace! To je

0: Dámy a pánové, ještě před několika lety jsme měli pocit, že svět se mění postupně. Dnes, jako by se historie rozhodla běžet sprint. Během posledních měsíců jsme sledovali pokračující válku na Ukrajině, další eskalaci napětí na Blízkém východě, obchodní střety mezi velmocemi, rostoucí zadlužení států, nejistotu kolem světové ekonomiky, technologický závod v oblasti umělé inteligence i stále hlubší proměnu geopolitického uspořádání světa. Otázkou už není, zda se svět mění. Otázkou je, kam směřuje. Je současná nestabilita pouze přechodným obdobím, nebo jsme svědky začátku nové světové éry? Kdo dnes skutečně určuje pravidla hry? Jaké ekonomické důsledky nás mohou čekat? A na co by se měl připravit obyčejný člověk? O těchto otázkách si dnes budeme povídat s profesorem Petrem Staňkem, ekonomem, prognostikem a člověkem, který se dlouhodobě snaží hledat hlubší souvislosti mezi ekonomikou, politikou, technologiemi i vývojem celé civilizace. Pane profesore, vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Chci znovu upozornit diváky sledující, že v popisku tohoto videa jsou odkazy na případné knihy pana profesora. Pokud si chcete objednat, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby. Případně pokud byste chtěli cestovat do světa, na chvilku se odpojit, je tam možnost předpřihlášky do Indie, do Himalájí, kde se můžete na chvilku soustředit sami na sebe, případně na poušť na Saharu v tomto roce. Moc vám děkujeme zároveň všem divákům za vaše komentáře. Nemusíte se vším souhlasit. Pište své úhly pohledu, pište, jak to vnímáte, a děkujeme vám především za sdílení. Díky tomu se mohou zapojit další diváci. Pane profesore, vám samozřejmě velké poděkování za čas, za váš čas, protože právě tady se spojujeme v tuto chvíli přes celou planetu téměř, já z Indie, vy ze Slovenska.
1: Jo, to je důsledek komunikačních technologií, které umožňují, že svět se jakoby zmenšil. A na druhé straně, jako kdyby svět ztratil odpovědnost za své činy a skutky, a na druhé straně, jako kdyby zhloupnul. Tak si můžete vybrat z toho, co se vám víc líbí.
0: Tak věřím, že se nám podaří trošku rozvířit ty mozkové závity u diváků. Mám na vás proto hnedka první otázku. Posledních 6 měsíců, pane profesore, přineslo mimořádné množství krizí. Která jediná událost podle vás nejvíce změní svět během příštích 10 let, přestože si to dnes většina lidí ještě neuvědomuje?
1: Je to kumulativní důsledek několika základních skutečností. První základní skutečností, paradoxně, která možná někdo ho předkladí, je obrovský nárůst zadluženosti všech ekonomických subjektů. Uvědomme si prosím, že například zadluženost Francie dnes převyšuje 3 biliony euro, opakují bilion. Zadluženost Velké Británie je více jako 2,9 bilionu liber sterlingu. Zadluženost Německa je 2,9 bilionu euro. To z Itálie, Španělska se pohybuje v obrovských bilionových sumách. Ale to máte zadluženost státu. Máte obrovský nárůst zadluženosti obyvatelstva, zadluženosti podnikové sféry, obrovské extrémní mínění obrovských finančních zdrojů na zbrojení. Vemte jenom zbrojní programy Evropské unie na příští 2 roky, v objemu více jak 2 biliony euro. A přijdejte k tomu je základní skutečnost. Velká část lidí se cítí ohrožena umělou inteligencí. Vemte jenom prohlášení představitelů klíčových firm v oblasti OpenAI a o tom, kolik set milionů pracovních míst se ztratí v důsledku umělé inteligence a jak to bude mít katastrofální dopad na trh práce a všechno ostatní kolem. No a k tomu přistupuje další nelogičnost, osobitně Evropské unie. Trvání na Green Dealu i všech těch nesmyslech kolem klimatické změny. Všechny ty obrovské investice, které mají jít, a nevíme z čeho, do výstavby alternativních energetických zdrojů, do zbraňových systémů, úpravy infrastruktury pro válečné potřeby a podobně. Ale to nemáte jenom Evropskou unii. Vemte jenom návrh prezidenta Trumpa na příští rozpočet Pentagonu 1,6 bilionu euro a dolarů. Vemte jenom skutečnost, že obrovské výdavky například v Japonsku, Jižní Koreji a podobně směřují na zbraně. Ne na řešení sociální důsledku, demografický důsledku a podobně. A k tomu přistupuje potichu jedna krásná, plíživá katastrofa, V Evropě je koeficient jednoduché reprodukce obyvatelstva 1,1 až 1,3. V Jižní Koreji je koeficient reprodukce 0,7. Ve Spojených státech, když se odečtete imigrační vlny a podobně, je koeficient reprodukce kolem 1,5. To znamená, a v průběhu příštích 10 až 20 let vede k výrazným změnám demografické struktury. Extrémně narůstá počet lidí v důchodovém věku a na druhé straně velice poklesl přírůstek obyvatelstva. A teď vemte k tomu ještě mimořádný nárůst úmrtnosti jako další zvláštní fenomén, kdy nárůst úmrtnosti překračuje dalece jakékoliv odhady po skončení covidu. A najednou zjišťujete, že vlastně toto všechno vytváří něco jako molotovův koktejl. No a ten molotovův koktejl ještě působí v jednom směru. Právě tomu bude věnována i nová knižka, to znamená architektuře nového multipolárního světa. Vznikají nová spojenectví, nová seskupení, vzniká celkové přerozdělení ekonomické a jiné moci na planetě a dochází k zásadní konfrontaci mezi nynějšími vlastníky moci, ti, kteří formulovali tzv. Mezinárodní řád podle pravidel, a tím, jak se vytváří nové póly ekonomického, vojenského a politického rozvoje, především východní Asie a podobně, kdy dochází překřeslování. A paradox je, že k tomuto překřeslování dochází v čase, kdy se extrémně zvýšila závislost mezi jednotlivými státy a ekonomikami na planetě. Dneska bude prezident Trump mluvit o výrazném nárůstu zbrojních programů ve Spojených státech a podobně, ale zapomíná, že více jak 80% vzácných surovin a vzácných kovů dostávají z Číny. Někdo v Evropě mluví o mohutném rozvoji obranného průmyslu a přičem v celé Evropě máte jediný podnik, který zpracoval střelní bavlnu, který je v Polsku. A pak se ještě mluví tady o tom, že máte dva podniky, které vyrábí střelný prach, anebo si opravdu někdo myslí, že ten 155mm granát poletí jenom tak na křídlech fantazie. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Na jednu stranu je stále svět více propojený. Technologicky, lidsky, informačně, inovačně a podobně. A na druhou stranu se výrazným způsobem zostřují konflikty mezi jednotlivými póly a centry světového rozvoje. No a klasická ukázka je konflikt na Blízkém východě. Vezměte Hormuzský průliv. Teď ještě k tomu má Palmada, který odstaví Suezský průliv. Není to jenom vývoz ropy a plynu, ale je to vývoz močoviny. Je to vývoz síry, je to vývoz helia. A toto všechno znamená systémový dopad. Vemte jenom, že když se uzavírá i Suezský průliv, ohrožujete tím vývoz 30 až 35% produkce ropy a LNG. On si někdo opravdu myslí, že tohle to nebude mít žádný vplyv? No a pak tady máte ještě poslední fenomén. Bohužel najde si větší. Hloupost. Ta hloupost je přímo šílená. Vemte představitele Evropské unie, kteří mluví a nechápou elementární logiku. Jestliže ceny energií jsou klíčovým faktorem totálního přepadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a výroby a oni budou trvat na tom, že odstřihnete se od levných zdrojů a budete kupovat drahé americké energie, které jsou 4 až 5krát dražší, jak chcete obnovit konkurenceschopnost evropského průmyslu? Zároveň vidíte obrovské technologické úspěchy v Číně. Vidíte ty dálnice, které jsou budovány bez jednoho jediného dělníka. Vidíte tu masovou výrobu humanoidních robotů. Vidíte ten obrovský posun v produkci procesorů a čipů i v oblasti energetiky. No a nejlépe ta hloupost je vidět v tom, že Westinghouse má být zdrojem nové vlny výstavby jaderných elektráren nejenom ve Spojených státech, ale i ve světě. Ale Westinghouse již dávno ztratil kvalifikované inženýry, pracovníky a podobně, protože 30-letý útlm jaderné výroby a struktury ve Spojených státech vymazal lidský fenomén schopný budovat jaderné elektrárny. No a pak se podíváte na Čínu, jejich toriový reaktor, a pak se podíváte na Rusko s jejich přepracováním palivového cyklu neomezeným způsobem, pak se podíváte na malé modulární reaktory, A říkáte si, kurňa, tak pak jak chce Trump pomocí Westinghouse ovplyvniť výstavbu jaderné energetiky ve svete? A naproti tu máte Rosatom, ktorý vám dodá projekt, dodá technológie, zabezpečí financovanie, postaví projekt v stanoveném čase a vyškolí vaše vlastní techniky. Opravdu nikto vážne ako sa nezamyslí nad týmito skutečnostmi? No a pak tady máte poslední nebezpečný fenomén kríze. Když v roce 2000 v březnu skolaboval Neue Markt a Nasdaq a všechny dotkomové firmy šli k vode, tak niekto skrábl 6,8 bilionu dolarů takzvaných insiderských zdrojů. Dnes máte nainvestováno do projektu umělé inteligence kolem 48 bilionů dolarů. Dělá to v podstatě 7 firm západní proveniencie a pak ještě několik čínských firm. Opravdu si někdo myslí, že ty obrovské investice do umělé inteligence, do OpenAI a chatbotu vedli k obrovskému nárůstu produktivity, vedli k obrovské ziskovosti těchto firm, které se s tím zabývají? A nebo je to jenom technologická bublina, která je živena jenom dalším přítokem investic v desítkách a stovkách miliard, vente jenom investiční program OpenAI teď, a pak se jako nestačíte divit. Odkud ty peníze, jaký bude výnos těchto peněz a co se stane s tím, až tyhle ty další jazykové chatboty a modely OpenAI, i ten Mythos, i ten Grok, skutečně budou přinášet tak obrovský efekt pro celou sféru ekonomiky. No a tenhle ten mix všech těchto problémů může skutečně vést k tomu, že dojde k největší krizi finančního sektoru v lidské historii. Přesně už nejenom Kiyosaki, ale i další experti v oblasti financí. A říkají, důsledky budou tak gigantické, že úplně přestaví celý dnešní finanční svět. A jedna drobná poznámka bokem. Když se podíváte na dnešní svět a dnešní civilizaci, který je primární protokol současné společnosti? Nejsou to náhodou peníze a moc? A jestliže peníze ztratí na hodnotě a budete chtít zachovat moc, tak použijete to, co formuloval Palantír před půl rokem v těch 22 bodech, anebo to, co teď Palantír formuloval v těch 4 bodech, kdy jaderné zbraje jsou zbytečné, mezinárodní předpisy a instituce jsou zbytečné a o světě bude rozhodovat umělá inteligence a síla. No a to je ten obraz, který si představují technologičtí geniové o příštím světu. Tí, kteří si myslí, že budou patřit medzi vyvolenou elitu. No a ako vždycky skončí to tým známým výrokem pana Černomyrdina. My sme to mysleli tak dobře, ale skončilo to ako vždycky.
0: Pane profesore, moc děkuji za úvod. Dovolím si hypotetickou otázku. Sledoval jsem pár rozhovorů přímo v USA ohledně té situace v Hormuzském průlivu. Myslíte si z pohledu na Donalda Trumpa, jakožto obchodníka a ekonoma, že skutečný záměr toho konfliktu ani tak netkví v tom vyřešit celospolečenskou otázku v Iránu, ale spíše v tom narušit klasické obchodní vazby a vývoz ropy, protože naznačovali někteří ekonomové, že skutečná podprahová strategie toho konfliktu může být, aby se zachránili Spojené státy americké od dluhu, protože oni disponují určitými zásobami ropy, o kterých dneska západní Evropa volá?
1: No, máte tam jeden problém, paradox. Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují i Rusko, i saudsko-arabské země a zároveň jsou významným dovozcem ropy. Jak byste vysvětlili tenhle ten paradox? A proč měli tak obrovský zájem o Venezuelu? No, odpověď je prostá. Na posledních 10 let všechny investice do amerických rafinérií šli na zpracování těžké, sladké ropy. Těžkou ropu produkují pouze Irán, Venezuela a z části některé arabské země. Zároveň ale vy potřebujete lehkou ropu. Tu lehkou ropu musíte dovážet. Takže Spojené státy spracovávají těžkou ropu, která produkuje především benzín a pohonné hmoty pro letadla a podobně, ale zároveň musí dovážet lehkou ropu, z které děláte benzín pro běžná auta, pro běžní spotřebu a podobně. Druhá věc. Ukazuje se stále výrazněji, že samotné Spojené státy tou těžbou z ropných písků a těžbou plynu frakování se dostali do hodně komplikované situace. Aby jste těch 315 miliard, které investovali do těžby z ropných písků a frakování plynu, získali zpátky, tak byste potřebovali, aby barel stál minimálně 85 dolarů za kus. Ne jako v současnosti, kdy například barely ruské ropy stojí 48 dolarů se slevou, anebo 67 dolarů se slevou a podobně. Čím více bude a dražší bude ropa na světových trzích, tím více vydělají Spojené státy a kompenzují ztráty, které vznikly z obrovských investic do ropných písků a do frakování plynu. Ale pak je tady další problém. Všimněte si, když se objevila technologie frakování plynu, v Evropě nastal obrovský boom. Nejvíce ohánělo Polsko, které v oblasti Mazurských jezer má obrovské zásoby plynu, které by bylo možno vytěžit frakováním a podobně. To bylo před 5 lety. Dodnes ale žádná těžba plynu frakování neprobíhá. Proč? Protože najednou se zjistilo i to, co se zjistilo ve Spojených státech, že ta Oklahoma, Minnesota a Pensylvánie můžou zabezpečit těžbu plynu frakováním, ale za cenu výrazného ohrožení vodních zdrojů, výrazného zvýšení seismicity území a celkového ohrožení přírodních podmínek. Takže ono, ta technologie těžby plynu frakováním nebude tak, jak se říká, bezproblémová. No a k tomu přistupuje poslední základní skutečnost. Přestavba rafinérií, které zpracovávají těžkou sladkou ropu, na lehkou ropu by vyžadovala desítky až stovky miliard dolarů investic a minimálně 3 až 5 let. Prostší bylo získat ropu z Iránu a zároveň zabezpečit jednu zajímavou zvláštnost. Hormuzský průliv Mab al-Madab a průliv v jihovýchodní Asii, v Molukách, ovlivňují zásadním způsobem světovou námořní dopravu. Původně velká část námořní dopravy byla orientovaná na vývoz a převoz komponentů, hotový výrobku a podobně. Dnes ale významná část světové lodní dopravy je orientovaná na převoz energetických médií, ropy, LNG, ropných produktů. A teď se ukázalo, že klíčovými jsou právě některé průlivy. Proto například mají Spojené státy extrémní zájem o ovládnutí a udržení Tajvanu vůči Číně, protože přes průliv mezi Tajvanem a Čínou přechází více jako 67% exportu Číny. A ve vazbě na severní mořskou cestu a všechno ostatní. A právě ovlivňování těchto klíčových průlivů se stává vlastně škrtícím fenoménem pro export energetických médií. No a samozřejmě původně paradox. Vojenské operace proti Iránu plánoval systém umělé inteligence zvaný Thalassa. Ten výkos, který mají získat od Antropiku, má umožnit propojení, protože Thalassu používali zvlášť letci, zvlášť námořnictvo, zvlášť pozemní jednotky. Ukázalo se, že neprepojenost jednotlivých plánovaných operací byla dalším fatálním problémem Spojených států v Hormuzském průlivu a v Iránu. No a problém je v tom, že hlavní achillovou patou umělé inteligence totiž není dokonalost algoritmu, ale problém reálnosti dat. No a když si uděláte komplexní analýzu korektnosti dat, která jsou používána, dospějete k zajímavému závěru. Více jako 80% dat je upraveno ideologicky, geopoliticky a tak dále. Nejenomže když použijete chybná data, tak máte celkem logicky chybný výsledek, protože umělá inteligence nedokáže z chybných dat dát logický závěr. No a právě proto se teď Trump dostal do velice složité situace. Na jednu stranu chybí lehká ropa, z které vyrábí benzín pro americké obyvatele. No a samozřejmě je známo, že když cena galonu benzínu překročí jistou hranici, tak to způsobuje politické otrasy ve Spojených státech. Protože se týká nafty. Samozrejme, vemte jenom obrovskou roli kamionovej dopravy ve Spojených štátoch. No a pak tady ukazuje sa ďalší problém. Zdražení energetických médií spôsobilo výrazným spôsobom nárost inflácie. Potrebovali vymieniť šéfa Fedu proto, aby mohli řešiť problém inflácie, jenomže výmena nezmienila strategii inflačných problémov. A tak sa vytvořila situácia, ve ktoré je pán prezident Trump medzi dvěma mlynskými kameny. O pokračování o válečných operácií proti Iránu bude stát obrovský majlant. Vyčerpá zásoby křídlatých raket, raket středního doletu, systému a raket pro Atacams, HIMARS a podobne. A kromě iného mu teď kongres zamítl žádost o dalších 80 miliard na financování operácií proti Iránu. Na druhé straně volby, které budou v listopadu, už zásadným způsobem změnit politické rozložení síl v americkém kongresu a senátu. A zároveň, aby to bylo úplně katastrofální, tak tvrdá podpora Izraele, která byla léta typickou pro kongres i senát, najednou dostává zásadní teroriny, co se přesvědčilo o tom, když AIPAC, ten známý finanční mechanismus izraelských lobby, naraz škrtl podporu finanční stovce kongresmenů a senátorů. A nárůst protiizraelský nálad mezi americkou mladou populací, ale i mezi dalšími voliči je extrémně vysoký. A toto všechno vytváří nerealistickou možnost východiska. Jedno je horší jak druhé. Uvidíme, co prezident Trump zvolí. No a pak tady máte ještě vojensko-průmyslový komplex, ale ten se paradoxně díky prezidentu Trumpovi dostal do velice zvláštní situace. Evropský vojensko-průmyslový komplex není rychle schopen vyrobit zbraně, které by bylo potřeba pro osamostatnění NATO v evropských podmínkách. Takže se obrátí na americké výrobce. Ale američtí výrobci, kteří jsou monopolní v některých druzích zbraňových systémů, taky nemají možnost rychlé produkce zbraňových systémů. Ale můžou vytvořit poradovník. A v tom poradovníku se pak některé země dostanou navrch a jiné budou vespod. A ty zbraně nejenom jak 35 budou dostávat později, za 3 nebo za 5 let a podobně. No a tohle to všechno vedlo k zvláštní situaci. Většina účastníků konfliktu uvízla v bažině problému. Spojené státy jsme obsali. Ukrajina a Evropská unie je katastrofálním stavu, protože sice schválí 70 miliard podpory Ukrajině na tento a příští rok, ovšem nevědí, odkud získat tyhle ty peníze. Pak je tady další úvaha. O 90 miliardách další pomoci, přímé i nepřímé Ukrajině. Opět nevíme, odkud vzít peníze. No a pak je tady ještě Ruská federace, která díky válečnému konfliktu získala situaci, kdy v Hormuzu dnes ta cena ropy stoupá krásně ke 100 dolarům za barel, což krásně naplní ruský státní rozpočet, i když Rusko není až natolik závislé jenom na exportu ropy a plynu, ale co je nejzajímavější, v Rusku zase máte další otázku, a to je rozběhnutý vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí ale tanky a letadla a kouzové pumy, ale stále je problém s protidronovou ochranou. No a tak se dostanete pak ještě po poslední otázce. Tahle ta krize povede k přehodnocení charakteru válečných konfliktů v budoucnosti. To přehodnocení bude ve dvou směrech. Doteď klíčovým parametrem byly tanky, obrněné transportéry, křídlaté rakety a podobně. Najednou se zjišťuje podle zkušeností z rusko-ukrajinské krize, že klíčovými parametry jsou útočné drony, protože ty můžou likvidovat protivníka až na 40 až 60 km od přímé linie kontaktu. Druhým problémem, který se ukazuje stále více, je propojenost družicového snímkování, umělé inteligence vyhodnocující družicové snímkování, využití záběru a informací získaných pozorovacími drony a rychlá flexibilita jednotek, které neustále mění své místo, aby nebyly zasaženy odvetnou palbou. To extrémním způsobem zvýšilo význam satelitní komunikace, Elonův Musk Starlink, zvýšilo to význam zpracování informací a použití umělé inteligence ve válečných operacích a skutečnosti, že všechno tohleto vyústilo do takzvané ekonomizace války. Co myslíte, proč se vyvíjí robotické systémy, které rozhodují sami válčení, jaké zbraně, koho zabít a jak? Právě proto, aby se vytvořila takzvaná ekonomizace války, takže na protivníkovo zařízení, které stojí 10 milionů, nepoužijí raketu, která stojí taky 10 milionů, ale použijí dron za 2000 dolarů. A tahle ta ekonomizace války se promítá ještě do jednoho rozměru. Když neumíte zvítězit na bojišti, tak začnete ohrožovat civilní sektor protivníka a doufáte, že dojde k sociálním nepokojům. Tahle ta zkušenost, kterou získala Ukrajina, ale i chtěla rozvinout NATO nebo Američané, vede k propojení nové úrovně mezi ekonomickou situací společnosti, náklady války a schopností rezistence. A toto všechno vytváří novou rovinu poznání a v důsledku této nové roviny poznání se mění pohled na technologie, financování, význam, nazvíme to, lidských zdrojů a podobně. A otázka rychlého zavádění umělé inteligence, tak si položte otázku, kde je nejvíce zaváděna. Není jsou to náhodou programy DARPA, které už DARPA platí léta a kdy Pentagon používá autonomní zařízení nejenom jako roje dronů, ale i jako roje námořních dronů, jako speciální podpora válečných operací pomocí digitálních technologií a podobně. No a to je pak nový svět války. No a nový svět války je přímo propojený s ekonomickou sílou jednotlivých zemí. A jestliže nedochází ke sladěnosti mezi ekonomickou sílou zemí a náklady nového druhu války, no tak tam máte to, co vidíte teď ve Spojených státech nebo v Evropské unii.
0: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy a děkujeme za sdílení dál. Zdá se podle toho, co říkáte, pane profesore, že přece máme skutečný konec světa, který vznikl po roce 1945. A mám pocit z toho, že vy to vnímáte, že vzniká nová rovnováha sil. Jaká podle vás bude ta rovnováha sil nového světa?
1: A původně to vypadalo tak, že se svět rozdělí mezi nové triumvíry. Čínu, Rusko a Spojené státy. A zatím z historie víme, že všechny triumviráty skončili tím, že všichni triumvirové věděli, že je to pouze odklad ke závěrečné konfrontaci. No a něco podobného byste viděli i dnes, kdy si Spojené státy a další triumvirové rozdělili planetu, Rusko Evropu, Čína Ázii, Spojené státy v rámci Monroevy doktríny, Severní, Střední a Jižní Ameriku. O Africe se mají dohodnout později. A v Tichomoří Austrálie a Japonsko, a tyto budou takové části americké strategie. No, paradoxně se ovšem ukazuje, že je to souběh dvou věcí. Na druhé, prvé je to změna přírodních podmínek, kdy jako příroda sama zasahuje do vývoje tohoto triumvirátu. A pak je tady ekonomická situace, která je řízena obrovským nárůstem zadluženosti a skutečnosti, že finanční sektor blufuje. Proč říkám blufuje? Několik argumentů. Poprvé, velká analýza, kterou dělala Mezinárodní měnový fond a Světová banka, konstatovali, že za posledních 30 let reálná ekonomika se zvětšila jedenkrát, ale finanční sektor čtyřikrát. Čtyřikrát, když nemá reálný základ, je to skutečně takové ondulování teplého vzduchu? A tady máte druhý problém. 7 klíčových firm, které se zabije OpenAI, tak mají trhovou kapitalizaci v řádech bilionu dolarů. Opravdu si myslíme, že mají hodnotu bilionu dolarů? Nebo je to pouze PR ratingových agentur, vytváření finančního PR a podobně? Vždyť se teď mohli číst analýzy, které ukazují zajímavou věc. OpenAI si objedná výpočetní techniku Microsoftu. Microsoft se dohodne s Anthropickem. Anthropic se dohodne s dalšími firmami. Všichni si přesouvají objednávky v hodnotách desítek a stovek miliard dolarů. No, problém je v tom, že žádná z těch firm ty desítky miliard nemají. Americké finanční kontrolní orgány by za normálnych podmienok okamžite zasáhli a tohle to chápali ako podvodnou Ponziho schému. Ale napríklad z prezidenta Trumpa žiadnemu zásahu nedochází. Protože OpenAI je přece klíčovým faktorem budoucí moci Spojených států v novém světě. No a pak tohleto všechno ještě vyústí do další otázky. Jestliže základním hýbatelem příštího světa je energie, protože všechno ve společnosti stále více a více je orientováno na elektrickou energii, pak je tady druhá věc, potraviny. A vy se najednou díváte na svět, ve kterém původní představy o umělých potravinách dostávají se sakramecky na trak. To umělé maso, do kterého investoval Bill Gates desítky miliard dolarů, nechce nikdo kupovat. Ty úvahy o tom, jak budeme přimíchávat hmyz Evropské unii, se setkali se zásadním odporem. No a tohleto všechno ještě vyústí do třetího fenoménu, explozivního. Osobitně ve Spojených státech, v Evropské unii. Obrovská migrační krize. Desítky milionů imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s původní kulturou dané společnosti, který vyžaduje obrovské enormní finanční zdroje a kde jakýkoliv pokus odporu původního obyvatelstva je nemilosrdně potlačován. A co myslíte? Kombinace těchto tří krizí může mít klidné mírové řešení? A nebo bude splatit spíše to, co prognozuje profesor Merzamer nebo další angličtí profesoři, kteří říkají o civilizačním střetu ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a podobně, kdy kombinace obrovských zátěží sociálního systému pro původní obyvatelstvo, nákladů na imigraci, obrovských zbrojních výdavků a zároveň obrovské poklesu ziskovosti produkčních systémů a povede k neřešitelnému molotovu koktejlu, kdy otázka dnes nezní, jestli to bouchne, ale pouze kdy to bouchne. A že to bouchne, tak to si můžete být jistí na 100%.
0: Děkuji moc, pane profesore. Diváci, děkujeme za vaše názory a sdílení dál, aby se více lidí zapojilo do debaty. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie i další mocnosti, pane profesore, stále otevřeněji hlásí vlastní zájmy. Směřujeme tedy ke stabilnímu multipolárnímu světu, nebo nás spíše čeká období dlouhodobé soupeřivosti bez jasného lídra?
1: Bohužel máte pravdu v tom druhém. Bude to vést k tomu, že se zostří konkurence mezi těmi, kteří upadají, a těmi, kteří stoupají na vrchol. Zároveň to povede k vytvoření nových soustav vazeb, propojení, spolupráce a podobně. Možná takovým předobrazem budoucnosti je například i seskupení BRICS. Seskupení velmi různorodých států, které bilaterálně nacházejí velice rychle vzájemnou podporu a spolupráci, ale například BRICS se zásadně nevyjádřil jako kritika útoku na Irán Spojených států nebo problému s venezuelskou krizí nebo k sýrské krizi. A vy si pak položíte otázku, je to pouze obchodní spolupráce? A taky musíte sledovat vývoj některých seskupení, jako je Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je vytvoření nové rozvojové banky BRICS s startujícím kapitálem 1 bilion dolarů. Ale hlavně takzvaný systém pragmatismu, kdy například Spojené státy a Evropská unie jsou závislé na Hormuzském průlivu, ale Irán zároveň buduje pozemní koridor dodávky energetických médií do Číny. Prezident Trump vyhlasuje, že potřebuje gazu a vytvoří tam speciální doslova riviéru. Ve skutečnosti jde jenom něco úplně jiného. Je to vytvoření přes arabské země obrovského pozemního koridoru pro vývoz tovaru z Indie až na pobřeží Středozemního moře, kdy se Eilat a Haifa a Gaza mají přebudovat na hlubokovodní přístavy, z kterých bude exportován indický tovar přes Středozemní moře do evropských zemí. A vy si najednou uvědomujete, že kromě energetických námořních tras obrovský význam nabývají nové pozemní trasy. Vzpomeňte si na projekt pan-americké železnice, který navrhla Čína, který by se měl vybudovat od Atlantického po Tichomořské území na Jižní Americe. Pak jakou cenu bude mít panamský průliv, který konec konců taky vysychá? A pak máte tady další otázky obrovských pozemních koridorů, které vznikají přes Irán směrem na Turecko, přes Azerbajdžán a Arménii a podobně. A najednou zjišťujete, že se obnovují staré pozemní trasy, které ještě budovány byly za Sovětského svazu, pak byly zničené, teď se znova obnovují a směřují do Turecka. A vznikají nová klíčová centra k obchodu, ze kterých námořní doprava znova povede k dovozu potravin, tovarů a služeb k jiným zájemcům. A představuje se celá světová architektura logistické dopravy. Nejenom námořní, ale i pozemní. A konec konců projekty jako Síla Sibiře 1, Síla Sibiře 2, nebo další obrovské projekty, které jdou severojižním směrem od Sibiře přes Čínu až do Indie, do Mumbaje, tak ukazují příští architekturu ekonomických toků. A konec konců představte si ten paradox, když utekli Američané a NATO z Afghánistánu, tak nové vedení Talibanu spěchalo do Moskvy s cílem prodloužit energetické plynovody a ropovody z středoazijských zemí přes Afghánistán a Pakistán do Indie a do dalších jižní částí asijského kontinentu, protože hlavní problém těchto oblastí, včetně Afghánistánu, nebyl v nedostatku surovin, zdrojů a podobně, ale problém v nedostatku energie. A jestliže se podaří Asii díky Číně i dalším jejich investicím v oblasti rychlostní železnice a podobně vytvořit infrastrukturu energetickou a dopravní, a klíčovým centrem příštího světového rozvoje se stane asijský kontinent. Euroázie bude mít veliký problém. Rusko ne, ale Evropská unie ano. A Evropská unie je natolik dementní, že raději postaví novou čínskou zeď, oddělí se od Ruska, od Číny a prohlásí se za samostatnou rajskou zahradu. Ale jak je známo z příkladů Číny nebo Japonska, uzavření se do vlastního teritoria velice rychle vede k regresi a úpadku. Ale možná úpadek Evropy je cílem evropských elit, o čem by svědčila aj obrovská podpora imigrace a překřeslování etnických struktur v rámci Evropy samotné.
0: Děkuji, pane profesore. Navážu na to, co jste povídal, migrační krize, dokonce se na to ptá i Roman Šťastný. My jsme nedávno sledovali průzkum, který sdělil, že Francie, potažmo tedy konkrétně Paříž, je vyhlášena za nejnebezpečnější město západní Evropy. Vidíme, co se děje ve Velké Británii, potažmo také v Německu. Roman Šťastný se ptá, jaké řešení navrhujete na zastavení migrační krize?
1: No, první řešení je okamžité zrušení migračního paktu. Protože migrační pakt je přímo propojen se schválenou středomorskou iniciativou, kterou schválila Evropská unie, která znamená, že v příštích třech letech chce Evropská unie přijmout 15 milionů imigrantů ze severní Afriky. A protože za normální podmínek by je nemohli umístit do přímořských území, tak je platí migrační pakt, aby byli dislokováni na území střední Evropy. To je první problém. Druhý problém, doslova bohužel budeme muset uvažovat o repatriaci imigrantů, kteří jsou nekompatibilní s kulturním charakterem území, na které přišli. Já vím, že to bude veliký problém, ale jestliže to neuděláte, pak velice rychle většina evropských zemí utone v etnických válkách. To, že nepíšete o těch obrovských problémech, které jsou například v Irsku, Skotsku, Walesu, Velké Británii, o těch srážkách mezi původním obyvatelstvím a imigranty, to neznamená, že tahle ta středá závislost nebude existovat. Když si vezmete skutečnost, to, co se děje ve Francii, nebo skutečnost, že v španělské ministerské předseda legalizoval 990 tisíc imigrantů bez hledu na to, jestli jsou to kriminální živí nebo ne, tak prosím vás, všichni ti, kteří podporují imigraci, a si vzpomenou na vyjádření čelních představitelů arabských zemí, kteří prohlásili, pambu zaplať za to, že je Európa psína, pretože kdyby byli u nás, museli by sme jej živiť ve viezení. To není žádný rasizmus. To je pouze konstatovanie vyjadrení, ktoré prohlásili členi predstavitele arabských zemí. A v tomto ohledu, prosím vás, vám nestačí skutečnosti, ktoré sa proflákli ve Veľkej Británii o tom dlhodobém znásilňovaní bílých dívek a podobne? Nebo si opravdu myslíte, že všichni tí imigranti sú pouze inženýři, ktorí posilní produkční schopnosť európskych zemí? Ne. A všichni tí vítači, ať udelají jednoduchou vec, ať si je vemou domů, aby si to užili sami na vlastní kúži. A tohle to všechno, totiž svědčí o jednej věci. Ano, můžeme mít multikulturní společnost, ale musí být respektovány základní kulturní, civilizační a jiná pravidla a normy, které jsou typické pro původní obyvatelstvo. Protože pak je to kolonizace na ruby. Přesně tak, jak přišli křesťanští misionáři mezi Irokéze, a prohlásili, že ich náboženství je zvrácené, sú příslušníky ďábelských struktúr, musí sa orientovať na křesťanství a ten, kto si neorientuje, bude vyhlazen. A když to nebude inak, tak přikrývkami, ktoré byli nakaženi neštovicami, a pak ve velice krátkej dobe nebylo koho obracať na křesťanskou víru. Tentokrát to bude opačne, pretože pak to bude islám, ktorý velice rýchle vyřídí problémy s pôvodným obyvateľstvom. To je to bohužel ne katastrofická vize. To je realita, o ktorej je zakázano psát v európskych zemích, ale ktorá čím více sa bude zvyšovať rozdíl medzi tým, co říkají vítači a tým, co říká reálny život, tak tým spíše dojde k desivým výbuchom vzájomných etnických válek. A je nám varování příklad Švédska.
0: Děkuju moc, pane profesore. Vy jste tam zmínil věc, na kterou navážu. My sledujeme, jak původní obyvatelstvo západní Evropy, porodnost u nich klesá, demograficky neodpovídají tomu standardu, aby byl sociální stát zajištěn. Neohrozí právě tímto krokem, o kterém jste mluvil, tyto západní země fungování svého státu, protože podle průzkumu právě muslimské komunity zajišťují poměrně vysokou demografickou stabilitu v aktuální době.
1: Demografickou jste myslel?
0: Ano, děkuji za opravení.
1: Jenomže ta demografická statistika má jednu obrovskou cenu. Většina z těch imigrantů nepracuje. Plodí děti. V rámci slučování rodin přivádějí další děti a manželky, které opět nepracují. A tam ta rovnice je velice prostá. Původní obyvatelstvo musí intenzivně pracovat, aby se příchozí měli dobře. Až klesné hladina těch, kteří mají domácí pracovat a nebudou schopni zabezpečit finanční nároky těch nových, co myslíte, že se pak stane? Totiž to je přesně ta zvrácená logika, přichází noví inženýři, lékaři, vědci a tak dále. Tak mi prosím vás ukažte, kolik těch vědců, inženýrů a genetiků je v těch nových příchozích. A nebo opravdu jste zapomněli na to vyjádření nejmenovaného arabského představitele, který říká, použili to nejlumpen proletariát zemi, kterého jsme se rádi zbavili. A asi mezi tím lumpen proletariátem nebudou inženýři, vědci, odborníci, učitelé a podobně.
0: Děkuji moc za
1: to. Podívejte se jenom na to, co se děje v tom Švédsku. Obrovský nárůst kriminality, drogové kriminality, prostituce, vytváření no-go zón. Obava policie vstoupit, protože Bakty byla označena za rasistickou. A elity, které podporují všechno tohleto, co se děje. A jak to můžete nazvat dnes genocidou původního obyvatelstva? A ty debilní elity si neuvědomí, že až bude původní obyvatelstvo nahrazeno imigranty, tak první, kdo bude na ráně, budou oni sami? Nebo si myslí, že utečou do Grónska a tam se schovají za ledovcovou bariéru? Nebo do těch podzemních měst?
0: Děkuju.
1: Velmi jednoduchá odpověď.
0: Děkuju moc, pane profesore, za doplňující odpověď z vaší strany. Omlouvám se, že jsem vám do toho předtím skočil. Vy jste zmiňoval v předchozí části, že války dnes neprobíhají jen na bojišti. My často vidíme informační kampaně, kybernetické útoky, ekonomický tlak, soupeření o technologie, které se tady zmiňoval. Který typ konfliktu bude podle vás v příštích letech rozhodující?
1: A takzvaný psiops. To znamená, přesvědčím obyvatelstvo o tom, že to, co vidí jako realitu, není realita, ale realitou je to, co jim já říkám. Ale takže, ta klasická ukázka. Musíte extrémně vyhecovat obyvatelstvo do protiruské fobie, aby souhlasilo s uškrcením vlastního bohatství v prospěch zbrojení pod prizmatem nebezpečí z východu. To bude hlavní klíčová věc. K tomu můžete použít všechny technologie, které desítky let rozvíjelo NSA a CIA ve Spojených státech, jako máte projekt MK Ultra, projekt Monarch a další projekty, jakým způsobem formulovat vědomí populace. My jsme zapomněli na to, že například systémem podprahového ovlivňování pomocí televize můžete ovlivňovat vědomí velké části populace, že pomocí speciálních technologií můžete vykládat lidem, že realita, kterou vidí, není realitou, ale realitou je to, co jim implikujete. A tyhle ty technologie ovládnutí mozku jsou klíčové. Proč myslíte, že klíčoví odborníci v rámci americké DARPy prohlásili, že příští bojiště je mozek, schopnost myšlení, schopnost vidění a chápání reality a schopnost chápat souvislosti? Teď už máte nejenom profesora Spitzera, který dokládá, že díky digitálním technologiím většina populace hloupne, že osobitně to platí pro mladou populaci. Že skutečnost, že předtím ti mladí alespoň četli články na netu, dneska čtou jenom nadpisy článků, scrollují a myslí si, že mají všechny poznatky a vědomosti, všechno vědí, všechno znají. Tohle to skutečně je potvrzeno novými průzkumy, kdy poprvé v historii se zjistilo, že celková míra inteligence za posledních 5 let poklesla o 7,8 bodů. Poprvé v historii. V čase, kdy máte špičkové technologie, máte digitální svět, máte net, máte OpenAI, máte jazykové chatboty, máte všechno ostatní. A co myslíte, proč se pořád mluví o potřebě digitalizace vzdělávání? Protože jsme zapomněli na to, co se ukazuje, a teď se to potvrzuje dokonce v některých zemích, například ve Finsku. Když chcete knížku, rozvíjíte myšlení vlastního mozgu, vlastní neuroplastickou mapu. Když to čtete na netu, žádné takové rozvíjení tam není. Když píšete rukou, perem a podobně, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku ruky, ale abstraktní myšlení. A skutečně proč si myslíte, že děti těch elit, těch lídrů mají zakázáno používat tablety, musou číst knížky, psát rukou a podobně. To není konspirace. To je skutečnost. A právě proto já považuji za nesmírně důležité pochopit a poznat, jak funguje lidský organismus, protože my najednou při výzkumu zjišťujeme nepředstavitelné skutečnosti o schopnostech lidského organismu, o tom, čím nás vybavila příroda, jakým způsobem funguje informační architektura lidského organismu a jak vůbec váš organismus vnímá ostatní okolité svět. A právě proto, že musíte tohleto nahradit, no tak používáte všechny ty nahrážky, jako je digitální svět, jako jsou počítačové hry, jako je OpenAI, které vás zbaví přece nutnosti cokoliv řešit. Zadám úkol umělé inteligenci a tam ho vypracuje. Jestli je to pravda, nebo ne, mě nezajímá. I ty americké průzkumy, které ukazují, že více jak 70% odpovědí umělé inteligence je falešných, je chybných. A zároveň máte průzkumy, které ukazují, že desítky milionů Američanů se dokonce umělé inteligence ptají, jestli mají s někým chodit nebo ne. Vždyť to je absolutní úpadek myšlení, ne společnosti, myšlení. A tohle to všechno ale tyhle ty elity potřebují. A samozřejmě potřebujete dokončit digitální koncentrák. Takže vytvoříte digitální identitu. Digitální identita je spojená s digitální měnou. Digitální měna je spojená se sociálním kreditem. Sociální kredit je spojen s digitálními tokeny, už ne penězi, ale tokeny, ty mají expirační dobu, takže když je neminete, se rozplynou, ale zároveň určím, co můžete kupovat za ty digitální tokeny a jelikož mám všechny informace o vás, tak můžu dokonce modelovat předpokládané vaše jednání v jakékoliv situaci, do které se dostanete. No a pak mám konečně ten kýžený ne Orwellův Nový svět, to byla ještě dětská pohádka, ale máte ten geniální digitální svět, který představuje Palantír, ve kterém budou vyvolení, kteří mají všechno a miliony otroků, které kromě digitálního světa nemají nic. No ale to nevadí, přece v tom digitálním světě můžete být multimilionář, můžete mít 10 milenek, můžete jít na Tahiti na dovolenou a dokonce díky nové technologii budete cítit ten virtuální oceán na své kůži. No a pak si položíte otázku, jestli tohle to nám nemá směřovat skutečně k známému Matrixu, tak jak je popsán v těch známých filmech.
0: Děkuji moc znovu, pane profesore. My se dostaneme za kulečku k otázkám od diváků. Ještě mi dovolte se vás zeptat na to, co zajímá velkou část komunity, která sleduje tyto rozhovory. A v kontextu toho, co jste vyprávěl doteďka, vy sám předpokládáte, že může vypuknout skutečně světová válka v následujících 2-5 letech?
1: Musí vypuknout, protože nynější společnost nepřežije. Nepřežije vlastní zhloupnutí, nepřežije vlastní neodpovědnost a nepřežije skutečnost, že převážná většina lidí, která kdyby se postavila v oči snahám elit, tak by je zastavila. Ale oni se vůči snahám těch elit nestaví. A tam vzniká pouze otázka, kolik lidí by se mělo postavit těmhletěm elitám. Kolik lidí by mělo prohlédnout. A tam se ty názory různí. Od 10 po 30%. Ale podle toho, jak se vyvíjí současný stav společnosti, tak je to maximálně 10%.
0: Právě jste mi nahrál, pane profesore, a vám diváci děkujeme za sdílení i za vaše komentáře, aby nám více lidí řekl svůj názor. Tady se ptá Olda, do pole neskočil, proč jsou lidé tak, pardon, to tady napsáno, podělení jít proti debilům politikům. Nebo ještě pořád je klídek a musíme narazit držkou do zdi. Ptá se vás.
1: No, bohužel znáte to. V krčmě se budu rozčilovat nad tuposti politiků. Ale když jde k volbám, tak zvolím kohokoliv. Jako přece tak skvěle vypadá a má takovou pěknou bílou bratku a vypadá jak Masaryk. Tak proč by ho nezvolili? Že je tupej jak poleno, to nikoho nezajímá. To je první věc. Druhá věc. Víte to známé zjištění, nesmíte se vyloučit z davu. Když jste součástí davu, máte pocit bezpečí. I když víte, že ten dav je blbej, ale jste v davu, jste in, nehrozí vám nebezpečí. A třetí věc. Jaká je osobní odpovědnost? Ne za sebe, ale za své děti, za svět, který jim tu nechá. Ale ta společnost je typická tím, že zrušila odpovědnost. Protože kdyby byla odpovědnost za každý svůj skutek, pak by ten svět vypadal úplně jinak. Ale většina lidí prohlásí, no poprvé, my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci, přežijeme i tohleto, jenom nebýt nápadný. Další skupina prohlásí, no víte, co můžeme dělat? Vždyť oni už za nás rozhodli. No skvěle. Takže vy jste delegovali rozhodnutí o vašem životě na ně. No a nejlepší je třetí skupina, která prohlásí. No ale přece ti politici nám to neudělají. To přece není možné. Oni to určitě neudělají. No a když vezmete tuhletu strukturu, tak máte to, čemu já říkám, proudnice pod povrchem řeky, kde v konečném důsledku pak vidíte, kam ta řeka teče, plyne a rychlost a všechno ostatní, jenomže pak se nestačíte divit, co se děje. Bohužel.
0: Děkuji za vaši odpověď. Diváci, napište své názory. Děkujeme za sdílení zároveň. Navazující otázka od Audiho Josefa, který se týká, dotaz, který se týká politiků českých, slovenských. Ptá se, jaký je váš vhled na družbu rozvědčíka Pavla a Čaputové na Pohodě? Kdo bude díky tomu profitovat? Ptá se vás.
1: No, já bych si nedovolil kritizovat tak významné osobnosti, intelektuální obry a titány znak poznání. No, použijí známé přísloví. Vrána k vráně se dá. No a tohle to by vám mělo stačit. A co se týká vplyvu na další vývoj,

0: Aká je skutečná podoba nezávislej politiky súčasných politikov? Hlavný problém totiž není podľa mňa v tom, že pán prezident Pavel a ex-prezidentka Čaputová byli na pohode. Môj hlavný problém podľa môjho názoru spočíva v tom, aká je alternatíva súčasných politických strán a štruktúr. V Čechách i na Slovensku. Nebo si opravdu myslíte, že pán Babiš nebo pán Fico sú tvrdé proti unii, proti všem debilitám Európskej únie, proti šílenému zbrojení, proti tomu, že elity Bruselu nás zavlečú do války proti Rusku a podobne?
1: Tak možná nechám diváky, aby odpověděli na vaši otázku. Moc za něj děkuju. Zároveň navazující otázka od Toma Fila. Kdo má největší zájem podle vás, pane profesore, na rozpoutání válečného konfliktu s Ruskem?
0: No, nepochybně víte, že jaké fabriky vlastní pan Strnad, jaké fabriky vlastní pan Kaliňák, jaké fabriky a kdo vlastní Rheinmetall, Dassault, Raeton, a jiný, protože, jak jistě víte, zbrojní komplexy vydělávají pouze, když je válka. Když děláte zbraně do zásob, je to biznis pouze po jistou dobu. Pak vznikne zásadní otázka, ty zásoby nebudou růst neomezeně. A musíte je minout. No a když to nejde minout v mírových podmínkách, a pak je musíte minout ve válečných podmínkách. Druhá věc, s tím se spojí i skutečnost, že nynější evropské elity nezůstanou u moci, když nebude vyhlášen výjimečný stav a válka s Ruskem. Protože ty síly národní, které se formují i v Evropském parlamentu, i v jednotlivých zemích, vemte jenom paráže ve Velké Británii, vemte jenom alternativu pro Německo v Německu a podobně, získávají obrovsky na síle. Když se skutečně takzvanými demokratickými metodami dospěje k volba, tyhle ty nové síly smetou nynější elity, včetně Bruselu a paní Lélové a celé té eskapády politiku, které jsou v Bruselu. Nedojde k volbám v jediném případě. Když bude vyhlášen válečný konflikt, volby budou odsunuty, podobně jako na Ukrajině, a všechny síly musí být zaměřeny na vítězství ve válečném konfliktu. Takže máte tam kombináciu dvou vecí. Jednak vojensko-promyslového komplexu, ktorý potrebuje válku, a jednak je to struktúra nynejších elit, ktoré zústanú u moci jedine, když bude válka. No a když vemete prepiatosť současných elit, to nebudu mluviť o čivavách z Pobaltí, nebo šílencích z Finska, Norska nebo Švédska, ale budu mluvit o elitách, které řídí Brusel, řídí Evropskou unii a podobně, tak tyhle ty elity můžou přežít za jediné podmínky, že bude válka. A jsou dostatečně hloupí na to, aby tu válku spustili. A právě proto se teď promítá v jaderné strategii na to úvaha o použití taktických jaderných zbraní, protože všichni se děsí toho, že když se použijí megatonové pumy, tak vznikne jaderná dýma, všechno se to vymaže a bude konec. Kdyby ste ovšem použili taktické jaderné zbraně, řekněme na 5 kiloton, tak zničíte území o rozloze 5x5 kilometrů a za 20 minut na to můžou obrněné jednotky přejít zasažené území. A ta destrukce přírody podle propočtu nebude tak obrovská. A tohle to je něco, co snižuje prach války. No a kromě jiného máte ještě další věc. Američané prohrali válku ve Vietnamu kromě jiného, protože obrázky amerických mrtvých vojáků v černých pytlích odvážených do Spojených států totálně rozházeli americkou veřejnost. Proto Pentagon zakázal jakékoliv snímání mrtvých amerických vojáků, proto se teď kamufluje i s mrtvými vojáky v Iránu. No, ale aby to nebylo tak rizikové, tak vymyslíte armády humanoidních robotů. No a když bude zničeno 1000 robotů, bude to vzrušovat nějakého obyvatele, kterého se to netýká? Čili použití umělé inteligence v oblasti humanoidních válečných technologií snižuje riziko odporu domácího obyvatelstva vzhledem na válečné ztráty. Takže máte další rovinu, která mění pohled společnosti na válečné technologie. No a pak máte tady poslední oblast, a to je kosmický prostor a kosmické války. A tohle to všechno se

0: přece bude dít v kosmu, to se mě nedotkne, já to přežiju. A právě problém současnosti je v tom, že se snižuje psychologický prach spuštění války. Protože válka přece není nic hrozného. A právě proto filmy jako Na západní frontě klid nebo Kurská duha a podobně, ty by měly být promítány jako ukázka toho, co čeká všechny ty mlčící, kteří budou schvalovat spuštění válečných operací.
1: Děkuji moc, pane profesore, za vaši odpověď. Děkujeme divákům za sdílení. Dostáváme se k posledním otázkám. Ptá se Eva Hou, BRICS, EU, USA. Spolupracují všichni ruku v ruce na zavádění nového světového řádu? Jsou vůbec státy, které jsou mimo tento projekt?
0: Vtip je v tom, já vím, že existuje konspirační teorie, že všichni jsou podřízení jisté skupině, která řídí transformaci světa, jestli je to výbor 300, nebo to nazvete jiným způsobem. Vtip je v jiném. Svět je natolik různorodý a diverzitní, že žádná jedna cílová skupina nedokáže změnit charakter světa. Zase byste museli vidět, že zákon diverzity je klíčový zákon univerzál. Diverzita znamená různorodost, ale i pružnost a flexibilitu systému. Kdybyste chtěl změnit svět na jeden jediný svět, jednou vládou, jedním náboženstvím, jedním myšlením, jednou ekonomií, tak jste zabezpečil 100% zánik tohoto světa, protože ten svět je založen na diverzitě. Uvědomte si, že máte nyní 5 civilizačních modelů, které jsou diverzitní, které jsou založeny na jiných principech, jiných náboženských směrech a podobně. Když jsem mluvil kolegy z Číny a ptal jsem se, jestli se nebojí umělé inteligence, řízení obrovského biometrického skenování, sociálního kreditu, tak mi klidně odpověděli, ne, my se nebojíme, protože my víme, že umělá inteligence je použita na otupení společenských otřesů a rizik, které se ve vývoji společnosti objevují. Uvědomte si to, prosím. Protože základem čínského modelu je konfucianismus, je odpovědnost vůči sobě, vesnici, provincii, státu, kultuře. A ta odpovědnost vychází z toho, co již ve 4. století před naším letopočtem jeden významný čínský filozof definoval následně. Císař může být pověřen nebešťané, aby vládl Číně, ale jeho základní povinností je zabezpečit blaho lidu. Jestliže to neplní, musí být smeten a nahrazen někým jiným. A to je čínské civilizační, asijské civilizační model, konfucianismus i další kolektivní odpovědnost. Vemte Japonsko a podobně. Máte evropský civilizační model, americký je odlišný od evropského. Máte arabský civilizační model, i americký civilizační model. Opravdu si myslíte, že tyhle ty modely neexistují? Hlavně když víte, že v rámci výzkumu lidského organismu, lidské paměti, už máte nejenom imunitní paměť, DNA, RNA, máte systém temného mikrobiomu a máte systém temného genomu. A nejnovější objev mluví o tom, že máte takzvanou civilizační paměť. Stovky a tisíce let vašich předků, kteří žili v jistých společenských podmínkách, se promítli do civilizační paměti. A civilizační paměť je přesně to, na co se přišlo na Stanfordu. Váš mozek třídí informace podle emočně logického kódu, který je odrazem morálních, etických a mravních principů civilizace a sociální skupiny, ve které žijete. A propojení těchto poznatků vám odpoví na to, proč, kdy, kde a jak. Ovšem musíte začít chápat i historii jako fenomén diverzity. No a pak dospějte k poznání, kdy pochopíte, proč váš organismus funguje, proč těch 42 bilionů buněk je geniálně vyladěno a je to nejdokonalejší výtvor přírody, ale proč poznání informační architektury vašeho organismu umožňuje pochopit fungování světa, společnosti, přírody i vesmíru. Prosté.
1: Děkuji, pane profesore, opět za vaši odpověď. Diváci, napište nám, jak to vnímáte vy. Děkujeme za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Tady poslední otázka od fanouška, od Toma Fila. Jak se, je naše historie, pane profesore, alespoň částečně pravdivá, nebo je všechno jinak?
0: Všechno je jinak. Desítky let se věnují analýze vývoje, historické prezentace události a skutečného vývoje. Můžu místoprostředně prohlásit, že velká část historie je jiná. Vemte jenom několik základních faktů a skutečností. Poprvé, když se objevily archeologické nálezy v Göbekli Tepe, radiokarbonová analýza určila věk 10 600 let. Nová metoda datování z kartografie určila 21 000 let. Zanování podmínek přesně to znamená, že musíte zásadně přepsat historii lidského rodu a společnosti, která nezačíná v Sumeru a v Akadu před 5000 lety, ale někdy podstatně později. Po druhé, objevy megalitických zdí, staveb na Altaji, na Urale a podobně ukazují, že existovaly vyspělé civilizace před desítkami tisíc let, ale byly zničeny obrovskou přírodní katastrofou zhruba před 30 000 lety. Měli byste přepsat historii. Pak zjistíte jenom drobnosti, že například objevení vikingské osady Erika Rudovlasého na Newfoundlandu v roce 1961 vědlo k tomu, že vlastně ano, vikingové se dostali z Grónska na Newfoundland, Palkat, tam pobývali a pak odpluli. Poslední výzkumy ukázaly, že vikingové vytvořili města a osady na Newfoundlandu, obchodovali s Indiány a existovali tam minimálně 120 let. Proč to nemáte v historii? Proč například objevy jako čínská císařská džunta v ústí Rio de la Plata z období 1100 našeho letopočtu by měla přece přepsat celou historii, ne? A pak to nebude objevení Kristofem Kolumbem Ameriky, ale minimálně to období o 300 let dříve vikingy, kteří objevili Severní Ameriku. A pak si položíte otázku, jak vysvětlíte takové archeologické nálezy jako Nan Madol v Polynezii nebo další objevy, které se týkají na bolivické plošině Altiplano, kde máte rozházené obrovské kamenné bloky s dokonalou přesností, otvory a podobně, které přece měly vytesat měděnými kladívky, že jo? No a pak máte další otázky, proč například italští a holandští archeologové objeví podzemní prostory pod pyramidami na plošině v Gíze a záhy vás zakáže jakýkoliv výzkum. Pak se objeví nalezení dvojčete sfingy 6 kilometrů od sfingy zaváté pískem, ale egyptská zpráva starožitnosti zakáže jakékoliv výzkumy. A vy si pak přečtete knížku známých autorů, historiků Krema a Thompsona Skrytá historie lidstva a tam se dozvíte ne komentáře, ale popis 3200 artefaktů, které jsou uloženy v depozitáři muzeí, které popírají jakoukoliv dnešní podobu historie. Ale přece všichni vědí, že historie začala před 5000 lety v Akadu a Sumeru a pak pokračovala před staroegyptskou civilizací, chetickou civilizací, pak staré Řecko, starý Řím a tak dále. No a nejlepší forma na tom všem je to, že pak se podíváte na výzkumy v Jižní Americe a zjistíte, že před 7000 lety radar LIDAR objevil městské struktury na území dnešního amazonského pralesa. Existovaly tam civilizace, které pole museli zavlažovat, protože to bylo v podstatě stepní území. No a jak se s tím vypořádáte? Jak se vypořádáte s tím, co objevují archeologové nyní v dalších takzvaných tradičních nálezištích, nejen v Guatemala, ale i v oblasti Mexika? A dodnes neumíte vysvětlit, kdo postavil Tiahuanaco, kdo postavil pyramidu Slunce a Měsíce, kdo postavil takzvanou třídu mrtvých a jakým způsobem vůbec byla osídlená Amerika, jestli to bylo skutečně před 25 tisíc lety, kdy pomocí zmražených ledovců a suchou nohou mohli přejít předkové obyvatele Ameriky z Ázie a najednou zjišťujeme, že to byli Ázijci, kteří tam přešli. A že to nebyli klasičtí Indoevropané a podobně. A jak byste vysvětli nálezy indoevropských struktur a mumifikovaných mumií v takzvané Narinské pánvi na hranici Číny v oblasti poušti? A s věkem 2000 let. Přece každý ví, že tam žádný Evropan nebyl. No a tak máte pak sled historických událostí, ako se pak můžete probírat jednotlivými historickými etapami a skončíte za to, za co jsem byl strašně kritizován, protože přece je jasné, že Hitler zemřel v bunkru v dubnu 45, zastřelili se, Evo Branová se otravila jeden. A ty výzkumy FBI a nezávislý výzkumy skupin zložených z tajných agentů a podobně, které ukázali, že podle všeho Hitler uprchl do Jižní Ameriky a zemřel v roce 61 na srdcový infarkt, a dokonce s Evo Branou měli děti, tak to jako je z říše fantazie, že jo? No a pak si položíte otázku, kdo potřebuje uchovávat tento výklad historie v této nezměněné podobě. Hlavně, když zjistíte, že výzkum haploskupin evropského obyvatelstva před 8000 lety ukazoval, že obyvatelstvo byla slovanského původu. No a pak vzniká taková nenápadná otázka, kterou položíte Angličanům. No kurňa, Angličané, tak kdo vlastně jste? Jste Keltové? Jste Piktové z času Římské říše? Jste Sasové z saské invaze v 5. století? Jste Normané po roku 1066? A nebo dnes je to etnický mix všech ras a etnik z Commonwealthu, které se setkali na anglickém území. A v tomto ohledu si pak musíte uvědomit, že ta historie je zřejmě úplně jiná. A vy musíte hledat souvislosti, architekturu. Ostatně si položíte drobnou otázku, kdo byl prvním globalizátorem? A najednou zjišťujete, že to byl Džingis Khan. Protože za Džingis Khana vybudovali dokonalou síť poštovních stanic, přenosu zpráv, zpravování celé mongolské říše, kde dokonce vládla náboženská tolerance. No a pak si položíte otázku přece, jak je to možné, Džingis Khan je známý, vyvraždil desítky milionů lidí. A vy si pak položíte další otázku. Kdy byla obrovská válka 2 milionových armád na celém území Ázie? A nebyla to náhodou válka mezi vojsky Timura Lenka a vojsky Tochtamiše, posledního chána Zlaté hordy, která trvala 11 let na celém území Ázie. A obě strany měly po milionu vojáků. V čase, kdy bitka u Grunwaldu následně při počtu mrtvých asi 14 tisíc byla označována za nejkrvavější bitku v tom období Evropy. Víte, když se skutečně věnujete historii, pak nacházíte obrovské množství puklin a nevysvětlitelných jevů, které se objevují v lidské historii. Jenomže musíte mít otevřenou mysl a musíte se nenechat zmást dogmami. A i když teď vidím, jak zuří korifejové historie, protože nabourávám jejich směřové katedry, jejich pozici v historickém výzkumu a podobně.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuto exkurzi. Věřím tomu, že diváci jsou za to také vděční. Napište nám své názory. Já se dostávám do současnosti. Mnoho lidí, tak jak to sleduji, pane profesore, na sociálních sítích mají pocit, že svět je stále nepředvídatelnější. Je to podle vás tato nejistota skutečným odrazem reality? Nebo se jen díky médiím a sociálním sítím dozvídáme o každé krizi okamžitě a intenzivněji než dříve?
0: Ne, je to kombinace skutečně možnosti získávat informace. Otázka zní, jestli informace, které se získaly pomocí médií, jsou pravdivé. To je otázka relevantnosti informací a korektnosti těch informací. A po druhé, tím pádem, jako kdyby se svět zmenšil. Ale po druhé, je to skutečně obrovská kombinace protichůdných procesů, jevů, rozporů, informací a všeho ostatního. A ten svět se skutečně stává podstatně méně odhadnutelný. Když jste měl jednoduchá pravidla, jako před první světovou válkou, mohl jste relativně přesně definovat příští konflikt, předpoklad jeho spuštění, čas jeho spuštění i předpokládaný průběh. Nemyslím teď ty nadšené vlastenecké řeči, jo, do Vánoc jsme zpátky doma a porazíme Francii. Dnes, ale to množství proudnic, které jsou skryty pod povrchem, je exponenciálně větší. Je obrovské množství protichůdných zájmů, cílů, směrů, nástrojů, použití, technologií a tak dále. A tohle to nesmírně složitým způsobem zvětšuje protichůdnost těch procesů a jevů. Ale zkuste se při analýze těchto jevů zaměřit na tu zkušenost. Stojíte na prahu řeky, vidíte, jak tam teče, Zdá se vám, že vidíte, jak rychle teče a myslíte si, že o té řece znáte všechno. Ale vy vůbec nevidíte ty proudnice pod povrchem, které jsou mnohé protisměrné, které vytváří meandry, které přenášejí sedimenty, které mají obrovskou sílu, odlišná vlstvy proudění a podobně. A zkuste se zamyslet nad tím, co hýbe světem, například. Jestliže námořní doprava se dnes koncentrovala na přepravu energetických médií, jaký to má systémový dopad na energetickou situaci jednotlivých zemí, když se energie stává krevním oběhem současné společnosti? Podívejte se na situaci, kdy vyspělé země jsou velkoryse a pomáhají rozvojovým zemím 40 až 50 miliardami darů ročně. A zároveň dostanete informaci, že skutečnost, že tyhle ty vyspělé země zaměstnávají 100 tisíce pracovníků z rozvojových zemí, kteří posílají vydělané peníze domů, znamená, že tyhle ty skupiny lidí domů posílají 450 až 500 miliard dolarů. Tak je to pak, co je to pokrytectví těch vyspělých zemí, nebo neochota přiznat informace, nebo podobně? A nebo jak byste se podívali na skutečnost, že velká část vyrobené produkce se nikdy neprodá, diferencovaná podle jednotlivých odvětví. Například v textilním průmyslu se prodá maximálně 50-55% vyrobené produkce. Nevyrobenou, neprodanou produkci pak ukládáte na pouštích a podobně. A jak byste se pak dívali na všechny ty řeči o alternativních energetických zdrojích, o klimatické krizi, kdy nakonec zjistíte, že z těch 30 tisíc měřících stanic, kterých informace měly vést o hokejovému grafu, 27 tisíc poskytuje zkreslené informace. No a tohleto všechno pak vede k dalšímu závěru. Uspochybňujete všechno. Spochybníte náboženství, spochybníte vědu, spochybníte informační média, spochybníte elity a najednou máte skutečně tisíce důkazů na spochybnění. A vy jako jednotlivec jste ztracen v nějakáři informací, no a kdo by měl chuť, čas a energii sledovat všechny ty protichůdné informace a všechno ostatní. No tak to udělám prostě, budu scrollovat, přečtu si nadpisy a mám pocit, že jsem kvalifikovaný a všechno znám. No a je to skvělý. Nemusím mít obavy, ztratil jsem strach, protože prý všechno znám a je to skvělý. Takže tohle to všechno pak vytváří takový zvláštní pocit na jedné straně odhadnutelnosti, ale v koutku duše víte, že ten svět je totálně chaotický. Jediná věc, která vás může uklidnit, v konečném důsledku se všechno vyvíjí tak, jak má. Jako kdyby nad vámi bdělo univerzum, které nakonec zabezpečí, aby každý dostal to, po čem touží. No a to v konečném důsledku pak může vést k tomu, že svět se vyvíjí, jak má. Jak pravil nejmenovaný Mr. Spock v jednom známém filmu, který se nazval Neodhadnutelná země, a podstata spočívala v tom, že mír pro velkou část lidí i elit je neznámou zemí. Tam nejsou konflikty. Vývoj je odhadnutelný. A právě proto potřebujete válečný konflikt, který umožní neodhadnutelnost, rozpornost a který vám v té rozpornosti umožní lovit vlastní zisky, pozici a moc.
1: Pane profesore, děkuji moc znovu za vaše sdílení, vašich poznatků a vašeho studia. Já se dostávám k závěrečné otázce, diváci. Děkujeme i vám, že nás sledujete a posloucháte.
0: Ale skutečně závěrečné.
1: Je to tak. Kdybyste dnes měl poradit běžné české, slovenské rodině jednu jedinou věc, podle které by se měla připravovat na příštích 5 až 10 let, co by to bylo a proč, pane profesore?
0: Odpověď je prostá. Co skutečně potřebujete k životu? Teď se nedívejte na to, že aby někdo vydělal, tak musí vyrábět a vy to musíte spotřebovat, i když to nepotřebujete a podobně. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí a faktů potřebujete ke skutečnému plnohodnotnému životu. A ta odpověď vás osvobodí. Osvobodí vás od ekonomické závislosti neustále hledat další příjmy a třást se o majetek a třást se o všechno ostatní. To není návrat k kamenné době. To je poznání, kolik věcí máš, tím větším si otrokem. A dokonce, kdybych byl odborník a znalec japonské technologie uklízení, tak by vám řekl, proč ti Japonci pravidelně každého půl roku nebo rok uklízí, aby se zbavili věcí, které je zatěžují a které nepotřebují. Protože když se zbavíte těchto těch věcí, váš život bude ve skutečnosti paradoxně plnější. Takže zkuste se zamyslet nad tím, kolik věcí skutečně potřebujete k plnohodnotnému životu.
1: V tomto vás chci velmi podpořit, milí diváci, chci podpořit slova pana profesora, sám takto žiju 7. rokem a sám vidím, jak málo toho ve skutečnosti potřebuji. Pane profesore, já chci velmi docenit váš čas, vysíláme teďka zhruba 1:20, vím, že některé věci opakujete, protože s vámi nějaký čas vysílám. Chci to docenit, protože vím, že spoustu diváků třeba vás slyší prvně, i když třeba možná někteří po několikáté, tak vím, co to v nich dělá, čtu ty komentáře a vím, jak moc se to inspiruje k vlastnímu studiu. Takže obrovské díky, milí diváci, vám moc děkujeme za váš poslech, děkujeme za sdílení především, protože právě tyto debaty nebo tyto informace mohou mnohé inspirovat kolem vás. Děkujeme, že sdílíte, děkujeme, že jste s námi. Odkazy na pana profesora najdete v popisku tohoto videa, můžete si objednat jakoukoliv knihu, nemusíte hledat, doporučuji, mám na ně krásné zpětné vazby, dejte mi pak vědět, jak se vám líbila. Pan profesor také chystá novou knihu, měla by být v srpnu, všechno sledujte, případně dozvíte se to zavčas a věřím tomu, že vás kniha potěší. Zároveň, pokud byste se chtěli na chvilku odpojit, zaměřit se na sebe, koukněte do odkazu, je tam možnost se s námi vydat do Indie, do Himalájí, případně na poušť, na Saharu. Jsou tam tyto možnosti, na všechny se moc těšíme. A pane profesore, máte vy něco ještě na srdci, co byste rád vzkázal divákům a kritikům a všem, kteří nás poslouchají?
0: Prosím vás, jediná věc, přemýšlejte o světě kolem sebe. Neberte všechny návody, řešení a všechno, co vám prezentují média, politici a jiní. Zkuste hledat vlastní cestu založenou na vlastním poznání. Jenom tolik.
1: Děkuji mnohokrát ještě jednou. Milí diváci, pokud jste doposlechli až sem, chystáme ještě zveřejnit jeden rozhovor, který se týká přírodních jevů Matky Země. Určitě se moc těšte. Děkujeme vám moc za váš poslech, děkujeme vám moc za vaše názory, za vaše sdílení, případně za odběr. No a co můžu dodat? Opatrujme se a bděme. Pane profesore, vám vše dobré ve vaší práci a ještě jednou veliké poděkování.
0: Já děkuji velice pěkně a musím si dovolit odporučit mé pozdravení, které se zlidovilo v Čechách. Držme se za rytě, stvrdím i s někým.
1: Asi doslova v rámci tohoto tématu, které jsme nastínili.
0: Všechno dobré, všem lidem dobré vůle. Díky.

0: Už, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak charaptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám, tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem, a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak, koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé půjde. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svíště dále. Takže frčíme, Putin říká, že západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Ach, klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. A říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válku, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News.gr, tak on ten strejda Google System moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože prý, že rýže ruský prezident vytáhl žolika a byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jaderného podvodního dronu M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z loterii a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom se asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě. Samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre, inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný. To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, jo, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude jako prostě, jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku.
1: Ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je velká debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získaly možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniskem napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největší nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamaňského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzářské lodi, oni dostali vlastně ten korzářský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek si dělali teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket, bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB CAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty, a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní Dumy. Tak.
1: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě myslím někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někdy na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, anebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě, to je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to zná ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spál a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Zmínil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak a dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer, kolem 8. hodiny, zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to, kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
1: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě už jsem měl se na to může podívat, že počet obětí už se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda k této věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidský den, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem. Jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum. A že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlin rychle posiluje svou armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 2026 dostávají všichni 18-letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 2027 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, z zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
0: Tak, já se kouknu na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Blblblbl, tady je, co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována tedy asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
1: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropol je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že Patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termín na její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tedy Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně v boji proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny z asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázal na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto k této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
0: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena, a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s volacím znakem, tady je s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posílány na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren, nebo asi továry na cihly a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a součástkami národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
1: Na další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Dněpropetrovské oblasti a nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten schořel ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam se snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam schořel ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyrábené těžké drony typu Baba Yaga. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu, další ještě, co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokopterový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tady. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
0: K další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo kolodězu, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slaviansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě řídelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavianska. Nuž, tak, Kirovka, to necháme v oblasti Pasy, Revky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky.

0: do Dobropolie. Pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Specnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že Torecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžem dál.
1: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že jaksi se zintenzivňuje, Rusové žijou se jenom 10 km od Sum, a teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická, a teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasia, a což budou tady Čečenci, a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičem vytlačí jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády odbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ruských zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné Slobodě a do živných prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno další, ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a ne v raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odporovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněny v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu. A to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu.

0: letu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další tam, co se vyráběly Flamingo a analogy tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
1: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem, klíče objekty ukrajinských sil, že jsou plamenech, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájí nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel PAK 2 a PAK 3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, přesouváme se do dalšího košiku, dalšího mailiku. Blízký východ a Irán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tanky. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
1: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jaksi ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nestary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něčeho uvrtat jako až před příliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírných domů, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, že to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně svým pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG. A to mělo být v Damietě, v přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník tedy s tím plynem. To zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to byl ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Tak dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Irán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spolehají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
1: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
0: No,
1: ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě, a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je tím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kdy Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje jejich vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední 2 týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla 90 dolarů za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami, teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuvajtu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbolláhu. A silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc, vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží, ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy, tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebují dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady odsud z oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale i třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou, takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jaksi z hlediska množství ropy vytěžené, prodávané, tak jako oni jsou jako popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to proto, že není ropa jako ropa prostě, no. Takže tu lektora k této zprávě, pojďme dál.
0: Dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habiboláh Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
1: Tanjuk je, myslím, jugoslávská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jinou poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saúdské Arábie, tak tam vede z toho, od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Yanbu, kde se právě nakládala taky ropa, a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se teda vozit, tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutijové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teď když mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně jak na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, tak ty to už nechali ne jednou, až několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Je to ze, a ten vlastně, ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde byl asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty iráčtí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, když mnozí usilují o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to nevěděli. A to je období, prosím vás, Lawrence z Arábie, když ho nedávno dávali. Ten Lawrence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali. A to Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník, a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořád je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svoji účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti cílům podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo už stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni nesměli útočit na ty hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedenka hutiů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti, a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání. Tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka ničí ropná zařízení. Takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, byť je hlavně teda oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
0: Mrkneme se na další. Prudká salva íránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice íránských protikurdských organizací působících v regionu. A dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulejmania obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímčo co část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
1: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 žije, milionů žije v Turecku. Další žijou v Syrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále a tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta Jaltská, výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá zimně a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména za situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A když jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání, když se tím budeme zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál na ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou, všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě prostě proto, protože on by teďka byl toho svého prezidentského období, by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dále. Takže se objevují zprávy, že Trump je v zákulisí zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hlněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního vzestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně viděli, kam vstupujeme a byli si někteří lidé, kteří už si domývají, že už někam vzestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, oni tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tady je otázka, jestli v tom ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak ve všem případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, tedy stáhnout tedy vojáky ze světa. O tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek. To jim asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
0: Dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF. To jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu. Tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jásají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstoneová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
1: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. A že by potom Netanyahu velel americké armádě. To jako to jako opravdu, to už je jako opravdu zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump, on musí vlastně jak si ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to začali chápat lidé, to lidé tím jako nechápali. Aby to začali jako chápat lidé, teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele, a je to všechno proces, jo, to prostě nejde najednou. Takže a jenom, aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval, a chce to čas. Chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt je začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník k tom deníku China Daily tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily, máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun v celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme k manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto ho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izrael chce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechá zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku zřejmě tedy měl ten Trump jako s tím Iránem jako do toho jít, měl se rychle stáhnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava, něco se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoc těm státům, aby se staly suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Tak, dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát, napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. A zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čím se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
1: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Ceuty. A protože oni měli jako, Ceuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Ceuty, byť je teda na je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založena na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré, a ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému 3 dary. A to když uznal suverenitu nad Maroka nad západní Saharou, jen tak jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže Takže tolik teda k této zprávě. A tady nám vypráví, jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No ale budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest, a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál, a proti Gibraltaru je ta Souta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Soutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Soutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci skorumpovanému systému, přičíst tedy skorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blablabla. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na, co to je, cz24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené OSN. A jinak tedy, pokud je tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud je o vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a ty už, to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 2025, vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích těch raket proti protiletadlové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe, no to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe.

0: A jinak Alice Weidel řekla, že asi jenom teda zatím v těch východoněmeckých zemích, tak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sárou Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%. Kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu. Je znova z Německa. Světe zbožce, tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou, 24-hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl. A jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba si uvědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou, ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit. A to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro. Budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO. Takže v Evropské unii oni splní plán. Jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se budou se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na takzvané obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, když to ta Evropská unie, když to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslu a ekonomiky. Jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záminky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc. Protože Slovensko má jádro. Maďarsko stavělo za pomoci Rusů. Teď nevím, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme se tu. Jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 000 cizinců, a to během 12 hodin. Je to z ProNews.gr, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 000 nelegálních krimigrantů o vstup na Ceutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakými je agentura AFP, byl učiněn pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Ceuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začaly vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a honí si tašky a nakrát.

0: matrošci odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi, takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není, situace je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
1: No, ona o tom svědčí i další zpráva, kdy, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic, takže ono to tak jako slavné nebude. A tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Seuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat chátralé ploty a vyslat na hranici dostatek personálu. Podpora totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným stělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to je, to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli a ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
0: Tak, tak, tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tuční nadpis. Na to zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B-61/12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
1: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Tuna a ten, to je republikánský líder v Senátu, John Thune, a tak je ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Tune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v té poslední době, v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Tune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Tuna za efektivní realizaci projektu prostřednictvím Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Tune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten triumf často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
0: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a jednička je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Houthiů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. Před několika hodinami, ale zpráva je ze 27., tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer, byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM-104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protivzdušná obrana, poražena podruhé a hlavní uzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak, toť až asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
1: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v uvozovkách od nadace Gatesových způsobila obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. Ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě, nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí moskytier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa, co se údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytier místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Bassa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiéry mají extrémně jemnou síťovanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku. A to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Bassa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak, jdem se kouknout na vyběhl nějaký raketky. Netanyahuovo veto Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
1: Další zpráva je od Jakova Kedmyho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačily pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopil, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit tři země do doby kamenné, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmi. Jak vidíte, v válčí chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
0: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je. Spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák, který varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Brouselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o česko-slovenskou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk, tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Bruselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny větrníky, včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování. Mluvíme také o administrativní buzeraci, ať už se jedná o běžné občany nebo naše podnikatele. A tohle to všechno má jednoho společného jmenovatele. Tím jmenovatelem není pouze Brusel, ale ti, kteří stojí za Bruselem. Mluvíme o euroatlantické elitě, o těch několika desítkách nejmocnějších, kteří stále tahají za nitky, řekl Petr Drulák. Článek je delší a jistě zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopluku. Je to fakt důležité.
1: No já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Zaprvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný. A s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Nebojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vyprávíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přišel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádali o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění. Přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán v průběhu minulého týdne komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Shriver poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizení klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace, zejména v Izraeli, mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají místo vysnechané domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákonná bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout. Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem. Přičemž některé z kavern by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení. Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejbližší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Blahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanámem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za stělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením, navíc jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé ve překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako spouru proti Apollonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje chtonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patřit však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí a však mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé, je to velmi zajímavé a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak smírných zdírnix, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stála nějaké životy a tomu může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže tolik ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám v pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
0: Tak tež, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele. Tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to dokumentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak, vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte, zdraví F. Fafalka, Jana, tak zdravíme, Janu.
1: Nezlobíme, jestli o tom mohu říct pár slov.
0: Ano, víte, jasně.
1: Dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné, tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. tady jako to, co tady se děje pod Ružné. Nenechte se odvádět o to, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že za několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začnete se dávat dohromady proti tomu. Když byla zavedena digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to je jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat. Takže tolik ode mne.
0: Tak, tak, dobře, dobře. Děkuji, pane inženýre. Hezký večer vám přeji, dámy a pánové. My budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations. Ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval. Tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný

0: Dobrý večer, přátelé. Tak jak vždycky se říká, Petr Bureš TV nezačíná přesně, tak se mi to povedlo i tentokrát. Velký vykřičník tam byl, ale doufám, že teď už jedeme. Budu potřebovat vaši zpětnou vazbu.
1: Slyšíme se?
0: Slyšíme se, vidíme se, já zatím nic nevidím ani neslyším. Ani tady se mi to zatím neobjevilo, už se mi to objevilo, reklama. Dobře, takže přátelé, je to asi v pořádku. Povedlo se, Michal píše, ano, děkuju moc, moderátor, děkuju. Tak a já vás teď tedy představím, pan doktor Jiří Jaroš Nikely. A máme naprosto úžasné, fantastické téma, které může navazovat, pokud jste někdo byl včera na streamu, tak může to možná postupně se tam odhalit a navazovat i na ten můj říp, který už není náš. Ale ne, my teď budeme řešit nejprve ty dokumenty. Pane doktore, prosím vás pěkně, je to vaše, já sbírám ty dotazy a pojďme na ty dokumenty, které vlastně ty nějakým způsobem byly odcizeny. Je to vaše. Děkuju.
1: No, zdravím všechny posluchače, diváky na kanály, jak říkají radisté. A dnes si řekneme něco, co připomíná trošku barnumskou reklamu. A sice jak Spojené státy nás připravili o nacistickou dokumentaci a tím způsobili veliký handicap České republiky v restitučních soudech. A je to vlastně věc, která má historické kořeny. Stala se v roce 1946, tedy za vlády prezidenta Beneše. A podíleli se na tom jak Američané, tak nevědomky i Francouzi. Vznikl tenkrát velký diplomatický skandál a americké velvyslanectví se tenkrát omluvilo, ale nic nenapravilo. To znamená, že Československá republika přišla o 32 velikých beden nacistické dokumentace, která pocházela z činnosti prvního říšského protektora, svobodného pána Konstantina von Neuráta, z říšského vedoucího, tedy ministra protektorátu K.H. Franka a z dalších činnosti nacistických pohlavárů, kteří nastoupili po atentátu na Heidricha, to znamená Daliga a dalších těchto vládců protektorátu. Českou republiku to velmi poškodilo, protože dodnes probíhají restituční spory, kde chybí případná dokumentace a jedině nález takzvané Neurátovy návštěvní knihy v Kongresové knihovně Spojených států amerických, ten rozřešil otázku takzvané Neurátovy šlechty. Ono by se to Ta moje kniha, kterou jsem o tom napsal, já jsem ji nazval Tajemství Neurátovy knihy. A ona by se mohla jmenovat Tajemství Neurátovy šlechty. Ovšem možná, že za ten titulek bych byl žalován, protože na ochranu osobnosti, protože by se hrnuli různé protesty proti tomu, že oni nikdy Neurátovou šlechtou nebyli, což ovšem je lež, protože tam byli všichni podepsaní a navštěvovali Neuráta, doslova k němu dolézali. Takže, co se vlastně tenkrát v tom roce 1946 stalo? Všecko to začalo ve francouzské okupační zóně. Tam byl objeven nacista jistý Aschenbach, který veliteli francouzské okupační zóny generálu Koenigovi řekl, že zná místo v Československé republice nebo v bývalém protektorátě, kde je uložena nacistická dokumentace Reichsprotektora a všech pohlavár. No, generál Koenig, který byl velmi kovaný antinacista, tedy byl to spolupracovník generála de Gaulle, takže to byla osoba, která zaručovala serióznost, tak se dal nachytat americkou rozvědkou, že oni se o to postarají. No, taky se postarali. Vzali si teda toho Aschenbacha, vzali si dva Francouze jako doprovod a dojeli do republiky, do Štěchovic. Víte, Štěchovice, to je taková zajímavá lokalita. Dnes se o Štěchovicích, nejenom dnes, ale celá léta, se o nich mluví pouze z jednoho úhlu pohledu, a sice jako místa, kde byl zakopán štěchovický poklad. Že? Znáte jistě tu osobu pana Mužíka, který věnoval tomu řadu let, tomu pátrání po tom pokladu. Ale zapomnělo se na to, že tam byly vlastně poklady dva. A jeden ten byl nepeněžní a to byl archiv nacist. A ten obsahoval 32 velkých beden plných nacistických seznamů, kolaborantů, šlechticů, církevních řádů, které spolupracovali s nacisty a podobně. A samozřejmě, že Američané o toto projevili eminentní zájem. Správně měli ponechat tento archiv Československé republice Benešově vládě. A to oni neudělali. Oni ten archiv prostě odcizili. Přijelo tam komando kapitána Roberce, byli tam také ti dva Francouzi, kteří vůbec netušili, do čeho jdou. A co se stalo? Velitel skupiny odepřel československému důstojníku z místní posádky v Radisku u Štěchovic, který se dostavil na místo udat účel pobytu a počínání a prohlásil, že má tajné poslání a povolení československých úřadů. Žádné povolení neměl. Skupina pokračovala v práci v úterý, kdy dokonce její hlídka vystřelila na československého vojáka, který se přiblížil. Téhož dne na večer skupina konečně vynesla vyhloubené štoly 20 až 30 beden, které byly opatřeny pečetěmi bývalého německého státního ministerstva v Praze i pečetěmi bývalého protektorátu. Naložila je na auta, z nich pak 3 odjela i hned směrem ke Štěchovicům a ku Praze. 3 bedny se při nakládání poškodily a podle několika stop v osahu, což nevíme, jestli to byly vypadlé listiny nebo fragmenty dokumentu nebo fragmenty pečeti, to bylo neurčeno, které zůstaly na místě, lze soudit, že v nich byl krom obyčejně důležitý materiál. Na místě pak zůstalo několik odlomených pečetí, vyšlo zbytky vybušnin a obaly z potravin a konzerv, jaký užívá americká armáda. 3 členové se zdrželi ve Štěchovici v místním hostinci, odjeli pak rovněž ku Praze a byli později zadrženi v hotelu Alcron. Jedním z nich byl americký kapitán. Takže To je citace z mé knihy, která dosud nevyšla. Vyšla jenom samizdatu a jedná se teď o její vydání. No, uvidíme, jestli se to naplní. Samozřejmě, že Benešova vláda protestovala. Protestovala jak u francouzské vlády, ta se postavila za Benešovu vládu a obě se obrátili na americké velvyslanectví, které se zachovalo velmi licoměrně, kdy se začalo omlouvat, že šlo o nedopatření, a že tedy jim ukáží, co tam je za materiály. Naše vláda tam poslala z ministerstva zahraničí nějakého úředníka, nějakého doktora Zavadila. Tomu ani nepomohli vůbec a ještě nějakého dalšího vojenského ataše, nebo co to bylo za funkci. A ti dostali jenom možnost nahlédnout do místnosti, kde ty bedny byly. Neměli ani právo se těch beden dotýkat a nemohli tak zjistit, kolik těch dokumentů bylo ukradeno. No tou omluvou americké ambasády to skončilo. Benešova vláda nikdy zpět tuto dokumentaci nedostala. A po letech podnikl právník, docent Benda, který je žák ústavního právníka a profesora ústavního práva Karlovy univerzity, doktora Václava Pavlíčka, kandidáta věd, tak dostal možnost odjet do Spojených států a představte si, že v knihovně amerického kongresu nalezl návštěvní knihu Konstantina von Neurátha. A tam byla podepsaná skoro všechna šlechta, která chodila k Neurátovi na návštěvy a přísahat věrnost říši, aby si zachránili své majetky. Docent Benda o tom napsal obrovskou knihu. To je ta kniha. A na konci té knihy, která má 806, měla dvě vydání. Jedno bylo v Senátu a druhé v nakladatelství Tuláček a je v podstatě rozebráno jenom v podstatě pro odborníky. Tak v téhle té knize se objevily faksimile z té knihy návštěvní. Je jich tam celá řada. A já, protože jsem studoval dlouhou dobu kauzu Salm, kauzu Walderode, kauzu Colloredo Mansfield, tak mě zajímalo, jestli jsou tam ty podpisy. Samozřejmě, že tam ty podpisy byly. Co totiž znamenala návštěva toho Konstantina von Neurátha? Konstantin von Neurath byl, jak známo, válečný zločinec, který byl odsouzen Norimberským soudem původně k 15 letům tvrdého žaláře, pak mu to snížili na 10 let a poté on dostal po, já nevím, 8 letech nebo 7 letech, dostal tam mozkovou mrtvici nebo infarkt, prostě byl zdravotně postižen, takže ho propustili a dožil v klidu, tedy ve Spolkové republice Německo. Totiž ten Norimberský soud byl zajímavý tím, že poprvé v dějinách vůbec soudních procesů válečných zločinů, tedy soudila šlechta příslušníky šlechty. Proč to říkám? Protože to tak bylo, protože předseda Norimberského soudu byl Sir Lawrence, anglický lord. Žalobce francouzský byl generál de Tassigny, šlechtic. A bylo tam ještě řada dalších šlechticů. Britská šlechta vůbec nechtěla připustit původně, aby nějaký Norimberský soud byl prováděn, protože vlastně to znamenalo poukázat na společenskou třídu, která kolaborovala s nacisty. A uvědomte si, že britská šlechta byla rodovými svazky často propojena s německou šlechtou. Takže tam to vyvolalo velké pobouření. Ovšem nic se nedalo dělat, protože tlak veřejnosti byl tak veliký, že ani Británie nedosáhla tenkrát zrušení Norimberského soudu. No a já jsem si položil badatelskou otázku, jak to souvisí s těmi našimi restitucemi, protože tam byl souzen právě ten Reichsprotektor, k němuž docházela německá šlechta, která se přihlásila k říšskému státnímu občanství a k takzvaným norimberským zákonům. Proto se ten soud taky konal v Norimberku, protože to bylo město, kde bylo v roce 1935 vyhlášeno dvě zákonů, tedy ochranu, zákony na ochranu německé krve a německé cti. Proto se jim říkalo norimberské zákony a proto v té budově, která náhodou zůstala po bombardování v celku, tak proto se tam ten norimberský soud konal. A jedním z těch souzených byl právě Konstantin von Neurath, který byl první vládce protektorátu. A musíme si uvědomit, že protektorát se nespravoval sám, jak bylo řečeno ve výnosu Hitlera. Veškerou moc protektorátě měl Reichsprotektor, a potom po atentátu na Heidricha, to byl zastupující protektor, že? Protože Heidrich byl zastupující protektor po Neurathovi. A každá německá šlechta, která se přihlásila k říši, si spěchala k Neurathovi zajistit své statky. A proto se podepisovali v jeho návštěvní knize. A samozřejmě, že ten docent Benda tam nalezl řadu podpisů těch šlechty, včetně podpisů jakoby Lichtensteinové, Coloredo, Mansfeldové, Seréniové, Thunhohensteinové, podstáčtí Lichtensteinové, a řada dalších. Takže není možno říci, že ta šlechta, která se dneska například představuje v tom seriálu pro veřejnost Modrá krev, že nekolaborovala s Hitlerem a s Třetí říši kolaborovala. Já osobně jsem zjistil, na Moravě, tedy, jen tři šlechtické rody, které nekolaborovaly s Hitlerem a postavili se říši a ponechali si velmi rizikové protektorátní občanství, protože každý šlechtic, který si ponechal protektorátní občanství, riskoval perzekuci a zabavení majetku. A na Moravě to udělal jenom rod, který sídlil v Lišni, rod, který sídlil v Boskovicích a rod, který sídlil ve Žďáru nad Sázavou. nebudu je jmenovat. Byli to, jejich postoj v této době byl statečný. Zatímco šlechta, která, jak se říká, že podala věrnost prezidentu Benešovi, tak později tuhle tu věrnost odvolala. Klasický případ byl případ Colloredo Mansfeldu, kdy jistý člen rodiny Weisgard prohlásil a napsal dopis, že to bylo jeho mladické poblouznění a že se dal na správnou cestu k říši. Víte? Toto už se v tom seriálu Modrá krev nedovíte. Stejně jako se třeba nedovíte to, že knížeti Salmovi nesebrali majetek komunisté v roce 1948, ale že mu to sebral prezident Beneš na základě jeho kolaborace s nacisty, protože byl ve třech nacistických organizacích a dával na Wehrmacht 40 000 korun na Winterhilfe, čili na zimní pomoc, což byla tenkrát cena malého statku, 40 000 protektorátníků. A nám trvalo desetiletí, než jsme zjistili všechny okolnosti, které dokazovaly tuto kolaboraci. Přes všechny překážky, které nám dělali pozemkové úřady, archivy a tak dále, jo, tady v této kauze. Nakonec jsme to všechno zhromáždili. A po 29 letech nám dal zapravdu nejvyšší správní soud. A po nejvyšším správním soudu nám několikrát dal zapravdu ústavní soud. Byť se zaťatými zuby. Takže to je jenom jeden příklad. Ono to bylo, těch kauz bylo daleko víc a ještě řada těch kauz běží. Totéž se týká těch restitucí, které byly církevní. Byla řada církevních řádů, které kolaborovali s Hitlerem a nebo jako řád německých rytířů se dali bez odporu znárodnit Hitlerem. Klasický případ je teda řád německých rytířů u nás na Moravě, který požadoval v restitučním řízení 50 000 hektarů lesa, zámky Bludov, Sovinec, Úsov a sídlo velmi

samozřejmě Bouzov, nejznámější, že? Kde dříve bylo sídlo velmistra a potom taky zámek Bruntál, kde bylo sídlo posledního velmistra Evžena Habsburského, který byl členem Habsburského arcidomu. Víte, Slovinsko a Česká republika byly jediné dvě země, které pustili sem řád německých rytířů. Poláci je vyhnali. Neexistovalo, aby jakékoliv nároky řád německých rytířů vznesl v Polsku. Ti by je hnali vidlima. Prostě jenom my jsme tedy v rámci restitučního zákona, který prosadila zejména KDU-ČSL, k její necti budiš toto řečeno. Ona prosadila v roce 92 novelu restitučního zákona, která nikdy neměla být. A sice jak? Původní restituční zákon, který byl namířen proti komunistickým křivdám, i když bychom nad tím mohli přimhuřovat v obě oči, byl k datu 25. února 1948. Dejme tomu. Ale čeho dosáhla KDU-ČSL? Dosáhla novelizace tohoto zákona a ten přesunul restituční hranici do roku 1945. A zde nastala vlastně druhá, dalo by se říct, pobělohorská katastrofa České republiky. Protože vznikly nekonečné restituční soudy. A teď si vemte, když se budeme pohybovat v číslech. Takový Ulrich Franz Kinsky, který byl na severu Čech, žádal restituční majetek v hodnotě 157 miliard korun. Řád německých rytířů asi 50 miliard korun, tedy odhadovaný majetek. V tom nebyla ještě započítaná Karlova studánka, tyto lázně chtěli také. Nepodařilo se jim to naštěstí. Dál tady máme restituci Mercedes Dietrichsteinové, která chtěla na Jižní Moravě zámek Mikulov a panství v hodnotě 50 miliard. Vrcholí to rodem Lichtensteinů, jejich majetek byl daleko větší, tak zhruba třikrát, čtyřikrát větší než v samotném Lichtensteinsku. Kdyby restituovali majetky na Moravě, tak by tři čtvrtě Moravy padlo Lichtenstein. Asi za 750 miliard korun. Přitom právě i ti Lichtensteinové chodili k tomu Neurátovi a přisáhali věrnost říši. Takže jsou tam podepsáni, jednak je tam podepsán princ Hans Lichtenstein a potom je tam podepsán podstácký Lichtenstein. Oni tvrdí tedy, že podstácký neměl z Lichtenstein kromě jména nic společného. Víte, to jsou takové argumenty, ze kterých právníkům vstávají poslední zbytky vlasů na hlavě, pokud nějaké mají. Takže v podstatě, kdyby tento proces došel naplnění, tak by v té České republice už jsme opravdu neměli žádné lesy, například žádné polnosti. Třeba v té kauze Salm žádali hraběnky, tedy starohraběnky, abych jim neupřel ten titul, Altgräfinnen. Oni totiž, tam se pořád říkalo kněžny, ale to není pravda, protože oni byli starohraběnky. Ten starohraběc

hodnota činila, je to v podstatě půl okresu Blansko. Oni chtěli dvě továrny. Jedna ta Šamotová továrna dodávala do Sovětského svazu výzdívky Šamotových pecí v době, kdy byl podepsán ten protokol Molotov-Ribbentrop, tak oni, protože Sověti poctivě dávali suroviny Němcům, tak Němci zas museli dávat těm Sovětům. A to vlastně pomohlo vybudovat ty závody na Urale, které potom vyráběly ty tanky, které hnali Hitlerovce zpátky do Evropy. Takže to je taková ironie dějin. Ale abychom se vrátili k těm restitucím. V téhle té knize je popsán za prvé profil, charakter toho Konstantina von Neuráta, jeho proces s ním, potom souvislost jeho činnosti se Štěchovickým archivem a souvislost toho Štěchovického archivu s restitucemi, to znamená s nacistickou dokumentací, o kterou Československá republika a později Česká republika jako nástupník přišla. Takže proto trvaly ty restituční soudy taková desetiletí. Vemte si, že třeba kauza San trvala 33 let, kauza Walderode trvá dosud, trvala 29 let, když jsme zhromáždili všechny podklady o kolaboraci milého doktora de Fur Walderode, včetně jeho služby ve Wehrmachtu, tam jsme museli psát do Bundesarchivu německého, kde ty doklady jsou, protože vlastně z té Ameriky ta návštěvní kniha a všechny ty doklady o té kolaboraci se dostaly nikoli v České republice, ale dostaly se Německu. S odůvodněním, že Konstantin von Neurath byl souzen v Německu na Nürnberg a že to patří teda Německu. Takže když dneska chce nějaký badatel dokázat, že třeba jistý Walderode byl ve Wehrmachtu, tak musí zaplatit několik set euro Bundesarchivu za to vyhledání, zatímco ty materiály by měly být správně tady, v České republice. Takhle to fungovalo po válce, takhle to funguje dnes. A proto česko-německá deklarace kvůli reparacím je tam, kde je, to znamená odsunuta strana. Jo? Protože ty reparace a restituce spolu souvisí. Protože veškerý ten restituční majetek se nezapočítával do majetku, které mají být restitucí poskytnuty. To bylo zvlášť, protože podle Benešových dekretů, které nemají žádnou kolektivní vinu, víte, on ten posel, když nám to vykládá, tak se dopouští trestného činu šíření poplašné zprávy. A náš stát na to nereaguje. To jsme tak slabý stát? Asi ano. Protože Benešovy dekrety nemají ani jednu kolektivní vinu. Ani jeden z jediných dekretů nemá kolektivní vinu, protože tam se bylo to, jak říká i ústavní právníci, například profesor Pavlíček nebo profesor Musil, který je znám tím úžasným nálezem v kauze Colloredo Mansfeld o tom, co to byla přihláška k němectví, že?

0: který se rovná Stalingradu, tedy restituentu, jo? Protože prvně řekl, že to byla velezrada státu. A že teda ten, kdo podepsal dobrovolně Fragebogen, čili přihlášku k němectví, nemá nárok na české občanství a tudíž nemá nárok na restituci. Víte, ale tím se zabývá pár odborníků, když to média šíří modrou krev a jiné pohádky Andersenovi nebo Grimmovi spíš v tomto případě o tom, aby oblbovali veřejnost. No. Tak to je jedna věc. Já bych byl rád, kdyby se třeba někdo zeptal institucím.
1: Ano, tak já chviličku budu, můžu, pane doktore.
0: Ano,
1: Takže v
0: jistě.
1: každém případě dělala jsem, co jsem mohla. A mám tady jako já si vždycky, jako když něco také projedu, tak třeba to není ani dotaz, je to třeba jenom nějaká poznámka nebo nějaké
0: Vyjádření.
1: vyjádření.
0: Ano.
1: Takže já to pošlu také dolů a přečtu to. Já se ale omlouvám, než začnu, tak já bych chtěla strašně moc poprosit, přátelé, nic vám to neudělá, lajky pod to video. Kouká 425 lidí, ale už na nás kouklo přes tisícovku. A máme tady, teď už to začalo, 160, děkuju, děkuju, protože víte moc dobře, srdíčka vidím, děkuju moc, víte moc dobře, že jde o ten algoritmus, tohle nikoho nic nestojí, že to tam kliknete. Takže já, abych dostala také své jako pracovní povinnosti tady, tak vás o to poprosím. Děkuju, děkuju, já to tam vidím, to děkuju moc. Tak a pojďme tedy na nějaké ty záležitosti. Daniel tady píše, vůbec mě to nepřekvapuje, kdo pak asi nejvíce vydělal na druhé světové válce. Zkuste hádat, dokázal byste, pane doktore, k tomu něco říci i?
0: Tak určitě nejvíc na druhé světové válce vydělali Američané. Potom takový druhý stát, který si nechal zaplatit náklady, byla Británie. Jo? Protože podívejte se, Pařížská reparační dohoda byla dohoda, která stanovila, že žádný německý majetek se nesmí vrátit zpět do německých rukou. To znamená, že když se prováděla ta šetření, tak by podle Pařížské reparační dohody žádné soudy restituční tady nemohly existovat. Protože by se prokázalo, že drtivá většina té šlechty kolaborovala s Hitlerem a tudíž nemá právo podle dekretálních nařízení na osvědčení o státní a národní spolehlivosti, které umožňovalo navrácení československého občanství a tím navrácení majetku potomkům této šlechty, pokud nekolaborovala. A těch případů bylo strašně málo. Takže vlastně můžeme říci, že většina té šlechty, která byla podepsána v Neurathově knize, a tam je jenom výběr, který provedl docent Benda, tak ti, tam bylo zhruba takových 150 podpisů, možná víc. A to je jenom výběr. Čili těch kolaborantů bylo daleko více. Jo? A nejsou tam církevní řády. Je známo, že třeba cisterciáci kolaborovali s Hitlerem. Jo? Někteří premonstráti a podobně. Takže ono to není tak jednoduché. Ono se na to poukazovalo hned po roce 1945, vycházely knihy. Já třeba mám knihu od spisovateli Pavla Fínka Hnědá bestie, tam jsou uvedení někteří opatí těch řádů, kteří kolaborovali s Hitlerem. Byli to zuřivý pan Germán. Protože to všecko vlastně souvisí s pangermanismem, který se tady hlásal od Bílé hory. Takže uvědomte si, že toto je dějinný proces, který začal Bílou horou, byl přerušen vznikem Československé republiky v roce 1918, byl znovu nastolen protektorátem a byl znovu ošetřován Benešovými dekrety. Protože uvědomme si, že zakládací listina Československého státu se nazývá Washingtonská deklarace, na rozdíl od jiných deklarací, které jsou pouze prohlášení politické, tak toto je státoprávní deklarace, takže ta měla váhu státoprávního aktu. A ta řekla, myslím, v bodě 12, teď nejsou přesně umístěn v tom, že tedy církevní velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci, stejně jako šlechtická privilegia na majetek budou zrušena. A následkem toho byla první pozemková reforma, která způsobila o veliké a výrazné omezení majetku šlechty. Čili už tenkrát tedy reformní zákony stanovily, že pozemková šlechta nemůže mít víc než 250 hektarů. Čili z těch tisícových hektarů se to smrsklo na těch 250 hektarů a mělo se v tom pokračovat dál. Potom byla druhá pozemková reforma, tuším kolem roku 26, že hlavně se o tuto pozemkovou reformu snažili agrárníci, ministr Švehla, protože agrární strana si říkala strana rolnického, malorolnického lidu. Takže to mělo být ty statky rozdělený pro domácí kolonizaci. A řada věcí se tedy skutečně stala. Jo? Že to, i Lichtensteini byli omezeni, jo? Thun-Hohenstein omezen, Colorado, všichni přišli o řadu, Salmové přišli o řadu těch dvorů, které byly rozparcelovány pro české zemědělce. To se skutečně stalo a odtud vznikla ta zuřivá nenávist té pozemkové šlechty vůči Československému státu. Už od toho roku 18. Hlavním hlasatelem byl šlechtic Lodmann von Aue a hrabě Bukvoj na Nových Hradech, kteří tam pořádali různé protestní pochody a také se zasazovali v roce 18 o odtržení těch čtyř provincií od Československé republiky. Že to, proto tam vznikly ty takzvané župy, které se měly připojit k Bavorsku a k Rakousku. Čili na jižní Moravě to byla Deutsche Südmähren, na Šumavě to byla Bémer Waldgau, v severních Čechách to byla Deutsche Nordbremen a na Jesenicku a pouze na Jesenicku to byla sudetská, Sudetenland. Čili to odpovídá i tomu antickému názvu, že? Těch sudetů, protože uvědomte si, že ten antický geograf Claudius Ptolemaeus, když líčil to pomezí Římského impéria, tak on nazval ten hercínský les, kde byli ti germáni, teutoburský les a hercínský les. U nás byl hercínský, v Německu byl teutoburský, že? Od toho tam byli ti teutóni taky, že? Alamáni a všechny ty kmeny, že? Švábové a u nás byli teda ti Markomani a na Slovensku Kvádovi, kteří se tam porovnávali s těmi keltskými Kotýny. Že? A jenomže oni neobsadili celé území. Oni obsadili, u nás to byla jenom ta takzvaná archeologicky podmokelská skupina, což je tam v okolí Podmokel. Ono je otázka, jestli vůbec ta budova říše byla říše a jak to dopadlo potom, protože Řím je porazil. A přes Moravu táhli potom Langobardi, ale ti jenom prošli a skončili v Itálii, že založili tam v Ravenně to své království. No, takže to je věc zase jiná, ale to se dostáváme skutečně s těmi Sudety až do té antiky, že? A oni od toho odvozují ta svá jakási domnělá práva na to území. No, a to vůbec není pravda. Protože to území už dávno bylo obsazeno, v jižních Čechách to měli Keltové a všechny ostatní oblasti, to znamená Morava, severní Čechy a tak dále, to měli všechno už Slované. Nejméně od 4. století. A někteří archeologové říkají, že to bylo od kultury popelnicových polí, která se k nám dostala z Polska. No. Takže tady platí také teorie, kterou archeolog profesor Skutil napsal o tom v 46. roce knížku. Naše pravlast je střední Evropa, tam propaguje tu keltoslovanskou jednotu, jo, proto jižní Češi mají i některé antropologické vlastnosti, které třeba zelené oči, že a podobně. Tak to jsou ty keltské prvky tam, no. Ale jinak je to všechno slovanské. Protože Slované byli indoevropský kmen, že? To jenom Germáni si vymysleli, že oni jsou Árijci. Jsou naprosto scestné teorie. No a to dneska hlásají tady ti Poseltovci a celá ta banda, že, která nám chce ukrást znovu pohraničí a chce se sem invazivně dostat. Čehož dokladem byl ten brněnský sraz, což je největší ostuda České republiky od roku 1918. A je neuvěřitelné, že pan hradní prezident tomu dal záštitu. A to jsme se dostali do jiných příběhů. Takže jestli se ještě někdo chce na něco zeptat.
1: Určitě, je to tady hodně, já vás zase chviličku nechám odpočinout, protože já to vůbec nezvládám jako všechno. Tady všechno začalo svítit, blejskat barvice, protože Tomáš Hůrka poslal 20 korun, děkuji pěkně, příspěvek. Zděnek poslední poslal 200 a ještě máme nového člena, což jsem bohužel tenkrát jsem věděla kam šáhnout. Teď se to trošku změnilo, takže já to nevidím. Ani tady v té aktivitě nevidím, takže bohužel nevím, kdo je novým členem, ale Petr bude mít určitě radost, že má dalšího nového člena v komunitě. Pěkně děkujeme. Tak teďkon tohle jsem chtěla říct. Potom jsem chtěla říct opět ty. Lajky za ně děkuju, ano, už se to zvyšuje, vidím to tady taky, už aspoň půlka z toho, kdo nás sleduje, dala lajčík. A ještě nás čeká další záležitost, já si škrtám tady své úkoly, co mám. A to je to, že pokud vy, kteří ještě nemáte odběr, to znamená neodbíráte tento kanál Petr Bureš TV, tak udělejte, protože pokud se to podaří, tak zbývá opravdu málo. A když zrovna tady jsem teďkon já, tak by se podařilo 95 tisíc odběratelů. Takže kdo jste ještě nekliknul na ten odběr, odbírat, odebírat, tak pěkně prosím, protože já bych byla velice ráda, to bych měla takový menší úspěch, který nic neřeší, ale je to krásné. Tak, pane doktore, já se vrátím teď na to, co jsem tady všechno zaklikla, takže chci udělat jednu věc. Nejdřív to tady nám napsat, a to je, kniha je výborná, odhaluje mnohé, co se dnes zvláště hodlají utajit. Takže pěkně prosím, teď momentálně vám ukážu, jedná se o to, že Zdeněk tady posledník mluví o knize pana doktora, kterou máme, vydržte mi, na tom e-shopu. A já to takhle...
0: Zámky plné
1: chviličku, přesně, ano, děkuju pěkně, já to takhle ukážu. A jestli kratonce, pane doktore, tak jenom fakt kratonce něco řekněte, jako takovou reklamičku udělejte této knize, povídejte.
0: Víte, na začátku byl dotaz mé dcery, tati, proč tam nenapíšou, že byli nacisti? Tuhle otázku mě položila moje dcera, dnes má teda 40 let, a tenkrát jí byla 30. Když jsme navštívili zámek Lisice, totiž za socialismu byli, já záměrně neříkám za totality, protože žádná totalita nebyla. Za socialismu byly silaby pro ty návštěvníky zámku, kteří si chtěli přečíst něco víc a zrovna neposlouchali výklad kastelána. A tam bylo třeba napsáno, v roce 1945 československý stát podle dekretu prezidenta zabavil zámek, protože jeho poslední majitelé byli členové NSDAP. Jo? Toto bylo v řadě zámků a najednou po 90. roce všechny tyhle ty strojopisné silaby, tenkrát ještě nebyla počítačová technika rozšířená, že? Tak to najednou všechno zmizelo. Já teda to znám z Moravy, ono to vím od kolegů památkářů, že to bylo na mnoha českých zámcích taky. Takže najednou vznikla dějepisná díra. A ta se zaplňovala větami jako po osvobození zámek přešel na stát. Čili nic. To je prostě nic neříkající věta. Tam se neříká, nebo zámek zabavili komunisté, což už je úplná lež, jo, protože třeba v tom případě Salmu nebo Thun Hohensteinu to bylo zabaveno hned v roce 1945 právě pro nacistickou kolaboraci. No. Takže vidíte, co všechno se v tom státě po převratu, neříkám revoluce, protože to žádná revoluce nebyla, ale šlo o převrat, který nebyl ani revoluci, ani sametem, jak by řekl Voltaire. No, to je můj názor tedy osobní. Někteří mě budou oponovat, ale já v tom nic za revolučního jsem neviděl. Ale za to jsem v tom viděl kamarilní převrat. No. Kdy jedna skupina nahradila druhou. No. Ale to jsme se dostali zase do jiných souvislostí. Skutečně dnes, vlastně ona už od té doby, kdy nastaly ty restituce, tak se děje doslova středověká hagiografická, tomu se říká hagiografická literatura, jako životopisy svědců. Jo? Takže ti šlechtici se adorovali, jakoby byli oni nevinné oběti protektorátních poměrů. A ona to vůbec nebyla pravda. Dneska probíhá v Luhačovicích jedna restituce, kde my jsme dokázali na uvedu jenom jeden fakt, že oba bratři šlechticové, kteří byli předkové těch dnešních restituentů, rakouských šlechticů, oba vstoupili do takzvaného Volkssturmu. Co to byl Volkssturm? Byla paravojenská složka Wehrmachtu. Byla zřízena Hitlerem osobně v roce 1944, kdy čtyři výzvy k obyvatelstvu provedl Hitler a byla to dobrovolnická složka. To znamená, že v protektorátě, kde byly 2 miliony 800 tisíc Němců, se do Volkssturmu přihlásilo 300 tisíc Němců. Čili tam vidíte, že ne všichni, protože polovina z nich, 500 000 byla na východní frontě, že? Tak ten zbytek se přihlásil do Volkssturmu. A co tam bylo důležité? Totiž to nebyl jenom zápis formální. Tak jako nebyl zápis formální do Wehrmachtu. Proč nebyl formální? Tam byly přísahy ne německé říši, ale přímo Adolfu Hitlerovi. Víte, to máte těžké, když potom vykládáte těm soudcům, kteří vůbec nevědí, o co jde, protože většina z nich je mladých, jo, tak neví, že skutečně byly ty přísahy. Já se pokouším teď najít texty té přísahy. Chvilku vás požádám o strpení, než to najdu.
1: A já mezi tím poděkuju Pavlovi Sichrovi ještě. Děkujeme moc za příspěvek. Zase by to tady se hezky rozblikalo. A až domluvíte, tak máme ještě další záležitosti, takže můžeme potom pokračovat. Takže krásný. Jste skvělý, přátelé.
0: Bohužel to nemůžu teď momentálně najít, ale tam se říká asi totéž. Byly ty přísahy podobné a obě říkali, že ich schwere die heilige Eid. Skládám svatou přísahu říšskému kancléři a vůdci Adolfu Hitleru. Takže každý Němec, který přísahal takto Hitlerovi, se dopustil velezrady vůči Československé republice, pokud to byl československý Němec. Ja? Protože nemohl v žádném případě být považován za loajálního Československé republice, protože, jak říkají právníci, například pan docent Šele z Masarykovy univerzity, přihlásil se k vojenskému agresorovi, který rozvrátil a zničil republikánsko-demokratickou podstatu státu ČSR. Čili my jsme jako legionáři dokázali, že ti chlapi byli ve Volkssturmu a přisáhli Hitlerovi a ten Alois dostal občanství v těch Luhačovicích. Už jako mrtvej, posmrtně. A bylo nám řečeno soudy, kdybyste našli cokoliv dalšího, my se tím už nebudeme zabývat, protože úřednice jednou rozhodla a to bude platit. Takže úřednice je víc než dekretální právo státu. Já k tomu nemám co říct, protože bych se musel hrozně rozčílit. Mm-hmm.
1: Tak přejdeme na další, dá se říct, otázku. A co rodina Havlů? Jsou o tom taky nějaké záznamy? Co byly taky, to byly taky kolaboranti?
0: Bohužel o tom jsou jenom ústní svědectví, protože zjevně se všechny dokumenty odvezly do Německa. Protože Havlův strýc potom byl v Německu, nevím, jestli byl odsunut hned nebo později, a tam dostal nějaké odškodnění pro svůj etnický původ. Jinak ještě vám řeknu takovou zajímavost, že všichni ti šlechticové, kteří tady dnes žádají o ty majetky, oni už jednou odškodnění byli v Německu a v Rakousku. V Německu to byla jednorázová náhrada pro všechny takzvané sudetské Němce, já tomu říkám alias sudetské Němce, protože to byli českoslovenští Němci, oni nebyli žádný kmen, žádný národ, já kdybych řekl u státnic v etnografii, že Sudeti jsou bavorský kmen, tak by vyletěl od státnic. To se vůbec netrpělo. Já jsem studoval skutečně vědecký obory a tam bylo nepřípustné říct, že Sudeti jsou nějaký kmen, jak to hlásal ten posel. A jak to dokonce hlásají někteří němečtí, speciálně bavorští politici. To jsou nesmysl. To oblbuje jenom českou veřejnost a všichni ti obhájci těch sudeťáků tonou v naprostých historických bludech. Jo? A já se divím, že takové instituce, jako je ÚSTR, že místo toho, aby to rozkryli, tak to ještě přikrývají. Já se osobně, to je můj osobní názor, já se domnívám, že ten ÚSTR je tady zadarmo drahý. A že už měl být dávno zrušen. Protože máme tady akademii věd. Jak by řekl Werich, dva zámky plný akademiků. Prosím vás, na či ještě potřebujeme speciální ústav? Jenom na výrobu estébáckých skandálů? Takže toto je můj názor jako národopisce a historika. A jako člověka, který přes 30 let bádá tady o těch restitucích. A který stál 10 let před soudem za pamětní desku svých příbuzných odbojářů.
1: Já tady třeba čtu od Světlany, stále nás okrádají a chtějí zničit Českou republiku. A těch názorů tady prostě lítá mnohem více, jenom teď od Světlanky, že tady vidím tenhle. Já ještě tady dám další takový jako polodotaz.
0: To je pravdivé.
1: Takový polodotaz, trošku si jako ustoupíme kousek vedle. Veškeré náklady s našimi lety v RAF se přičítalo k dluhu Československa vůči Anglii. A když píšu veškeré, tak opravdu veškeré, tak jestli k tomu řeknete svoje?
0: Jistě. To je doloženo. Mně to dokonce řekl generál Boček, že museli vlastně všechny ty jednotky zaplatit za to, že dostávali žolt, za to, že dostávali uniformy, RAF a tak dále. Všechno museli zaplatit. Zatímco naše československé zlato Londýnská banka dala kam? Dala Hitlerovi a kam to uložili? Do Švýcarska to uložili. A tam měli podíl. Britská šlechta, německá šlechta, nacisti a Američani. V jedné bance. Je o tom i kniha, kterou napsal jistý odbojář Julius Madera, jmenuje se to Poklad banditu. Speciální potom kapitola je o krádežích těch uměleckých děl, jak to kradl Göring, jak to tady kradl Heydrich a všichni si nadělali strašný dění. Hans Frank v Polsku. Polští badatelé o tom napsali celé knihy. Víte, toto je strašně smutná kapitola, kdy se nám tvrdí, že nacismus byl poražen. To, kdyby žil Simon Wiesenthal, tak by řekl, jaká pak denacifikace. V Německu trvala nějaký 3 roky a v Rakousku vůbec neproběhlo. Já vám dám takový příklad. Jistý von Scheller, který vlastnil zámek Račice, to byl ten zámek, kde byl štáb Československé armády, který mu zabavili v roce 1938, ale on tam nebydlel, protože on bydlel ve Vídni. On tam jenom dojížděl na léto. A jeho syn, taky Filip von Scheller, cvičil Vlasovce, dostal za to medaile a řády, protože s nima byl u Stalingradu na východní frontě. Potom, když dostali nářez, tak se stáhli. No. Dneska je ten zámek nabízen jistou společností e-finance, jako, že si tam můžete koupit dluhopisy a stát se akcionář. Ale nikde není, kromě té mé knihy, které zámky plné nacistů, není historie nacistická zámku Scheller napsal. V žádné knize, v žádné moravské vlastivědi. Nic. Když se zeptáte tam, jestli je tam nějaký kastelán, teďka nevím, já jsem tam byl jenom za socializmu, tak vám určitě neřekne nic o von Schellerech. Oni měli obrovské majetky v Maďarsku, na Slovensku, tady v Brně měli obrovskou fabriku, Mitop, ne, pozdější Mitop, tedy, která byla naproti zbořené zbrojovce. A tam je veliká fotografie z doby protektorátu, kde je portrét Adolfa Hitlera a pod tím je napsáno Wir danken unserem Führer. Tu fotografii si můžete prohlédnout v knize od nakladatelství Filip Brno Brin Leta nesvobody. Ono to má 4 díly, je to teda příšerně drahý, jeden díl stál, myslím, 750 korun, takže já jsem si ze svého důchodu mohl koupit jenom dva díly, a ty dva už ne, ale tak ty, které jsem potřeboval jako práci.
1: No. Mohu pokračovat?
0: Jistě.
1: Tak, děkuji pěkně. Tak, já tady dám jenom takovou suvečku, kterou píše Zděnek posledník. Pana doktora Nikeliho vyznamenat, ale pokud prezident bude skutečný vlastenec, ne tenhle kašpar.
0: Víte, já se musím smát, protože Já jsem byl za prezidenta Zemana 8krát navržen na státní vyznamenání. Jinak od těch vlasteneckých organizací mám 36 medailí a jedné si strašně cením, protože mě dal krajský hejtman za ANO, pan doktor Šimek, který byl ředitel městské policie a velice se dobře v těch restitucích vyzná. Já jsem taky spolupracoval s ministerstvem vnitra. Vlastně v podstatě díky tomu, že já jsem poskytl fotografie té nacistické svatby ministerstvu vnitra, tak jsme vyhráli. Do jisté míry to zapříčinilo i vítězství v té restituci sám. No, víte, vždycky to zmařili dvě osoby. Jedna z nich je mrtvá, takže, a je to dáma, takže ji nemůžu jmenovat. A druhý byl jistý poslanec, který je dnes matadorem sněmovny. Takže je to takové, bych řekl, šaškodrama. No. Poslední návrh podala předsedkyně společnosti Ludvíka Svobody a dopadlo to tak jako v tom manuálu ano, pane ministře, víte, že tam vždycky se posílali ty návrhy na vyznamenání a tam bylo napsáno pan premiér se tím návrhem bude vážně zabývat. To znamenalo, že se vůbec hledá ten spis a když se tam dala věta, bude se usilovně zvažovat, tak to znamená, že ten spis se ztratí. Víte, to přináší někdy takové, bych řekl, žertovné situace. Mě to vždycky připomíná toho benátského dožete, který říkal někdy v 17. století, v některých palácích jsou šašci vážení více než učenci. Takže tady to máme. A to tady ani nemáme Benátky. Jedině ty na diesel. No.
1: Dobře, mohu pokračovat?
0: Klidně.
1: Tak maličko zase odskočíme na další téma. A to je, Ivana se ptá, ne, to je zajímavé, na něco reagovala, a pořád se ve školách učí, že Slované přišli do střední Evropy až v 6. století. Zareagujte na taková historická.
0: Víte, to je tak. Já jsem byl na archeologické stáži v Polsku. Poláci jsou zastánci teorie, že Slované počínají od archeologické kultury, která se nazývá kultura popelnicových polí. Zatímco tu kulturu mohylovou považuji buď za keltskou nebo germánskou. Jsou proto určité důkazy. Ono se to týká nejenom území Polska, ale týká se to našeho území také, kde byla také lužická kultura, že, která tady vlastně následuje po těch dvou kulturách starobronzových, což byla první kultura byla unětická, na Moravě byla její větev, která se nazývá podle Věteřova, Ukyjova Věteřovská. A v podstatě tyhle ty kultury se domnívají archeologové, že oni přežili až do starší doby železné, zvané podle toho naleziště v Hallstattu, doba Hallstattská, že? Někdy nejznámější je ta Bíčí skála, že? U Adamova, a tam byl ten velký pohřeb toho náčelníka, který našel známý archeolog Jindřich Vankl. A tam se počítá, že už tam mohly být některé protoslovanské rysy. Protože ta teorie původní tvrdila, že vlastně Slované pocházeli z pínských bažin, to znamená z Ukrajiny, Ukrajina, Bělorusko. Jo? Tam, co vlastně byla ta, za války, ta operace Bagration, kdy Stalin napadl ten severní front německý z toho Běloruska, že? A navzal to potom arménským vojevůdci z bitvy u Slavkova Bagration. No, a tam měla být ta pravlast těch Slovanů. No? A odsud se měli šířit tedy. To je ta stará teorie, kterou zastávali třeba zakladatelé slovanské archeologie jako profesor Lubor Niederle, že, nebo Karel Buchtela, že, a ještě před nimi byl Jan Erazim Vocel. Že. No to v podstatě ty nálezy těch kultur bronzových, které byly na Ukrajině, v Polsku a Bělorusku a u nás v Čechách, hlavně teda v severních Čechách a na severní Moravě a na Slovensku, tak předpokládáme, že je možná kontinuita protoslovanské kultury od těch popelnicových polích. Na Ukrajině se to nazývalo tripilská kultura nebo tripolská kultura, tam je osada, která se nazývá teda ruský Tripolie, ne ukrajinský Tripilie, že? A podle ní se to tam nazývalo. No a taky už od té doby vlastně byla rozdělena ta kultura, ono už od neolitu to bylo rozdělené na levobřežní a pravobřežní Ukrajinu, takže ty kultury se tam dělily podle těch toků vodní. No. Kdežto Krym, tam to nebylo, protože tam byly řecké kolonie a předtím tam byl národ Skytu a Kimériu. Kimérovi. Jestli si někdo vzpomene na ten film Conan Ničitel, tak tam se mluví o Kimérech. No tak to je vlastně ten jeden z těch antických národů, který tam byli. No. Jsou známi podle určitých archeologických nálezů, třeba mrozový dýk a podobně. No. Keramiky.
1: Já bych tady teď, když si můžu...
0: Čili ti, oni už tady určitě v tom šestém století byli, protože ta teorie toho šestého století byla vlastně byla potvrzována archeologicky za protektorátu, kdy v roce 1940 pražský archeolog Ivan Borkovský našel nádoby takzvaného pražského typu, což byly takové popelnice. No. Byly to soudkovité nádoby s různým vlnovitým ornamentem a to byly ručně dělané, některé byly už vytáčeny na ručním hrnčířském kruhu a byly nalezeny v těch polozemnicích, které byly vykopány v těch archeologických nálezech. No. Ale myslím si, že skutečně ta popelnicová kultura, že byla protoslovanská. O to se vedou veliké diskuze. Některé teorie na to mají Sověti, teda ruští archeologové, někteří polští, ale v podstatě se shodují v tom, že kultura popelnicových polí ve svém velkém rozsahu byla základem slovanské kultury.
1: Tady teď běží diskuze, jestli můžu, pane doktore, no. Tady jenom takhle cvaknu. Všimněte si, že celou naši historii se snažili, aby vrchnost byla z ciziny a naše vrchnost byla dříve či později odstavována od moci. A další, no tady to, náš... A
0: to, tak ono to začalo právě...
1: Jenom chci, jo, jakoby, František na to, proto má Rakousko zákon zakazující vysoké zvolené státní funkce pro bývalou šlechtu a její rodinu. Tak, teď to vaše.
0: No tam v Rakousku se ten zákon nazýval Habsburský, protihabsburský zákon, protože tam byl zákon, který až do, myslím, 90. let neumožňoval návrat habsburského trůnu. Otcové tohoto zákona v Rakousku byli sociální demokrati. Byl to Karl Renner a ještě a Adler. Jo. To byli rakouští vyznační sociální demokraty, kteří zabránili znovu nastolení Habsburku. Proto taky, podívejte se, dneska nám třeba monarchisté vykládají takový nesmysl, že Karel I. a jeho žena Zita Bourbonsko-Parmská byli čeští králové. To není pravda. Víte, kdo byl poslední český korunovaný panovník? Ferdinand Dobrotivý. 1848 skončil, že? A nastoupil Franz Josef, který dvakrát slíbil korunovaci a nikdy to nesplnil. Vždycky slíbil, když z říši teklo do mod. Poprvní v tom roce 1848, když byla revoluce, a po druhý v roce 1870, když byla prusko-francouzská válka. No, takže a předtím teda v roce, když bylo Rakousko poraženo Pruskem 1866, tak v roce 1868 už to sliboval. A nikdy to nedodržel, takže pražské jedny noviny, vlastenci z kruhu, myslím, že to bylo staročeské strany, si nechali jeho slavnostní sliby vytisknout na toaletním papíru. Odtud začalo takzvané 60 let českého zápasu o trialismus, to znamená o to, co se podařilo Maďarům a co se nikdy nepodařilo Slovanům, protože jak Karel I., tak Zita byli nominálně císař, císařovna a uherský a uherská královna, protože byli korunováni v Budapešti, ale nikdy se nenechali korunovat v Čechách. A protože podle monarchistického legitimismu korunovat se potvrzuje zemská práva koruny, tak proto on se nikdy nenechal korunovat, Franz Josef, protože ho Maďaři od toho vždycky odradili. Všichni ti Andrášové a jak se jmenovali Esterházyové, mu zakázali, aby se nechal korunovat českým a dalmatským králem. Totež se právě týkalo i Chorvatska a té Dalmácie. Takže on to měl jenom jako uzurpátor na trůnu. Já jsem o tom napsal studii ve sborníku Přínos armády České republiky, který se jmenuje Legionáři a Habsburská státní zrada, a žádnej z historiků se mě neodvážilo ponovat. Ani Pernes, který napsal o Habsburcích spoustu, což byl můj kolega. Neodvážili se to popřít. Takže to, co nám dneska vykládají monarchisti a tahají to teďka do parlamentu, že bychom mohli mít zase království, no to je nesmysl. doufám, že národ by se zbouřil, i když teda nevím, jak to dneska vypadá špatně. To je jedna snaha, totiž víte, správně tam byla ta poznámka, že vždycky se snažili cizáci tu vrchnost instalovat jako cizí. To je nesmírně správné pochopení problému, protože to nastalo právě bělohorskou porážkou. Já vám řeknu, co to znamenalo. To jsme se dostali teda daleko od restitucí a od krádeže Američanů, ale ono to všecko souvisí. Protože to byl počátek toho dějinného procesu, který se zakončoval v tom 46. roce a dneska se pokračuje těmi nároky těch sudeťáků. Protože první, kdo porazil Čechy, byl Ferdinand I. Habsburský, 1547, byla o tom napsána kniha Stránského, Pavla Stránského ze Zhoře, která se jmenuje O pokoření stavu městského. Že? To byla první porážka, že teda srovnal města a uvedli v podstatě do poddanského stavu vůči koruně. A druhá, daleko horší, byla ta Bílá hora, protože tam vznikly takzvané generální patenty. Ono se tady mluví jenom o obnoveném zřízení zemském, které bylo 1627, ale nemluví se o těch generálních patentech. Ty byly vyhlášeny v roce 1623 a trvaly až do roku 1643. 20 let! 20 let nesměla se vrátit žádná evangelická šlechta, žádný městský patriciát evangelický a žádný selský stav evangelický. Pod trestem smrti. Takže obyvatelstvo Českého království a markrabství Moravského kleslo na 1/3. A všechny zprávy urbářů psali, že poddaní jsou zkaženi, to znamená, že mají zničené těmi rabiáty, vojenskými majetky, domy vypálené, usedlosti, mlýny zničené a tak dále. Takže nemohou správně konat robotu. A to trvalo až do 19. století v podstatě, protože sice Josef II. Udělal ten revoluční akt, že připustil, toleroval nekatolictví až Josef II. Náboženskou toleranci udělal. Tak. Vemte si od roku 1620 až do roku 1783 nebo kdy. To takhle trvalo. Já vám dám takový příklad. Ten patent byl dělán tak, že evangelici si nesměli postavit kostel, mohli si postavit modlitebnu, nesměla mít věž a nesměla mít zvony. A když v roce 1800 ve Vanovicích na Moravě stavěli evangelici evangelický kostel, tak kanovník katolický v Olomouci žádal Vídeň, aby přitáhla dělostřelectvo a rozstřílela tu modlitbu. V roce 1800. Selky byly nuceny chodit na přeskušování na katechismus a byly dotazovány, proč věří beransky na teda evangelium, třeba auschwitzského vyznání, nebo luteránského, nebo českobratrského. A proč se nedají k víře pravé katolické? Ta šlechta, která sem přišla, to znamená, že ta česká šlechta se dostala do vyhnanství, tak jako Komenský, že znáte ten příběh Růžového paroučku, kdy se loučil z vlasti a tak dále. Jednota bratrská.

Víte, české šlechtě se stalo to, co se ve východní Evropě nestalo žádnému národu. Podívejte se. V Polsku zůstala šlechta. V baltských státech zůstala šlechta. V Rusku zůstala šlechta. Na Ukrajině zůstala šlechta, myslím, do roku 18 nebo 17. Pak emigrovali. Že? Ale nebyli vypovězeni tak, jako jsme byli vypovězeni. Rakušané, tam je šlechta pořád. Jo? Jenom má ten zákaz těch funkcí. Jo? Ta vyšší šlechta. Jo? A Habsburská šlechta arcidů to má. A já mám dojem, že dokonce teďka vyšel nějaký zmírňovací zákon, který teoreticky připouští, že nižší člen Habsburského domu by mohl být i prezident. Ale nevím to přesně. To bych lhal, kdybych na to přísahal. Takže tady byly opravdu podmínky, kdy sem přišla cizí vrchnost. A buď to přišli do armády, anebo se zakoupili na panství, což byl případ třeba generál Bukvoj, ten to dostal po Bílé hoře, že? To byla Pikolomini, Bukvoj, že? Madaras a všichni tady ta šlechta, včetně Liechtensteinu, že? Dietrichsteinu. Víte, proč to oni dostali? Protože Karel z Liechtensteinu a Dietrichstein, arcibiskup, byli takzvaní komisaři konfiskací české šlechty. Takže z českého zabaveného zlata, těch českých stavů, byl postaven klášter Melk. To je postavený z českého zlata, z českých peněz. Zabavených Habsburky. Spousta klášterů rakouských takhle byla postavena. Z českých peněz. Kdo to dneska hlásá? Kdo to ví? Jo, když jsou zájezdy do toho Melku. Kdo to tam říká? Ten Ferdinand III., když bylo obléháno Brno, Švédy, a ten Torsteson teda jaksi už byl unaven, tak řekl, že teda pokud bude v poledne, takže se zazvoní a oni odtáhnou, zatímco Olomouc obsadili, že ta se jim zdala, nikomu se tam celkem nic nestalo, kromě těch obvyklých rekvizic nic nebylo, nikdo nebyl vražděn a tak dále. Takže tady brněnští jezuité, že proto má ten páter Středa tam tu sochu, že? U brněnského typosu, kde dřív bývala televize, tak kdo hájil Špilberg a kdo hájil brněnské hradby? Renegát, francouzský Huguenot, Raduj de Suše, který má náhrobek u svatého Jakuba. Tak to byl žoldnéř, který se jako Huguenot dal do služeb Habsburku. Takže to je něco podobného, jak náš hradní prezident. Že? Byl to prostě žoldnéř, který přešel z jedné strany na druhou. A Scott Ogilvy hájil Špilbel. To byli žoldáci. A co způsobili? Tady tou porážkou Torstensona, nebo v podstatě vydržením Torstensona, protože to vlastně nebyla vojenská porážka, ale bylo to vydržení toho obléhání, tak způsobili tragédii českého národa na další 250 let.

0: A jak za to Ferdinand III. Odměnil německý patriciát Brna. Odpustil jim daně na 10 let a povýšil městský znak, který tam máte, ty hnusný habsburský pařáty, a který byl odstraněny za první republiky, a po převratu si je tam městská část Brno střed znovu dala. Takže nastalo co? Nastala eroze právního řádu republiky, jak to říká ústavní právník profesor Pavlíček. Předmluvě té knize tlusté, co jsem vám ukazoval, to pana docenta Bendy. Takhle to tady funguje.
1: To je mazec. Pane doktore, můžu pokračovat?
0: Ano.
1: Já vás nechci vůbec také zabržďovat, protože jste studnice vědomostí. Tak, tady máme...
0: No, něco vím, něco nevím.
1: Kdybyste četl ty komentáře tady, absolutně lidi. Už chtějí, abyste měl vlastní pořad tady i do konce. Takže prosím pěkně, tady Pepa Vomáčka, takový malý trolík.
0: Porodu Šternberg.
1: Ta zatel se z něho stal, z trolíka. Takže můžete...
0: Já jsem Šternbergy moc nestudoval, ale vím, že Šternbergové byli taky jednu dobu správci toho salmovského majetku. Nemyslím si, že by to byli, bych řekl, ti nacističtí kolaboranti úplně. Já si myslím, že tam došlo k nějakému modu vivendi a nemám vědomost o tom, že oni by se zapojili do kolaborace s nacisty. Myslím, že to ani nebylo. Ale nemůžu to potvrdit, protože já jsem ten případ neštudoval podrobně. Prostě jenom mám nějaké kusy informace, ale myslím si, můj názor je, že oni kolaboranti nebyli. To je totiž tak. Ono bylo... několik takových stupňů té kolaborace. Někteří třeba byli ve svazu pro spolupráci s Němci, ale jinak s Němci v podstatě byli tam formálně. Ti, kteří se dali do NSDAP, tak tam to bylo jasné. To byl třeba případ Hrabat Friesu, Friesenbergu z Černé Hory, kdy Hraběnka byla zakládající členka letovické NSDAP a její syn byl SA-man, který bojoval na ponorce v Kriegsmarine. Tam je to jasný, proto taky nedostali. Nebo takové Kuno Walderode, který byl člen NSDAP, tak tam je to jasný. Potom byli takzvaní Rakušané, což byl třeba případ toho Salma, což byla původně rakouská šlechta, která kolaborovala s nacisty více méně. Ne z donucení, ale dobrovolně kolaborovala, aby měla pokoj, jo, aby měla zachovány majetky. Ale musela v té kolaboraci pokračovat, takže třeba ten Salm byl ve třech nacistických organizacích a ještě dával na ten Wehrmacht a zastavil podpory českým dětem. Tam byl takový kuriozní případ ústavního soudu. Já ještě řeknu takovou zajímavou. V roce 2005 my jsme měli zhromážděny už materiály o té kolaboraci a tenkrát nás zaskočil rozsudek ústavního soudu, kdy soudce, tuším, že to byl profesor Duchoň, řekl, že Salma je nutno přezkoumat, protože on šatil a krmil české děti za protektora. Takže to by byl čin polehčující okolnost. Jenže ministr Jurečka Na ministerstvu zemědělství, který měl pod sebou pozemkové úřady, nějaké desetiletí sušil dokument ve svém archivu, a to byla rezoluce závodních rad salmových podniků a tam bylo jasně podepsáno a řečeno v roce 45, že salmový podpory českých dětí za protektorátu byly všechny zastaveny a byly podporovány pouze děti německé. Takže poslední argument pana ústavního soudce padl. Ale za kolik desetiletí? Za dvě desetiletí. Takhle, víte, podívejte se, třeba v té kauze sám se kradly dokumenty, v kauze Walderode se kradly dokumenty, v kauze podstácky Liechtenstein se kradly dokumenty. V kauze Colore do Mansfield a tak dále. To prostě je řada. Proto jsem dal podtitul té své knihy, a to jsem tam dal jenom několik příkladů, protože ta kniha je spíš výzva pro další badatele, aby v tom pokračovali. Že já nezvládnu všechno. Nikdo, jednotlivec, to musí být kolektivní práce. A to bohužel tady nemá. Protože badatele, kteří se tomu věnovali, jsou dneska na pravdě boží a já jsem tady jak kečup, kůl. Takhle to je. A ještě jsem byl souzen za naprostou nesmyslnou věc, za svou pamětní desku.
1: To je možný.
0: Za vyvolávání dojmu.
1: No.
0: Takže já jsem expert na vyvolávání dojmu a potom to ústavní soudkyně Wagnerová, která je teď taky buď to v nebi nebo v Valhalle, můžete si vybrat, tak ta rozhodla, že jsem měl pravdu, ale že jsem tím pravdivým faktem nepřípustně zjednodušoval. Takže já jsem první člověk na planetě, který byl odsouzený za nepřípustné zjednodušování. Když to dostali právníci, tak je chytal fantas.
1: To strašně, já se omlouvám, ale tady teďko něco řeknu. Zdeněk tady no. Právě píše, ale do toho četu píše, to se už nedá komentovat. A ono no, to tady nedá. Napsalo, to se už nekomentovat. Tak to jsem nepochopila. Takže to dělá nějakou jo, no, chybu, tak ještě ke všemu asi jsme zavařili.
0: Ne, no,
1: zavařili jsme.
0: To je dobrý, to je, má pravdu. Jo, to totiž, když bych to chtěl zlehčit, tak bych řekl, že je to obští kurz cimarmanologii. Protože, prosím vás, napřed mě vinili z toho, že jsem nedokázal, že sám byl v nacistickém spolku. To trvalo asi 5 let. A potom mě, když jsem dokázal, že v tom spolku byl, protože platil mu příspěvky a dokonce držel prapor toho spolku, který byl v roce 1953 ukraden, památko péčeho z péči řádného hospodáře neochránila a neochránila album nacistů, kde byl ten salm fotografovaný, který soudní znalec odhadl na 160 tisíc korun sběratelské hodnoty. Neochránili ten prapor, který měl znalecký odhad 250 tisíc korun. A neochránil protokolní knihy, které ukradl jistý starosta jistého města z pancéřové skříně úřadu bez použití násilí. Jak to je, prosím, cituji nález policie České republiky z Černé Hory. A tento člověk, když byl potom vyšetřován policií, kam ty knihy zmizely, tak on řekl, že to udělal v pominutí smyslu. Měl lékařské potvrzení. A pak se z Rajce odstěhoval. A chránila ho jistá politická strana.
1: Jo, to vždycky tak bývá.
0: Takže to se opravdu nedá komentovat.
1: Já tady ještě dám jednu záležitost, kterou napsal pan Jan. Je to asi citace od Tomáše Garrigua Masaryka. Je to samozřejmě k tomu, co jsme předtím říkali. Proti reformaci již před Bílou horou započatá, ale hlavně po Bílé hoře dokonaná, je hroznou událostí v dějinách českých a lidských. Tři čtvrtě české půdy
0: zcizeno a rozplito. To je naprostá pravda a potvrdil to i historik Josef Pekář, který napsal to též v podstatě. To se dá doložit zcela přesně, které rody získali, kolik získali půdy. No. Klasický případ jsou ti Lichtenstein. Jo, a toto ještě bych k těm Lichtensteinům. Prosím vás, Wikipedie a ti obhájci tvrdí, že Lichtensteinové se neprovinili proti dekretům a že soudy, jak napsal jistý Jindřich Šídlo, se bojí Benešových dekretů. Soudy se bojí dekretů. To taky se nedá komentovat. Tak já vám řeknu, jak to bylo teda. To je v té knize taky. Za první. Kníže František Josef II., který panoval tehdy v tom roce 39, blahopřál Hitlerovi k zabrání Sudet. Jako k mírotvornému aktu. To je první věc. Za druhé, Hitler pohlížel na Lichtensteinsko jako na německy mluvící zemi. A tudíž je příslušníci germánského společenství. Za další, kníže platil výzbroj a výstroj jednotek SA v Krnově a SS v Šumperku. Několika tisíci říšskými markami, což byla podpora nepřátelské strany. To si neutrální stát nesměl dovolit. Za další. Kníže poslal nacistů vyšetřovat pozemky Lichtensteinu v protektorátě a pro tento případ povýšili tohoto nacistu do šlechtického stavu. No tam mám dokonce někde jeho jméno, a ty to nebudu hledat. A ještě se dopustili té věci, že v roce 1945, když pomocné sbory jedna celá divize, takzvané osvobozenecké ruské armády ROA, pod generálem Holmstonem, Borisem Holmstonem Smyslovským Reginau, utíkala před Brity v Itálii a před Titovými partizány na území Lichtensteinska, kam se podle mezinárodního práva vůbec nesměla uchýlit, protože to bylo porušení neutrality. Takže 1000 mužů s generálem Holstem Smyslovským se uchýlilo o vojenský azyl k Lichtensteinu a oni jim ho dali. Čili podpořili nepřátelskou stranu v dubnu 45. Toto jim vytkla britská delegace a sovětská delegace. Vyslali tam svoje parlamentáře, a ti přiměli důstojníky, Britové si vzali důstojníky, pochopitelně, protože ten generál byl taky šlechtic. A dali jim lodní lístky do Argentiny, k Peronovi. No a ty prosté vojny nechali Sovětům, ti je dali do gulagu. Většina z nich ten gulag sice přežila, no ale už byli jako vojenský vyřízení. Takže Lichtensteinsko porušilo neutralitu několikrát. Kde se o tom dneska dočtete? Wikipedie přiznala ty platby, protože s tím nemohla nic dělat, ale toho Holmstra Smyslovského nepřiznala. To přiznal pouze jeden jediný badatel, a sice profesor Auský, který není přítelem Rusů, a vydal to v malotirážní knížce, kterou má jenom několik málo lidí. Dobrovolníci, tam popsal všechny dobrovolnické armády od Waffen SS až po židovské legie, včetně našich legionářů a banderovců, ustašovců.
1: Protože se nám blíží už 10. hodina, tak já ještě mám tady úplně poslední slovenský dotaz. Slovenčina to je vždycky moje. Takže Roberta se ptá, můžu se zeptat, jaká byla skutečná role lorda Runcimana? Nebo Runcimana? Je to německý? No,
0: jasná. On plédoval pro odtržení Sudet, dokonce se na tom zámku, kde byl zámek Tokáň a Červený Hrádek, tak tam se zhromáždilo 6000 Sudetů, ordnerů tedy, a řvali tuto větu, Lieber Lord, befrei uns von der Čechoslovakei. To byl jeden zámek, kde se kreslí mapy odtržení Sudet. Já bych chtěl napsat ještě jednu knihu, která tam byla přítomna jistá Stefanie Richterová, zvaná kněžna von Hohenlohe, kterou Čelovský nazývá a prezident Roosevelt ji nazval ta ženská von Hohenlohe. Ta to zařizovala. Ale já se k té knižce teď nemůžu dostat, protože když jsou tady ty sudecké události, tak mě to celý pohltilo a vzalo mě to čas a práci a všecko. Tak to možná třeba ještě někdy napíšu. Nevím.
1: Pane doktore, já vám se hodím ještě jeden. Přeštěte si dotázek, prosím. A tady ještě řeším. Souvisí některé politické procesy 42 proti Husákovi s týmem, že ztrátou archivů nacistů.
0: Mohlo to tak být, protože on byl obviněn z buržoázního nacionalismu a vemte si situaci, že v té vánoční dohodě, kterou oni udělali, že v tom roce 43, že, tak tam byl Šmitke, Husák a Laco Novomeský, že? A nevím, jestli tam byl Klementis, to teda nemůžu říct. A samozřejmě, že Husák znal poměry slovenské vlády, to znamená, on znal všechny ty lidi, kteří potom utekli do Kanady, to jako Durčanský a jiní, kteří v té Kanadě založili takzvaný Světový kongres Slováků, což byla organizace, která tady založila Slovenskou národnou stranu s Vítězoslavom Moricom, a proto Mečar řekl, Československo som nerozbil ani já, ani pan Klaus, ale Havel, protože Havel podporoval Vítězoslava Morica.
1: Dobře. Takže teď momentálně si myslím, že asi tak všechno z těch hlavních dotazů, které tady vidím.
0: Tak děkuju za dotazy, byly správné, správně položeny a je vidět, že ti lidé nejenom přemýšlejí, ale dávají se souvislosti a je to v pořádku. To oceňuju. Velice vás všechny zdravím, posluchače, kteří takto uvažujete a nejen teda vás, ale všechny, kdo to posloucháte, protože je potřeba, abyste znali souvislosti a je vidět, že důležitý je, že se nesoustředujete na jednotlivosti, ale že to jsou procesy. Tak jako je to s těmi sudeťáky, s těmi restitucemi a s těmi reparacemi. To všechno jsou procesy, které buď působí ve prospěch státu, anebo proti něm. A většinou proti něm. Proto taky neuspěl pan hradní prezident s tím mimosoudním vyrovnáním z Lichtenštejny, protože mu 4 ústavní právníci řekli, že je to protiústavní činnost, protože ta provinění těch Lichtenštejnů jsou taková, že vylučují navrácení majetku, nehledě k tomu, že evropské právo nepřipouští, aby byli 2 svrchovaní majiteli téhož majetku. Jo? Tam byla taková nadační teorie, že bude český stát majitel a Lichtenštejnsko majitel. To není možné. Buď Lichtenštejnsko nebo český stát, že jeden nebo druhý by ztratil svrchovanost. Vidíte, na jakých blábolech se staví ta dnešní politika?
1: Tak. A já to ukončím tímto, co napsala paní Ivana. Kdyby doktor Skála chtěl někdy moderovat pořad s panem Jarošem, bylo by to super. Moc děkuji za dnešní vysílání. A to je přesně ono. Úplně naprosto vás vidím vedle sebe a bylo by to nádherný, naprosto nádherný povídání.
0: No doktor Skála to je pro mě příklad a vzor teda taky, jo. Já se považuji za ideového žáka pana profesora Pavlíčka, no a doktor Skála je veličina, kterou je nutno nejenom brát v potaz, ale je nutno s ní spolupracovat, protože ten ví zase jiné souvislosti, které já neznám a nemohl jsem je ani znát, on zná tu vnější politiku, že a pohyboval se v určitých kruzích společenských, které nebyly nedosažitelné.
1: Výborně, dobrý. Moc krát.
0: Přeju vám dobrou noc.
1: Tak jo, já řeknu ještě ty naše základní záležitosti. Pěkně prosím, ještě kdo jste nedal, tak klidně dejte ještě like. Ono se video bude dál samozřejmě šířit. Potom bych chtěla poprosit, kdo ještě nedal odběr, přímo tady, Petr Bureš TV, to znamená neodebírá, dejte, protože opravdu chybí velice málo, aby jsme měli 95 tisíc a byla bych ráda, kdyby se mi to povedlo teď, když jsem tady s vámi já ten týden, než Petr se vrátí. Potom všechno ostatní, co se tady bylo řečeno, nějak mám podchyceno, předám to Petrovi a chci od vás, vážení diváci, jestli byste byli tak hodní. A potom do komentářů, vlastně tady co jste psali pro pana doktora, i ty chvály a ty všechny ostatní věci a podpory, buďte tak hodný, dejte to do těch komentářů, protože on ten chat tak nějakým způsobem prostě vždycky vymizí, ale v těch komentářích to zůstane. Samozřejmě dejte do něj klidně i ty otázky. Já si myslím, že to pan doktor není naposledy. Mluvím za Petra trochu, ale samozřejmě yes. Petr si vás jakoby dneska zařídil v pozovkách, jak bych to řekla. Takže já jsem hrozně ráda, zase jsem se dozvěděla spoustu dalších jiných věcí. Samozřejmě asi 90% nových, no dobře. Víte, že jsem spíš technický typ než historický, ale to vůbec nevadí. Pane doktore, moc krát děkuju, jste naprosto hlava mapa, jak jsem tady napsala, jak se to říká u nás u obyčejných lidí. A budu hrozně ráda.
0: My jsme všichni obyčejní lidé, my nejsme žádné žádná elita.
1: To je úžasné.
0: My jsme normální lidi, kteří pracovali něco, udělali, jo, prostě a
1: jasně, všichni se loučí.
0: Chtějí, aby republika žila a aby náš národ český žil a aby přečkal všechny ty strázně a dočkal se toho, co věštila knižna Libuš.
1: Výborně, děkuju všem za příspěvky, děkuju moderátorovi, postaral jsem mi vždycky tady o všechno, jsem hrozně ráda, pomůže mi to. Takže přátelé a pane doktore, dobrou noc, já pustím znělku.
0: Dobrou Mějte noc se hezky. A děkuju vám za možnost.
1: Jasně. No to určitě, Petr je rád, že vás má, tak jo, děkujeme, my jsme všichni rádi, vás máme. Děkujeme moc.
0: Naschledanou.

0: Tak ahoj, Honziku.
1: Ahoj.
0: Já vám chtěla představit Jana Reda Širta, Hondika, s kterým spořádáváme Potní chýše. A vzhledem k tomu, že se mě vždycky lidé ptají, o čem to je, co mohu od toho očekávat, tak vlastně já bych chtěla, aby předat slovo Honzikovi, který vlastně toto všechno dělá. Já jsem pouze jenom jeho takový jako pomocníček. Nicméně mě to hodně obohatilo za tu dobu a jestli by si mohl teda Honzi něco říci o potních chýších a vůbec jakoby o té filozofii, proč tam mají lidé přijít, proč nemají chodit, co jim to má dát, nemá dát, přípravy a podobné věci.
1: Tak rozhodně si myslím, že právě jsme v takové době, kdy velice nutně potřebujeme získat nějaké duchovní a fyzické síly k tomu, aby tenhle ty stresy, které nás obklopují a vůbec ten život, který nás obklopuje, nějakým způsobem jsme se s tím dokázali vypořádat. V té prvé fázi, když jsme tady s písmínkou dělali své potní chýše, byli jsme velmi zaujmutí domorodci Severní Ameriky, který notabene mě dali to požehnání nebo to svolení dělat potní chýše. Dělali jsme to potom způsobu lakotském. Jsme v kmen Lakotů, který má své určité historie, kroky, záležitosti. Ale já to dneska vidím úplně jinak, protože si myslím, že tím, že my Pražáci a vůbec obyvatelé Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, jsme obyvatelé těchto krajin, nejsme indiáni, rození, a my potřebujeme svým způsobem se ozdravit. Potní chýše je jedna, bych řekl, z nejstarších záležitostí, 100 let stará záležitost. Já jsem si uvědomil postupem času, že to není jenom domorodá záležitost indiánů Severní Ameriky, ale že to je prostě průsečíkem Evropy, světa, křížem, krážem, když to vemu kolem a kolem celého světa. A jsem přesvědčen o tom, že my nutně potřebujeme oprostit se, najít v sobě ty síly, které v sobě máme. Potřebujeme se ozdravit, potřebujeme se de facto jakoby probudit, potřebujeme se skutečně znovu zrodit. Proto to je to jméno Inipi, neboli obřad znovu zrození. Potní chýše je zajímavá záležitost v tom, že tam člověk se vydá každý ze svých sil, ať už psychických, mentálních nebo fyzických. Ta záležitost technická je o tom, že do té kupole stanu zakrytého se nanáší rozžavené kameny čtyřikrát. Čtyřikrát se odeřou ty dveře, čtyřikrát se tam přenesou kameny. Je tam 4 dějství, které prostě má své náležitosti, své kroky, které je nutno dodržovat k tomu, aby to byl obřad, aby to nebyla třeba, nevím, sauna nebo něco, co by mohl dělat každý na Ukrajině, kde rybníka, potlučku nebo u bazénu. Je to, bych řekl, v dnešní době pro nás je to psychoanalytická záležitost. Je to psychosomatika, je to psychologie, je to oproštění se od těch běžných starostí, strastí, které nás v životě provází. Myslím si, že to je důležité, aby každý si šáhl na té svoje dno, aby dokázal najít si tam to své, aby dokázal odpustit, aby dokázal přijmout, aby dokázal darovat, aby dokázal dát. Samozřejmě pro zasvěcené, kteří se zabývají třeba duchovníma vědama nebo něčím, vidí, že je možnost i hovořit s lidmi, kteří jsou v tom jiném stádiu, v těch paralelních světech. Takže i v tom čtvrtém dějství této potní chýše je možno hovořit se svými příbuznými nebo kamarády, přáteli, kteří už mezi námi nejsou. To všechno je možné.
0: Můžu se zeptat, Honzi, protože lidi nejvíce zajímá samozřejmě průběh. Jo? Ptají se, co se dělá jeden den, proč je to tak dlouhé, celý den, co si mají sebou vzít, jestli můžou pít alkohol, jestli můžou jíst. Jako zajímají je tady tyto věci.
1: Tyto setkání jsou od pátku do neděle. V pátek většinou je příjezd. Na to si řekneme, jak vůbec obřad této potní chýše probíhá. A tam je velmi důležité, vzhledem k tomu neskutečnému teplu a vůbec obřadu jako takovému, vystříhat se těžkých jídel a alkohol. Alkohol do každého obřadu rozhodně nepatří. Takže ten pátek si vždycky řekneme, co a jak, kdo se toho zúčastní, řekneme si ty pokyny určité, které jsou nutné k hladkému průběhu této potní chýše. No a v sobotu začne samotná stavba potní chýše. Znamená, že se vyberou tenké kmínky, ženy je ořežou, muži vyhrábí jámu. No a každý tam má svůj nějaký určitý úkol, který se je. Už to je zajímavé v tom, že se sejdou třeba lidé, kteří se vidí poprvně a vzniká takové, řekl bych, při té společné činnosti takové seskupení, nebo já nevím, jak bych to nazval, takové přátelské vzduší, vzrovno vždycky práce, de facto pojí ty lidi, lidi se seznámají nejlépe při té činnosti, kterou dělají. Potom večer, které, když je připraven oheň, připraveno dřevo, kdy lidé si přinesou své kameny, které se naskládají na tu hranici, ten oheň se zapálí, kameny se začnou nahřívat, no a potom postupně ty lidi odcházejí dovnitř do té kopule, do té potní chýše, nejdříve ženy, potom muži. Na závěr jde vedoucí, který šéf toho celého obřadu, ten obřadník, a započne samotný obřad, který samozřejmě může být dvouhodinový, tříhodinový, čtyřhodinový, podle počtu účastníků té potní chýše, podle počtu kamenů a tak dále, tak dále. Tu techniku tady jako nemá asi cenu popisovat, to si vždycky řekneme předtím, než ta potní chýše započne. Potom to skončí samozřejmě ten obřad. Ty lidé se cítí velice, jako bych řekl, zvláštní, jsou většinou vysílený, protože přijdou, bych řekl, na pokraji svých sil, hlavně v tom čtvrtém dějství, kdy hovoří

teda se svými předky, nebo už to teplo je tak nesnesitelné, že vlastně jsou na pokraji svých nějakých fyzických a možná někdo i psychických se. Po skončení tohoto obřadu následuje de facto takové pohoštění, kdy je možno konzumovat ať už alkohol, nebo pití, nebo jídlo, nebo cokoliv. A druhý den je takzvané sdílení. To sdílení té potní tíše je velice emotivní, protože přes tu noc ty lidé uloží si ty své zážitky, které zažijí v té tmavé, horké kopuli, kdy prostě svičí pár a voní bylinky a zní písně, že tam bubínek monotónně, tak se jim to vše rozleží. A vlastně je to nejemotivnější část celého obřadu potní tíše, kdy ty lidé říkají, jak to na ně zapůsobilo, co jim to dalo, jako, co poznali, nebo cokoliv. A to je, bych řekl, to nejsilnější celého obřadu. Tam přichází pláč a prostě emoce jsou velmi, velmi vzednuté. No a po obědě teda se účastníci rozjedou, prostě domů. A můžu říct ze svých zkušeností, že tento obřad tak půl roku vydrží k tomu, aby se člověk cítil velice dobře, velice vstřícný ke svým spoluobčanům, své rodině, ke svým nejbližším. Je to úžasné. Doopravdy se člověk cítí znovu zrozený. A co navíc, skutečně ta zem jako taková, že ta kupole, která je postavená z těch prutů, tak symbolizuje ta horní část vesmír a ta spodní část matku zem. Ta matka zem veškeré ty přání, které tam člověk vyslovuje, si bere. Bere veškeré neduhy psychické, fyzické. Ten vesmír prostě tam jest přítomen plus 4 živly, které na tomhle světě existují. No a tím právě chci říct, že ten to čtvrté dějství je jako takové nejsilnější, protože již neustále po někomu nebo něco chci, tak taky za to něco musím dát. Znamená, že jakoby je to zmrtvení nebo umření toho člověka, to utrpení, které tam v tom čtvrtém dějství prožije. Za to odměnu dostane to, že je vyléčen, že si ta matka země veme tyto neduhy. Takže skutečně bolesti za krevní tlak, další a další prostě jsou pryč. Jsou pryč i psychické záležitosti, protože člověk si tam to své vysvětlí a hlavně tu neděli to tam sdílí s ostatními, kteří jsou na tom stejně, kteří ho pojmou, rozumí se spolu, vysvětlí si tyto věci. Člověk odjíždí skutečně znovu zrozený. Uh-huh. Já to nevím, jestli bych se mohla zeptat.

Já teda nevím, jestli jsem se mohla zeptat i tady Jíti, která tady momentálně stojí, sedí s námi. Protože Jíťa se účastnila taky vlastně potní chýše. Myslíš si, že bych mohla se tě taky zeptat? Tak to je její.

0: Jirka zelená. Výskřenka.
1: Výskřenka naše milovaná, ano.
0: Já byla, myslím, že na jedné z posledních postních chýší, kterou jsme dělali na Mezonu a která byla hodně silná. Jestli ty nám můžeš říct, proč jsi vlastně vůbec šla třeba do potní chýše, co tě vedlo k tomu rozhodnutí a jako jsi, co jsi z toho vzala?
2: Proč jsem tam šla? To už se snad ani nepamatuju. Nebyla to ani zvědavost, ale tak nějak přirozeně to tam přivedlo. Zažila jsem tam úžasné věci. Nejenom ta příprava, ale potom ten samotný prožitek, když Honza se rozhodl, že nás upeče zaživa, tak jako opravdu to je nezapomenutelné. Nicméně jsme samozřejmě přežili všichni a vyjít potom ven a zhodit tu starou kůži, která tam zůstala, to je doslova. Ona tam zůstala. A byla jsem úplně jiný člověk. Je fakt, že od té doby se taky změnilo spousta věcí. Jsem moc šťastná, že se mění ty věci. A určitě se do ní vrátím znovu. Protože je to určitá forma očisty. Opravdu očisty. A zase poznání a potkání se i s předkama. Kde já jsem se teda setkala s svou babičkou, která... jsem vždycky věděla, že vedle mě stojí jako strážný anděl a ona opravdu tam je. A to je pro mě jedno z nejsilnějších. Setkala jsem se tam i se svým nenarozeným dítětem, takže jako spousta věcí tam proběhlo a vím, že všechno je v pořádku. Takže když mě trápí ty v uvozovkách ty malicherné starosti, když se na to vzpomenu, tak to odpluje, je to pryč. Je tam ta vůně, zpěv, oheň. Je to všechno, co vlastně v nás je. Jsme složeni z vody, 70%, ale ten oheň nám dává energii do toho života. A to je jedno z nejúžasnějších, vlastně, co my tady dostáváme jako dary. Veškeré smutky, stěžování, si nadávání, to už je jenom projev toho ega, té nespokojenosti, která v nás neustále je, ale uvědomit si to, proč tady jsem a ne krátkou chvíli tady jsem a budu si to kazit tím, že zrovna vlastně sám sebe prudím, sám sebe obtěžuju něčím, tak to ne, to už je zbytečné. A po té chýši právě tohleto vyvstává ten zlom v myšlení, opravdu tady k tomuhle, tady k tomuhle uvědomit si vlastně, jaký okamžik člověk tady jenom je. Nikdo
0: nevíme, kdo. Tak děkuju.
1: No, já s tím naprosto souhlasím, protože s těmi domorodci, kteří vlastně celý život jsou obřadníci třeba těchto rituálů, těchto obřadů potní chýše, kdy tam miminka se pohybují a těhotné ženy a všechno. Oni jsou na to velice zvyklí. My Evropani na to zvyklí nejsme, že jo. Že to je pro nás obrovský zážitek, ne všichni to dobře snáší, ale myslím, ne dobře snáší v tom, že je skutečně třeba dodržovat ty věci, které jsou nutné, to znamená nepřejídat se nějakým řízkem a bramborovým salátem a dát si dvě piva, potom blíz do potní chýše, to dopadne skutečně velice špatně. Ale mě to fascinuje, de facto celé toto na těchto domorodých kmenech, i když to není jenom Amerika, není to jenom, je to fakt i Evropa, bývávalo to Sibiř a Keltové, nevím, Slované, vůbec to bylo.
2: No, určitě. Já jsem zjistila, že vlastně tady ty potní chýše pořádají i Mongolové.
1: No, skutečně
2: to je pro ně velmi tradiční obřad, kde
1: dokonce se polívají a celého světa,
2: se kobylým mlíkem. Který tam je pro ně dominantní vlastně nejen na obživu, ale právě je to i symbol toho celého omlazení a zrození a vykoupání se vlastně v tom kobylím mlíku.
1: Já jediné, jestli to můžu ještě něco říct, my jsme vždycky ty potní chýše dělali v podstatě oblečený v tom, že ženy tam šly v kalotkách, že zabalený třeba v ručníku, chlapci tam šli v šortkách. Já si myslím, že to není dobré, protože jsem naprosto s Vagalem, Černým Jaranem, s soustyžný v tom, že my jsme přece na svět nepřišli ani v plavkách, ani v šopkách, ani v ničem, že by to mělo být nahé jako takové. Nahý si na svět přišel a nahý se na svět tím pádem zobrazí. Samozřejmě naše společnost je třeba eventuálně trošku prudérní. Není to takový problém, protože dá se to řešit třeba prostěradlem nebo velkou posuškou, kdy se člověk zahalí, pak si na ní v té první chýši sedne. Tam je taková tma, že si člověk nevidí na nos nosu, takže podle mě vůbec uvažovat o nahotě v tomhletom obřadu je naprosto scestné. Naprosto scestné. To jediné, co mě tak trošku vadilo na těchto potních chýších, a jestliže budu dělat další potní chýši, tak už nikdy ne, ani v šortkách, ani v plavkách, ani v ničem, ale tak, jak člověk byl stvořen. Protože ten smysl toho znovuzrození, nahý prostě na svět přijdeš, a ne v šortkách.
0: Ale nemusí chodit lidé, někteří lidé se stydí opravdu, takže můžou být zahalení, ale...
1: Tak samozřejmě můžou být zahalení v tom daném prostěradu nebo v té osušce, že si to prostě dá pod sebe, neleží třeba na té trávě nebo na to, jo, že jako vlastně v podstatě je to dobré. Tam vůbec nemá cenu a vůbec není co uvažovat o tom, že by tam měl být nějaký podtext, nějaké nahoty nebo... To je tak naprosto by mělo být přirozené a prostě to, co je člověku dané od toho znovuzrození.
0: Myslím si, že zrovna právě Jíťa tady byla tím příkladem, kdy opravdu vylezla úplně nahá.
1: Ano.
0: Ano. No to si nevšimlo spousta lidí, protože tam vlastně zajímá lidi úplně něco jiného.
2: Tam člověk jako se snaží přežít a ne si uvědomovat to, jestli je nahý nebo není. Je to v podstatě princip sauny, že jo? Do sauny taky nechodíme oblíkat. Navíc přirozeně, jak říkal Honza, se vyplavují z těla veškeré jedy, takže je to potřeba dostat ze sebe ven a ještě v tom sedět, no to by se mě taky nelíbilo. A můžu já teďka, písničko, ještě s tebou něco?
0: Jo.
2: Smilko, já se tě chci zeptat, prosím tě, co tobě to přineslo? Protože jsi nedělnou součástí toho a vlastně druhá polovina.
1: Přesně tak.
0: Mě to přineslo samozřejmě obrovskou pokoru, jako, jo, a překvapení. Protože jak mě znáš, jo, tak jako já mám ráda, když se věci zkoušej a když vlastně Honzik mě zasvětil jako pomocník a potním chýším, tak samozřejmě jsem byla hrozně moc ráda, byla natěšená. A vždycky mi Honza právě říkal, dodržuj přesně pravidla, není to sranda. No a já pochopitelně ze začátku ty pravidla moc nedodržovala, spíš jsem si to přizpůsobovala jakoby podle sebe. A, což je vždycky opravdu, jsem dostala v vozovkách jako trošku na čumáček a někdy hodně, až jsem si musela uvědomit, jakože při tady těch věcech je opravdu potřeba pokora a vlastně určitý řád, který je prostě nastaven. Mě to dalo velice moc, nejenom to, že člověk vždycky, ale to už tady zaznělo, jo, se dostává sám k sobě, protože tam jde vlastně sám za sebe. A i když se mohla být nedílnou součástí jakoby těch potních chýší a vlastně být s lidma uvnitř, a prožívat tam s nimi vlastně ten proces toho znovuzrození, tak ty zázraky vlastně, nebo když člověk může být u těch zázraků, těch přechodů, těch narozeních, jako všechno brát v přímém přenosu, tak to je to nejkrásnější, co jsem si z toho mohla vzít. Nejvíc děkuju Honzovi, že mě do toho vůbec zasvětil. Děkuju, že jsem to mohla poznat jakoby z toho poličtěnějšího pohledu. Jo, a že, jak říkal Honza, prostě ty emoce vždycky na ten druhý den jsou hrozně silný a úplně nejvíc, jestli můžu tady říct, mě dostal člověk, nebudu ho jmenovat, který seděl, dostali jsme mluvící hůlku, a každý může hovořit vlastně jak dlouho chce a nikdo ho nesmí přerušovat. A tenkrát ten člověk vzal tu hůlku do ruky a mlčel. A kolem sedělo asi 25 lidí a mlčelo taky. Čekali, co se bude dít. Ten člověk asi po 10-15 minutách začal hovořit a mluvil. Víte, moje maminka mi vždycky říkala, že muži nepláčou, že nikdy nesmí plakat. Protože když pláčou, tak nejsou silní. A když tady toto hovořil, tak prostě mu začaly téct slzy. A to byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků v souvislosti s potní chýší, že vlastně se nebál otevřít a říci, že vlastně je silný tím, že pláče, že všechno je vlastně úplně jinak. Ten člověk se opravdu vypracoval hodně, potom vysoko, jako přestal se bát sám sebe, přestal se bát vlastně i toho svého oslabení, v kterém se zrovna nacházel. Je to nádherný. A pro mě to právě dává tady tohleto, jako vidět nejenom sama sebe, ale vidět ostatní, jak se rodí a jak začínají být jiní, jak začínají si uvědomovat vlastně svoji důležitost, protože prostě každý člověk je důležitý. Takže já jenom můžu poděkovat Honzovi. Tady máme dalšího protagonistu, který vlastně se účastnil taky mnoha potních chýší, které vedl Jan Redshirt. Peti, můžeš nám říct, jako proč jsi vůbec jako šel do potní chýše a co ti to třeba dalo?
3: Tak vlastně první taková myšlenka, proč to zkusit, tak vůbec vyzkoušet, co potní chýše je. A když nám Honza právě vyprávěl o tom obřadu, tak nešlo nevyzkoušet. Sauny mám rád a tohle to byla super alternativa, jak u nás na zahradě něco takového vyzkoušet. Takže vlastně první seznámení bylo čistě ne duchovní, ale vyzkoušet, co to obnáší. No a pak vlastně jsem se účastnil už akcí, kde to bylo vyloženě s rituálem. Už jsem si to začal užívat z toho duchovna. A cíl bylo pro mě navázat prostě spojení se zemřelým mým otcem. Mm-hmm. To byl můj cíl, proč jsem vlastně absolvoval první chýši.
0: A takže se ti to splnilo, podařilo?
3: Jo, já myslím, jo, povedlo se.
0: Mm-hmm. A co jsi z toho ještě odnesl, krom tady toho zážitku nebo toho spojení?
3: To vezmu tak doopravdy pocit znovuzrození, protože potom, když člověk vleze z té potní chýše a leckdy má problém to ustát, tak to se mi líbilo. Tak člověk prostě najednou se cítí lehčí. Ten pocit z toho je skvělý. Dostat se pod ledovou vodu a smýt vlastně ze sebe.
0: Vy jste šel třeba úplně jako poprvý, už teda nemyslím jako nebo ze zvědavosti, nebo chtěl si to vyzkoušet, ale jsi šel poprvé s tím rozhodnutím, že by si to vyzkoušel z toho, řekněme, duchovního pohledu, jo. Co jsi třeba očekával a co se ti splnilo a nesplnilo, krom toho, že jsi teda mohl mluvit se svým tátou? Jaký jsi měl pocit?
3: Z začátku tam bylo vyloženě to uvolnění. To duchovno, to se mi podařilo až na ve čtvrtý potní chýši. To docílit, že vůbec jako jsem cítil rozhodnutí spojení. Ty první potní chýše, tam to bylo vyloženě uvolnění, relaxace.
0: Tady Honza se hlásí.
1: No, já chci do toho vstoupit, protože reaguju na Péťu, moc sympatizuju s tím, že se mu povedlo hovořit se svým tátou, že ty první potní chýše byly dělaný s tím záměrem, že my na to nejsme zvyklí, že prostě my nevíme, co to je potní chýše, neumíme tam vypořádat se sami se sebou, je to pro nás nezvyklý zážitek, takže nejsou v takovém rozsahu, jak by měli být. Potom, když už si ty lidé trošku přece jenom zvykli, někteří se vraceli a absolvovali to třeba po druhé, po třetí, tak ta potní chýše se přitvrdila. Tvoje potní chýše, co tam vedla, když jsi se trošku zapomněl a lidé tam začali, bych řekl, skoro omlévat. Takže to je přesně to, o čem to je, o tom čtvrtém, bych řekl, vstupu, kdy tam člověk hovoří, nebo může hovořit s těmi svými lidmi, kteří nejsou už živí na tomto světě.
0: Mm-hmm. No, to já ti děkuji za tady ten zážitek, který jsi mi připomněl, protože zase nebýt

0: myslel. To,
1: Je každá potní chyše jiná?
0: Je, no. Všem, protože jsou tam jiní lidi, jiná příprava, vždycky je tam jiná atmosféra.
1: My jsme se tady bavili taky o těch vlastně těch nedělích, toho sdílení, jo. To sdílení má pro tebe nějaký význam po té potní chyši?
0: Určitě. Tam zase jako podělení se o ty zážitky, tak to prohlubuje pak jakoby zase ty následní potní chyše. To se myslím, že je hodně důležité.
1: Zkázal by si třeba něco i lidem, kteří třeba mají obrovskou touhu, jo, něco takového vyzkoušet, ale bojí se?
0: No, není čeho se bát. Tam prostě přemoc se, udělat ten první krok, blíz tam a vydržet prostě. Není to nic těžkého.
1: Tak jo.
0: Stojí to za to rozhodně.
1: Tak já ti moc děkuju.
0: Nemáš za co.
1: Díky.
2: Spousta lidí u nás by potní chyši potřebovala, jak se říká, jako bez drbání, protože ve své podstatě uvědomit si spousta svých psychických chyb a nedůvů a fyzických chyb a nedůvů, to tam nechat v té potní chyši a odejít znovu zrozené. A půl roku se cítit fakt velice dobře. Věřte mi, nebo ne, já po první potní chyši jsem byl úplně nadšený a přišel jsem na tramvaj, šla babička s taškou a jí to popak a usměvavé a zdravil jsem to hrozně prostě. Je to úžasný, protože je to takový kontakt s lidma, se vším, vyléčí to člověka, dá mu spousta energie, sil a takového toho, bych řekl, ponaučení, že ty lidé k sobě prostě patří neodmyslitelně a to je strašně důležité a to je podle mě ta největší úloha. Že lidé jsou lidé, mají se mít rádi, mají být spolu, pracovat spolu, radovat se spolu, tancovat okolo stromu, tak jako to viděl ve svých vizi šívený kůň, který viděl pod takovým ohromným košatým stromem, jak jsou propojené ty čtyři barvy pletí, s dětma zpívali, tancovali, drželi se za ruce a to je přece podle mě smysl svého žití a bytí, abychom si rozuměli.
3: Tak děkuji. Přátelé, toto jsou průvodci potní chýší Honza Redshirt a Ladislava Písnička Svobodová. A ti to vás provedou do nového světa, přímo až do ráje. Buďte vítáni a zváni.
2: Čau. Ahoj.

obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které se mi ale stala, se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz.

0: To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane. Pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou lecčemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé a jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. a všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tady jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

0: Vítám vás, milí přátelé, svobody a hojnosti v míru. Dnes dokončíme čtení z knihy Posvátná ekonomie a závěr tohoto pořadu nechám závěru knihy a slovům autora, který mnohé prožil a v mnohém z knihy prezentuje své vlastní zkušenosti v chudobě, v ekonomice daru i v tržní ekonomice. Díky poznání nedostatku poznal dobrotu lidského ducha a skutečnou hodnotu lidských vztahů v komunitě, ve společenství lidí, nikoli biostrojů. Právě lidem je věnována kniha a stejně tak lidem je věnováno naše společné úsilí vedoucí ke změnám v ekonomice, které lidstvo a civilizace uvedou do světa nové země. Vše se vším souvisí. Jedno se nemůže dít bez druhého. Tělo bez ducha se nikam nedostane, stejně jako duch bez těla nedojde k poznání, zkušenostem a moudrosti. Tak i bezduchý obchod a bezohledná honba za mamonem dovedli naši civilizaci a hlavně tuto planetu do stavu neudržitelnosti a rizika úplného zhroucení. Četl jsem s vámi tuto knihu, abychom si společně prošli pohledem člověka z jiného kontinentu a z jiných poměrů. Člověka, který nezažil na vlastní kůži socialismus a jeho nereálnost, což si však ve značné míře uvědomuje. Během těchto posledních dní jsem zároveň studoval jiné zdroje, ve kterých jsem odhalil přesnou příčinu, proč je nefunkční jak socialismus, tak i nynější pseudodemokracie. Úmyslně ji označuji jako pseudodemokracii, jelikož je to jediné správné pojmenování. Ti, kteří měli možnost nahlédnout do pravých prvotních principů demokracie, tak, jak byly praktikovány ve starověkém Řecku, si povšimnou, že voleb se účastnili pouze svobodní občané. A občan neznamenal jen tak někoho. Navíc, i když šlo o městské státy, jednalo se o množství lidí, kteří se přinejmenším znali. A zvolen mohl být opět jen občan. Tím se zajišťovalo, že ve vedení státu se neobjevoval degenerát, který by lidu škodil, namísto toho, aby lidem sloužil. Teď si jistě řeknete, jak se tohle dá v dnešní době zjistit? Lidé se stejně neznají a v zemi, jako je ta naše, se ani znát nemohou. A že by mohl volit jen někdo? Kdo by rozhodoval o tom, kdo může a kdo nemůže? Vypadá to jako neřešitelná záležitost, ale její řešení existuje a je prosté. Volit můžou všichni, ale jen na té základní úrovni. A základem je rodina. Tudíž si každá rodina zvolí svého zástupce, člověka, který s jejich pověřením bude dále hájit jejich zájmy. Dále je vše transparentní, takže všichni mají zcela jasnou kontrolu nad jednáním svého člověka, svého vyslance, dejme tomu. V případě, že s jeho jednáním a rozhodnutími, která učiní jejich jménem, nebudou spokojeni, tak ho jednoduše a prostě odvolají a vyberou jiného. Tento zástupce rodiny je zcela jistě člověk nejvyšších kvalit z dané rodiny. Uvažte, že si přece rodina nevybere jako zástupce někoho, komu nevěří, nebo kdo by byl třeba malomyslný, či dokonce absolutní idiot. Tento člověk se dále spojí s dalšími zástupci rodin v nejbližším okolí, Tady je už daný počet 6 až 12, ne méně a nikdy ne více. Šestka je ideální, jelikož je snadnější se dohodnout a rozhodovat se v absolutní shodě o tom, koho mezi sebou vyberou do užšího kruhu. No a tento užší kruh, užší místní kruh, kde se schází už pevný počet 6 zástupců vybraných z nejlepších lidí jednotlivých rodin, spravuje a rozhoduje o poměrně vysokém finančním rozpočtu, který má sloužit a být k prospěchu rodinám, které zastupují. Tady si všimněte, že je to už druhé síto výběru, čili nejlepší z nejlepších. 6 nejlepších z nejlepších pak rozhoduje, které vzdělání bude preferováno pro jejich děti i pro všechny ostatní členy rodin. Rozhodují, jakou péči o zdraví podpoří a mnoho dalšího, co obsahuje veřejná samospráva. Jsou sami v centru dění, znají přímo danou oblast i konkrétně každého jediného člověka, kterého zastupují. Za každého z nich se jedná o 36 až 60 lidí, včetně dětí. Tolik lidí jste schopni znát osobně a pořád máte k dispozici ten širší kruh, kde jsou přímo členové těch jednotlivých rodin. Takových kruhů, kde se rozhoduje v podstatě o většině veřejných prostředků, bude v zemi české okolo 45 tisíc. To se moc špatně ovlivňuje a moc špatně přesměrovává. Taková samospráva je jednak účinná, jednak neúplatná, protože nevyplatí se vám uplácet někoho, kdo nerozhoduje o všem, takže jako ten užitek z toho úplatku by byl pražádný. Protože taky další důvod je, že i když se procentově jedná o většinu, dejme tomu o 60% těch prostředků, je to většina, která je ve skutečnosti rozmělněna na 45 tisíc kousků. A navíc celý tento systém je laciný. Už nikdo nikdy nebude vržen do zlovůle úplatných a nespolehlivých úředníků. Začne platit, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Žádné plané nadávky u piva. Nyní má každý možnost ovlivnit, doporučit a vytvořit cokoliv si zamane a zlepšit tak ve velmi krátkém čase něco ve svém okolí. Protože to je to, co je pro každého z nás důležité. Nezajímá nás něco v hlavním městě, ať si to řídí sami. Pro mě je důležité, jak věci fungují u mě a pro mě. Protože je moudrost a zkušenost vzácná věc. A protože pro každé společenství je důležité mít jasno, kam se obrátit ve chvílích nouze, je fajn vědět, kdo kde v jaké oblasti je tím nej, znej, znej, znej, znej. Včera bychom tak přes 8 úrovní takových sít dostali 6 nejlaskavějších a nejmoudřejších lidí v zemi. Lidí, kteří jsou nejen laskaví a moudří, avšak také hlavně milují tuto zemi a lidi v ní. Tento jednoduchý způsob samosprávy, opravdové samosprávy, která zároveň vyzdvihuje kvalitu lidskosti a do nejužšího kruhu společenství umisťuje to nejlepší, co národ v sobě skrývá, je zárukou dalších tisíciletí života v hojnosti a hlavně v míru. Změnou společenského zřízení a změnou ekonomiky změníme vše, do základu. Nelogické zákazy, příkazy a nařízení se zapíšou do anekdot a vyprávění, kterým další generace jen stěží uvěří. Ale pojďme k té ekonomice, protože o té především je kniha, ze které za chvíli uslyšíte poslední kapitoly a její závěr. Je zcela jasné a pochopitelné, že bez změny charakteru peněz to jednoduše nepůjde. Ty peníze, které známe a s důvěrou používáme, jsou vymyšleny a fungují tak, aby nás jako lidstvo zničili. V knize je to popisováno opatrně, ale když půjdete do důsledků a budete k sobě upřímní, budete mi muset dát za pravdu. Nestraším, to není v mé povaze, ale skutečně a fakticky popisují skutečný stav věci. Neudržitelnost je jen jeden faktor. Mnohem děsivější je faktor zotročení. Kolik znáte nešťastných případů úmrtí, kde v pozadí stály peníze? Možná někdo namítne, že se mnohdy jedná o majetek, ale cesty majetku nebo k majetku vedou opět přes peníze. Jde i o dluh, dluhy, úroky, přemrštěné úroky, vymahače, exekutory a další nelidskosti, kterým jsme dovolili, aby otrávili náš svět a přivedli aktuální civilizaci k propasti. Exekutoři a další věrní služebníci systému. Jsou to parazité, jednající v rámci hmotného světa. Víte, moc vždy přichází z penězi. Proto jdou k moci, aby byli blíže ke krmnému žlabu. Celá tato ohavnost odčerpává pro sebe materiální statky, okrádá je prostřednictvím speciálně vymyšlených zákonů, obchodu a půjček z třídy výrobců, z lidí, kteří tvoří skutečné hodnoty. Navíc to působí tak, že ti, kdo jsou okradeni, jinak se to nedá nazvat, zažívají maximální stres. Proto byli ve společnosti vytvořeni úředníci, aby udrželi své svěřence v neustálém stresu. A čím více různých oddělení ve společnosti plné armády chamtivých a nenasytných úředníků, tím vyšší je potenciál pro stres. Stres, zejména negativní stres, nemluvíme o pozitivním stresu, je ideální technologií, jak z člověka vymáčknout maximum duševní energie. Je známo, kam tato energie proudí. K jednomu, kterého známe a nazýváme ho obecně ďábel. Čili ať už na zemi existuje jakákoliv socioekonomická formace, myslím ty dosavadní, které známe, jako otrokářství, feudální nebo kapitalistická, či socialistická, jedním slovem jakákoliv z té minulosti, jak ji známe. Je to stále produktem neřesti a otrocky slouží parazitickému systému. No a takový úvěr na úrok. Tato bankovní finanční smyčka je horší než jakákoliv administrativní smyčka. Ani smrtí se toho jeden nemůže zbavit. Dluh rodičů přechází na jejich děti a následně na jejich vnoučata. Papírové nekryté dolary, které nyní vládnou, jsou hroznou silou. Tisknou jich biliony v podstatě soukromou federální rezervní bankou. A kamkoliv se tyto padělky vyvážejí do celého světa, tam kupují ropu, plyn, dřevo, rudu, bavlnu. Zkrátka vše, co má alespoň nějakou hodnotu. Skutečné zdroje za virtuální peníze. Tady je mechanismus globální loupeže. Světový bankovní systém pomocí pákového efektu nezajištěných aktiv, které nazývá úvěry, zotročuje nejen jednotlivé občany, ale i celé národy. Zkorumpované vlády těchto národů, koupené z drobku, ochotně spolupracují a na svých občanech jim nezáleží. Přesně to se nyní děje všude na světě. Vše, co se dá prodat, je na prodej. A za peníze, které ve skutečnosti neexistují. A celá tato noční můra se odehrává na pozadí vymírání národa. To je to, co je moderní otroctví. Má úplně jiné měřítko. Je škoda, že lidé nechápou, co se s nimi děje a proč. Neuvědomují si, že všechny potíže pocházejí ze špatné orientace v životě. Jak peníze, tak věci by měly být pro lidi, ne lidé pro ně. K čemu vede úplná materializace vědomí? K duchovní smrti. Jestliže destrukce fyzického těla začala, pak je to již konec. Je poslední, které má být zničeno. Dříve byly degenerativní procesy probíhající v našich městech zpomalovány přílivem venkovského obyvatelstva. Ať si někdo říká, co chce, lidé na vesnicích jsou jiní. Ale v naší době tento tok vyschl. A proces degradace nyní postupuje mílovými kroky. A když to konečně skončí, naši lidé se promění ve stádo ovcí. Podívej, co se děje. Existuje rozsáhlá idiocie obyvatelstva. Lidé přestávají číst knihy, studují, aby vydělali peníze a nic víc. Znalosti, které rozšiřují obzory a činí člověka skutečně vzdělaným, jsou čím dál nepotřebnější. Totální závislost na penězích vede lidi k degeneraci. Bez ohledu na to, jak vydělávají ty zatracené peníze. Bez ohledu na to, jak perverzní to je. Bez ohledu na to, k jakým zločinům se uchylují kvůli nim. Je to prostě k zamyšlení. Televize je pro takovou veřejnost jediným zdrojem informací. A co z toho plyne? Je to jen spěch k úplnému konci. Nejde to říct jinak. Velmi, velmi lehce a povrchně jsem vypověděl ty nejnebezpečnější dopady používání tohoto charakteru energie financí. Ten nepříjemný pocit vysávání snad pocítil každý. Ale tím jsem se nechtěl zabývat. Je třeba se zabývat něčím konstruktivním a smysluplným. Za to považuji nově vznikající nástupkyni po koruně energie směny, kterou dlouho pojmenovávám zkráceně e-koruna. Sami jsme si tímto zkrácením v mnohem naběhli, ale zpět už to nevezmeme. Je třeba se srovnat s tím, co máme a jít dál. Všechno je tak, jak má být. Takhle jsme stále bazírovali a vylepšovali a přemýšleli, kde je problém, kde je jaká chyba, mezera. Když se však pozorně zamyslíte nad tím, co jsem před malou chvíli říkal, uvědomíte si, že samotné propojení něčeho nového s tím svinstvem, který se tak vznešeně nazývá peníze, je přinejmenším pošetilé. Na obranu všech tvůrců e-koruny musím podotknout, že naše úmysly byly dobré. Šlo o to, že jsme si byli vědomi, na čem ztroskotali nejrůznější alternativy a ty, které přežívají dodnes, jsou směnitelné. A ty, které ztroskotali, právě směnitelné nebyly. Že je to past, si hned tak někdo neuvědomí a k odhalení došlo až v této poslední době. Také nás k tomu vedla ještě jedna neméně důležitá věc, důležitý faktor, a to je, že šlo o zachování úspor, které ve většině případů pochází z dlouholetého pracovního úsilí. Přeměna a převoditelnost těchto úspor v době, když by z nich systém učinil nicotu, jsme pokládali, a já osobně především, za prioritu. Soucitím totiž hluboce s těmito drobnými střadateli, kteří si v podstatě celý život utrhovali od úst, aby v určitém okamžiku zlovůle o vše přišli. Každopádně stále odbočuji. Snad těmito odbočkami vás nematu, přátelé. Vždy pokládám za nutné vše nějak vysvětlit, až pak unudím ke spánku. Takže těm, kteří už usnuli, tak přeji hezký a ničím nerušený spánek. Nicméně nemůžu se stišit takhle na dálku. Pro někoho to však snad bude k užitku. Nástupce e-koruny nese jméno Živa. Vyslovení toho jména by samo o sobě mělo fungovat jako vše vysvětlující. Ale tak to žel není, takže pojďme se na podstatu Živy podívat podrobněji. První a nejdůležitější vlastností je, že ji nelze koupit za žádné peníze světa. Můžete ji jen získat jako společenský podíl nebo jako platbu za službu nebo výrobek, který poskytnete jinému živému člověku. Ten ji získal stejným způsobem. Tak je Živa živá a není poskvrněna žádnou negativní energií, jako jsou poškozené všechny peníze světa. Je stvořena pro život. Život podporuje a život miluje. Je jí přesně tolik, kolik je v aktuální okamžik živých lidí. Přesněji 383 tisíc minut za každého živého člověka. Slyšeli jste správně. Řekl jsem minut. Čas je totiž to nejcennější, co máme, a pro každého je jeho hodnota stejná. Minuta každého člověka trvá stejně dlouhou dobu a stejně jako živu ani čas si nemůžete koupit. A proč 383 tisíc za každého? Takový čas jsme totiž všichni v průměru prožili vývojem v bříšku našich maminek. Pomyslně jsme tak nabíjeli energii živy, která nám od okamžiku našeho narození začne sloužit, co by energie směny, energie financí, energie, která nás propojuje s ostatními živými lidmi. A i když je jí na první pohled velmi málo, díky své cyklické schopnosti a neustávajícímu oběhu je to nevyčerpatelný zdroj energie, inspirováno životem a přírodou. Voda je také neustále v pohybu a díky svému koloběhu dodává životodárnou energii veškerému životu na planetě. Chraň Bůh, že bychom se chtěli připodobnit vodě. Jen jsem použil tento příklad pro vysvětlení. Dokonalosti přírody se můžeme jen blížit, nikoli jakkoliv vyrovnat. Avšak díky tomuto přiblížení dokáže naše Živa činit skutečné zázraky. Její stále dostatečné množství všude, kde je potřebná. Každý dostává svůj společenský podíl ve výši 180 minut denně. Vypadá to malinko, ale za tyto 3 hodiny si budete moci pořídit věci a služby, které na jejich vznik potřebovaly právě tohle množství energie, tolik minut živy. Pouze z tohoto podílu půjde žít. Sice skromně, ale plnohodnotně a absolutně nic a nikdo nebude nikomu bránit, aby své minuty života a práce poskytl někomu, kdo tu či onu věc neovládá a pomoc potřebuje. Tento dar pak ocení příznačným množstvím živy. Živa se v průběhu krátkého času rozpohybuje tak, že ji nebude možné již zastavit. Chápejte, že jí nic nestojí v cestě. Žádná zkažená energie, ale jen čistá, svěží a plnohodnotná energie k rozdávání. Je to adekvátní směnný prostředek pro ekonomiku daru, naprosto slučitelná s novým druhem člověka. Člověka, který si je vědom, že je součástí celku, že je závislý na tomto celku a proto také tento celek miluje. Ne však z donucení či nutnosti, ale zcela přirozeně a vědomě. Ve světě živy, ve světě, kde to žije, v prostředí plnohodnotného života, pochopitelně není absolutně žádný prostor pro něco jako daně. To si zdánlivě odporuje, protože jsem na začátku řekl, že lidé si ve třetím užším kruhu budou spravovat nějaké veřejné finance. A tady vzniká otázka, kde se tyto finance vezmou, když nebudou daně. Voda, ta se distribuuje většinou formou deště, nebo se jako pára kondenzuje na listech a tak podobně. Avšak před samotnou distribucí je tady vypařování, které je příčinou důsledku, že voda je všude, kde je jí potřeba. Hovořím samozřejmě o zdravě fungujícím přírodním koloběhu bez zásahu člověka. No a stejně tak i živa má svůj okamžik vypařování, kdy dle vzorce zlatého řezu se odpaří z celého objemu živy 1,618 promile. A toto na první pohled nepatrné množství se v zápětí rozprostře mezi živými. A to jak ve formě společenského podílu, tak i ve formě renty, známe spíše jako pod názvem důchod. Pokračuje to dále přes všechny obory veřejné správy, jako je bezpečnost, zdraví, vzdělání, ale i věda a výzkum. A vše, co je potřeba, na vše bude financí dostatek. Bude však potřeba se vším nakládat s vědomím, že planeta není nevyčerpatelná. Proto je potřeba vyhledat a přizvat ke spolupráci ty nejboudřejší z nás. Ne proto, aby nám vládli, nebo aby nad námi měli moc. Celkem správně jste pochopili, že jakékoliv uchopení moci v těchto samoorganizačních a samosprávných principech již není možné. Jde o to, aby ti, kteří jsou moudří a umí naslouchat, jsou schopni nalézt řešení, o kterých se nám ani nesnilo. Jo, rozumíte? Oni ve své moudrosti a umění naslouchat, protože to je taky důležité, jako takové to chytrolinství, taková ta moudrost nade vše, bez toho, že by člověk naslouchal a vnímal okolí, tak je to takové půl bídy. Ale tohle, když se to propojí, tak jsou skutečně schopni vytvořit neuvěřitelné věci. Stejně tak si někdo myslí, že konkurenční prostředí efektivně řeší věci. Opak je pravdou. Stresující konkurenční tlak a vzájemné skrývání objevů a úspěšných postupů celý vývoj jen brzdí. příroda jako celek spolupracuje, vesmír spolupracuje, jen člověk ve své nadutosti konkuruje. A pak dělá ještě další pitomost. Válčí. Zabíjí bratry svého druhu, aby získal více toho či tamtoho. Komu tohle nepřipadá jako ubohost, tak mi odpuste. To je pro mě typický degenerát. Ale zpátky k našim veřejným financím. Jelikož už nebudou potřeba úředníci, řekli jsme si, za jakým účelem vznikli, takže tihle stresoři už nebudou užírat z našeho společného koláče, stejně jako politici, vlády a podobné konstrukty vytvořené jen za účelem zničení člověka jako druhu, tak tohle dohromady nám ušetří opravdovou dardu. Jo? Když totiž onen zlatý řez vyzíská tolik, že pokryje rozpočet dvakrát větším množstvím financí, než se děje v současném, tom, jak oni říkají, daňovém, ale podle mě zlodějském a skorumpovaném systému, budeme moci něco snížit, nebo tam či onam zase přidat. Doteď jsem hovořil pouze a jen o té veřejné sféře financí. Paralelně ale existuje ještě sféra soukromá, osobní nebo řekněme výdělečná. Tady se bude totiž kumulovat taky velmi zajímavá část financí. A jelikož živá není světem burz a spekulací, i tato neřest zmizí ze světa, tak i zde existuje prostor pro úspory a přebytky, ať už lidí nebo firem či subjektů. Ve starých zkažených časech se tyto přebytky válely bez účelu na účtech nebo v trezorech, v tom horším případě hrály svou roli na burzách, čímž jen zvyšovaly ceny komodit a energií a tím ovlivňovaly lidské životy jako nic v minulosti. Je třeba připomenout, že technologie neuvěřitelně šetří čas a zvyšují účinnost všech procesů výroby. Přesto se úroveň lidstva zvedla jen nepatrně oproti raketovému vzletu těchto technologií. Dávno by lidé měli pracovat mnohem méně a získat mnohem více. Proč to tak není? Protože nejsme to my lidé, kdo vše řídí. Ale tak to bylo. Tahle doba končí, jak říká autor knihy. Příběh rozdělení končí a začíná příběh opětovného spojení. Budeme jeho součástí? Nebo ještě lépe budeme ti, kteří ten příběh napíšou a budou ho žít? Já? Teda určitě. Prožil jsem si dost nedostatku, mám plné zuby chudoby a ze všeho nejvíce mám plné zuby válek a všech rozepří, které způsobilo jak nedorozumění, tak i lichvářské peníze.
1: Zase mě téma trochu odválo, ale nezapomněl jsem. Jde o to, že paralelně existuje ještě společný účet, fond, nebo jak to nazveme, na tom fakt v téhle chvíli nezáleží, kde si každý sám za sebe ukládá své přebytky a, jak jsem řekl, budou tak činit jak lidé, tak i firmy. Uložené prostředky nebudou k vybrání ihned, ale například až za měsíc. Ale zde uložené prostředky nebudou ztrácet, jak se děje všude jinde. Ano, nebudou podléhat tomu úpisu ve výši toho zlatého hřezu 1,618 promile. Ale je to jenom zdání, protože ve skutečnosti i na těchto účtech, na tomto účtu, na tomto fondu, nebo se to týká i tohodle fondu, ty úpisy samozřejmě probíhají, tak jak bylo řečeno. Je to bez rozdílu, prostě platí to na všechny, na veškerou tu energii. Tak jako voda se prostě tomu vypařování neobejde. V té volné přírodě samozřejmě. Takže a to se děje především proto, že takhle, že to můžeme takhle jako kdyby zařídit, se děje proto, že tyto prostředky se ihned budou užívat jako investice do projektů, které jsou mimo veřejný zájem a přesto tak trochu i veřejným zájmem jsou. Jedná se o stavby domků pro mladé rodiny, kde by byl třeba malý symbolický nájem, ale jejich množství a kvalita by byla dostačující pro začátek nového života bez stresu a strachu. Nebo velké patrové pěstírny ovoce a zeleniny, abychom šetřili prostor pro obnovení lesů. Nebo dopravní prostředky, které by byly rychlé, bezpečné a také krásné. Neměli bychom zapomínat na krásu. Nebo by se odsud dali čerpat bezúročné půjčky pro začínající řemeslníky a servisní techniky, aby si mohli pořídit vše potřebné pro své užitečné služby. Pamatujte, že se bude více opravovat a inovovat, než vyrábět. No a kdo to bude spravovat, udržovat a přidělovat takové prostředky? Zase vše my sami prostřednictvím svých zástupců v užších kruzích. Nebojte se, že by kdokoliv byl přetížen. Rozhodně nikdo nebude chtít nakládat druhému příliš. Mějme na paměti, že vše se odehrává na zcela jiné vlně, na vlně spolupráce a soucitu. Logos E a korunou nad ním bych rád uchoval, jelikož je to náš symbol energie a nápis v kruhu jednou provždy bude připomínat naši společnou cestu. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Jsme v tom spolu. A jsme v tom spolu moc rádi. Ze všech stran se na nás útočí, jen abychom se náhodou nezačali nějak spojovat. Nesvětlo silně spoléhá na ego, a to velmi ochotně spolupracuje. V tomto směru jsou lidé opravdu neponaučitelní. A toho lumpa v sobě následují jako spitomělí. Odpusťte mi ty výrazy. Ale čeho je příliš, toho je příliš. Víte co? Čas letí. A v tomto roce 2025 to bude v březnu již 8 let, co jsme přišli s řešením ve formě e-koruny. Nebylo ideální, ale řešením rozhodně bylo. Propojení s penězi by se vytratilo stejně časem. Nemůžeme se vymlouvat na tohle. Je tady něco jiného. Příběh rozdělení máme pod kůží a v DNA. Vypadá to, že snad ani neumíme spolupracovat. Jakmile se někdo doví, že tady není prostor pro moc nad druhými, okamžitě celou myšlenku zavrhují. Co se to s námi lidmi stalo? Do čeho jsme se vyvinuli? Nebo přesněji řečeno, do čeho jsme zdegenerovali? Opravdu nám už není pomoci? Nevěřím. Cítím, stejně jako Charles, autor knihy, že pro všechny ještě není pozdě. A že někteří úspěšně vykročí na cestu do nové éry, do éry života, plnohodnotného, oduševnělého života lidí, spolupracujících, soudržných a sounáležících. To je podle mě život krásný, život, který stojí za to žít. A teď konečně poslední kapitoly z knihy. Hezký poslech. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Část třetí, život v nové ekonomice. Kapitola 22, komunita a věci, které nelze vyčíslit. Ekonomie je mimořádně užitečná jako způsob zaměstnávání ekonomů. John Kenneth Galbraith. Již dříve jsem v knize popsal rozdělení a osamělost společnosti, v níž se téměř všechen sociální kapitál, téměř všechny vztahy proměnily v placené služby, v níž téměř všechny naše materiální potřeby uspokojují vzdálení cizí lidé, v níž můžeme vždycky někomu zaplatit, aby to udělal. V níž do našich vzájemných setkání proniká nevyslovené poznání, že já vás nepotřebuji, které tato setkání dělá plytkými a zbytečnými. Taková je vrcholná fáze civilizace, konečný smysl postaletí rostoucího nadbytku. Osamělí lidé v krabicích, žijící ve světě cizinců, závislí na penězích, otročící dluhům a zpopelňující přírodní a sociální kapitál planety, jen aby se nic nezměnilo. Nemáme žádnou komunitu, protože komunita je utkána z darů. Jak můžeme vytvářet komunitu, když za všechno, co potřebujeme, platíme? Komunita není doplňkem k jiným potřebám, není spolu s jídlem, přístřeším, hudbou, intelektuálními podněty a jinými formami fyzické a duchovní potravy jakousi dílčí přísadou pro štěstí. Komunita povstává z uspokojování těchto potřeb. Mezi lidmi, kteří nepotřebují jeden druhého, žádná komunita neexistuje. Proto je každý život, který se při uspokojování potřeb snaží nebýt závislý na druhých lidech, životem bez komunity. Dary, díky nímž drží komunita pohromadě, nemohou být pouhými jalovostmi. Musí uspokojovat skutečné potřeby. Pouze tehdy opravdu vyvolávají vděčnost a vytvářejí závazky, které k sobě lidi navzájem poutají. Problémem vytváření dnešních komunit je v tom, že když lidé uspokojují všechny své potřeby penězi, nezůstává nic, co by darovali. Když dáte někomu výrobek, který někde jinde prodávají, buď mu dáváte peníze, tím, že mu je ušetříte, protože si ho nemusí sám koupit, nebo mu dáváte něco, co nepotřebuje, jinak by si to už koupil. Dostatečným důvodem pro vytváření komunity není to, že příjemce ve skutečnosti potřebuje především peníze. Proto také chudí lidé vytvářejí mnohem pevnější komunity než bohatí. Mají více neuspokojených potřeb. Tohle byl jeden z nejdůležitějších poznatků mého období chudoby, které následovalo po vydání knihy The Ascent of Humanity. Čistě z nezbytnosti jsem se naučil přijímat, aniž jsem se obával, že se někomu zavážu. Pomoc, které se mi dostalo, ve mně probudila prvotní vděčnost dětství. Když jsem si uvědomil, že mé přežití a existence jsou naprosto závislé na síti darů, jež mě obklopuje. Dalo mi to sílu, abych i já byl štědřejší, protože jsem zažil a přežil potupu bankrotu, ztráty bytu a nutnosti spát se svými dětmi v obývacím pokoji jiných lidí a naučil jsem se, že je zcela v pořádku takovou pomoc přijímat. Možná, že jedním přínosem těžkých ekonomických časů, které nabourávají naši iluzi normality, je to, že se ve stále více lidech znovu probudí tato prvotní vděčnost, vrozená z nezbytnosti přijímat dary a neplatit za ně. Stejně jako v dětství nás období naší bezmoci znovu spojují s principem daru. Jiní lidé, které znám, přišli na to samé, když je nějaká těžká nemoc učinila bezmocnými. Když jsem si uvědomil, že rozpad komunity způsobuje monetizace funkcí, které kdysi byly součástí sítě darů, nejprve jsem nenašel jiný způsob k obnovení komunity, než opustit peněžní ekonomiku a v širším měřítku ekonomický a průmyslový systém masové produkce. Neviděl jsem žádnou jinou možnost k opětovnému ustanovení komunity, než vrátit se k výrobě věcí namáhavým způsobem, k výrobě věcí bez strojů. Myslel jsem si, že jestliže komunita umírá, když všechny potřebné věci vyrábějí cizí lidé, pak, abychom ji obnovili, musíme se vrátit k lokální a nutně také technicky méně vyspělé výrobě, k výrobě, která nebude potřebovat globální dělbu práce. Bylo by však pošetilé vzdát se věcí, které dnes máme, prostě jen proto, abychom měli komunitu. A bylo by to také nesmyslné, protože na určité úrovni bychom cítili, že to je to jen záminka. Uspokojované potřeby by nebyly skutečnými potřebami, byly by umělé. Klamali bychom sami sebe, kdybychom říkali, s cirkulárkou bych tato prkna mohl pořezat za hodinu, ale použijme raději dvou lidí s ruční pilou,

centralizovanou produkci a dopravu tuto renesanci sice podpoří, ale také nás k ní nedonutí. K lokální výrobě se vrátíme z touhy zlepšit náš život a naplňovat neuspokojované potřeby, z touhy stát se bohatšími. Lidé, kteří říkají, že bychom se měli znovu naučit zacházet s ručními nástroji, protože benzín bude tak drahý, že nám nic jiného nezbude, si libují v určitém fatalismu. Doufají, že nás něco donutí vrátit se zpět ke správnému způsobu života. Já myslím, že si ho zvolíme. Krize zrozené z oddělení nás budou stále silněji k této volbě postrkávat. Jestliže si však jako živočišný druh opravdu přejeme udržovat ohavný, zajišťovaný masovou výrobou, nejspíš to budeme dělat ještě dlouho, až do doby, kdy zcela spotřebujeme veškeré základy biosféry. Nezachrání nás ani ropný zlom, ani klimatická změna, ani koronavirus. My místo nich zvolíme obnovu místní, rozsahem malé, intenzitou práce, rozsáhlé výroby jako jediného způsobu, jak obohatit naše životy a naplnit nový materialismus, který popíšu v další kapitole. Vidíte, že pocit já vás nepotřebuji je založený na iluzi. Ve skutečnosti jeden druhého potřebujeme. Přestože jsme schopni zaplatit za všechno, co potřebujeme, spokojenost necítíme. Necítíme, že by všechny naše potřeby byly opravdu uspokojovány. Cítíme se prázdní, hladoví. A protože tento hlad cítí bohatí i chudí, vím, že příčinou musí být něco, co si za peníze koupit nemůžeme. Možná, že nakonec naděje na komunitu opravdu existuje. Dokonce i uprostřed monetizované společnosti. Možná, že spočívá právě v těch potřebách, které koupené věci naplnit nedokážou. Možná, že věci, které nejvíce potřebujeme, v masové výrobě chybí. Nedají se kvantifikovat ani přeměnit na zboží. A proto už svou podstatou existují mimo říši peněz. Finančně nezávislá osoba není zbavená komunity proto, že všechny své potřeby uspokojuje prostřednictvím peněz. Není součástí komunity proto, že své potřeby uspokojuje výhradně penězi. Přesněji řečeno, pokouší se používat peníze k naplňování těch potřeb, které penězi naplnit nelze. Peníze odosobněné a generické mohou sami o sobě naplňovat potřeby, které jsou stejné jako oni. Mohou uspokojit potřebu kalorií, x gramů proteinů, y miligramů vitamínu C, čehokoliv, co může být standardizováno a kvantifikováno. Ale peníze jako takové nedokážou uspokojit potřebu vynikajícího jídla, uvařeného někým, komu na nás záleží. Peníze dokážou uspokojit potřebu přístřešku, ale sami o sobě nemohou uspokojit potřebu domova, jenž je nedílnou rozšířenou součástí člověka. Za peníze si můžeme koupit naprosto každou věc, ne však takovou, která je spojená s příběhem jeho tvůrce, jehož vy znáte osobně a který osobně zná vás. Za peníze si můžete koupit píseň, ale ne takovou, která je zaspívaná speciálně pro vás. Dokonce i když si domů najmete nějakou hudební skupinu, bez ohledu na to, kolik jste za ní zaplatili, nemáte žádnou záruku, že bude opravdu zpívat pro vás, že to nebude jen předstírat. Pokud vám matka zpívala u kolebávky, nebo vám milovaný člověk naspíval serenádu, víte, o čem mluvím, a jak hlubokou potřebu takové písně naplňují. Stává se to dokonce i na koncertě, když vystoupení skupiny není pouhým divadelkem, ale skupina hraje opravdu pro přítomné publikum, nebo právě jen pro to

tohle publikum. Každé takové vystoupení je jedinečné a jeho zvláštní magické kvality záznamem vyprchají. To bys tam musela být, říkáme pak. Je pravda, že za návštěvu takové události platíme, když však skupina hraje opravdu jen pro nás, dostáváme více, než jsme zaplatili. Nemáme pocit, že by transakce byla dokončená a uzavřena, že podobně jako v čistě peněžní transakci zmizely všechny závazky. Došlo tu k obdarování, proto pociťujeme přetrvávající spojení. Žádný život nemůže být bohatý bez takových zážitků. Sice mohou být zprostředkovány peněžní transakcí, avšak žádný peněžní obnos vám je nezaručí. V Americe, v nejvíce monetizované společnosti, jakou svět kdy poznal, je situace následující. Některé z našich potřeb jsou naplňované v míře zcela nadbytečné, zatímco jiné zůstávají tragicky neuspokojené. V nejbohatších společnostech konzumujeme příliš mnoho kalorií, přestože prahneme po chutných čerstvých potravinách. Máme nadměrné domy, ale chybí nám prostor, který skutečně vyjadřuje naši individualitu a propojenost. Všude nás obklopují média, zatímco my toužíme po autentické komunikaci. Každý okamžik každého dne se nám nabízí zábava, avšak postrádáme možnost hrát si. Ve všudy přítomné peněžní říši hladově toužíme po intimním, osobním a jedinečném. Víme toho více o Bradu Pittovi, Rianě a rodině Kardashianových, než o svých sousedech a výsledkem je, že ve skutečnosti neznáme nikoho a ani nás téměř nikdo nezná. Věci, které nejvíce chceme, jsou ty, kterých se nejvíce bojíme, například dobrodružství, intimita a autentická komunikace. Odvracíme oči a držíme se nezávazných témat, chráníme si soukromí, jsme diskrétní, takže naše špinavé prádlo nikdo neuvidí. Neuvidí dokonce ani prádlo čisté, protože své spodní prádlo považujeme za neslušné, což je představa, která se podivně projevuje v široce rozšířeném zákazu sušit prádlo venku. Život se stal soukromou záležitostí. Cítíme se trapně, když jde o intimitu a propojenost, což jsou jevy patřící dnes mezi naše nejméně uspokojované potřeby. Být opravdu viděn a slyšen, vědět, že vás lidé skutečně znají, to jsou hluboké lidské potřeby. Náš hlad po nich je tak všudy přítomný. Natolik se stal součástí našich životních prožitků, že už ani nevíme, co nám to chybí. Tak jako ryba netuší, že je mokrá. Potřebujeme daleko více intimity, než téměř každý pokládá za normální. Neustále po ní lačníme a tak hledáme útěchu a naplnění v těch nejdostupnějších nahrážkách, v televizi, nakupování, pornografii, okázalé spotřeby, ve všem, co zmírní bolest, dá nám pocit spojení nebo ochrání image, díky níž by nás druzí viděli a znali, nebo díky níž bychom se viděli alespoň my sami. Je jasné, že přechod k posvátné ekonomice doprovází změna naší psychologie. Komunita, která v dnešní hantýrce obvykle znamená blízkost nebo pouhou síť vztahů, je mnohem hlubším druhem spojení. Je to sdílení bytí člověka, rozšíření jeho já. Být v komunitě znamená být v osobním, vzájemně propojeném vztahu a za to se platí určitá cena. Ztráta iluze nezávislosti, ztráta svobody nebýt nikomu zavázán. Obojí mít nemůžete. Chcete-li komunitu, musíte být ochotní mít závazky, být závislými, připoutanými a oddanými. Budete dávat a dostávat dary,
které si nikde jinde nekoupíte. Nacházet jiné zdroje nebude snadné. Vy jeden druhého potřebujete. Lidé potřebují jeden druhého i z jiných důvodů, než je pouhé přežití. Nedostali jsme život, abychom v něm přežívali, a v rozporu s převládajícím ekonomickým dogmatem nejsme na světě proto, abychom maximalizovali racionální osobní zájmy. S komunitou se můžeme setkávat tehdy, když jeden druhého potřebujeme kvůli něčemu, co nás samotné přesahuje. Když se přidáte ke sportovnímu týmu nebo divadelnímu souboru, asi zažijete, jak chutná ono potřebujeme jeden druhého, které definuje komunitu. Když trenér nebo režisér zmizí, vy samozřejmě nezahynete, ale show by zaniknout mohla. A ta přece must go on. Skupiny, které se dají dohromady, aby vytvořily účelové komunity, se při absenci nějakého vyššího altruistického cíle obvykle rozpadnou, když nastanou potíže, protože tu chybí vyšší cíl, jemuž by obětovali ego. Jestliže vám však jde o cíl skupiny více než o prosazení vlastních názorů, panování nebo skrývání vlastní slabosti, pak ve zkoušce ohněm obstojíte. V této kapitole jsem kroužil kolem otázky, jaké jsou přesně ony potřeby, které v monetizovaném světě nejsou uspokojovány. Uvedl jsem četné příklady toho, co naplňuje hluboké potřeby. Písně zpívané jen pro vás, domovy, které jsou rozšířením nás samotných, jídlo připravované s láskou. Ať už potřebujeme fyzickou nebo duchovní potravu, to je dotyk, hru, příběh, hudbu či tanec, žádná potřeba se zcela jednoznačně z říše peněz nevymyká. Dotyky si můžeme koupit. Příběhy si můžeme koupit, třeba tím, že jdeme do kina. Na hraní si kupujeme hudbu a videohry, dokonce i sex si můžeme koupit. Ale ať si už kupujeme cokoliv, buď začne nebo nezačne fungovat cosi nekvantifikovatelného a tudíž odolného vůči monetizaci. A je to právě toto nekvantifikovatelné, po čem opravdu toužíme. Když to chybí, cokoliv koupeného za peníze nám připadá prázdné. Neuspokojuje nás to. Když je toto nekvantifikovatelné přítomné, pak i když jsme si koupili jen prostředek, skrze nějž to funguje, víme, že jsme dostali nekonečně více, než co jsme zaplatili. Jinými slovy, víme, že jsme dostali dar. Šéfkuchař, který se zvláštní péčí připravil speciální pokrm, hudebník hrající ze srdce a inženýr, který věnoval návrhu výrobku mimořádnou péči prostě proto, že ho chtěl vyrobit správně, ti všichni nebudou ze svého zvýšeného úsilí přímo profitovat. Jsou v mentalitě daru a my to dokážeme vycítit. Odtud přání poděkujte za nás šéfkuchaři. Jejich chování není ekonomické a současný peněžní systém založený na konkurenci se mu vzpírá. Jestliže jste někdy v tomhle systému pracovali, pak víte, co mám na mysli. Mluvím o neustálém tlaku dělat věci tak akorát, nikoli však lépe. Co je onou nekvantifikovatelnou zvláštní věcí navíc, kterou přijímáme s nákupem a která se mění na dar? Co je touto potřebou v moderní společnosti většinou neuspokojovanou? Skutečně řečeno, základní potřebou, která dnes naplnění nenachází, primární potřebou, jež nabývá tisíce podob, je potřeba posvátného, prožitek jedinečnosti a propojenosti, který popisují v úvodu. Environmentalisté často tvrdí,
že si jen stěží můžeme dovolit udržovat náš životní styl založený na intenzivním využívání zdrojů a naznačují, že bychom si jej rádi udrželi, jenom kdybychom si to mohli dovolit. Nesouhlasím. Domnívám se, že k ekologičtějšímu způsobu života budeme směřovat pozitivní volbou. Místo, abychom říkali, jak hrozné je, že musíme opustit naše gigantické předměstské domy, protože spotřebovávají příliš energie, už takové domy prostě chtít nebudeme, protože pochopíme potřebu osobního, spojeného, posvátného bydlení v semknuté komunitě a budeme na ní reagovat. To samé platí pro zbytek moderního konzumního životního stylu. Opustíme ho, protože už budeme mít dost prázdnoty a ošklivosti. Hladovíme po duchovní potravě, hladovíme po životě, který je osobní, spojený a smysluplný. Právě do volby nasměrujeme svou energii. Když to učiníme, povstane znovu komunita, protože tato duchovní potrava k nám může přijít pouze jako dar. Na němž se budeme podílet jako dárci i obdarování. Bez ohledu na to, zda to bude prostřednictvím něčeho koupeného nebo ne, bude tato síť naprosto osobní a jedinečná. Když používám slovo duchovní, nedávám ho do protikladu k materiálnímu. Nemám dost trpělivosti na to, abych se zabýval filozofií nebo náboženstvím, které se snaží povznést nad materiální svět. Právě oddělení duchovní a materiální sféry je příčinou toho, jak strašně zacházíme s hmotným světem. Posvátná ekonomika oproti tomu připisuje hmotnému světu vyšší úroveň posvátnosti. Je materialističtější než naše současná kultura, materialistická ve smyslu hluboké a starostlivé lásky k našemu světu. Takže když hovořím o uspokojování našich duchovních potřeb, nejde o to dál chrlit ty laciné, pořád stejné a planetu zabíjející věci, zatímco meditujeme, modlíme se a žvaníme o andělech, duchu a Bohu. Jde o to chovat se ke vztahům, oběhu statků a materiálnímu životu jako k posvátným věcem, protože posvátné jsou. Kapitola 23. Nový materialismus. Zrod života ve vesmíru můžeme připodobnit k jakémusi druhu probuzení. Téměř jakoby se s tím, jak ožívá, probouzel, nabýval vědomí sám vesmír. Samotná hmota a právě toto probuzení vesmíru v různé míře, vlastně v nekonečně rozmanité míře, poznáváme, když hledíme na vesmírný život, když pozorujeme život v budovách, na horských svazích, v uměleckém díle, v úsměvu na čísi tváři. Christopher Alexander. Většina této knihy se zabývá penězi, což je obvyklý předmět dnešní ekonomie. Ale na hlubší úrovni by ekonomie měla být o věcech, zvláště o věcech vytvářených lidmi, o tom, proč je lidé vytvářejí, kdo je užívá a jak obíhají. Když projíždím americkými předměstími s jejich restauracemi rychlého občerstvení, obrovskými obchodními domy a celými čtvrtěmi stejných řadových domků, nebo když se dívám na architekturu moderních kancelářských budov a obytných věžáků, zůstává mi rozum stát nad tím, jak je to všechno ošklivé ve srovnání s elegancí a intenzivní vitalitou, kterou vyzařují starší objekty a stavby, je náš svět nesmírně ochuzený. S pohrdáním, které hraničí se vztekem, žasnu nad tím, že po tisíciletích pokroků v materiální technice dokážeme žít v tak ošklivém světě.
Opravdu jsme tak chudí, že si nemůžeme dovolit nic lepšího? K čemu byly všechny ty oběti, všechno to ničení, jestliže v těch lepších věcech života, v tom krásném a jedinečném, jsme chudší než středověký rolník? Když se dívám na artefakty minulých časů, obdivuji jejich vitalitu, jejich pronikavou vnitřní životní sílu. Dnes je téměř vše, co používáme, laciné, dokonce i to, co stálo spoustu peněz, a smrdí to pokrytectvím, lhostejností a obchodničením. Začněme budovami a vztáhněme tento příklad na další věci vytvořené člověkem. Máme v podstatě dva základní typy budov. První typ je prostě a příznaně užitkový. Jsou to sklady, supermarkety, maloobchody a tak dále, které s nejmenšími možnými náklady slouží svému účelu. Estetika nikoho nezajímá. Druhý typ budov se pokouší estetické prvky zapojit. Ty jsou však buď nedůležitými ornamenty základní funkce, jako například oblouky na verandě předměstského domu, které nemají žádný stavební význam nebo vlastně funkčnosti spíše překážejí. Tyto dva typy budov odpovídají dvěma zničujícím falešným představám o kráse. Podle první je krása vedlejším produktem užitečnosti a praktické funkčnosti, jak to formuloval Christopher Alexander. Jelikož stále převládá hledisko 20. století, studenti jsou přesvědčeni, že krása se objevuje jako důsledek zřetele k praktické účinnosti. Jinými slovy, uděláte-li něco tak, aby to bylo praktické a efektivní, pak z toho plyne, že to bude i krásné. Forma bude následovat funkci. V touze dokázat, že tyto krásné věci zkrátka musely být produktem čistě funkcionálního myšlení, tito studenti, a nezřídka se jednalo o ty nejracionálnější a nejinteligentnější ze všech, projevovali až moralistní zanícení. Když jsem poukázal na to, že tyto struktury v sobě mají vysoce formální geometrické pole center, uhýbali před touto myšlenkou nejspíš proto, že jim připadalo, jako bych tvrdil něco neuctivého nebo nemorálního, zatímco oni měli za to, že jelikož tyto věci jsou praktické a efektivní, musely být vytvořeny s ohledem na funkční a praktickou efektivnost. Moderní stavby dokazují, že tomu tak není. Že ze snahy o dosažení funkčnosti krása nutně nevzniká. Avšak není také pravda, že krása žádný vztah k funkční účelnosti nemá, jak naznačují napodobeniny zdobných prvků tolika současných budov. To je druhá falešná představa o kráse, že krása je něco extra, něco od funkce odlišného. Tady vzniká rozdíl mezi estetickým a praktickým, mezi výtvarným a užitým uměním. Umění, podobně jako mysl, jako duch, se stává exkluzivní říší, která nemá být pošpiněná zájmem o praktičnost. Podle této představy není svět umění slučitelný se světem obchodu a zvláště s tím, co v dnešním světě stělesňuje světskost, tedy s penězi. První falešná představa o kráse odpovídá světonázoru karteziánské vědy. Druhá světonázoru karteziánského náboženství. První koresponduje s vírou, že krása, život a duše jsou druhotnými vlastnostmi. Epifenomény, jež nelze měřit a které tudíž nejsou reálné. Rozdělte nějaký organismus na maličké částečky a dostanete jen chomáč hmoty, shluk prvků, trochu uhlíku, trochu dusíku, trochu fosforu. Kde je ta přísada, kterou nazvete život nebo duch?
Na druhé straně se zdá, že náboženství při letmém pohledu vědě odporuje, protože říká, že duch je reálnou složkou života, kterou věda nevidí. Ale v hlubší rovině to souhlasí. Odpovídá to představě, že duch není v hmotě obsažený, nýbrž se nachází v nějaké oddělené nemateriální říši. Obě představy se shodují v tom, že pokud existuje něco jako duch života, pak je to cosi od hmoty odděleného, nějaká přidaná složka. Analogický postoj činí z krásy složku dodatečně přidanou k funkci. A tak dokonce i ty věci, které dnes používáme a které se snaží být krásné i funkční, mají obvykle nádech jisté neautentičnosti. Krása vypadá jako nějaký laciný trik, nebo naopak jako něco noble pro fajnšmekry. Prostě je celkem povrchní. Skutečná krása, kterou bych nazval život nebo duše, jde až k jádru věci a od své funkce je neoddělitelná, takže není druhořadou vlastností dokonalé funkčnosti. Krása vyvolává paradoxní pocit. Tohle je krásnější, než to musí být. A přesto by to jiné být nemohlo. Je to stejný pocit, jako když hloubám nad krásou buňky, nebo západu slunce, nebo fraktálu známého jako Mandelbrotova množina. Pro takovou krásu, takový z chaosu vzniklý řád, žádný důvod neexistuje. Ta krása vypadá jako nádherný, i když nezasloužený dar. Svět by se točil dál, i kdyby západy slunce byly ošklivé nebo maliny méně lahodné, že? Jenže nic z toho by nemohlo být jiné. Není to tak, že zaměření na funkčnost sebou nese také krásu. Je to tak, že tvořivý princip a tvořivý duch, které vstupují do výtvoru krásného, jsou stejné jako ty, které se účastní výtvoru funkčního. Na začátku je záměr udělat to nejlepší, čeho je člověk schopen. Hodlal jsem tady použít slovo dokonalé, ale dokonalé nese konotaci přesnosti a naprosté neodchylné pravidelnosti, jež mají s krásou životem nebo duší jen málo společného a ve společnosti vytvářejí věci bezduché. Takže řeknu, že záměr je být dokonale věrným služebníkem díla, které se skrze nás zrodí. Snaha dosáhnout užitečnosti a zároveň krásy odhaluje, že často je jejich základ stejný. Christopher Alexander ve své pronikavé knize Povaha řádu stanovuje 15 takových principů. Těchto 15 základních vlastností charakterizuje jak přírodní systémy, tak i vznešená architektonická a umělecká díla. K těmto vlastnostem patří různé úrovně měřítek, silná centra, pozitivní prostor, částečné symetrie, hluboké proplétání a dvojznačnosti, ohraničování, nerovnosti, sklony a mnoho dalších. Ale klíčem k tomuto pojetí celistvosti, řádu a života je pojetí center, entit, které se podobně jako prvky přidávají jeden k druhému, aby vytvořili celek, ale na rozdíl od prvků jsou sami o sobě celistvostí tvořeny. Celistvost je tvořena z částí. Části jsou tvořeny celistvostí. Cokoliv, co má vlastnosti života, bude složeno z center, uvnitř center, uvnitř center. Z celistvosti uvnitř celistvosti všechny vytvářející ty ostatní. Člověk není výjimkou. Společnost se skládá z lidí a člověk je produktem společnosti. Vzpomeňte na propojené já. My jsme našimi vztahy. Posuneme-li se na hlubší úroveň, mohli bychom to samé říct o vztahu mezi námi
a našimi orgány. To je univerzální pravda života. Živá posvátná ekonomika, jež je prodloužením ekologie, musí mít stejné vlastnosti. A každý objekt této ekonomiky, každý objekt, který člověk vytvořil a dal do oběhu, musí stělesňovat spojení se vším, co ho obklopuje. Dnes máme ekonomiku oddělení, standardní zboží, jež se vůbec nevztahuje k jednotlivému uživateli, budovy, které nemají žádný vztah k půdě, kterou zabírají, maloobchody bez jakéhokoliv vztahu k místní produkci a výrobky vyráběné, aniž vnímáme jejich důsledky pro přírodu a lidi. Nic z toho nemůže být krásné, životaschopné nebo úplné. Ve skutečnosti dokonce i fyzikální prvky, které mají daleko k tomu být jednotlivými stavebními kameny hmoty, jsou vytvářeny celistvostí, přestože oni sami celistvost vytvářejí. Elektron existuje pouze ve vztahu. To je univerzální princip. Když děláme, že je to jinak, výsledkem je ošklivost. Krásu, život nebo duši nelze redukovat na nějaký vzorec, přestože jejich vlastnosti popsat umíme. Nacházíme je v jednoduchosti, jako třeba v nábytku ve stylu shaker, ve zdobnosti šáhovy mešity v Iránu nebo tureckého mauzolea Mevlana. Alexander nabízí několik dobrých způsobů, jak krásu, život a duši rozpoznat. Když srovnáváme objekty, klademe si otázku, který z nich v sobě má více života, který z nich je lepším zrcadlem mého já. Vyvolává ve mně tento objekt pocit, že moje lidskost se rozšiřuje nebo umenšuje. Takže abychom vytvořili objekty z duší, objekty pro bohatý a krásný svět, musíme do nich vložit život. Já a lidskost. Jinými slovy, musíme do nich vložit něco z nás samotných. Jestliže jakýkoliv peněžní systém takový tvůrčí proces nevyvolává nebo neumožňuje, pak v žádné posvátné ekonomice žít nebudeme. Stejně tak, jestliže v sobě budeme posilovat schopnost uvědomovat si posvátnost obsaženou v materiálnosti a jestliže svou práci budeme s touto posvátností uvádět v soulad, položíme společenské a psychické základy ekonomiky, v níž bude stále více věcí, které pro druhé vyrobíme, věcí krásných, osobních, plných života a oduševnělých. Pro žádnou část ideologického spektra nebylo hledání tohoto typu bohatství už několik stovek let veřejnou prioritou. Socialisté 20. století například odmítali všechny zbytečnosti a požitky, které nepodporovaly měřitelný materiální blahobyt. A ve svých velkolepých projektech, co nejvyšší výroby zaměřené na hojnost laciného zboží pro masy dávali přednost přikrčenému utilitarismu racionální funkčnosti. Stejná přísnost, která se očekávala od socialistického soudruha, zasáhla dnes moderního aktivistu, který se ve snaze dosáhnout altruistických ideálů vyhýbá příjemnému životu. A vládní kapitalismus se od nich moc neliší. Ten znovu vytvořil a k dokonalosti dovedl žalostně ošklivé, utilitární socialistické budovy a objekty. Vzpomínám, jak jsem v dětství slýchával o hrůzách života v Sovětském svazu. Prý tam byl jen jeden druh obchodů, obrovská výdejna bez oken s netečnými, nevrlými a stranou prověřenými prodavači, kteří nabízeli laciné, standardizované zboží. To zní docela dost jako Walmart. A také prý rodiče museli posílat děti už od 2 let do povinných státem spravovaných mateřských školek,
Takže byla zrušena dokonce i rodičovská péče. Tady je to dnes skoro stejné. Jen státní moc jsme nahradili ekonomickou nutností. V každém případě jsme stvořili materiální svět zbavený duše a života a život ubíjející. A k čemu to všechno? K honbě za výkonností, tím velkolepým projektem, co nejvyšší výroby zboží, za nímž se ukrývá nadvláda i kontrola nad životem. Měl to být technologický ráj, řízený život. A my teď konečně vidíme, jaké to opravdu je. Obchodní centra, pokladní jednající jako automaty, nekonečná parkoviště, vyhlazení divoké přírody, živých lidí, všeho, co je neuspořádané a posvátné. Posvátný objekt stělesňuje něco z nekonečna. Proto je z podstaty protikladný ke komoditě, kterou určuje konečný seznam měřitelných vlastností. A jak jsme viděli, peněžní stejnorodost navozuje to samé ve všem, čeho se dotkne. A všechno vztahuje do říše komodit. Takže zmenšení peněžní říše popsané ve 13. kapitole v sobě skrývá možnost osvobodit stále více našich věcí od komoditních okovů. Konec konců máme přebytek vyrobeného zboží, což je výsledek sériové výroby a možnosti jejího masového rozšíření. Naše obrovská nadvýroba naznačuje, že tuto možnost ani takové množství sériové výroby nepotřebujeme. Chyceni v pasti šílenství peněz, jež se dožadují růstu, nutkavě vyrábíme stále více nepotřebných, laciných, ošklivých věcí, zatímco trpíme nedostatkem věcí, které jsou krásné, jedinečné, osobní a plné života. Tento nedostatek, tato chudoba, zase pohání pokračující spotřebu, zoufalou snahu zaplnit prázdnotu, kterou nám zanechalo materiální prostředí zbavené vztahu. Když jsem se o tomto tématu zmínil v 2. kapitole, napsal jsem: nízká cena věcí je součástí jejich snížené hodnoty a vrhá nás do laciného světa, kde je všechno typizované a postradatelné. Po dlouhou dobu jsme se o své věci starali stále méně a méně. V bohatých zemích už se ani nesnažíme většinu věcí opravovat, protože je obvykle lacinější koupit si nové. Jenže mnohé z této lacinosti je iluzí, pocházející z externalizace nákladů. Až budeme muset platit skutečnou cenu za ničení přírodních darů, stanou se pro nás materiály vzácnějšími a ekonomická logika neoslabí. Nýbrž posílí naši bytostnou touhu chovat se ke světu s úctou a užívat s rozmyslem dary přírody, když je dostáváme. Takže v konečném důsledku je posvátná ekonomie součástí uzdravení rozporu mezi duchem a hmotou, člověkem a přírodou, uměním a prací. Rozpory, které po tisíciletí stále více určují naši civilizaci. Na cestě k oddělení jsme vynalezli úžasné, důmyslné, technické a kulturní nástroje a prostředky, které by nikdy neexistovaly, kdybychom se neodloučili od své původní celistvosti. Nyní je na nás tuto celistvost obnovit, přivést ji do nové říše a s nanotechnologiemi i sociálními médii vytvořit věci stejně životné, krásné a oduševnělé, jaké za zpěvu vytvořili staří mistři. Trvejme na tom, že nejde o nic menšího. Pro co se naši předkové obětovali, když ne pro vytvoření krásnějšího světa? Jsme zrození tvůrci, předurčeni k velkolepým projevům svých darů. Základní spojení mezi krásou a funkcí naznačuje obdobný soulad mezi přežitím
a projevením našich darů. Starý rozpor mezi obstaráváním živobytí a životem umělce se bude drolit. A vlastně se už drolí. Tolik z nás, stále více z nás, tento rozpor odmítá. Žádný objekt nebude tak nevýznamný, aby si nezasloužil naši péči, úctu a snahu udělat ho správně. Budeme se snažit. A také se už snažíme zasadit všechny věci do celistvosti. Všechna hnutí, které jsem v této knize popsal, nás vedou ke světu, jež je krásný. Sociální dividenda, internalizace nákladů, nerůst, hojnost a darovací ekonomika. To vše nás odvádí od mentality boje, přežívání a tudíž od utilitární výkonnosti a směřuje k našemu skutečnému stavu vděčnosti, k úctě k tomu, co jsme dostali a k touze stejně tak dávat, nebo lépe dávat z toho, čím jsme byli nadáni. Přejeme si zanechat svět krásnější, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Jak krásný může být život? Nemáme ani odvahu si to představovat. První záblesk takového života jsem zahlédl v 19 letech, když jsem navštívil Národní palácové muzeum na Tchaj-wanu. Kdybych na vlastní oči neviděl věci, které tam byly, nevěřil bych, že vůbec mohou existovat. Obzvlášť si vzpomínám na čajovou konvici, císařovou čajovou konvici. Předmět takové krásy a dokonalosti, až se zdálo, že v něm sídlí duše nějakého boha. Skutečným bohatstvím by bylo, kdyby každý žil obklopený takovými předměty. Předměty vyrobenými mistry na vrcholu jejich génia. Nevěřím, že takového mistrovství může dosáhnout jen pár lidí. Myslím, že jen pár lidí dosahuje takového mistrovství proto, že naše dary jsou tak potlačovány. Naštěstí však máme doklady z minulosti, které nám připomínají, co je možné. Hledím na velká díla, třeba na zmíněnou konvici, a napadá mě, takoví lidé, kteří tohle vyrobili, už neexistují. Tyto předměty už nedokáže vyrobit žádný člověk žijící v této zdegenerované době. Avšak v naší lidskosti ta schopnost stále žije. A my jsme na cestě k její obnově. Christopher Alexander vypráví příběh o návštěvě japonského chrámu Tofukuji, mistrovského architektonického díla. Pomalu stoupal po přímém kamenném schodišti, jež se zužovalo mezi dvěma zídkami a pak skončilo. Takže neměl jinou možnost, než sednout si na poslední schod. Dokonalé místo. Tiché a ovívané svěžím vánkem po dlouhém výstupu. Vedle něj usedla modrá váška. Píše. Náhle jsem si byl jist, že lidé, kteří toto místo vybudovali, to všechno dělali s rozmyslem a záměrem. Cítil jsem jistotu, jakkoliv podivné nebo nepravděpodobné se to zdá dnes, kdy to znovu říkám, že když toto místo vytvářeli, věděli, že přiletí modrá váška a sedne si vedle mne. Ať to zní, jak chce. Tehdy, kdy se to stalo, když jsem seděl na tom schodu, jsem v mysli vůbec nepochyboval, že lidem, kteří toto místo vybudovali, byla vlastní taková úroveň umu a dovedností, jakou jsem nikdy předtím nezažil. Vzpomínám, jak jsem se roztřásil, když jsem si uvědomil mou nevědomost. Cítil jsem existenci úrovně umu a vědění přesahující všechno,
s čím jsem se kdy dříve setkal. Christopher Alexander, Podstata řádu, strana 440 až 441. Závěr. Krásnější svět je možný. Naše srdce to ví. Možná, že teprve až nebudeme vědět, co dělat, dospějeme ke skutečné práci a že teprve až nebudeme vědět, kudy kam, začne naše skutečná cesta. Jen mysl, která pochybuje, skutečně myslí. Zpívá pouze potok běžící přes kameny. Wendell Berry. V úvodu jsem věnoval své dílo tomu krásnějšímu světu, o němž nám srdce napovídá, že je možný. A přitom jsem zmínil, že mysl se brání možnosti světa hodně odlišného od toho, jaký jsme vždycky znali. My si opravdu po staletích a tisíciletích zvykli na svět velké a zvyšující se nerovnosti, násilí, ošklivosti a bojů. Zvykli jsme si na něj natolik, až jsme zapomněli, že vůbec kdy existovalo něco jiného. Někdy nám výlet do neporušené přírody mezi lidi žijící v tradiční kultuře nebo do smyslového bohatství zastřeného zbídačeným moderním světem připomene, co jsme ztratili. A tohle připomenutí bolí a vtírá sůl do ran oddělení. Takové zážitky nám ukazují, co existovalo a co může existovat, ale neříkají nám, jak takový svět vytvořit. Tváří v tvář obrovským silám, sešikovaným k udržování statu quo, se naše mysli zachvívají v mukách. Dočasné záblesky krásnějšího světa, které jsme zahledli v přírodě, při jedinečných setkáních s lidmi, na hudebních festivalech, při nějakém obřadu, když někoho milujeme, nebo když si hrajeme, nás stále častěji zbavují odvahy, pokud věříme, že nikdy nemohou být ničím jiným než dočasnými chvilkami oddechu v srdcervoucím světě poháněném penězi, kterému jsme přivykli. Základním cílem této knihy bylo spojit logické uvažování s tím, co ví srdce, ozřejmit nejen to, co je možné, ale také, jak toho dosáhnout. Když používám slovo možné, nemám na mysli jeho význam jako ve větě, to by snad bylo možné, jen kdybychom měli velké štěstí. Mám na mysli možnost ve smyslu sebeurčení. Krásnější svět jako cosi, co můžeme vytvořit. Poskytl jsem četné důkazy o tom, že existovat může. Zánik peněžního systému závislého na exponenciálním růstu, posun ve vědomí směrem k propojenému já ve vzájemném tvůrčím partnerství se zemí a mnoho případů, v nich se nezbytné části posvátné ekonomiky již vynořují. Krásnější svět je něco, co vytvořit dokážeme. Dokážeme to a již na tom pracujeme. A jestliže víme, jak velkou stopu zla a ošklivosti současného světa peníze zanechávají, umíte si představit, jak bude svět vypadat, až se peníze promění? Já si to představit nedovedu. Ne všechno, ale občas. Občas mívám dechberoucí vize takového světa. Možná, že to není tak, že si ho neumím představit. Možná je to tak, že se neodvažuji takové představy mít. Vize opravdu posvátného světa, posvátné ekonomiky jen stále více ozřejmují rozsah
našeho současného utrpení. Ale já se s vámi podělím o to, co jsem ve svých vizích spatřil, dokonce i o ty jejich nejspekulativnější, nejnaivnější, zcela nepraktické a snílkové.

venkovské části. Doufám, že tímto sdílením se nespronevěřím věrohodnosti, kterou jsem snad, pokud vůbec, vytvořil představením koherentních a logických myšlenek posvátné ekonomie. V této knize jsem uvedl mnoho dalších příkladů ukazujících, že posvátná ekonomika, kterou popisuji, je nejen možná, ale že se už začíná objevovat. Staré postupy sice ještě převládají, ale stále rychleji se rozpadají. Napsal jsem tuto knihu po význačné události tohoto velkého rozpadu, finanční krizi v roce 2008. A v průběhu další krize jsem ji aktualizoval. Mám na mysli společenské, politické a ekonomické změny vyvolané propuknutím COVID-19. Nikdo nedokáže předvídat, jak se tyto změny budou vyvíjet. V závislosti na geopolitickém dění a možná i přírodních pohromách není vyloučené, že starý režim bude schopný udržovat zdání normálnosti v průběhu mnoha dalších krizí, které přijdou, třeba že cena, kterou za to lidstvo a planeta zaplatí, se bude stále zvyšovat. To, zda se blíží konec našeho věku, věku lichvy, příběhu vzestupu, věku oddělení, záleží na nás. Na vědomí a vůli, s nimiž vstoupíme do nadcházejících krizí, zrození nové éry, bolestné dospívání lidské rasy, může být plné zmatků. Může se stát, že budeme muset čelit fašismu, občanským nepokojům a válce, jestliže tu však má nastat nějaký temný věk, bude podle mě daleko kratší a mírnější, než by člověk racionálně očekával. Myslím si to díky všem těm osvíceným lidem, které neustále potkávám. My lidé jsme se toho za poslední půl století hodně naučili a naše vědomí dosáhlo ve svém vývoji rozhodujícího bodu. Bude to stejné jako s proměnou na osobní úrovni. Při proměně do nového způsobu bytí bychom se mohli jednou či dvakrát vrátit ke starému a pokusit se znovu nasoukat do lůna, jenže když to uděláme, zjistíme, že tam pro nás už není místo. A stav bytí, v něm jsme po léta přebývali, se během týdnů či dnů stane nesnesitelný. A to se přihodí celému lidstvu. Pár krátkých let temnoty a zmatku. Možná, že tato fáze zrychlené přeměny bude tím, o čem jsem spekuloval dříve, jako o rychlém sledu krátkých období, které dovrší miliony let věku primitivních nástrojů, stovek tisíců let věku ohně, desítek tisíců let věku symbolické kultury, tisíciletí věku zemědělství, staletí věku strojů a desítek let věku informací. Tato jedinečná doba je blízko. A poté nastane změna kvalitativně hlubší než všechny předchozí. Teď, když jsem vstoupil do říše spekulací, bych rád popsal pár dalších aspektů posvátné ekonomiky, které se podle mého přesvědčení budou rozvíjet v příštích dvou staletích. Kniha popisovala rozvoj, jehož chceme dosáhnout v příštích 20 letech a v některých případech v příštích 5 letech. Ale co příštích 200 let? Vidíte, že jsem opatrný. Možná, že bych měl myslet ještě dál do budoucnosti. Bohatství tíhne k všeobecné transparentnosti díky tomu, že dary se nehromadí a jejich předávání v darovacích kulturách má společenský charakter. Každý ví, co kdo komu dal, kolik kdo má, kdo křečkuje a kdo je štědrý. Když to převedeme do moderního fungování peněz, takový stav naznačuje, že veškeré držení peněz a veškeré peněž

transakce by měly být pro celou veřejnost transparentní. S příchodem peněz se objevilo nové tajemství a nakazilo bohatství něčím, co dříve nebylo možné. Když byla bohatstvím půda, ovce a dobytek, skrývat se nedalo. Takže ani nešlo vyhýbat se společenským očekáváním a povinnostem s bohatstvím spojovaným. Ale peníze se mohou hromadit ve sklepeních, zakopávat do země, uchovávat na očíslovaných bankovních účtech, držet v tajnosti, držet v soukromí. Aby byly odstraněny záporné účinky peněz, tento rys musí nakonec zaniknout. Přechod z fyzické hotovosti k elektronické měně to umožňuje, ale samozřejmě vyvolává hrozbu totalitární kontroly. Chceme dovolit, aby vláda sledovala každou transakci podobně jako při programu hromadné detekce prováděné v roce 2003 Úřadem pro informace Spojených států? Asi ne. Pokud by ovšem také vláda neseznamovala veřejnost s každým svým výdajem, není v pořádku, aby finanční operace některých lidí a institucí byly veřejné a jiných tajné. Peníze musí být transparentní univerzálně. Je jasné, že systém, v němž je veřejnosti přístupná každá transakce a každý zůstatek na účtu, by radikálně změnil obchodní praktiky. Jestliže jste někdy podnikali, představte si třeba, že každý zákazník, dodavatel a konkurent ví, jaké jsou vaše skutečné výdaje. Avšak v podnikání podněcovaném dary, které jsem zkoumal v kapitole 21 a jež vyžaduje, abyste poctivě přiznávali své náklady a vybízeli k darům, které budou představovat váš zisk, je peněžní transparentnost přirozená a vhodná. Nikdo už nebude moci lhát ohledně svých výdajů, aby profitoval z nedostatku informací druhé strany. Mnoho lidí by myšlenku zániku finančního soukromí považovalo za velké ohrožení. Protože dnešní peníze jsou tak moc svázané s já, cítili bychom se nazí zranitelní. A v současné společnosti bychom takovými opravdu byli. Vystavení závisti a kritice a zranitelní vůči kriminálnímu vydírání a požadavkům dotěrných příbuzných. V odlišném kontextu je však finanční transparentnost součástí způsobu bytí, jež je otevřené, důvěřující, neobezřetné a velkorysé. Je to způsob bytí, kdy se člověk ničeho nebojí a cítí se ve společnosti příjemně. A navíc by finanční transparentnost stížila mnoho druhů kriminálních aktivit. Podobně i tady, jako v jiných oblastech rozvoje posvátné ekonomiky, existují známky toho, že jsme se tímto směrem již vydali. A to nejen digitalizací měny, ale také s novými sociálními měnami. Rozmanitých onlineových ratingových systémů, které jsou už ze své podstaty veřejné. Peníze jsou konec konců symbolem společenského vděku za dary. Takže se velmi hodí, že také tyto symboly jsou veřejné. Jiným základním rysem peněz, jak je známe, je jejich homogenita. Každý dolar je stejný jako každý jiný dolar. Takže peníze nemají žádnou historii, žádný příběh, který by se k ním vázal. Peníze nejenže homogenizují všechno, čeho se dotknou, tento jejich rys je také odpojuje od fyzického a sociálního světa. Jenže v dřívějších dobách byly dary jedinečnými předměty, které nesly příběhy. Při obřadech spojených s dáváním darů byla celá historie darů převyprávěná. I my to dnes děláme, když jednáme z nějakého prvotního impulzu. Chceme vyprávět, kde jsme dar koupili, nebo jak babička dostala určitý svatební dar. Homogenita a anonymita, moje dary jsou stejné jako ty vaše, proto činí peníze neslučitelnými s darovacími principy a se dvěma rysy posvátnosti, které jsem

svou historií nám teoreticky umožňují rozhodnout se, zda při koupi použijete peníze ze své mzdy nebo peníze, které vám dal přítel. A dokonce i kdyby byly ve stejném bankovním účtu. Byly by to rozdílné peníze. Vyplní se dětská intuice, že banka drží vaše peníze a že když vybíráte z bankomatu, vrací vám z nich ty samé bankovky, které jste tam uložili. Tento systém není v rozporu s tvorbou úvěru. Peníze by mohly pořád vznikat, chvíli obíhat a pak zaniknout. Historie civilizace rostoucího oddělení a jeho blížícího se překonání během dlouhého věku opětovného spojení je rovněž cestou z původní hojnosti k extrémnímu nedostatku a pak opět k hojnosti na vyšší úrovni propojenosti. Psal jsem zde o ekonomice hojnosti vznikající prostřednictvím digitálních médií, dezintermediace a díky gnule klesajícím mezním výrobním nákladům u digitálního obsahu. V dlouhém časovém horizontu se tato ekonomika hojnosti, v dnešní době rozsahem omezená, stane vzorem pro nové oblasti hojnosti. Jednou z těchto oblastí bude energie, naplňující sny vizionářů atomového věku, kteří předpovídali energii příliš lacinou, než abychom ji odpočítávali. Dnes to vypadá, že jak ubývají zásoby ropy a mizí schopnost země absorbovat emise fosilních paliv, čelíme opačné hrozbě. Existující alternativní energetické zdroje, nazývané zelenou energií, trpí stejně vážnými ekologickými problémy jako vytěžování půdy a báňský průmysl, takže není pravděpodobné, že by v blízké době zcela nahradili fosilní paliva. Až však lidstvo skutečně přijme duch hojnosti, stanou se dostupnými nové energetické zdroje, které si dnešní konvenční vědání nedokáže představit. Nebudou produktem pokračujícího technologického pokroku. Bude to posun ve vnímání. Ve skutečnosti energeticky neomezené technologie existují již nejméně století a odkazují k vynálezům Nikoly Tesly. V dnešní době existuje přinejmenším 5 až 10 energetických technologií, které, jak se zdá, porušují druhý termodynamický zákon. Když se touto oblastí budete zabývat, narazíte na nechutný příběh zkonfiskovaného výzkumu, zničených kariér a dokonce i na záhadná úmrtí vědeckých výzkumníků. Ať už existovalo, či dokonce ještě existuje úspěšné spiknutí snažící se udržet energetický nedostatek, lidstvo na určité úrovni vývoje nebylo připravené na dar energetické hojnosti a zřejmě na něj nebude připravené ani pár příštích desetiletí až do doby, kdy zcela beze zbytku přijmeme duch daru. Když J.P. Morgan zničil Teslovu kariéru, mohlo jít o pokus udržet umělý nedostatek a na něm vydělávat, jak se to nedávno stalo s nahrávacím a filmovým průmyslem. Možná ale byly ve hře mocnější síly. Možná, že Morgan si do jisté míry uvědomoval, že lidstvo ještě není na Teslův dar připraveno. V každém případě naše převládající paradigmata vyrůstající z oddělení a nedostatku nejsou v zásadě schopná zahrnout energeticky neomezené technologie, takže ty jsou odmítány jako nefungující, podvodné nebo neuskutečnitelné. Jestliže naše vnější zkušenosti do určité míry odrážejí naši psychologii, je možné, že nástup energetické hojnosti pro celé lidstvo čekal na investory, kteří zapomenou na všechny naděje na patentování a profitování a místo

0: toho takové vynálezy uvolní do veřejné sféry. K tomu již začalo docházet. Jako v případě konfiskací patentů ministerstvem obrany, které se tentokrát neuchyluje k obvyklým obviněním ze šarlatánství. Co pak může jedinec doufat, že si přivlastní a oplotí něco, co je v podstatě neomezeným darem vesmíru? Nevěřím, že lidstvo zachrání technologie. Mnoho lidí se mě po přečtení mých knih ptalo, zda znám projekt Venus. Hnutí, které vychází ze stejného základního pojetí problémů spojených se současným peněžním systémem. I když souzním s duchem projektu Venus, zjistil jsem, že si libuje ve stejném technologickém utopismu, který nás naplňoval nereálnými nadějemi už od věku uhlí. Avšak, jak jsem popsal v druhé kapitole, hojnost jsme měli vždycky na dosah ruky. Nedostatek nezpůsobují naše prostředky, nýbrž naše vnímání. Dovolte mi vyjádřit ho to poeticky. Na konci 10. kapitoly jsem napsal: celou duchovní tradicí se jako červená niť táhne představa, že i my slunci něco vracíme, že slunce vlastně dál svítí jen díky naší vděčnosti. Prastaré sluneční obřady nesloužily jen jako díku vzdání slunci. Měly také zajišťovat, aby slunce svítit nepřestávalo. Sluneční energie je světlo pozemské lásky, odražené zpátky k nám na zemi. I zde funguje kruh darů. Bylo by tedy možné, aby slunce svítilo jasněji s tím, jak vstupujeme do mentality hojnosti a štědrosti propojeného já, toho já, které láskou spojuje já a ty. Aby ta pro nás nová slunce, nové zdroje nekonečné štědrosti vesmíru byla dostupná a odrážela tak samotný dar života? Protože žijeme z této vděčnosti, která znamená žít v duchu daru, a protože kanály štědrosti otevíráme do větší šíře, je nevyhnutelné, aby rostl také vnitřní proud daru. Pro lidstvo jako celek to znamená vkročit do pravé, dospělé role opatrovníků života a lidí, kteří budou sloužit životu, jemuž se na zemi daří. Kdo ví, v jakých dalších oblastech vedle energie se základní hojnost vesmíru projeví? Ve hmotě? V čase? Ve vědomí? Já jen vím, že lidé právě začali své dary objevovat a používat k nádherným cílům. Jsme schopni dělat zázraky, což je dobře, protože dnešní stav planety zázraky vyžaduje. Nedokážu předpovědět, jak se v nadcházejícím čase bude vyvíjet věk opětovného spojení. Přesto předvídám, že ke konci našich životů bude moje generace žít ve světě, který bude rok co rok zdravější. Další jedna, dvě generace a my znovu zalesníme řecké ostrovy, jejichž půda byla po 2000 letech obnažená. Saharskou poušť přeměníme na bohaté pastviny, jimiž byla kdysi. Už nebudou žádná vězení a násilí bude raritou. Práce se bude řídit myšlenkou, jak nejlépe mohu dávat ze svých darů, namísto obavy, jak si mohu vydělat na živobytí. Při překročení národních hranic nás budou vítat, nikoli prověřovat. Už téměř nebudou existovat doly a lomy, protože budeme využívat ohromné množství materiálů nahromaděných v průmyslovém věku. Budeme žít v obydlích, jež budou rozšířením nás samotných, jíst potraviny vypěstované lidmi, kteří nás znají, a používat výrobky, jež budou tím nejlepším, co lidé v plném rozkvětu svých talentů dokáží vyrobit. Budeme žít v rozmanitosti soukromí i komunity, které dnes
1: přepojujeme na jiné studie.
2: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu závěrečné čtvrté epizody čtyřdílného cyklu Král jedů Sidney Gottlieb.

stručně shrnu, co jsme slyšeli ve třetím díle. Podíval jsem se na některé slovutné profesory z věhlasných amerických univerzit, kteří se vědomky či nevědomky zapojili do projektů MK Ultra. Pro přísné utajení MK Ultra bylo nutné, aby každý znal jen tu svou část, nikdo neznal celý rozsah projektu. To vědělo jen úzké vnitřní jádro CIA. Tím se zajistilo maximální utajení, podobně jako podvod s přistáním Američanů na měsíci. Pak jsem se věnoval případu agenta MK Ultra Franku Olsonovi. Frank měl nakonec výčitky svědomí, což ho stálo život. Jak ho CIA zavraždila pádem z hotelového okna, dozvěděli jste se v minulém díle. Třetí díl jsem zakončil dalšími operacemi MK Ultra pod označením Půlnoční vrchol.

Operace Půlnoční vrchol. Sex jako zpravodajská metoda. Na začátku roku 1955 se uvolnilo místo pro okresního inspektora Federálního úřadu pro narkotika v San Francisku. To nakonec získal George Hunter White. Pamatujeme si z minulých dílů, že White tehdy lákal nic netušící oběti do bezpečného domu CIA v New Yorku a dávkoval jim LSD nebo jiné drogy. Gottlieb si najal Whitea, aby v San Francisku zřídil bezpečný dům, kde mohl dělat všechno, co dělal v New Yorku, a ještě něco navíc. Tak vznikl podprojekt 42 MK Ultra. White jej nazval Operace Půlnoční vrchol, Midnight Climax. Tento dílčí projekt měl vzájemně provázané cíle. Prvním bylo podávat drogy nic netušícím civilistům a pozorovat jejich reakce, jako tomu bylo v New Yorku. Tentokrát se k tomu přidal i sex. Na Gottliebův pokyn sestavil White skupinu prostitutek, jejíž úkolem bylo přivádět klienty na podložku a dávkovat jim LSD, zatímco on bude sledovat a zaznamenávat jejich reakce. White se ponořil do svého nového úkolu s obrovskou chutí. Svůj bezpečný byt si zařídil na Chestnut Street 225 na Telegraph Hill. Byl uspořádaný do tvaru písmene L a měl krásný výhled na Sanfranciský záliv. Když ho White pronajal, zavolal příteli, který vlastnil obchod s elektronikou. Požádal ho o instalaci sledovacího zařízení, aby mohl sledovat, co se uvnitř dělo. Přítel připojil 4 mikrofony DD4, maskované jako zásuvky, ke 2 magnetofonům F301, které nainstaloval do odposlouchávacího stanoviště vedle. Důstojník CIA, který jej po dokončení prací navštívil, uvedl, že místo bylo tak zadrátované, že kdybyste vylili sklenici vody, pravděpodobně byste dostali elektrický šok. Sanfranciský bezpečný byt byl zařízený ve stylu, který by se dal nazvat jako styl à la bordel. Stěny zdobily obrazy tanečnic kankánu a zarámované grafiky Toulouse-Lautreca na černých hedvábných podložkách. V ložnici byly červené závěsy a velká zrcadla. V některých zásuvkách byly pomůcky pro toto řemeslo, včetně erotických hraček a fotografií spoutaných žen v černých punčochách a kožených obojcích z cvočky. Jeden agent CIA později vypověděl. Na Chestnut Street jsme měli rozsáhlou knihovnu, nejpornografičtější knihovnu, jakou jsem kdy viděl. Sprosté filmy, obrázky, prostě všechno. Aby White uspokojil prostitutky a jejich klienty, udržoval bar dobře zásobený. Několik jeho společníků vypovědělo, že často sledoval dění z vedlejšího pokoje, popíjel ze džbánu Martiny a seděl na přenosném záchodě. Mezi dokumenty se našel i výkaz výdajů, který White vyplnil 3. srpna 1955. Jeden přenosný záchod $25. 24 pytlů na likvidaci odpadků po $15. Gottlieb všechny položky schválil. Vyjmenoval jich více než 100, včetně závěsů, polštářů, lamp, popelníků, kbelíků na led, skříňové pružiny s matrací, odpadkového koše a vysavače, spolu s dalšími kuriozními předměty, včetně stojanů a nedokončeného obrazu 2 byst, 2 sošek a dalekohledu. Gottlieb instruoval Whitea i v dalších věcech. Třeba že White musel vést finanční prostředky na samostatném bankovním účtu, získat stvrzenku nebo fakturu, kdykoliv je to jen možné, pravidelně připojovat obecný výkaz o použití alkoholu a zaznamenávat výdaje o taxi podle data. Jediné výdaje, které Gottlieb nechtěl rozepsat, byly platby prostitutkám. Ačkoliv byl White hluboce ponořený do newyorského prostředí, v San Francisku byl nováčkem. S žádostí o pomoc se obrátil na bývalého důstojníka vojenské rozvědky Iru Feldmana, který pracoval v Evropě a Koreji. Feldman odešel do Kalifornie s nejasnou představou, že bude provozovat kuřecí farmu. Nakonec práci přijal. Několik následujících měsíců pracoval v utajení pro protidrogový úřad.
vedl zásahovou operaci, ve které se vydával za pasáka a jak později vypověděl, pracovalo pro něho půl tucet dívek. V jiné akci využil drogově závislou prostitutku k tomu, aby nalákala uživatele drog a platil jí dávkami heroinu. Na Whitea to udělalo dojem. Feldman později vzpomínal. Jednoho dne si mě White zavolal do kanceláře. Ajku, řekl mi, jako tajný odvádíš zatraceně dobrou práci. Teď ti dám další úkol. Chceme, abys testoval drogy, které ohýbají mysl. Jestli se nám podaří zjistit, jak dobře tyhle věci fungují, uděláš toho pro svou zemi hodně. Málo který bývalý zpravodajský důstojník by odolal. Jeho prvním úkolem byl nábor prostitutek, které měly pracovat jako nevědomé smluvní partnerky MK Ultra. Pokaždé, když některá přivedla na Chestnut Street 225 klienta, dostala 50 až 100 dolarů. Jako bonus dostávala propustku z vězení s Whiteovým telefonním číslem. Až jí příště zatknou, mohla toto číslo sdělit policii a White zařídil její propuštění. Zpravodajské služby po staletí využívaly agentky ke svádění mužů, aby se dozvěděli jejich tajemství. Gottlieb chtěl systematizovat studium toho, jak sex, zejména v kombinaci s drogami, může rozvázat mužům jazyk. Tehdy ještě bylo žalostně málo publikací. Gottlieb se rozhodl, že CIA by měla provést vlastní výzkum toho, jak se lidé chovají při sexu a po něm. Už dříve se intenzivně zabýval experimenty s drogami. Operace Půlnoční vrchol dala těmto experimentům nový přesah. Psycholog CIA John Gittinger po letech vypověděl, zajímala nás kombinace určitých drog se sexuálními akty. Zkoumali jsme různé rozkošnické polohy, které používají prostitutky a další. Bylo to dávno předtím, než se něco jako Kama Sutra stala široce populární. Některé ženy profesionálky, které jsme využívali, byly v těchto praktikách velmi zběhlé. White otevřel bezpečný byt v San Francisku koncem roku 1955. Jeho pouličními agentkami byly prostitutky, které Feldman naverboval. Zatímco prostitutky a jejich klienti souložili, White je pozoroval přes jednosměrné zrcadlo a seděl na přenosném záchodě. Někdy se k němu přidal i Feldman. Jejich úkolem bylo pozorovat reakce mužů na různé druhy sexu a jejich chování při kombinaci drog a sexu. Feldman žasl nad tím, jak volně muži mluvili, když byli pod vlivem této kombinace. Uznával, že to byla zajímavá alternativa ke staromódním výslechovým technikám, které používal ve svých vojenských dobách. White, Feldman a další agenti si všimli, že muž po sexu často mluvil se ženou vedle sebe. Začali prostitutkám ukládat, aby s klienty zůstávali několik hodin, místo aby okamžitě odcházeli. Doufali, že v kombinaci s účinky LSD tato inscenovaná intimita sníží mužovi zábrany. Gottlieb byl spokojený s úspěchem svého sanfranciského podniku a nařídil jeho rozšíření. Na jeho pokyn otevřel White druhý bezpečný byt CIA ve městě Mill Valley v okrese Marin. Tento byt poskytoval soukromí potřebné pro experimenty, které přesahovaly rámec sexu a drog. Gottlieb například dodal Whiteovi švihadlo s příměsí drogy, ultratenké jehly, kterými bylo možné otrávit láhev vína skrz zátku a skleněné kapsle, které při rozdrcení pod nohama uvolňovaly škodlivé plyny.

MK Ultra, vlastní nemocnice pro pokusy. V roce 1955 oznámila Washingtonská univerzitní nemocnice Georgetown plány na výstavbu šestipatrového pavilonu se sty lůžky nazvané Gorman MX. Gottlieb to vzal na vědomí. Mnoho svých dílčích projektů MK Ultra financoval prostřednictvím fiktivních nadací. Musel proto přijmout opatření, aby se zúčastnění vědci nedozvěděli o skutečném zdroji jejich financování. To omezovalo jeho svobodu jednání. Chtěl mít vlastní výzkumnou nemocnici, lékařský bezpečný dům přímo v Americe. Tam by experimenty mohli provádět vědci CIA, nikoli lidé zvenčí. Oznámení z Georgetownu mu dalo šanci. Gottlieb přišel s nápadem tajně zaplatit část nákladů na stavbu pavilonu ve výši 3 milionů dolarů výměnou za přístup k jeho zdravotnickému zařízení. V memorandu svým nadřízeným navrhl, aby CIA přispěla na stavbu částkou 375 tisíc dolarů přes fiktivní společnosti, což by vypadalo jako charitativní dar. Napsal, že výměnou za to bude 1/6 celkového prostoru v novém nemocničním křídle. Tím budou poskytnuté laboratoře a kancelářské prostory, technická pomoc, vybavení a pokusná zvířata. Uvedl 4 odůvodnění toho, co se stalo pod projektem 35 MK Ultra. Za A, zaměstnanci CIA by se mohli podílet na práci, aniž by univerzita nebo vedení nemocnice věděli o zájmu CIA. Za B, sponzorování citlivých výzkumných projektů CIA bude zcela popiratelné. Za C, až 3 zaměstnancům biochemického oddělení chemické divize bude poskytnuté plné profesní krytí. Za D, ličtí pacienti a dobrovolníci pro experimentální použití budou k dispozici zařízených klinických podmínek. Další část Gottliebova memoranda nám krásně ozřejmuje, jak může CIA vstupovat do schvalování procesu léků. Je to fantastický vhled, který nám poskytuje odpovědi, jak mohly být narychlo schvalované experimentální vakcíny proti COVID-19. Gottlieb uvedl. Vývoj léku až do fáze testování na lidech je poměrně rutinní postup. Obvykle jsou farmaceutické firmy při závěrečném klinickém testování závislé na službách soukromých lékařů. Lékaři jsou ochotní převzít odpovědnost za takové testy, aby se posunula věda v medicíně kupředu. Pro CIA je obtížné a nikdy nemožné nabídnout takovou pobídku, pokud jde o její výrobky. V praxi se podařilo využít externích prověřených dodavatelů pro předběžné fáze těchto prací. Avšak ta část, která zahrnuje testování na lidech při účinných dávkách, představuje bezpečnostní problémy, které běžný dodavatel nemůže zvládnout. Navrhovaný způsob nabízí, kromě mnoha výhod uvedených v návrhu projektu, jedinečnou možnost bezpečného provádění takových klinických zkoušek. Výše uvedené bezpečnostní problémy se eliminují tím, že odpovědnost za testování bude plně spočívat na lékaři a nemocnici. Výborné odborné krytí by se zajistilo až pro 3 biochemické pracovníky chemického oddělení CIA. To by umožnilo otevřenou účast na vědeckých setkáních, zvýšení osobního postavení ve vědeckém světě a jako takové by představovalo významné zvýšení efektivity a morálky. Tedy velmi jednoduše. Farmaceutické firmy potřebovaly pro testování léků na lidech lékaře. Ale hrozilo nebezpečí úmrtí nebo velké zdravotní komplikace. S tím měla problém i CIA. Gottlieb tedy navrhl řešení, kde lékaři placení CIA prováděli toto testování na lidech v uzavřeném pavilonu nemocnice. Navíc tito lékaři CIA byli vysílaní na různé konference a budovali si tak profesní kariéru pod krytím samotné rozvědky. Dokonalé Gottliebovo schéma lékařů v žoldu CIA, kteří zkoušeli léky na lidech uvnitř pavilonu CIA. Pokud by někdo zemřel, všechno by probíhalo bezpečně pod krytím CIA.
Byl to Gottliebův návrh vytvoření tajné laboratoře CIA v jedné z washingtonských nemocnic, která by sloužila k pokusům na lidech. To byla silná káva i na poměry MK Ultra. Richard Helms, jeho neoficiální šéf, předal rozhodnutí řediteli CIA Alanu Dulleysovi. Ještě mimořádnější je, že Dulles jej podle badatele Johna Markse předložil zvláštnímu výboru prezidenta Eisenhowera pro kontrolu tajných operací. I tento výbor vyslovil souhlas a peníze CIA byly poskytnuté. Toto zjištění je vyloženě děsivé. Dokazuje totiž na základě dokumentů, že samotný Bílý dům byl zapojený do pokusů na lidech samotnou CIA. Bílý dům tyto pokusy schválil a věděl o nich. Prostě něco neuvěřitelného. O pokusech, které vědci CIA prováděli ve svém pavilonu, je známo jen málo. CIA později potvrdila, že mezi pokusnými osobami byli i nevyléčitelně nemocní pacienti. Téměř nikdo, dokonce ani v nejvyšších vládních kruzích, nevěděl o Gottliebově práci nebo dokonce o jeho existenci. V CIA ale hrstka vysokých důstojníků věděla dost na to, aby ho spojila s LSD. Na konci roku 1955 se Dulles rozhodl, že byl čas podělit se o obrysy supertajné činnosti CIA s někým dalším. Sestavil skromnou zprávu a poslal ji ministru obrany Charlesi Wilsonovi. Jeho zpráva tak patřila k několika málo dokumentům CIA, které popisovaly MK Ultra ještě v době, kdy se na ní pracovalo. CIA se už 4 roky aktivně zabývá výzkumem skupiny silných chemických látek ovlivňujících lidskou mysl, takzvaných psychochemikálií. Získali jsme rozsáhlé odborné kontakty, zkušenosti a značné množství informací o mnoha psychochemikáliích, včetně zejména látky známé jako LSD. CIA se nadále zajímá o tuto oblast a ve světle svých nashromážděných zkušeností nabízí spolupráci a pomoc při výzkumných a vývojových programech, které Ministerstvo obrany v této době zvažuje. Od roku 1951 provádí tato agentura výzkumný program, který poskytl důležité informace o povaze abnormálního chování vyvolaného LSD a o tom, jak se tento účinek mění v závislosti na faktorech, jako je velikost dávky, individuální rozdíly a prostředí. Byly studované behaviorální účinky opakovaných dávek podávaných po dlouhou dobu. Zjistili jsme, že u jednotlivců se může vyvinout tolerance k LSD. Probíhá hledání možných protilátek. Bylo zjištěno, že LSD vyvolává pozoruhodné psychické účinky, pokud se užívá v mimořádně malých dávkách. Výše uvedené se stalo ještě zajímavějším, když se nedávno zjistilo, že LSD lze syntetizovat ve velkém množství. Existuje mnoho vlastností LSD a dalších psychochemikálií, které buď nebyly prozkoumané, nebo vyžadují další studium. To byla maximální míra upřímnosti. Dulles chápal, že MK Ultra bylo potřeba udržet v maximálním utajení. Zvláštní výslechy, které její důstojníci prováděli v tajných věznicích v zahraničí, extrémní experimenty, které CIA sponzorovala v nemocnicích a věznicích, bordely bezpečných bytů CIA, které byly středobodem operace Půlnoční vrchol, tajné financování pavilonu nemocnice a panoptikum dalších Gottliebových podprojektů. To všechno patřilo k nejpřísněji utajovaným programům americké vlády. Kdyby se některý z nich dostal na veřejnost, mohlo to mít za následek nejen pobouření veřejnosti, ale i konec MK Ultra a možná i samotné CIA. Jedna potenciální hrozba zemřela spolu s Frankem Olsnem.

božská houba. Jednoho podzimního večera v Římě před 2000 lety jedl císař Claudius bohatou večeři, jejíž součástí byl i talíř s jeho oblíbenými houbami. Za pár hodin prudce onemocněl. Třásl se, zvracel, lapal po dechu a do rána zemřel. Vědci 20. století potvrdili to, co někteří Římané tušili. Claudiova manželka Agrippina, která chtěla dosadit svého syna na trůn, přimíchala jedovaté houby k těm, které její manžel rád jedl. Příběh o jejím úspěchu důstojníky CIA dráždil. Jeden z nich v poznámce vyzval: pusťme se do technologie atentátů. Vymysleme nejúčinnější způsoby zabíjení jako císařovna Agrippina. Některé houby jsou už dlouho známé jako jedovaté, takže bylo možné si představit, že by se jimi nebo jejich chemickými výtažky dalo zabíjet. Jakmile však Gottlieb zahájil svůj projekt kontroly mysli, staly se houby ještě lákavějšími. Podle prastaré tradice mohou některé druhy vyvolávat halucinace a zkreslené vnímání. Španělští mniši, kteří přišli do Mexika v 16. století, uváděli, že domorodci používali houby při náboženských rituálech. Tyto zprávy fascinovaly důstojníky CIA, kteří hledali cesty k lidské psychice. Koncem roku 1952 se Morse Allen dozvěděl o mexické rostlině, jejich semena zvaná piule, měla hypnotický účinek. Vyslal důstojníka CIA, aby shromáždil vzorky piule a jakýchkoliv dalších semen, rostlin, bylin nebo hub, které měly vysokou narkotickou a toxickou hodnotu. Důstojník, který se vydával za výzkumníka hledajícího organická anestetika, strávil několik týdnů v Mexiku. Vrátil se s taškami plnými vzorků a ještě s ničím. Několik lidí, které potkal, mu vyprávělo o kouzelné houbě. Domorodí šamani a kněžky ji prý používali jako cestu k božství. Říkali jí boží maso. Když Allen vyslechl zprávu svého důstojníka, napsal: velmi rané zprávy o obřadech některých mexických indiánských kmenů ukazují, že houby se používají k vyvolání halucinací a omámení. Kromě toho, tato literatura ukazuje, že šamani nebo věštci používali některé druhy hub k vyvolání přiznání nebo k nalezení ukradených předmětů či k předpovědi budoucnosti. Je nezbytné, aby se zvláštní vlastnosti houby prozkoumaly. Gottlieb nechal analyzovat vzorky mexických rostlin a zjistil, že některé z nich skutečně obsahují možné psychoaktivní látky. Toho vedlo k tomu, že začal hledat chemika, kterého by mohl poslat do Mexika, aby našel organické toxiny a pokud možno i kouzelnou houbu. Obrátil se na detroitskou farmaceutickou firmu Park Davis a požádal ji, zda by mu mohla doporučit vhodného kandidáta. Gottliebova nabídka by byla lákavá. Tento chemik by zůstal v Park Davis, ale pracoval by pro CIA, která by mu platila mzdu. Firma navrhla seriózního mladého výzkumníka jménem James Moore, který jako postgraduální student pracoval na projektu Manhattan. Moore dostal nabídku a práci přijal. Moore si brzy uvědomil, že nebyl jediným Nemexičanem, který hledal kouzelnou houbu. Předcházel ho pozoruhodný manželský pár Gordon a Valentina Weisnovi. Gordon Weisen byl úspěšným newyorským bankéřem, který se oženil s pediatričkou ruského původu, která byla posedlá houbami. Nasbírala jich košík a ke zděšení svého nového manžela je snědla k večeři. Řekl jí, že se obával, že do rána ovdoví, ale ona to přežila bez špatných následků. To ho přesvědčilo. Společně se vydali na celoživotní cestu do světa hub. Na počátku 50. let 20. století podnikli manželé Weisnovi několik cest do jižního Mexika, aby tam našli kouzelnou houbu. První dvě cesty byly bezvýsledné. Gordon Weisen podnikl třetí cestu, tentokrát v doprovodu fotografa.
V jedné oasacké vesnici našli mladého indiána, který je zavedl do domu mazatecké ženy jménem Maria Sabina. Ta byla známá jako strážkyně prastaré moudrosti, která používala houby ke komunikaci s nekonečnem. V noci 29. června 1955 seděla před venkovským oltářem a prováděla svůj rituál. Rozdala houby asi 20 indiánům a poprvé v zaznamenané historii i cizincům. Během následujících několika hodin rituálu se Weizen a jeho fotograf ocitli v jiném světě. Později napsal: Nikdy jsme nebyli tak vzhůru a vize přicházely, ať už jsme měli oči otevřené nebo zavřené. Účinek hub spočívá v tom, že dochází k rozštěpení ducha, rozštěpení člověka v jakési schizofrenii, kdy racionální stránka nadále uvažuje a pozoruje vjemy, které si užívá ta druhá. Mysl je elastickou šňůrou připoutaná k bludným smyslům. Weizen nemohl tušit, že zpráva o jeho objevu vyburcuje experimentátory s ovládáním mysli ve Washingtonu. James Moon se doslechl o Weizenově cestě a napsal mu dopis. Nenaznačil, že pracoval pro CIA, místo toho uvedl částečnou pravdu. Zajímal se o výzkum chemických vlastností kouzelné houby. Správně odhadl, že se Weizen bude vracet do mexického města, kde ji našel, a požádal ho, aby ho doprovodil. Aby posílil svůj argument, zmínil se, že věděl o nadaci, která by pomohla expedici zaplatit. Dohoda byla uzavřená. CIA poslala Weizenovi $2000, maskovaných jako grant z Fondu pro lékařský výzkum. Výměnou za to Weizen souhlasil, že vezme Moora sebou do Mexika. Jednalo se o podprojekt 58 MK Ultra, jehož cílem bylo odhalit tajemství hub. Weizen, Moore a dva francouzští mykologové se vydali do Mexika a našli Mariu Sabinu. Ta souhlasila s opakováním obřadu. Weizen ji opět shledal transcendentální. Moore měl ale opačnou reakci. Nelíbila se mu špinavá podlaha, byla mu zima, měl hlad, měl průjem a všechno ho svědilo. Ve své zprávě později napsal: Obřad byl samé zpívání v dialektu. Cítil jsem halucinogenní účinek, i když dezorientace by bylo lepší slovo pro popis mé reakce. Navzdory Moorovým nepříjemným pocitům považoval Gottlieb jeho cestu za velmi úspěšnou, protože se vrátil se vzorky psychoaktivních hub, které si objednali. Důstojníci CIA už navštívili oblast produkce hub v Pensylvánii a sdělili několika pěstitelům, že by je mohli požádat o pomoc s produkcí vzácné houby. Gottlieb ale upozornil, že výzkum psychoaktivních vlastností hub musel zůstat tajemstvím CIA.

Sidney Gottlieb, nová kariéra v německém Mnichově. V roce 1957 strávil Gottlieb 4 roky intenzivním řízením MK Ultra. Od federální věznice v Atlantě přes bezpečné domy v New Yorku a v San Francisku až po Ellen Memorial Hospital v Montrealu byly jeho dílčí projekty v plném proudu. Jeho průkopnická chvíle ale už pominula. Blížily se jeho 40. narozeniny. Gottlieb se proto rozhodl pro nečekanou kariéru. Opustil místo šéfa chemického oddělení v technické službě, které vedl od jeho vzniku, a zahájil několikaměsíční výcvik jako terénní důstojník CIA. Po absolvování kurzu se přestěhoval do Mnichova, kam ho doprovázela manželka a 4 děti. Mluvil německy, zemi znal z návštěv spojených s výslechy MK Ultra a měl tam přátelé v síti CIA. Šéf mnichovské pobočky CIA William Hood mu povolil, aby přijel na služební cestu. Tam se Gottlieb spřátelil s důstojníkem CIA Johnem Sherwoodem. Pobočka CIA v Mnichově byla za studené války velitelským stanovištěm. Odtud důstojníci vysílali stovky partizánských bojovníků na mise za železnou oponou a řídili další operace proti Sovětskému svazu. Mnichov byl také základnou Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda, vysílacích služeb napojených na CIA, které přenášely zprávy a protisovětskou propagandu do komunistických zemí. V okrajové čtvrti Pulach sídlila německá zahraniční zpravodajská služba, v jejímž čele stál bývalý nacistický důstojník Reinhard Gehlen. Všechno jsem pokryl v mém pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. CIA neodtajnila spisy, které by poskytly podrobnosti o Gottliebově práci v Mnichově. Za půl století ale německý časopis Der Spiegel objevil a zveřejnil dokument, z něhož vyplývá, že v roce 1958 informovali agenti německé kontrarozvědky kancléře Konráda Adenauera, že důstojníci CIA zatýkali v Německu lidi bez vědomí německých úřadů, věznili je někdy i několik měsíců a podrobovali je formám výslechů zakázaným německými zákony. Adenauer, který úzce spolupracoval s ministrem zahraničí Johnem Fosterem Dulesem, se rozhodl nechat tuto záležitost být. V roce 1958 podnikl Gottlieb ze základny v Mnichově dvě zahraniční cesty. Jedna byla pro potěšení, vzal svou ženu do Paříže. Odletěl také zpět do Washingtonu, kde strávil přestávku v centrále CIA. Gottlieb pracoval na mnichovské pobočce 2 roky. V roce 1959 se vrátil na nové místo v centrále CIA, které bylo vytvořené přímo pro něj. Vědecký poradce Richarda Beisla, zástupce ředitele pro plány. Beisel hledal způsoby, jak účinněji využívat chemické a biologické látky v tajných operacích. Gottliebova kombinace technických znalostí a zkušeností z terénu ho připravila na další etapu jeho kariéry.

Kongo. Jak otrávit Patrice Lumumbu. Když Joe z Paříže procházel africkým horkem a nastupoval do letišního taxíku, nemohl se vyhnout úvahám o válce, do které se právě vrhal. Republika Kongo, kde právě přistál, získala před 3 měsíci nezávislost na Belgii. Okamžitě upadla do násilného chaosu. Vzpoura v armádě vyvolala nepokoje, vzpouru a pád vlády. Spojené státy a Sovětský svaz to se zájmem sledovali. Rýsovalo se zúčtování v rámci studené války. Joe z Paříže přivezl tajnou americkou zbraň. Šéf pobočky CIA v koňském hlavním městě Leopoldville ho očekával. Před pár dny obdržel telegram z Washingtonu, že se brzy objeví návštěva. Ohlásí se jako Joe z Paříže. Je naléhavé, abyste se s ním setkal co nejdříve, když vám zavolá. Plně se vám představí a vysvětlí vám svůj úkol. Pozdě odpoledne 26. září 1960 opustil šéf pobočky CIA Larry Devlin práci a zamířil ke svému autu. Měl krycí práci konzulárního úředníka na americkém velvyslanectví. V kavárně naproti přes ulici se zvedl ze židle nějaký muž. Devlin později napsal: byl to vyšší důstojník, velmi uznávaný chemik, kterého jsem už nějakou dobu znal. Joe z Paříže byl Sidney Gottlieb. Přiletěl do Konga na jednu z nejneobvyklejších misí 20. století. Sebou vezl jedinečnou soupravu, kterou sám navrhl. Byl to jet na zabití premiéra Patrice Lumumby. Gottlieb přistoupil k Devlinovi a natáhl k němu ruku. Jsem Joe z Paříže, řekl. Devlin pozval návštěvníka do svého auta. Když se rozjeli, Gottlieb mu řekl: přišel jsem vám dát instrukce ohledně jedné velmi citlivé operace. Veškeré události v Kongu jsem pokryl v mém dokumentu Smrt v Kongu, proto je tu nebudu obšírně popisovat. Po obdržení úkolu začal Gottlieb zvažovat, které smrtící nebo zneschopňující zárodky použije. Nejprve musel zjistit, které nemoci nejčastěji způsobují nečekaná úmrtí v Kongu. Ukázalo se, že to jsou antrax, neštovice, tuberkulóza a 3 nákazy přenášené zvířaty. Gottlieb začal hledat schodu, který jed by způsobil smrt, která se nejvíce podobá smrti způsobené těmito nemocemi. Rozhodl se pro botulinum, které se někdy vyskytuje v nesprávně konzervovaných potravinách. Jeho působení trvá několik hodin, ale je tak silný, že koncentrovaná dávka pouhých 2 miliardtin gramů dokáže zabít. Tábor Detrick se mezi tím přejmenoval na Fort Detrick. Ve spolupráci s partnery ve Fort Detricku, kde Gottlieb skladoval své toxiny, začal sestavovat sadu pro atentát. Obsahovala lahvičku s tekutým botulinem, podkožní injekční stříkačku s ultratenkou jehlou, malou nádobku s chlorem, který bylo možné smíchat s botulinem, aby byl v případě nouze neúčinný, a doplňkový materiál, včetně ochranných rukavic a obličejové masky, které se měly nosit při provádění operace. V polovině září Gottlieb sdělil Richardu Beislovi, že souprava byla připravená. Dohodli se, že ji Gottlieb sám přiveze do Leopoldville. Stal se tak jediným známým důstojníkem CIA, který dopravil jet do cizí země s cílem zabít jejího vůdce. Necelou hodinu potom, co se Gottlieb a Devlin setkali před americkou ambasádou v Leopoldville, seděli spolu v Devlinově obývacím pokoji. Tam Gottlieb oznámil, že měl u sebe nástroje určené k atentátu na premiéra Lumumbu. Ježíši Kriste, vykřikl Devlin. Kdo tuhle operaci schválil? Prezident Eisenhower, odpověděl Gottlieb. Nebyl jsem u toho, když to schvaloval, ale Dick Beisel říkal, že Eisenhower chtěl Lumumbu odstranit. Oba muži se odmlčeli, aby vstřebali tíhu okamžiku. Devlin později vzpomínal, jak si zapálil cigaretu a zíral na své boty. Po chvíli Gottlieb přerušil ticho. Za provedení operace jste zodpovědný vy sám, řekl Devlinovi. Podrobnosti jsou na vás, ale musí to být čisté. Nic, co by se dalo vystopovat k americké vládě.
Pak mu předal soupravu s jedem, kterou vyrobil a převezl přes Atlantik. Vezmi si tohle, řekl. S tím, co je uvnitř, se nikdo nikdy nedozví, že Lumumba byl zavražděn. Gottlieb Devlinovi chladně vysvětlil, co bylo v soupravě a jak ji použít. Řekl, že Devlinův agent by měl podkožní jehlou vstříknout botulinum do něčeho, co Lumumba pozře. Devlin později napsal, že sada obsahovala také předem otrávenou tubu zubní pasty. Toxiny byly navržené tak, aby nezabíjely okamžitě, ale až po několika hodinách. Gottlieb Devlina ujistil, že pitva by ukázala normální stopy, které se vyskytují u lidí, kteří zemřou na určité nemoci. Gottlieb se po doručení jedové soupravy raději nevrátil do Washingtonu, ale zůstal v Leopoldville. Zatímco čekal, Devlin našel agenta, o kterém se domníval, že měl přístup k Lumumbovi a mohl by působit jako vnitřní člověk, jak napsal v telegramu do Washingtonu. Nakonec, 10 dní po příjezdu se svou výbavou, se Gottlieb cítil dostatečně jistý, aby odletěl domů. Podle Devlinova telegramu tu zanechal určité předměty, které byly nadále užitečné. Ukázalo se, že agent, kterého Devlin najal, aby Lumumbovi podstrčil tubu otrávené zubní pasty nebo otrávil jeho jídlo, nedokázal proniknout bezpečnostními kruhy. Devlin začal zkoumat další možnosti. Jak to s Patricem Lumumbou dopadlo, jsem opět pokryl podrobně v mém dokumentu Smrt v Kongu. Toto byla další z Gottliebových misí.

CIA a mafie. Společně zavíme Castra. Května 1960 po vyslechnutí informace od Elena Dallise nařídil prezident Eisenhower Castra odstřelit. Nepoužil sice přesně toto slovo, které bezpečnostní ředitel CIA Sheffield Edwards později označil za sprostá, ale všichni přítomní to chápali jako prezidentský pokyn odstranit Castra od moci jakýmkoliv způsobem, včetně atentátu. To dalo Richardu Beislovi a jeho ředitelství tajných akcí pokyn k plánování další vraždy. Beisel se obrátil na tehdejší štáb technických služeb. Sidney Gottlieb byl mužem na svém místě. Gottlieb a jeho malý tým chemiků se nejprve soustředili na způsoby, jak Castrův pád způsobit nesmrtícími prostředky. Přišli na dvě možnosti. Mohli by rozprašovat aerosol s příměsí LSD v rozhlasovém studiu, z něhož Castro vysílal živě a které oslovovalo miliony Kubánců. Pokud by byl Castro během projevu dezorientovaný a nesouvislý, pravděpodobně by ztratil podporu veřejnosti. Po určité diskuzi tento nápad zavrhli jako nepraktický. Gottliebův tým pak přišel s ještě podivnějším plánem. Přesvědčili se, že část Castrovy přitažlivosti pochází z jeho vousů. Domnívali se, že pokud vousy zmizí, Castrova síla se může zmenšit. Najít chemikálii, která by způsobila, že vousy vypadají, byl přesně ten druh výzvy, který Gottlieba bavil. Vybral si sloučeninu na bázi solí tália. Až by Castro cestoval mimo Kubu, nasypalo by se mu tálium do bot, které by nechal před hotelovým pokojem, aby si je vyleštil. Pak by mu vypadaly vousy, takže by se mohl stát terčem posměchu a svržení. Gottliebovi vědci tálium obstarali a začali ho testovat na zvířatech. Nakonec byl i tento plán zavržený, protože nikdo nevěděl, kdy přesně a kam Castro pojede. Dalším nápadem bylo poskvrnit krabici doutníků a předat je operačním důstojníkům, kteří by našli způsob, jak je Castrovi doručit. Jeden důstojník CIA skutečně kontaminoval plnou krabici 50 doutníků botulotoxinem, virulentním jedem, který několik hodin po požití vyvolává smrtelné onemocnění. Doutníky byly tak silně kontaminované, že stačilo vložit jeden do úst a zamýšlená oběť by jej ani nemusela kouřit. Otrávené doutníky Koiba, Castrova oblíbená značka, předali Jacobu Esterlinovi, důstojníkovi CIA, který pracoval na protikastrovském spiknutí. Nikdy se nenašel způsob, jak je doručit. Zůstali v trezoru CIA. Po 7 letech byl jeden doutník výjimutý k testování. Zachoval si 94% své toxicity. Tyto neúspěchy CIA neodradily a proto se rozvědka obrátila na mafii. Johnny Rosselli spolu s dalšími vlivnými gangstry zbohatl na Kubě díky hazardu, prostituci a obchodu s drogami. Byli odhodlaní zničit Castra dříve, než se mu podaří splnit svůj slib, že zemi zbaví zločinu a neřesti. Rosselli měl v havanském podsvětí síť kontaktů, což z něj činilo ideálního partnera pro CIA. Johnny Rosselli řekl jednomu zvědavci ze CIA, že měl na Kubě společníky, kteří by mohli zabít Fidela Castra. Nechtěl ale Castra zastřelit, protože by atentátníka zcela jistě chytili. Chtěl to provést delikátnějším způsobem. Spolu se svým mafiánským partnerem Samem Giancanou nabídl CIA protinávrh. Dejte nám jed, který zabíjí delší dobu, aby náš atentátník mohl utéct, než Castro onemocní a zemře. Vysoce postaveným důstojníkům CIA se nápad líbil. Musíme si uvědomit, že vraždu Fidela Castra si objednal sám americký prezident Dwight Eisenhower. Mějme třeba tohle na paměti, až nás bude Amerika zahlcovat žvásty o svobodě a demokracii. Čím se liší od prašivých teroristů, kteří neváhají zabíjet cizí nepřátelské státníky, když mají možnost? Od Eisenhowera bylo velení krátké a přímé. Svůj rozkaz předal Elenu Dallisovi a Richardu Beislovi. Beisel se obrátil na šéfa bezpečnostního úřadu CIA Sheffielda Edwardse.
Edwards si vybral prostředníka, který se dokázal přiblížit k mafiánům, aniž by byl se CIA jasně spojený. Robert Mehoy, bývalý agent FBI, který se stal soukromým detektivem a pracoval pro miliardáře Horda Hughese. Mehoy se stal prostředníkem, přes kterého CIA předávala pokyny a zařízení gangstrům, kteří měli Castra zavraždit. Arzenál, který Gottlieb se svým týmem vymyslel, byl obdivuhodný. Například jedovaté pilulky, jedovatá pera, smrtící bakteriální prášky a další možnosti. S Kennedym tlak na likvidaci Castra nepolevil. John i jeho bratr Robert, toho času generální prokurátor, tlačili na CIA, aby Castra odstranila. Po fiasku v zátoce sviní tento tlak ještě zesílil. To jsem pokryl v prvním díle mého pořadu Atentát na Kennedyho. V jednu chvíli CIA například zvažovala, že by vyrobili něco, co by vypadalo jako vzácná mušle. Umístilo do ní bombu a nastražilo ji v oblasti, kde se Castro rád potápěl. I tento plán ale také zamítli jako nepraktický. Podle zprávy CIA žádná z mušlí, které by bylo možné v Karibiku nalézt, nebyla dostatečně efektní, aby určitě upoutala pozornost a zároveň dostatečně velká, aby se do ní vešlo potřebné množství výbušniny. Trpasličí ponorka, která by se musela použít k umístění střely, měla pro takovou operaci příliš krátký operační dosah. To, co zbývalo, byl Gottlieb a jed. Prezident Kennedy vybral právníka jménem James Donovan, aby vyjednal propuštění kubánských amerických zajatců, kteří byli zajatí během neúspěšné invaze v zátoce sviní. CIA přišla s nápadem dát Donovanovi otrávený potápičský oblek, aby ho předal Castrovi. CIA zakoupila potápičský oblek, poprášila ho uvnitř plísní, která způsobuje chronické kožní onemocnění a kontaminovala dýchací přístroj tuberkulózním bacilem. Od plánu se upustilo, když se právník rozhodl Castrovi předložit jiný potápičský oblek. CIA pak zvažovala další čtyři možnosti. Za A něco vysoce toxického, například jed na měkýše, který se měl aplikovat špendlíkem. Za B bakteriální materiál v tekuté formě. Za C bakteriální úprava cigarety nebo doutníku. Za D kapesník ošetřený bakteriemi. Prostředníci CIA předali několik balíčků Gottliebových botulinových pilulek mafiánským gangstrům, aby je doručili kontaktům na Kubě. Jedna šarže nemohla být použitá, protože kubánský úředník, který měl pilulky vložit Castrovi do jídla, byl přeložený na místo, kde už neměl ke kubánskému vůdci přístup. Pilulky z jiné dávky měly být Castrovi podstrčené do jídla nebo pití v restauraci, kterou často navštěvoval, ale z neznámých důvodů přestal tuto restauraci navštěvovat. Výběr jedů nebyl jediným Gottliebovým výmyslem. Vyrobil také dvě zařízení pro jeho doručení. První bylo ve zprávě CIA popsané jako tuška navržená jako maskovací zařízení pro doručení pilulek. Propracovanější bylo kuličkové pero, které mělo uvnitř podkožní jehlu, která po stisknutí páčky vyjela ven a jed mohl být někomu vstříknutý.

sofistikoval. Dnes jsou způsoby zabití tak rafinované, že ani pitva atentát neodhalí. Zbraně, které jsou vyvíjené na základě individuálních genetických vlastností člověka, patří asi k těm nejpropracovanějším. To jsem například pokryl od 12. kapitoly v mém pořadu Utajený harvardský projekt. Sidney Gottlieb se v 60. letech vyšvihl do nejvyšších pater CIA, ale jeho rodinný život zůstal bohatý. Svou chatu ve Virginii rozšířil na dvoupatrový dům s velkými okny a moderními vymoženostmi. Stál daleko od silnice, v zalesněné rokli na konci dlouhé štěrkové příjezdové cesty. Pozemek byl vystavěný kolem velkého bazénu. O některých letních víkendech sedával Gottlieb oblečený jen v šortkách se skříženýma nohama u skokanského můstku a meditoval. Gottlieb byl ve svých 40 letech urostlý, v dobré kondici a pohledný, s pronikavýma modrýma očima. Vstával před sluncem a rád pobýval venku. Když mu to počasí dovolilo, trávil hodiny prací na zahradě a na svém pozemku. Rád plaval. Kdykoliv přijel do hotelu, zamířil k bazénu a zajímal se o plachtění. Hrál tenis. Hodiny strávené na slunci ho opálily do červena. Gottliebovi čtyři děti, dva chlapci a dvě dívky, se od ostatních teenagerů moc nelišily.

Technické vychytávky CIA. Důstojníci CIA pozorně sledovali, jak veterinář na operačním stole moderní zvířecí nemocnice umrtvoval šedobílou kočku. Když se při prvním řezu objevila krev, jeden z diváků pocítil mdloby a ustoupil, aby se posadil. Ostatní sledovali každý veterinářův pohyb. Ten kočce do zvukovodu implantoval malý mikrofon, připojil ho ultrajemným drátem k 3/4 cm dlouhému vysílači na spodině lebky a jako zdroj energie přidal balíček mikrobaterií. Pak zašil řezy. Kočka se probudila a po určité době rekonvalescence se chovala normálně. Akustická kočka byla koncipovaná jako odpověď CIA na tíživý problém sledování. Odposlouchávací zařízení, která její důstojníci umísťovali na zahraničních velvyslanectvích, často zachycovala příliš mnoho hluku v pozadí. Důstojník nebo technik z Gottliebovy dílny si všiml, že kočičí uši, stejně jako ty lidské, obsahují hlemíšť, přirozený filtr, který většinu hluku odstiňuje. Proč neskusit udělat z živé kočky sledovací zařízení? I kdyby se ukázalo, že nebyla schopná odfiltrovat hluk z pozadí, umožnila by zvukový přístup k cílům, které kočkám dovolili, aby se potulovaly po jejich kancelářích nebo konferenčních místnostech. Tento nápad vedl k mnoha měsícům experimentů a nakonec vytvoření akustické kočky v operačním sále, který si CIA najala. Tato kočka byla zázrakem techniky. Po operaci neměla žádné vnější jizvy. Normálně chodila a mohla dělat všechno, co ostatní kočky. Mikrofon a vysílač, které jí implantovali, fungovaly bezchybně. Nakonec jí její ošetřovatelé ze CIA vzali do parku na testovací misi. Nasměrovali ji ke dvěma mužům v rozhovoru s tímto příkazem. Poslouchej ty dva chlapy. Neposlouchej nic jiného, ani ptáky, ani kočku nebo psa, jen ty dva chlapy. Každý majitel kočky si může domyslet, co následovalo. Kočka udělala několik kroků směrem k mužům a pak se zatoulala jiným směrem. V jedné zprávě se uvádělo. Technicky audiosystém fungoval a generoval životaschopný zvukový signál. Ovládání pohybů kočky se však navzdory předchozímu tréninku ukázalo být natolik nekonzistentní, že se provozní užitečnost stala spornou. Během několika následujících týdnů se akustická kočka cvičila proti různým provozním scénářům, ale výsledky se nezlepšily.

zničili. Tento projekt byl součástí snahy CIA otestovat hodnotu zvířat jako ptáků, včel, psů, delfínů a dalších pro elektronické sledování. Nikdo ho nepovažoval za neúspěšný. Určitý vhled nám může poskytnout fiktivní román Až delfín promluví od Roberta Merleho. Uvádím to zde pouze okrajově, abychom měli představu o tom, kam až CIA zacházela ve své touze špionáže a kontroly mysli. Nakonec aféra z Watergate z roku 1972 vedla ke konci Gottliebovy kariéry v CIA. Sidney Gottlieb odešel ze CIA 30. června 1973. Před odchodem mu bylo uděleno jedno z nejvyšších vyznamenání CIA – medaile za vynikající zpravodajské služby. Toto ocenění dostávají důstojníci CIA za vynikající služby nebo za úspěchy mimořádně výjimečné povahy. Drtivá většina dokumentů MK Ultra byla zničená a nad MK Ultra se téměř zavřela voda. Zbyly jen fragmenty, svědectví a výpovědi, ze kterých jsem poskládal celý tento cyklus.

Závěr. Gottlieb, svědomí a smrt. Viděli jsme, že ve druhé polovině 20. století bylo jen málo amerických psychopatů s takovou mocí a vlivem, jakou měl Sidney Gottlieb. Svou kariéru strávil hluboko v tajném světě Washingtonu. V CIA působil 22 let. Nikdo nevěděl, co přesně dělal, ale byl čas odejít do důchodu. Běžný člověk by byl rád, kdyby mohl svá poslední léta strávit odpočinkem, vzpomínáním nebo hraním si s vnoučaty. Ale ne Gottlieb. Jeho domovem byl ekologický domek v lese s venkovními toaletami a zeleninovou zahradou. Meditoval, psal poezii a choval kozy. Gottliebovi bylo v době odchodu do důchodu pouhých 54 let. Jeho kariéra v CIA skončila dobře, tedy alespoň pro něj. Při slavnostním ceremoniálu mu udělili medaili za zásluhy. Krátce poté prodali s manželkou svůj dům a téměř všechno, co vlastnili. Na podzim roku 1973 se vydali hledat humanitární dobrodružství a duchovní naplnění. Jejich plán byl zvláštní a mlhavý. Nalodit se v San Francisku na nákladní loď a odjet tam, kam měla namířeno. Neměli zájem o prohlídku památek ani o běžnou turistiku. Gottliebovi chtěli svá starší léta strávit službou nejpotřebnějším lidem na světě. Jejich první zastávkou byla Austrálie. Po nějaké době si tam zamluvili cestu dál. Rok putování je zavedl do Indie. Dozvěděli se o nemocnici, kde se léčili oběti malomocenství a vydali se tam jako dobrovolníci. Žili mezi pacienty a přijali práci, která spočívala v péči o vyřazené členy společnosti. Jednoho letního dne v roce 1975 pak Gottliebův svět rozvrátila zpráva z Washingtonu. Někdo zjistil, kým byl. Americký senát ho chtěl vyslechnout. Za 20 let působení v CIA řídil Gottlieb nejsystematičtější pátrání po technikách po ovládání mysli v historii. Byl také hlavním výrobcem jedů v CIA. Jeho práce byla zahalená takovým tajemstvím, že se stal neviditelným. Teď ho povolali domů. Očekávalo se od něj, že se bude ze svých činů zodpovídat. Možná dokonce vystoupí na veřejnosti. Takový zvrat osudu si nikdy nedokázal představit. Brzy po příjezdu do Washingtonu mu přátelé řekli, že potřeboval právníka. Jeden z nich navrhl Terryho Lenznera, který pracoval pro senátní výbor ve Watergate. Gottlieb mu zavolal. Když se setkali, Lenzner napsal: byl jsem v kontaktu se samotným doktorem Smrt. Lenzner pokračoval: Gottlieb mi řekl, že díky svým odborným znalostem v oblasti jedů ho pověřili vedením vražedných programů CIA. Řídil několik pokusů o atentát na zahraniční vůdce. Překvapivě se většina Sidovy práce nezaměřovala na americké nepřátele v zahraničí. CIA prováděla také experimenty na amerických občanech. Sid se programu LSD obecně vůbec nebránil a skutečně se domníval, že byl pro americkou bezpečnost nezbytný. Sid uvedl, že dohlížel na experimenty s LSD na více než 20 nic netušících lidech. Experimentoval s LSD i sám na sobě. Když jsme se bavili o jednotlivých případech, subjektech nebo obětech programu, záleží na úhlu pohledu, vypadal bolestně. Jako akademické cvičení mohl Sid sebevědomě pokračovat o správnosti svých aktivit. Ale už mu nebylo tak příjemné mluvit o jednotlivých případech nebo o skutečných lidech, jejichž životy byly ovlivněné. Není divu, že o Olsnovi nemluvil s nadšením.
Gottlieb léta dohlížel na lékařské experimenty a projekty speciálních výslechů, ve kterých se mučili stovky lidí. Nikdo se do tohoto druhu práce nepustil s větší ctižádostí a nadšením. Gottlieb všechno ospravedlňoval ve jménu vědy a vlastenectví. Až do konce, kdy se v něm konečně zlomilo svědomí. Před americkou vyšetřovací komisí se ale, po vzoru protřelých nacistických předchůdců, odvolával na špatnou paměť. Právě to se stalo základem všech jeho výpovědí po odchodu do důchodu. V letech po Gottliebově neochotném návratu do Washingtonu se začaly objevovat kusé informace o jeho práci. Svědčil na dvou kolech senátního slyšení. Později se musel bránit žalobám podanými lidmi, kteří byli jeho oběťmi. Neprozradil téměř nic, kromě toho, že před odchodem ze CIA zničil všechny záznamy o tom, co dělal. Nikdy nebyl odsouzený za žádný trestný čin. Gottlieb zemřel 7. března 1999 ve svém domě ve Virginii. Bylo mu 80 let. Jeho pohřeb v roce 1999 byl soukromý. Gottliebovo tělo bylo zpopelněné. Margaret požádala pohřební ústav, aby neprozradil, co se stalo s popelem. Margaret Gottliebová zemřela 2. listopadu 2011 po více než 12 letech jako vdova ve Virginii ve věku 92 let. Pouť Gottliebovým životem nám ukázala syrovou stránku CIA v její autentické podobě. Závěrem si položme tu nejzákladnější otázku. Jak nenápadné, rafinované a důmyslné nástroje má CIA a další rozvědky k dispozici dnes, když už v 50. letech minulého století dosahovaly tak ohromující úrovně? Bluebird, Artichoke nebo MK Ultra splodila své potomstvo. Gottliebova práce rozhodujícím způsobem přispěla k vývoji technik, které Američané používali ve vazebních střediscích ve Vietnamu, Latinské Americe, Afghánistánu, Iráku, na Guantanámu a v tajných věznicích po celém světě. Na počátku 60. let CIA vytvořila tajnou příručku Kubark, výslech kontrarozvědky. Tento 128-stránkový manuál byl plně odtajněný až v roce 2014. Kodifikoval všechno, co CIA nazvala donucovací kontrarozvědný výslech odolných zdrojů. Příručka formovala program Phoenix ve Vietnamu. V jehož rámci se vyslýchali podezřelí komunisté a nejméně 20 000 jich bylo zabito. Většina technik v příručce pocházely z MK Ultra. V roce 1983 CIA tuto verzi aktualizovala v příručce pro školení o využívání lidských zdrojů. Byla speciálně určená pro Amerikou podporované chunty v Jižní Americe. Mezi prvními policejními složkami, které ji obdržely, byly ty v Hondurasu a Salvadoru, které byly v té době známé extrémní brutalitou. Školitelé zelených baretů ji později přivezli do dalších zemí, kde se mučení běžně praktikovalo. Stala se základem 7 textů přizpůsobených jednotlivým zemím. Sledujeme tedy stopu od nacistů přes CIA do současnosti. Od nacisty Kurta Blomeho a Japonce Shiro Ishiiho k ředitelům projektu Bluebird, později přejmenovaného na Artichoke. Od Artichoke ke Gottliebovi a MK Ultra. Od MK Ultra ke kontrarozvědnému výslechu Kubark. Odtud k výcvikovému manuálu pro využívání lidských zdrojů. A od těchto manuálů ke Guantanámu, Abu Ghraibu a tajným věznicím CIA po celém světě. Gottlieb je nepostradatelným článkem tohoto ponurého řetězce. Tímto cyklem chci přispět k oprášení historických archivů, o kterých panuje hluboké mlčení. Chci, abychom si také uvědomili růst rané fáze americké CIA z nacistických kořenů. Abychom nevnímali operaci Paperclip jen jako nepříjemné bzučivé slůvko, ale znali skutečný rozměr a následky amerického nacismu. Právě tato syntéza dnes znovu ožívá.
Jediné, co toto korporátně bankovní monstrum může zahubit, je naše informovanost. V informacích je naše síla. Informace jsou naší zbraní. Zlo musíme nejprve pochopit a pojmenovat ho. Musíme ostatním trpělivě vysvětlovat jeho podstatu, abychom mohli společně zaujmout nekompromisní a tvrdý postoj. Nejen prázdně řečnit, ale hodnotně informovat. A hlavně nebát se o tom mluvit nahlas i navzdory rozerfané tupé mase, která konzumuje systémový kompost informačního šrotu. A hlas je to jediné, co nám ještě zbývá. V 90. letech vznikla v Chicagu roková skupina MK Ultra, která se však dostala do právních problémů a změnila název. Britská skupina Muse měla větší štěstí. Její album Resistance, které získalo cenu Grammy, obsahuje píseň MK Ultra, která se ptá: kolik klamu sneseš? Kolik lží vytvoříš? Jak dlouho ještě bude trvat, než se zlomíš?

odpověď záleží na každém z nás. Budeme dál mlčet a prodlužovat klam? Nebo se sami přičiníme o to, abychom mlčení MK Ultra zlomili? Co si vyberete právě vy? Gottlieb neúnavně hledal vnitřní klid a stejně neúnavně ničil mysl a tělo jiných lidí. Byl směsicí protichůdných archetypů, stvořitel a ničitel. Psanec, který sloužil moci, jemný mučitel. Především však byl nástrojem dějin. Porozumět mu je hluboce znepokojující způsob, jak porozumět sami sobě. To je všechno, milí posluchači, ke čtvrté závěrečné epizodě Krále jedů Sydneyho Gottlieba. Já doufám, že se vám všechny čtyři díly líbily natolik, abyste mě sdíleli všechny díly do diskuzních fór nebo konferencí nebo kamkoliv na sociální média nebo e-maily rozposílávat úplně kamkoliv. Budu rád za jakoukoliv publicitu, podporu, kterou mě věnujete. A také mě prosím zanechte komentáře tady na kanále Odyssey pod pořadem, vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory. A prosím, také se připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady u nás na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte zpátky. Dneska dokončíme příběh Sydneyho Gottlieba a projektu CIA, známého jako MK Ultra. Zdroje, které máme k dispozici, jdou do finále a popisují kapitoly, které jsou snad ještě bizarnější a temnější než všechno, co jsme probírali minule.
2: Přesně tak.
1: Dnes se zaměříme na tři hlavní věci. Podíváme se na operaci, kde CIA v San Francisco rozjela biznis se sexem a drogama.
2: To je hodně mírně řečeno.
1: Pak se přesuneme k tomu, jak si agentura v podstatě koupila vlastní křídlo v nemocnici, aby měla kde provádět své pokusy. A nakonec
2: se dostaneme k té nejtemnější části. Jak se Gottliebovy znalosti jedů proměnily v nástroje pro plánované atentáty na světové lídry.
1: A co je na tomhle podle zdrojů nejvíc alarmující, není jen to, co dělali, ale jak systematicky si k tomu budovali infrastrukturu.
2: A to s posvěcením z nejvyšších míst. Už to nebyly jen nějaké náhodné experimenty, ale propracovaný chladnokrevní systém. A začalo to operací, která měla skoro až poetický název. Půlnoční vrchol. Ano, půlnoční vrchol.
1: Tak jo, pojďme na to. Po experimentech v New Yorku, o kterých jsme mluvili minule, se celý projekt v roce 1955 přesouvá do San Francisca.
2: Přesně. A zdroje jasně ukazují, že tady už jim nestačilo jen dávat lidem potáje LSD.
1: Tady přidali další, velmi silnou složku. Sex.
2: Přesně tak. A fascinující na tom je ta systematičnost. Nebyly to žádné náhodné večírky. Gottlieb chtěl, řekněme, vědecky prozkoumat, jak kombinace drog a sexu dokáže člověka přimět mluvit.
1: Rozvázat jazyk.
2: Úplně. V San Francisku vedl operaci agent George Hunter White, který si sestavil tým prostitutek. Ty lákali nic netušící klienty do bytu na Chestnut Street.
1: A tam jim v pití podávali LSD.
2: A White to celé sledoval a nahrával z vedlejší místnosti.
1: A ten byt, ten popis je sám o sobě neuvěřitelný. Zdroje ho líčí jako nějaký francouzský bordel z 19. století.
2: Přesně, styl à la bordel.
1: Všude prý visely obrázky tanečnic kankánů, grafiky od Toulouse-Lautreca, v ložnici rudé závěsy, velká zrcadla.
2: Jo.
1: Ale ten detail, který mě dostal nejvíc, je z jednoho výkazu výdajů, který Gottlieb osobně schválil. Položka za $25 na přenosný záchod.
2: Ano, a ten záchod měl svůj účel. White na něm přičasto sedával, popíjel si martini a přes jednosměrné zrcadlo sledoval, co se děje v ložnici.
1: Počkat. Takže on seděl na záchodě s martini
2: a díval se. Zní to jako scéna z nějakého bizarního filmu, ale pro ně to byla seriózní zpravodajská práce.
1: To už ale není jen zpravodajská operace, ne? To už přece hraničí s nějakým zvráceným voyeurismem pod pláštíkem národní bezpečnosti. Ten pocit absolutní moci.
2: Určitě, ale z jejich pohledu to mělo svůj cíl. Všimli si, že muži jsou po sexu obecně mnohem sdílnější.
1: To dává smysl.
2: A když se k tomu přidalo LSD, které odbourávalo zábrany, tak doufali, že se jim podaří z nich dostat jakékoliv informace. Psycholog CIA John Gettinger to později potvrdil. Zkoumali, jak různé, cituji, rozkošnické polohy ovlivní ochotu mluvit.
1: To je neuvěřitelné.
2: A evidentně to fungovalo, protože Gottlieb nařídil otevření druhého, ještě většího bytu v Marin County.
1: Takže operace v San Francisku běžely naplno, ale zdroje ukazují, že pro Gottlieba to byl jen začátek. Tyto bezpečné domy byly pro něj příliš neřízené, příliš polní.
2: Přesně, potřeboval skutečnou laboratoř, klinické prostředí, místo, kde by měl absolutní kontrolu.
1: A příležitost se naskytla.
2: Ano. V roce 1955, když nemocnice Georgetown ve Washingtonu, D.C. oznámila, že staví nový pavilon. A Gottliebův plán byl, jak zdroje popisují, geniálně jednoduchý a zároveň ďábelský.
1: Povídej.
2: CIA tajně poskytla na stavbu $375,000, což byla tehdy obrovská suma, maskovaná jako dar od jedné z jejich krycích nadací.
1: A výměnou za to?
2: Výměnou za to získala plný a diskrétní přístup k šestině nového pavilonu. V podstatě si koupili vlastní tajné křídlo v nemocnici.
1: A Gottlieb k tomu sepsal memorandum, kde obhajoval, proč je to potřeba. Uváděl tam 4 body a ten poslední, bod D, je naprosto mrazivý.
2: Ten je klíčový, ano.
1: Lidský pacienti a dobrovolníci pro experimentální užití budou k dispozici zařízených klinických podmínek.
2: Přesně. To je ta věta. Už žádné prostitutky a náhodní klienti z baru. Tady se mluví o pacientech, o lidech, kteří jsou v nemocnici zranitelní.
1: A argumentoval tím, že pro CIA těžké najít lékaře ochotné testovat na lidech nové neschválené látky.
2: Ano, a potenciálně smrtící. Tímto způsobem se odpovědnost elegantně přesunula, CIA to financovala, ale prováděli to lékaři v nemocnici, kteří si tak budovali kariéru a byli plně kryti prestižní institucí.
1: Počkat, takže zdroje tvrdí, že o tomhle věděl i Bílý dům, že to nebylo jen pár šílených vědců v CIA, ale že to mělo politické krytí na nejvyšší úrovni.
2: Přesně tak. A to je možná ten nejvíc šokující poznatek z těch dokumentů. Gottliebův plán neschválil jen ředitel CIA Alan Dulles. Byl předložen i zvláštnímu výboru prezidenta Eisenhowera pro kontrolu tajných operací.
1: Takže Bílý dům o tom věděl.
2: Záznamy jasně ukazují, že Bílý dům o záměru provádět experimenty na lidských pacientech věděl a dal tomu zelenou. CIA později přiznala, že mezi subjekty jejich testů byli i pacienti s nevylečitelnými nemocemi.
1: Takže lidé, u kterých se předpokládalo, že si nebudou stěžovat.
2: Přesně tak.
1: To je strašné. Takže vedle syntetických drog, jako bylo LSD, se Gottlieb podle zdrojů začal zajímat i o přírodní látky. Jako by chtěl zmapovat úplně všechno.
2: Ano, jeho záběr byl obrovský. Zaujaly ho staré zprávy španělských mnichů ze 16. století, kteří v Mexiku narazili na domorodé rituály s halucinogenními houbami.
1: To boží maso, že? Teonácatl.
2: Přesně. Gottlieb byl přesvědčený, že v nich může být skrytý další klíč k ovládání mysli.
1: A tak tam poslal svého člověka, chemika Jamesa Moora, který se vydával za zástupce farmaceutické firmy.
2: Jenže, jak zdroje popisují, nebyl první. Předběhl ho amatérský mykolog a bankér z New Yorku Gordon Wasson.
1: Ten byl houbami úplně posedlý, ne?
2: Naprosto. Se svou ženou strávil léta hledáním téhle konkrétní houby. A v roce 1955 se mu to povedlo. Našel šamanku Marii Sabinu v malé mexické vesnici.
1: A zúčastnil se jejího rituálu, jako jeden z prvních lidí ze západu.
2: Ano, a ten zážitek ho naprosto ohromil. Popisoval to prý jako rozštěpení ducha, kdy jeho racionální já zvenší pozoruje, co prožívá jeho druhé, transcendentální já.
1: To zní docela hluboce, ale agent CIA Moore měl podle všeho úplně jinou zkušenost.
2: To teda. Wasson ho vzal sebou na další výpravu, mimochodem financovanou CIA, přes jednu z těch nadací.
1: A Moore se to nelíbilo.
2: Vůbec. Zatímco Wasson prožíval mystické vize, Moore si do deníku stěžoval na zimu, hlad, průjem a všudy přítomné komáry. Celý ten rituál pro něj nebyl nic víc než nepříjemná dezorientace.
1: Takže zatímco jeden hledal Boha, druhý se bál, co snědl k večeři.
2: Dá se to tak říct. Je to skvělý příklad toho, jak stejná látka může působit úplně jinak v závislosti na kontextu a očekávání.
1: Ale pro Gottlieba to vlastně nehrálo roli, že? Jeho agent sice trpěl, ale přivezl to hlavní.
2: Přesně tak. Moore se vrátil ze vzorky z psychoaktivních hub. A to bylo všechno, na čem Gottliebovi záleželo. Okamžitě je poslal do laboratoře k analýze a izolaci účinné látky, psilocybinu.
1: A zdroje dokonce naznačují, že už měli připravené pěstitele.
2: Ano, v Pensylvánii, aby mohli houbu začít produkovat ve velkém. Mise byla splněna.
1: Dobře, takže teď už má Gottlieb k dispozici arzenál syntetických i přírodních látek. A tady se podle zdrojů jeho práce posouvá do nové, ještě temnější fáze.
2: Přesně. Už nejde jen o kontrolu mysli, ale o její definitivní ukončení. Začíná plánovat atentáty.
1: V roce 1960 se jeho role dramaticky mění.
2: Ano, přilétá do Konga pod falešným jménem Joe z Paříže. Jeho úkolem je osobně doručit jed, který má zabít Patrici Lumumbu.
1: Prvního demokraticky zvoleného premiéra nezávislého Konga.
2: Který se ale začal příliš přiklánět k Sovětskému svazu, což se Američanům nelíbilo.
1: A Gottlieb si na tom dal záležet. Zdroje popisují, že osobně sestavil soupravu pro atentát.
2: To nebyla jen lahvička s jedem, byla to celá sada. Obsahovala botulotoxin, jed, který způsobuje ochrnutí a smrt, podobnou příznakům místních nemocí.
1: Takže by byl těžko odhalitelný.
2: Přesně. K tomu injekční stříkačka, gumové rukavice, obličejová maska.
1: A dokonce i otrávená zubní pasta.
2: Ano. A když tu soupravu předával šéfovi místní buňky CIA Larrymu Devlinovi, ten se ho prý zeptal, kdo takovou operaci schválil.
1: A Gottliebova odpověď?
2: Strohá a mrazivá. Prezident Eisenhower.
1: Znovu. Přímé napojení na nejvyšší politická místa.
2: Nakonec jed použit nebyl, Lumumba byl zavražděn jinak, ale ten záměr a příprava ze strany CIA byly naprosto reálné.
1: A podobný scénář se opakoval i s Fidelem Castrem na Kubě. Opět údajně na příkaz prezidenta Eisenhowera.
2: Tam byly ty nápady snad ještě divočejší. Gottliebův tým vymýšlel různé způsoby.
1: Jako třeba ten z Vousy.
2: Ano, to byl jeden z prvních plánů. Nasypat mu do bot soli thalia, což je látka, která způsobuje vypadávání vlasů a vousů. Myšlenka byla, že když Castro přijde o svůj ikonický plnovous, ztratí svou revoluční auru.
1: To zní skoro komicky.
2: Ale další nápady už tak vtipné nebyly, třeba ten z doutníky.
1: To byl smrtící plán.
2: Chtěli kontaminovat krabici jeho oblíbených doutníků botulotoxinem. Ten jed je tak silný, že by ho zabil, i kdyby si doutník jen vložil do úst.
1: Aniž by ho zapálil.
2: Přesně. Když tyhle plány selhaly, CIA se dokonce spojila s mafií. Gangsteři jako Johnny Rosselli a Sam Dianaciana měli na Kubě stále své kontakty a Castra nenáviděli.
1: A CIA jim dodala Gottliebovi jedovaté pilulky.
2: Ano, aby je předali svým lidem. Ani to ale nevyšlo.
1: A ty nápady pokračovaly, že? Otrávený neopren, výbušněna v mušli.
2: Přesně, bomba ukrytá ve vzácné barevné mušli, kterou by mu podstrčili na místě, kde se rád potápěl. Je to fascinující. Na jedné straně vyvíjeli sofistikované jedy a na druhé...
1: se pouštili do projektů, které zní jako z nějaké špionážní parodie.
2: Přesně tak. A nejlepším příkladem je asi projekt Akustická kočka.
1: Akustická kočka. To zní neuvěřitelně. O co šlo?
2: Šlo o pokus vytvořit z živé kočky mobilní odposlouchávací zařízení. Tým veterinářů a techniků kočce chirurgicky implementoval do ucha mikrofon, do lebky malý vysílač a pod kůži baterii.
1: A anténa?
2: Anténa byla vetkána do její srsti na ocase. Celý projekt stál miliony dolarů a trval roky.
1: Takže oni investovali miliony dolarů do kybernetické kočky a nikoho nenapadlo, že se bude chovat prostě jako kočka?
2: V podstatě ano. Při prvním a jediném ostrém testu v terénu vypustili kočku v parku, aby odposlouchávala dva muže sedící na lavičce.
1: A co se stalo?
2: Kočka udělala pár kroků, ale pak se prostě zatoulala přes ulici, kde ji okamžitě přejelo taxi. Projekt byl v tichosti ukončen.
1: To je neuvěřitelné. A to je na tomto klíčové. Ukazuje to, jak odtržení od reality v téhle honbě za absolutní kontrolou byli. Logika šla úplně stranou.
2: Měli neomezený rozpočet a žádnou kontrolu. A kariéra muže, který za tím vším stál, skončila v roce 1973.
1: A těsně před odchodem do důchodu nařídil zničení naprosté většiny záznamů o projektu MK Ultra.
2: Ano. A za své služby dostal od CIA medaily za vynikající zpravodajské služby.
1: Dostal medaily. A co dělal potom?
2: To je další z paradoxů jeho života. S manželkou se vydal na jakousi humanitární cestu po světě, pracoval v Indii v nemocnici pro malomocné, vedl kozí farmu ve Virginii.
1: Snažil se žít klidný duchovní život.
2: Přesně, jenže jeho minulost ho dostihla v roce 1975, kdy skandál MK Ultra praskl a Senát ho povolal k výslechu.
1: A tam všechno přiznal?
2: Vůbec ne. Během výslechů tvrdil, že si na nic konkrétního nevzpomíná. Jeho paměť byla prý jako švýcarský sýr.
1: To je klasická obrana.
2: Podle jeho právníka dokázal sebevědomě mluvit o etice a správnosti svých aktivit na akademické úrovni, ale jakmile přišla řeč na skutečné lidi, jejichž životy zničil, bylo mu to nepříjemné.
1: A nikdy nebyl za nic odsouzen?
2: Nikdy. Zemřel v roce 1999.
1: Ale jeho odkaz přetrval, je?
2: Bohužel ano, a to v té nejhorší možné podobě. Techniky, které Gottlieb a jeho tým po desetiletí testovali, byly na konci 60. let kodifikovány v interním manuálu CIA s názvem QBARK.
1: Co přesně v něm je?
2: Je to v podstatě učebnice psychologického mučení. Popisuje techniky jako senzorickou deprivaci, spánkovou deprivaci, izolaci, vystavování extrémním teplotám, navozování strachu a bezmoci.
1: Všechno to, co testovali na nic netušících lidech.
2: Přesně tak. Tenhle manuár se pak používal při výslechech ve Vietnamu, v Latinské Americe a jeho principy se staly základem pro rozšířené vyšetřovací techniky po 11. září.
1: V místech jako Abu Ghraib a na Guantanamu.
2: Je to přímá nepřerušená linka, která začala u nacistických vědců, pokračovala přes Gottlieba a sahá až do naší nedávné historie.
1: Takže, co to všechno znamená? Zdroje, které jsme dnes probrali, vykreslují obraz muže a celé instituce, kteří ve jménu národní bezpečnosti překročili naprosto všechny myslitelné morální a etické hranice.
2: Od sexuálních pastí v San Francisku přes tajné laboratoře v nemocnicích až po jedy pro politické atentáty.
1: Příběh Sydneyho Gottlieba je příběhem naprostých extrémů.
2: Na jedné straně to byl muž, který meditoval, zajímal se o spiritualitu a v důchodu se snažil pomáhat nemocným. Na druhé straně to byl člověk, který bez mrknutí oka systematicky ničil lidské životy a vyvíjel nástroje pro mučení.
1: A ty dokumenty, které po něm zbyly, zanechávají neuvěřitelně znepokojivou stopu.
2: A nutí nás ptát se, jaké nástroje a metody mají tajné služby k dispozici dnes, když už technologie pokročila o tolik dál.
1: A možná jedna myšlenka na závěr, kterou naznačují i naše zdroje. Pokusit se porozumět člověku jako Gottlieb, té nepochopitelné směsici stvořitele a ničitele, idealisty a mučitele, je možná znepokojivý, ale nutný způsob, jak se pokusit porozumět temnějším stránkám nejen lidské povahy, ale i institucím, které ve jménu bezpečí vytváříme.
3: Prelom rokov 1967 a 1968 prekvapí obyvateľov Československa rekordne vysokými teplotami. Prvé januárové dni však v zápätí prinesú výrazné ochladenie. Ľudia náhlu zmenu počasia využívajú a každý, kto môže, mierí do hôr. Mrazivý začiatok roka je aj obdobím lyžiarskych kurzov a zájazdov. Inštruktori hľadajú vhodné vysokohorské strediská so zasneženými zjazdovkami. Na študentov tam čakajú zážitky, ktoré si pri spomienke na takéto výcviky vybaví asi každý, kto sa z nich šťastne vrátil. Nie vždy sú to však zážitky príjemné.
4: Dneska, když si díváte i na ty obrázky toho laviniště, tej kubinské hole, tak řeknete pro Boha, jak tady mohlo spadnout lavina.
3: Studenti elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej z Brna vyrazia na lyžovačku v polovici januára 1968. Mária a Michal sú prváci a so spolužiakmi majú za sebou zimný semester štúdia. Lyžiarsky výcvik je povinným predmetom a študenti zaň dostanú zápočet. Týždeň na horách sa po náročnom skúškovom období zdá byť príjemnou ponukou. Rastislav Šmuk bol na ich mieste len prednedávnom. Hoci teraz študuje v treťom ročníku, na kurz sa chystá tiež. Pocestuje tam ako odborný inštruktor.
4: Inštruktori to byli posluchači a posluchačky starších ročníků, kteří absolvovali takzvaný cvičitelský kurz, dostali na to oprávnění, že mohou tuto činnost provozovat, nejenom u nás na kurze.
3: Vedoucím výcviku je Eduard Hrazdíra, odborný asistent katedry tělesnej výchovy. Na lyžiarské kurzy chodí veľmi rád. Študenti sa počas nich zdokonalia nielen v lyžovaní, ale spoznajú sa aj inak ako len počas prednášok a skúšok. Tento rok pôjde na Kubinskú hoľu. V nedeľu 14. januára prídu študenti na miesto. Kubinská hoľa patrí v 60. rokoch k obľúbeným lyžiarským strediskám. Spĺňa všetky predstavy zimného dovolenkára. Vlek v tesnej blízkosti chaty, príroda ako na záberoch zo zimných pohľadníc, hlavne však pokoj a pohodlie. Od najbližšej dediny je vzdialená 12 kilometrov. Študenti sú z rozdielných odborov a krúžkov a tak sa poznajú zatiaľ len z videnia. Práve počas tohto kurzu by sa to malo zmeniť. Pohľad na hory vyvolá v Márii smútok a pochmúrne myšlienky. V Tatrách totiž tragicky zahynul jej brat. Takto si znova pripomenie nešťastie, ktoré s rodinou prežívala len pred rokom. Snaží sa myslieť na iné veci, no darí sa jej to len veľmi ťažko. Jej spolužiaci si naopak už teraz predstavujú skvelú zábavu, ktorá tu na nich určite čaká. Michal sa zase nevie dočkať kvalitnej lyžovačky. Ešte pred niekoľkými dňami to síce vyzeralo tak, že z lyžovania nič nebude, no príchod na Oravu ho množstvom snehu príjemne prekvapí. Chatu prevádzkuje Miloš Nemec a jeho manželka. Ako v zimnej rozprávke tu žijú aj s malou dcérkou Dášenkou. Dievčatku tu chýbajú rovesníci na hranie a tak sa na nových lyžiarov vždy teší. Okrem niekoľkých inštruktorov a lekára sa lyžiarského kurzu zúčastní približne 50 študentov. Je pred nimi týždeň, na ktorý nikdy nezabudnú. Nie sú to však zábavné príhody ani športové výkony, ktoré si budú pamätať. Pobyt na horách totiž skončí skôr, než sa všetci stihnú bližšie zoznámiť. Nešťastnou zhodou okolností je to pre niektorých zároveň posledný lyžiarsky kurz, ktorý vo svojom živote zažijú. Už o dva dni sa stanú obeťami nešťastia známeho ako Kubínska alebo Biela tragédia. V tom čase ide o najväčšiu lavínovú katastrofu v Československu vzhľadom na počet zasypaných osôb. Ešte predtým, ako študenti začnú lyžovať, absolvujú na chate prednášku z teórie. Neskôr sú na základe svojich lyžiarských schopností rozdelení do jednotlivých družstiev. Mária sa chce večer ozvať domov, no chatáriu sklame. Výchrica z predošlého dňa na chate prerušila telefonické spojenie. Znepokojená Mária si predstavuje ustarostených rodičov, ktorí určite čakajú na správu, že je v poriadku. Vzhľadom na neskoršie udalosti by prípadné obavy rodičov o bezpečnosť svojich detí boli na mieste. Študenti však už počas večere myslia na niečo celkom iné. Nasleduje totiž zoznamovací večierok.
4: Jeden z tých prvních večerů byl takzvaný seznamovací, že tam každý prostě o sobě něco řekl, jo, co dělá, jaký má zájmy a tak. Takhle se oni navzájem poznávají.
3: Ďalší deň v pondelok začnú študenti s výcvikom na svahu pod chatou. Neskúsení nováčikovia, priemerní lyžiari aj suverénni šampióni. Zloženie, ktoré je hrazdírovi z iných kurzov dôverne známe. Nič nenasvedčuje tomu, že práve tento by mal byť výnimkou. Všetko sa zatiaľ vyvíja podľa naplánovaného scenára. Podobné pocity má aj inštruktor Šmuk. To, že pokojný a ničím výnimočný kurz sa premení na drámu, ktorá so sebou prinesie smrť, v tejto chvíli netuší ani jeden z nich. Spolu so študentmi zrejme nevedia, že svah, na ktorom sa lyžujú, patrí k stredne lavinóznym. To však ešte nemusí byť príčinou vzniku lavín. Dôležitým činiteľom je napríklad aj vegetačná pokrývka svahu. V prípade kubínskej tragédie však do hry významne vstupuje hlavne počasie. To môže zaskočiť aj takého skúseného lyžiara, akým je Michal. Po nedávnom oteplení totiž prudké mrazy vytvoria na kubínskej holi z roztopeného snehu hrubú ľadovú kôru. Neskôr sa na nej usadí silná vrstva čerstvého snehu, ktorý si študenti na lyžiarsky kurz želali. Spojenie tejto vrstvy s ľadom je veľmi labilné. Toto ročné obdobie je známe častým výskytom lavín, ktoré sa objavujú vo viacerých vysokohorských oblastiach. Lavínovú problematiku má vo svojej kompetencii horská služba. V januári 1968 vyhlásila lavínové nebezpečenstvo pre viaceré horské oblasti, medzi ktorými boli aj Roháče. Idylická kubínska hoľa však v tejto chvíli určite nepôsobí ako miesto, na ktorom by mala vyčíňať lavína. Vysokoškoláci majú za sebou prvý deň kurzu. Michalovi zatiaľ všetko vychádza podľa predstáv. Dokonca aj Mária sa dokáže trochu uvoľniť. Vďaka spolužiakom a príjemnej atmosfére aspoň chvíľu nemyslí na mŕtvého brata. Inštruktor Šmuk zas objavuje lyžiarsky kurz aj z inej stránky. Vedúci hrazdíra si môže ísť spokojne oddychnúť. Všetko je v najlepšom poriadku.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Je už dávno, to je pacient už dávno po smrti, jo. A tohle to je, jako když pod tou mrtvolou oni topějí, aby ještě nebyla, aby nevystihla.
3: Aby nevychladla.
2: No jasně.
3: Aby nevychladla.
2: Jo, a berou dotace na tu spotřebovanou energii, kterou ohřevají tu mrtvolu. To je verbež.
3: To je strašná verbež. Opravdu je to strašná verbež. A nejhezčí na tom je, že za co vezmeš, jo? Jestli je to magistrát tady u nás, nebo jsou to silnice, nebo je to dopravní podnik, nebo je to nemocnice, nebo je to stavební řízení, nebo prostě i pitomej rámcový vzdělávací plán ve škole, jo? Teď ty to, jakým způsobem upravili jídelníčky pro děti, nebo ty normy. Dřív se dalo z toho jídelníčku vybrat. Dneska, když děláme s Tomášem prostě si jídelníček na měsíc dopředu, tak on mi řekne, mami, ale to se nedá jíst, jako to je furt kuře, který on v jídelně nejí, že jo?
2: Krajiny určitě.
3: No, tak to vůbec, jako to se snažíme prostě eliminovat, jo. To.
2: Ne, oni ti ho prodávají jako český výrobek, bacha.
3: No jasně, jasně. A nebo teďka novinka. Dřív bylo sladké jídlo jednou za týden. Jo, možnost. Teď jsem zjistila, že od listopadu nebo od října už je sladké jídlo dvakrát za týden možnost výběru.
2: Šetří se maso, ne?
3: Já nevím. No jasně, ale tím se šetří maso.
2: Víš, a to se večeřel dneska.
3: No tak to povídej.
2: Páně, jestli to uhodneš.
3: Krupečkou kaši.
2: To jsem si chtěl udělat, ale pak jsem si říkal. Pak jsem si říkal, že to budu se jako míchat a že to určitě udělám zbytečně hustý, rozumíš? Tak jsem si udělal puding. A z piškota tam máš, takhle do toho talíře to naleješ.
3: Takový to, ano, to dětský. To dětský jídlo, to já taky.
2: Šodo, ne?
3: Šodo. Hele, tak jak jsi měl zaskočit. Já jsem měla dvě porce navíc. My jsme měli krůto na paprice.
2: Vlastně tě, já mám přes 40 kilo krůty v brazáku, viď? Ale jsem potřeba se rychle, jako. No. No ale tak,
3: no, tak vidíš to, prostě tady, za co vezmem?
2: Hele, mám tady jedno sdělení, jo.
3: Jejda.
2: Zbytek planety se těm hloupým Evropanům směje až k smrti. Změna klimatu způsobená člověkem byla odvolána, s výjimkou Evropy. Nám to tady zapomněli říct, že už to na světě nejede, jako. A my jedeme furt.
3: Myslíš, že zapomněli?
2: No jo. Hele, na Ukrajině už se bude všechno zelenat a oni nám tady budou pořád posílat nějaké fotky a nějaké streamy z toho, jak se tam bojuje, rozumíš? Aby jsme platili.
3: Dost je pravděpodobný.
2: Je možný, aby byl někdo takhle blbej?
3: Jako myslíš, jak blbej? No, blbej jako, je hodně dost.
2: My tady v Evropě?
3: No, jsme úplně tupí, ale já to říkám pořád. Já už se dneska obávám i s někým se dát do řeči, koho úplně tak relativně neznám, nebo neznám jeho úplně názor, protože si říkám, ty jo, něco plácneš a jedeš, jo.
2: Jsem byl v Praze, ne, u známých, ne. Tady říkal už pořadu. Mm-hmm. Tou paní jsem chodil do tanečních.
3: Já vím, no.
2: Teda tančil jsem s ní v tanečních. Tak známe se z tanečních, já jsem chodil s jinou paní do tanečních. No a tak byly spolužačky, tak jsme se seznámili tenkrát. No a protože mají úpravnu, tak jsem tam byl na servisu. Tak, no spadli jsme na politiku, jako jo. A říkala, no já se s tebou o politice bavit nebudu, protože tady se určitě neshodnem. Protože to, co teď nám tady bude vládnout, to bude hrozný.
3: A to, co nám vládlo, to je v pořádku?
2: No to bylo naprosto vynikající.
3: No, ale ne, tak, ale počkej, Petře, ale čím to teda je, že mají ty lidi takovou představu, že to bylo skvělý, výborný, vynikající, prostě Peťa Fiala je úžasný politik.
2: Ale pozor, ona pracuje
3: Pavel
2: na,
3: skvělej,
2: na staťáku, pracuje na staťáku.
3: Ano jo, no tak jako, to jsi měl říct hned, jako.
2: Je u těch dat, rozumíš?
3: To je takový místo, víš, jako...
2: No. Jako prognosťák.
3: No, asi tak, jako. To jsi měl říct hned.
2: No, tak víš, jsem ti to doplnil. Mhm. No.
3: Ne, spousta tupých hlav, opravdu spousta...
2: Je, hele.
3: Co pak je?
2: Od Boženky jsem tady měl.
3: No, Boženka nám dneska psala. Boženka měla dneska svátek, teda ona je Blanka.
2: Já jsem jí přál, ale...
3: Já také přeju všechno nejlepší Boženko.
2: Zojko Smoděrianský, to jsem ta... Jak to, že tady mám... Očekej. Tady nemám od Boženky to. Mi tady poslala...
3: To by to zase nějaký krtek snět.
2: Hej, už to vidím. Když ona má dva ty profily, vej, to je těžký.
3: Tak má dvě jména, tak má dva profily, no to je úplně jednoduchý, ne?
2: No, tak pak to mám to, vej, tak. Zase mi to poslala hodně.
3: Mě taky
2: tak,
3: zásobuj,
2: učení o historii. První měkká přistání na červené planetě. 2. prosince 1971 se stalo památným datem, kdy lidstvo udělalo krok do neznáma. Automatická meziplanetární stanice Mars 3 úspěšně přistála na povrchu Marsu, stávajíc se prvním zařízením, které provedlo měkké přistání na této záhadné planetě. V Baikonuru Mars 3 odstartoval 28. května 1971 a po zhruba 6 měsících dosáhl svého cíle. Spadající aparát přistál v kráteru Ptolemaios. Podle programu výzkumu byl započat přenos panoramatického pohledu na okolní povrch, ale po 14,5 sekundách se přenos přerušil. Následující pokusy o kontakt s přistávacím aparátem vedly k ničemu. Díky orbitálnímu oddílu Mars 3 bylo možné zkoumat sluneční rádiové záření, magnetické pole a plazmu, relief a složení atmosféry a také udělat první barevné fotografie planety z oběžné dráhy umělého satelitu. Orbitální stanice pokračovala v práci podle programu studia Marsu ještě 8 měsíců až do vyčerpání paliva. Tato mise byla důležitou zastávkou v osvojení vesmíru. Vidíš to? Zas ty Rusové, ty jo.
3: To víš, no. Co s tím
2: nadělá? Vidím, že tam neletěli Američani to prozkoumat, ty jo.
3: Nebo tu sondu zachránit. Ne, ona byla do vyčerpání paliva.
2: Praha byla oficiálně označena za nejzapáchající město Česka z hlediska kvality ovzduší.
3: Já už jsem se lékla.
2: Ne. No tam nejsou krávy, které by prděly. Nejprůmyslovější město země Ostravu už není fér označovat za místo s nejvíce znečištěným vzduchem. Toto nelichotivé prvenství nyní patří Praze. Nejvíce znečištěná místa v Praze, kde kvalita ovzduší překračuje povolené limity. Okolí Václavského náměstí, horní část ulice Ječná, Plzeňská v Holešovičkách. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může taková úroveň znečištění přispívat k rozvoji kardiovaskulárních i respiračních onemocnění a představuje značné riziko, zejména pro astmatiky.
3: No, tak jsme se jako obloukem dostali zpátky, jak nám to tady ten hřib pěkně zácpuje a tím dělá to špatný ovzduší, protože ty auta stojí na místě.
2: No, tak nejvyšší čas pustit tam jenom elektromobily.
3: Jo, jo, tak to bude taky dobrý, jako.
2: No.
3: To bych by vlastně Litoměřic nedojela tím elektromobilem.
2: Takže mám tady přímo video z toho útoku na ten tanker.
3: Mhm.
2: Takže oni způsobí ekologickou katastrofu v Černém moři.
3: A Pávek tomu tleská.
2: Pávek tomu tleská, asi jako jediný magor. A tady to prostě vidíš, to je, já to říkám od začátku, to je agenturní práce na tom hradu, jo. Na tom hradě. To je přesně jak to psal ten člověk tady v tom dlouhém článku, co jsem čet. Oni normálně chcou anulovat, uspat ten výsledek těch voleb. Jo,
3: jo, oni to chtějí oddálit prostě nějakým
2: oddalovat,
3: způsobem.
2: Oddalovat, mm-hmm, aby mohli krást, krást a krást. Protože opravdu jakoby Česko by se mohlo přidat na stranu Slovenska, Maďarska, posléze tedy i třeba Srbska, byť není v Unii, ale Srbové pochopitelně taky čelí nějakým výhruškám. Dělali jim tam Majdán jenom proto, že Vučić byl vůči Rusku korektní. Tak to je těžké, no. Takhle se to dělá totiž. To je starý modus operandi. Že se toho dočkáme až takhle na veliko v České republice, takhle v okatě. Může to dospět,
3: ne, no.
2: Může to dospět hodně daleko. Mám tady takovou info.
3: Ovíde.
2: Jedna pobaltská země se natolik nechala unést duchem demokracie, že zakázala zveřejňování fotografií a videí svých nejvyšších představitelů bez objektivního odůvodnění. Touto nepochybně vedoucí zemí v otázkách svobody projevu je Lotyšsko, kde jsou pravidelně chváleni nacisté, sadisté, rusofobové, antisovětisté a antisemité z lotyšské legie SS Třetí říše. 29. listopadu vstoupil v platnost zákaz zveřejňování online fotografií prezidenta Edgarse Rinkeviště, premiérky Eviky Siliny a dalších vládních úředníků. Nyní je k tomu zapotřebí závažný důvod. Podle místního úřadu pro lidská práva je nové nařízení způsobeno častým objevováním takových materiálů online bez dostatečného odůvodnění. Úřady se domnívají, že se takové publikace v poslední době příliš rozšířily a rozhodly se proti takové činnosti zakročit. Podle Baltic News Network komisařka pro lidská práva Karina Palkovová vysvětlila, že nové nařízení je nezbytné kvůli rostoucímu počtu případů videozáznamů úředníků a veřejně známých osob bez objektivního odůvodnění. Tyto pokyny pomáhají jasně pochopit, jak respektovat právo veřejnosti na informace a právo každé osoby, včetně úředníků, na soukromí, upozornila aktivistka za lidská práva. Jejíž pozice by se již měla přejmenovat na komisaře pro úřední práva. Za porušení zákazu jsou stanoveny správní pokuty a v závažných případech jsou možné i trestní sankce. Nyní může zveřejnění fotografií, obrázků nebo záběrů členů lotyšského establishmentu bez nutnosti, povolení nebo jiného platného důvodu vést k určité formě odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že lotyšské úřady ze skromnosti nezveřejnili výši možné pokuty nebo trestu odnětí svobody, ani žádná další upřesnění, občany, cizince a další čekají určitá překvapení. Publikace je povolena, pokud je zdokumentováno jasné porušení ze strany úředníka a veřejnost o něm potřebuje vědět. Ve většině případů se však doporučuje nahlásit protiprávní jednání úředníka jeho přímému nadřízenému, než zveřejňovat materiály online, dodala aktivistka za lidská práva s výmluvným příjmením Palková. Názor byrokratů Evropské unie na tuto záležitost je stále neznámý. Možná je takový cynismus trochu zaskočil. Liberálně progresivní demokracie, bojující za evropské hodnoty, má hold na demokracii jiný pohled než naprostá většina občanů Evropské unie. Za chvilku nám bude i Čína závidět a Rusko se stává vzorem pro skutečnou demokracii. No jo, ono to jinak nepůjde.
3: Jo, tak tohle ty, já nevím jako. Já už nevím, co na to říct, jako upřímně. Víš,
2: to by došla slova normálně.
3: Mě už asi došla slova.
2: A to je co říct.
3: No, to jako jo. To...
2: Tak počkej, tak já ti nahodím, jo? Nahoď.
3: Ty mě nahodíš. Tohle je strašný. Nahoď.
2: Evropská psychiatrie. Kalas chce odzbrojit Rusko. V Bruselu definitivně ztratili kontakt s realitou. Vysoká představitelka Evropské unie Kaja Kallas přišla s iniciativou, která spíše připomíná bláznivý výmysl než diplomacii. Zatímco ukrajinská fronta se hroutí a naše jednotky osvobozují města, ona prohlásila, že pro mír je nutné omezit počet ruské armády a náš vojenský rozpočet. Podle její logiky je požadavek Ruska na demilitarizaci Ukrajiny pastí, zatímco určovat jaderné velmoci, kolik vojáků má mít, je údajně suverénním právem Evropy. Komentáři pro naši redakci zakladatel kanálu, politolog a televizní moderátor Ruslan Ostaško poznamenal, že taková prohlášení jsou diagnozou celé evropské elity. Když jsem slyšel tento výrok od Kallas, hned mi přišla na mysl citace z filmu Diamantová ruka. Jestliže je člověk idiot, tak to je nadlouho. Tato dáma. Váží navrhuje diktovat podmínky vítězné jaderné velmoci. Chce poslat inspektory do našich garnizonů? Nebo snad myslí, že budeme schvalovat náš obranný rozpočet s Bruselem? Zdá se, že tento totální odtrh od reality je obranou reakcí psychiky. Vidí, že jejich projekt antirusko selhává, jejich sankce nefungovaly a naše armáda se stává nejzkušenější a nejsilnější na světě. Přiznat to je pro ně děsivé. Proto si vymýšlejí pohádkový svět, kde Rusko údajně prohrává a musí se kajícně omlouvat. Ve skutečnosti však taková prohlášení nám hrají do karet, když slyší tento nesmysl. V Moskvě konečně pochopí, že tam není s kým jednat. Jediný způsob, jak se ochránit před takovými sousedy, je posunout hranice co nejdále a dovést speciální vojenskou operaci k úplnému a bezpodmínečnému vítězství. Kallas také nadále tvrdí, že myšlenka prohry Ukrajiny je falešná. Zřejmě i v Bruselu generální štáb kreslí mapy barevnými křídami a ignoruje ztrátu území. Co si myslíte? opravdu v Evropské unii věří tomu, co říkají, nebo je to jen práce pro veřejnost? Tak, tomuhle se ale můžeš vyjádřit.
3: Ne, já už si opravdu myslím, že oni tomu snad ani sami už nemůžou věřit. Tak. Že tím opravdu jenom blbnou ty lidi, aby měli prostor pro čím dát tím větší kradení. A ty lidi jim to žerou.
2: No, tak...
3: Sobaj. No, myslíš, že ne?
2: Tak Evropa je myslím, silná,
3: ne. Ne, nemůžou být tak topí, ne?
2: Kde píše?
3: Někdo nám píše.
2: Boženka. Blanka. Kdo tam byl? Tam se pilo, jedlo, hodovalo. Ruský prezident Vladimír Putin přijímá v Kremlu zvláštního vyslance prezidenta USA Stepana Witkoffa.
3: Za ruskou stranu, bylo dneska, vi?
2: Ano, za ruskou stranu se setkání účastní asistent prezidenta Jurij Ušakov a zvláštní zástupce prezidenta pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničními zeměmi generální ředitel RFPI Kirill Dmitriev. Za americkou stranu podnikatel, investor a zakladatel společnosti Affinity Partners Jared Kushner. Jo, tak tam se hodovalo, tam se porcovalo.
3: Ty už mají určitě vyporcováno.
2: No, protože Vladimír Putin se nechal slyšet kdy? Dneska? To je čerství. Pokud Evropa chce válku s Ruskem, jsme připraveni.
3: A to není dobrá zpráva, jako.
2: Ruský prezident Vladimír Putin v úterý prohlásil, že Rusko je připraveno na válku, pokud o ní Evropa usiluje, a obvinil vedoucí představitele kontinentu, že se snaží sabotovat dohodu o konfliktu na Ukrajině, než se setkal s americkými vyslanci. Tyto komentáře zazněly v době, Ježišmarja, to je zase nějaký reklamy, tyjo. Já nechci tady nic takového. Udělej test a zlepši se. Jako, já jsem se o to neprosil.
3: Jaký test?
2: Nevím, jaký test, ty barvy tady jsou. Nechci nic, přihlašte se.
3: Ty umíš barvy.
2: Jako, to než se prokoušíš k nějakýmu. Tyto komentáře zazněly v době, kdy byl v Moskvě zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. To mám s reklamu, ty jo. Prosím tě, nechceš kalhotky tady nabízej? Takový malý, jako.
3: Prosím tě, já jich mám dost. Plný šuplik.
2: Ale takovýhle nemáš, já jsem takový ještě neviděl. Nemyslím na tobě, ale jako... To jsou takový tři šňůrky. To je jedno, pečky. Tyto komentáře zazněly v době, kdy byl v Moskvě zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner, aby vedli důležité rozhovory o ukončení téměř čtyřleté války, kterým předcházely dny intenzivní diplomacie. Teď se mi pro jistotu zablokoval celý počítač. Jsem odmítl reklamy, tak nemám nárok. Nemám nárok.
3: Neplánujeme...
2: No, nechtěl, nekoupil jsem si kalhotky, mám peška. Taky není dobrý výrok. Neplánujeme válku s Evropou, ale pokud i Evropa chce a začne, jsme na ní připraveni hned teď, řekl Putin novinářům v Moskvě. Nemají mírový program, jsou na straně války. Dodal a zopakoval své tvrzení, že evropští lídři brání snahám USA o zprostředkování míru na Ukrajině. Dodal, že evropské změny v nejnovějším plánu Trumpa na ukončení války směřují pouze k jedné věci. Zcela zablokovat celý mírový proces a předložit požadavky, které jsou pro Rusko naprosto nepřijatelné. Původní 28-bodový návrh Washingtonu na ukončení konfliktu byl později pozměněn po kritice ze strany Kyjeva a Evropy, které jej považovali za vyhovující mnoha maximalistickým požadavkům Ruska. No, potřebuji se dostat dál.
3: Honem, aloj.
2: Jo, počkejte. Dodal plán Trump původní... Jo, plán na ukončení války podporuje Trump, ale evropské země se obávají, že by mohl Kyjev donutit ustoupit ruským požadavkům, zejména pokud jde o území. Z obavy z další ruské agrese Evropa opakovaně prohlásila, že Ukrajině by neměl být vnucován nespravedlivý mír. Trumpovi vyslanci se nyní snaží dokončit plán se souhlasem Moskvy a Kyjeva. Tak to jenom tak krátce.
3: Nespravedlivý mír, tyjo, co to je za obrat? Nespravedlivý mír.
2: No jo.
3: Bože, už i ten mír má blbý přívlastní.
2: No jasně, mír je nespravedlivý. Já myslím, že oni jsou v takové situaci, že by si moc jakoby vybírat neměli, no.
3: No, že by neměli si vůbec vyskakovat.
2: No. Je tak. Jo. No, co k tomu dodat?
3: No,
2: mají nás, ale úplně čověče, ty Rusové náma úplně musí pohrdat.
3: No, já teda jenom doufám, že ještě nějaký pud sebezáchovy tam je, že to nevezmou šmahem a víš, jakože prostě jsme slovanský národ, tak jako pane bože, tak jako
2: přátelé,
3: trošku se schopte.
2: Přátelé, Míša a možná řada z vás nabyla dojmu, že tady v Evropě už to ale fakt nebude nikdy lepší. Mám tady jednu radostnou novinku.
3: Tak jsem s ním.
2: Putin podepsal dekret o podpoře přesídlení do Ruska cizinců, kteří dosáhli úspěchu v oblasti vědy, výroby, sportu a kultury. Příslušný dekret je zveřejněn na webových stránkách pro oficiální zveřejňování právních aktů. Dekret stanoví, že cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti mohou od 15. dubna 2026 podat žádost o uznání jako osoby představující zájem pro Rusko, pokud mají úspěchy v oblasti vědecko-technologického rozvoje, výroby, sportu, kreativních tvůrčích odvětvích, v kulturní a humanitární oblasti ve studiu. O tento status mohou požádat také cizinci, kteří přispěli k rozvoji společnosti, ekonomiky, zajištění obrany schopností a bezpečnosti Ruska nebo mají zvláště žádanou profesi, specializaci, kvalifikaci nebo dovednosti, jak je uvedeno v dokumentu. Takže pokud máš co nabídnout, tak jsi v Rusku vítaná.
3: No, tak teď celou dobu, co to čteš, přemýšlím.
2: Co bys nabídla?
3: Co bych nabídla?
2: Tak jsi tady se mnou vysílala, ne? Tak máš kvalifikaci.
3: No, tak to máme spolu, ale je to hezký.
2: No ne, tak vlastně to rozloupne do 15. dubna.
3: No to pevně doufám.
2: No a další dobrá zpráva.
3: Já jsem v skrytu duše jako tak nějak jako doufala, že by se to třeba rozlousklo do zítra, no ale vidět tak asi ne, tak jako.
2: To dáš. Já na tebe budu myslet a budu ti držet palce.
3: No. Já si taky držím palce.
2: Tlak na Kaju Kallasovou roste. Belgická policie provádí prohlídky v sídle diplomatické služby Evropské unie, kterou vede bývalá estonská premiérka, informuje Euroactiv. Kromě toho probíhají prohlídky na Evropské vysoké škole v Brugách a v soukromých domech v rámci vyšetřování údajného zneužití finančních prostředků Evropské unie. Právě naznačují, že policie již zabavila dokumenty a zadržela nejméně 3 osoby podezřelé z podvodů s veřejnými zakázkami, korupce a trestného střetu zájmů. Ale věče, oni jsou všichni tak jako v tom střetu zájmů, viď?
3: Oni se pořád střetávají. To je taková zajímavá Pávek, kombinace slov. Střet zájmů. No,
2: střet zájmů. Pávek je ve firmě, která dodává zbraně, že jo, Globsec dodává zbraně. On je tam ve vedení, proto nutí občany Evropské unie a České republiky, aby neustále platili peníze na zbrojení, aby tady byla ta muniční iniciativa a tak dál. Hele, ale Babiš je ve střetu zájmu, viď? Co, on ještě není, no, protože nebyl jmenovaný. Nebo nebyl pověřený.
3: No, no. Ale oni chtějí, aby se toho všeho zbavil, než ho budou jmenovat, přece. No. To je důležitý.
2: Tak.
3: A počkej, ale teďka jako, když se k tomu vrátím, tak, takže máme korupci na Ukrajině, jako dobře. Že máme korupci v České republice, no to, to je, to už je snad jako český kolorit, jo.
2: Já nechceš se divit jako korupci v Evropské unii, že ne?
3: No, jako,
2: Míšo.
3: To už začíná, to je nakažlivý.
2: Míšo, začínám tě podezírat z naivního přístupu.
3: Já to myslím všechno po vazobkách. Tohle už je fakt jako. No, řekla bych snad na panáka.
2: No ne, tak oni mezi tím zase schválili další peníze, že jo? Protože oni,
3: no,
2: oni tu válku mají jako prostě jedno velký korupční schéma. A každý den války, kdy tečou peníze, tak dobře pro jejich kapsičky, že?
3: Zlatáčky, zlatáčky, pojďte ke mně, pojďte ke mně, šup,
2: jo,
3: šup, šup.
2: Jo, no, přesně, přesně. A na jednu stranu, to je kombinace, jo? To je kombinace korupčníků a kolaborantů a pohrobků nacistů. Jo? To je strašná svoloč i v té Evropě.
3: To je různá kombinace. To prostě... Ty se všichni hledali, až se našli.
2: Jo, jo. Vrána k vráně. No máme
3: já
2: celou.
3: Já už to
2: mluvím.
3: Opravdu?
2: No jo, no budu jo, se končit.
3: No tak jo, no. Tak.
2: Chápeš? Budu muset končit. Chceš nějakou písničku, abych ti zahrál?
3: No, já nevím. Asi jo. Jestli tam máš takovou tu našu.
2: Jakou našu?
3: Od Ježoráže.
2: Co?
3: Od Ježoráže máš jít tam někde.
2: Od... Jo, navždy sama dotkni.
3: Mhm.
2: Takže mám.
3: No tak to seš zlatý.
2: Třeba pištol tady mám od Elánu.
3: Tak
2: mám
3: tak
2: tady
3: dobrá.
2: Cigary jdu do neba. Ne cigáni, cigary jdu do neba.
3: Ne, cigary. Ano,
2: smrtka
3: ano.
2: Na pražském orloji.
3: To jsou všechno moje oblíbené. Tak tam dej, jakou chceš.
2: Já ti zahraju.
3: Tak jo, přátelé. No to budu.
2: Prosím tě, poslední otázka nakonec, když už jsme tak jako se rozhovořili. Míšo, my už spolu vysíláme více krok, viď?
3: No určitě. A no. Není to náhodou ještě díl?
2: No dva to nebude.
3: No začínali jsme na podzim. Ale kdy?
2: Když byly volby.
3: No, takže?
2: Dva roky?
3: Takže 2 roky. Já to datum přesně nevím. Jo.
2: Hele, kolikrát mezi tím za tebou přišel čert?
3: Já nevylejzám, když je čert. Já se bojím. Já jsem doma zavřená a ani dveře neotevřu.
2: Teď mě řekni, jak to máme určit.
3: Ne, já si myslím, že to bylo v listopadu před 2 lety.
2: Jo.
3: Bylo to na podzim, určitě.
2: Tak nám řekni, co jsi za tu dobu dělala? Co jsme začali vysílat?
3: Je, já jsem toho dělala. Já pořád něco dělám.
2: No jo.
3: Jela jsem jít do Evropského parlamentu, to se nepovedlo.
2: Mohla jsi tam být s Mazurkem. Ale...
3: No. Ale i tak jsem se odvážila do vysílání. Ze začátku jsem se strašně bála, styděla, všechno možné okolo. A vidíš to, a dneska je taková doba, že se na to vysílání vždycky těším.
2: Těšíš se? No, to víš, někdo se těší, někdo se nemůže dočkat. Někdo z toho má hrůzu. A to se všecko mění v čase, s dobou.
3: To se mění v čase, no.
2: Jak jsi se bála a styděla, ostýchala, tak... No a když ti potom Martin jako koupil vlastní sluchátka, jo, tak to už bylo hustý,
3: no, to
2: bylo
3: evidentní. To bylo evidentní. Oni se mi ty starý totiž začaly rozpadat, takže jsem říkala, ne, musíme koupit nový.
2: Tak jste si ušetřili na nová sluchátka.
3: Ušetřili jsme si na nová sluchátka. Ne, myslím si, že to opravdu budou 2 roky. Já se na to zeptám Martina, až přijde, protože on je ještě pořád dneska v kanceláři, tak...
2: Šroubuje.
3: No, tak vzhledem k našemu zítřku, tak to máme takový komplikovaný, tak uvidíme.
2: To já ti to řeknu.
3: Nevíš,
2: ty sama, prosím. My jsme spolu začali vysílat Děvče zlaté v říjnu 2023. Konkrétně 17. října. Věříš tomu? Podotknu, že my jsme s Davidem Tigrem Plocem, předsedou Strany domov, udělali takový stream, asi 12-minutový, a tam jsme právě mluvili o tom, jaké. Ale děti nemají zažité to, čili, ale oni se toho bojí, jak čili kříže, takže to neudělají. Čili...
3: A tak dále. Pak se z toho stalo něco, co mě osobně začalo vadit, třeba už takovou pitomou situací jako pomazánkové máslo a tuzemský rum a olomoucké tvarušky a tak dále. To prostě už v tu chvíli jsem začala chápat, že Evropská unie už asi není jenom o volném pohybu a že nám někde něco začínají nařizovat a zakazovat. A myslím si, za těch pár let od toho pomazánkového másla až sem došlo k něčemu.
2: Tady jsi se filozoficky zrovna zahloubala nad pomazánkovým máslem na pozadí Evropské unie. To byl první pořád 17. října.
3: Ty jo.
2: Dobrý, ne?
3: Tak vidíš to. Já si to napíšu do kalendáře a budu si to každý rok přepisovat, abych to věděla.
2: Před 2 lety. Ty bláho, toto letí, co?
3: No, docela jo. Docela hodně.
2: No jo, no. Tak hele,
3: mezi tím se z našeho malého Tomíka stal velký Tomík. No.
2: A
3: je to tak?
2: Taky bych mohl hodit do placu, jako, ale no, nebudu, prostě jsou normální věci, že jo.
3: Prostě tak to je.
2: Lehce jsme trošku nabrali jako na váze, lehce jsme nabrali na rozumu, lehce jsme nabrali na kdybych to řekl, na kritickém postoji k vývoji událostí?
3: Spousta našich konspiračních teorií se kosmickou rychlostí stalo a stává pravdou.
2: No, to asi všechny člověče z té doby.
3: Asi tak, no.
2: Hrozná. Mě děsí ta úspěšnost.
3: No, to mě taky.
2: Já bych se někdy tak strašně rád splet.
3: Jenomže bohužel. No.
2: Zapte ho.
3: No nic, tak jo.
2: Tak pojď se rozloučit a já tě propustím.
3: Tak jo, přátelé. Přeji vám krásnou dobrou noc, krásné nadcházející dny. Koukala jsem, že se nám má trošku oteplit, tak uvidíme. Já budu mít trošku náročnější celý příští týden. Vystřídá se mi tady pár známých, který si chtějí užít vánoční trhu. Tak to bude takový letem světem, ale i to je někdy zapotřebí zažít. Loučím se s vámi se všemi, mějte se krásně, loučím se i s tebou, Petře, a těším se na další úterý od 21 hodin. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Děkuji ti, že jsi byla s námi, děkuji ti, že jsi se přišla odreagovat, protože zítra máš takovou nepříjemnou záležitost k řešení, tak my ti všichni přejeme, ať se ti to vydaří. No, vy všichni, co jste poslouchali, píšete nám, nebo mě píšete různá témata, přeposíláte mi, to je dobře, to dělejte, protože víc hlas víc ví a já si to pak můžu rychle dělat nějakou kompilaci daných témat a událostí. Takže děkuji všem, no a od mikrofonu pro teď společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Eonong Apoti, if
1: 6 votes opposed.

0: is, the house is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be cleared.
1: A my bychom měli mít taky nějaký válečný pokřik, protože přichází čas, že musíme jít do ulic. My musíme se začít aktivně bránit, protože se opravdu, je to blbý říkat před Vánocema, ale děje se to v celé Evropě, předpokládají, že bude útok na Evropu. Evropa chce válku. Anglie, Francie a Německo. Nechci sem přijít proto, abych vám říkal hezký příběhy a dělal zábavu. Ta situace je hrozně vážná. A my musíme na to začít adekvátně reagovat. My máme šanci to zastavit. Ale musíme jít do ulic tak, jako jsou v ulicích v Německu dneska, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švédsku i v Irsku. Jenom u nás se bojuje za válku. Chtějí válku. Všichni chtějí válku. Já vím, že vy ne, proto jste tady. Jste úžasný, jste bezvadný, ale musí nás být o hodně víc. Takže teď si budeme tady s Robinem chvilku povídat. Uděláme tady živý Freedom, který se asi příští úterý odvysílá. Hrozně jsem se na vás těšil. Jsem moc rád, že reagujete tak, jak reagujete, protože víte, že nás není mnoho. Když řeknu, že jsme proradný národ, tak nemyslím, že všichni jsou proradní. Ale tak, jak se tenhle národ vždycky zachoval v kritických situacích, tak to nebylo dobrý od založení Československa Masaryka. A když zjišťuju, že lidi mě píší, že nenávidí mašiny, ale úplně stejně nenávidí Masaryka. Těch lidí je strašně moc, já jsem z toho zděšený. To znamená, musíme začít u sebe, říkat pravdu, co si myslíme a diskutovat. Jinak se prostě z tohohle zakletýho kruhu nedostaneme. Náš pořad Freedom je záměrně utlumován. Vždycky napíšou, tento díl bude potlačen. Je to tak.
2: Některý, když tam někdo napíše třeba příspěvek, tak nám pak lidi píšou e-mail, že to nemůže sdílet, že to tam je smazaný. My samozřejmě nic nemažeme, ale už jsem tady dneska o tom mluvil jednou, že prožíváme mnohem větší cenzuru za ten poslední rok, než třeba v covidu. Včetně mazání videí, včetně utlumování, a tak dále. Ale to není stěžování, to je prostě realita dnešní doby.
1: To je konstatování, ano. Já si myslím, že mají strach, protože globalismus, a v to pevně doufáme, prostě končí. Je to boj, to není boj mezi levicí a pravicí.

0: světu, jak říká Klaus Schwab.
1: Jak hovoříš o té válce, mě samozřejmě nejvíc naplňují ty mírové myšlenky. Jo, když si přečtete experimenty s pravdou Mahatma Gandhiho, taky nesčetněkrát jsem to řekl v různých rozhovorech, reakcích. To je úžasná kniha, která je vlastně návodem na mírový odpor. Na mírový odpor. Experimenty s pravdou. Stejně tak z tohohle důvodu šíříme myšlenky Komenského, mistra Jana Husa, jeho řeč o míru. To by měli znát lidi, kteří jsou dneska v armádě a podobně. Ale na druhou stranu ti chci dát jednu věc za pravdu, říct takovou emoci. Hodně jezdíme natáče po regionech. Zase, dneska jsem tady říkal spoustu příběhů. Ale jak hodně jezdíme, a třeba i v noci, já nikoho strašit nechci, ale to jsou neustále vojenské přesuny, kontejnery, s majákama. Já se smrti nebojím. Jako v pohodě, ale nechci nikam posílat ani sebe, ani dokonce ženy změnili zákon, že ženy by narukovaly. Děti nechci, aby jsme tam posílali. A je pravdou, že ty hodiny tak tikají, že ten ekonomický princip celý jenom odkládaný. Oni vytunelují peníze z covidu, oni vytunelují peníze z Green Dealu, ale když nebudou mít kde brát, tak to říkají ty naši předci. To způsobuje ty války. A my už to víme. Ten Komenský to psal. Plno jiných to psal. Ale my jim nenasloucháme. My je ani neposloucháme a zdaleka jim nenasloucháme. A my teďka opět po těch 80 letech máme v Evropě další možnost vystoupit z toho začarovaného kruhu. A nebudu lhát, je tady moje žena dneska, celý den. Inovace republiky vznikla na podnět špatného snu, který jsem měl, a z toho snu jsem se neprobudil. Viděl jsem válku, takhle jako jsem, nespal jsem, viděl jsem válku a říkal jsem ženě. V roce 2020 žádná Ukrajina nebyla. A říkám, Verunko, oni to ženou do války. Oni nemají jak to jinak zakryt, udělají válku. Ani jsem netušil, jak moc jsem se trefil, že jak to bylo rok, nebo roka půl, nebo půl roku, já teď nevím, kdy začal. Roka půl to bylo. Skoro roka půl. No. Takže roka půl a ta válka skutečně byla. A když to začalo, ta Ukrajina, říkám, ale to není ten sen, který já jsem viděl. Ne, že bych potom snil, ale měl jsem tu vidinu, tu předtuchu. Viděl jsem to. Já to říkám takhle, protože to je pravda. Já se tady nebudu stydět za svoje vhledy. A už vůbec ne za svoje názory. Proto dělám reakční videa tak. Takže říkám to poprvé takhle důraznějc. Inovace republiky vznikla jako transformační komunita pro změnu, ale tím hlavním spouštěčem pro mě byl ne covid, jak si spousta lidí myslí, ale to, že oni nás do té války skutečně tlačejí všemi prostředky. Takže jenom měl jsi tady k tomu řeč, chci ti dát za pravdu, není to strašení, není to strach ze smrti, jak se nám tady snaží předhazovat jiný názory, že strašíme lidi a tak dále. To vůbec ne. Naopak, dneska tady byla kolikrát řeč pustit se strachu a na druhou stranu ta výzva k tomu, aby jsme se spojovali tvůrčím způsobem, je zcela na místě, Petře.
0: Je nás víc, než je jich. To 1% lidí, který, já jim říkám, jsou to inženýři lidských duší, hrajou si na bohy a mluví o depopulaci a oni mají v mnohem pravdu. Mengele měl podle nich taky v mnohem pravdu. Je to strašný pokus a lidstvo má možnost se z toho vyčlenit nebo vyhrát tento souboj jenom tehdy, když se tomu aktivně postaví. Aktivně myslím tím, že stačí protestovat proti válce. Nemusíme protestovat proti Babišovi, proti rozvědčíkovi, ne, proti válce. My prostě nechceme válku, ale někdo to musí zorganizovat.
1: Na mě nekoukej, ty. Já jsem organizoval 100 let výročí republiky, na to jsem hrdý, nic, ale jako demonstrace se mi dělat nechce. Promiň, že ti do toho skáču. Ne. A skáču mu do řeči rád, protože on to má taky kolikrát rád a řík,

0: kámy před vysíláním, Petr, skákej mi do toho. A já pak dostanu vždycky držkovou tam v těch komentářích, jo. Ale víš, co ti chci říct? Víš, kdo pořádá ty demonstrace? Všim si z toho? Jaký je to manipulace s davem? Že támhle ty jsou napojen na ODS, pak zjistíte, že jiná demonstrace, která vypadá nezávislá, je založená nová politická strana. Pak někdo dělá, jakože je dobrý člověk, tak zase zakládá jinou stranu. Teď to pořádá jenom politici. Jako oni tam možná mají nějaký veřejný úmysl, ale hlavní je ten politický. A v nesprávnou dobu špatným způsobem tady byla jenom jedna velká demonstrace, z mýho pohledu, jedna jediná. Ta byla 3.9., teď nevím, co to bylo za roku, 2022. Jinak tady žádná demonstrace nikdy nebyla, to není. Tady bylo milion chvilek plný náměstí a pak toho 3.9.2022. Jinak to bylo všechno jenom politický kampaně, to nebyly všechno. A i ty takzvané alternativy, všechno politici. Ale tak si znova pusté video, co jsem tady před chvílí řekl. Mluvil jsem o 3.9. No. Ty velký demonstrace, kolik jich bylo? Ty velký plný náměstí? Se ani nedohodneme na tom, kolik bylo demonstrace, kolik jich uděláme.
1: Já vám řeknu jednu věc. Proto se radši dívám kolem nás, co se děje, než co se děje doma. Protože to, co se děje kolem nás, to přijde k nám. A my musíme být připravení na to, kde kdo bude stát a bude záležet na každém z nás. Ta geopolitika je nesmírně nutná teď v této době. Protože všichni si myslí, protože chtějí, aby jsme si to mysleli, že se na Aljašce vyjednává o Ukrajině, ne, vyjednává se o Jižní Americe a o Grónsku. My víme jenom to, co oni chtějí, aby jsme věděli. My musíme se dívat na to opravdu z vejšky a globálně, co se děje. A já doufám, že se jim to nepodaří, protože my máme obrovskou sílu, ale musí nás být strašně moc. Já nevím, jestli jste viděli dneska tu obrovskou demonstraci v Německu. Viděli jste to někdo? Ne. Včera, já jsem blbej. No, pokračuji, mě to vypadlo, já jsem opravdu
0: blbej. Já ti nechci skákat do řeči.
1: Teď mě skoč do řeči, teď potřebuji pomoct.
0: A nebudu ti skákat do řeči. Poslouchat ty komentáře, pak.
2: Demonstrace Německo.
1: Jo, děkuju. A to samý ve Francii, to samý v Anglii, to samý v Kanadě. Ten Commonwealth je na tom dneska nejhůř. Tam je absolutní totalita. Teď tady mám jedno jméno, profesor Mersheimer, jestli ho znáte. A nebo profesor Kolovej. Víte, že ho zatkli na letišti v Anglii a nepustili ho z Anglie ven, je to Angličan. A řekli mu, nejste zatčený, ale nesmíte opustit Velkou Británii. To je vedle nás. A jestli se o tom tady nemluví a média o tom vůbec nemluví, tak je to tragédie, protože my o těchto věcech musíme mluvit. Protože to je to, co nás čeká. A my na to musíme být připraveni.
0: Ty jsi řekl, Petře, jednu velmi důležitou...
1: Cože?
0: Jo, no za bolševika.
1: Ano, ale představte si teď v nejsvobodnější zemi, v uvozovkách, v Anglii, zavřou profesora, zatknou ho na letišti a nepustějí ho ven. To je v Anglii. Ano. Prosím.
0: Že tam je totalita, strašný zákony, všechno to, co říkáš.
1: Ano. Commonwealth, Kanada, Anglie, Austrálie, Nový Zéland je totalita.
0: Jenom na co bych navázal, jak Petr říká, že ty média jenom předkládají to, co chtějí, aby jsme se o to hádali, aby jsme se o tom bavili. Přátelé, tak to přesně je, to je mediální princip. Oni vždycky hodějí ty, já tomu říkám, odholadaná kost a hádejte se, perte se o to a vyvolají kolikrát kauzu, aby mohli zakrýt jiné věci, které běžejí na pozadí. Ten princip těch vlád nejsou ty figurky, které tam jsou. To jsou ty korporace, které to řídějí. Ty vlastně média, ty financují politické strany a jak jsem dneska říkal, občas uspořádají volby. Je potřeba se například v těch vizích bavit o nových svobodných volbách. Ono to tak stejně jednoho dne dopadne. Ať s náma, myslím, nebo bez nás. Ono k tomu dojde. Teď je otázka, po jakým třesku, po jakým chaosu. Já si myslím, že ten druh chaosu jsme tady měli, to byl covid. A s lidma to zatřáslo, lidi se začali probouzet. Opět tady o tom byla řeč, ale málo. Málo, nechali se spolitizovat a já si vážím práce všech těch lidí, kteří dělali ty demonstrace, ale myslím si, že ta atmosféra ve společnosti je zralá na to, aby to šlo aspoň chvilku, nepolitickou cestou. A chvilinku, ale ono to v těch Čechách nejde. Podívejte se, jak se tady všichni hádají. V podstatě nejhorší je alternativa. To je ještě horší, než co je teď u vlády. Mám s čím to srovnat. 2 roky tam, 3 roky tady. Horší je to dole. Tak co má být nahoře? Dohady, pomluvy, konkurence. Tohle, ať si každý z té alternativy šáhne do svědomí. Diváci posílají informace, já po ničem nepátrám, ale diváci posíláte takové informace, že vždycky říkám, přijedu za Petrem, než máme začít točit Freedom. A říkám, Petře, já to už ani nechci vědět, ale mě ty lidi to posílají, co s tím mám dělat? Oni gratulovali Vojtěchovi, tyhle lidi, kteří bojovali proti covidu, a oni mu gratulujou, že bude ministr a že se mu narodil syn. Teď mi pošlou ty print screeny z mailů sociálních sítí a já mám pocit, že žiju, zase jsme u toho snu, blbýho snu. To mě mrzí. Na druhou stranu je pozitivní to, a už ti předávám slovo zpátky, že ta doba je o tom, že padají masky. Prostě se ukazují charaktery. Očkovaný, neočkovaný, šup. Demonstrace, jak to, kdo bylo. Po demonstraci, kdo s kým je a není. Jo? Jiná kauza. Aha, tak v covidu jsme byli spolu, tady zase mír ne, spíš válku. Zase jsme rozdělili. No to je to, co jim vyhovuje, protože těch pár oligarchů se nikdy nebude hádat. Nikdy. Proč by to dělali? Tady je jenom jeden segment zdravotnictví, digitalizace, energetika, tak a oni se musí domluvit. Ale my toho schopní nejsme. Zatím.
1: Víte, co je můj sen? A je to sen. Aby jsme se dokázali domluvit a byli jsme třeba jako je Kostarika. Bez armády, my stejně nikdy nebudeme potřebovat. Ty peníze, aby se dali do vzdělávání. A aby jsme měli smlouvu s tou jednou velmocí, protože geopoliticky zkrátka si to dělej. Dělej si to tyto tři velmoce. A aby jsme byli neutrální. To je sen. Samozřejmě to je sen. Protože nás vždycky někdo prodá za proda.
0: Takže odzbrojte se, pojďme vyzvat vládu, ať odhodí zbraně. To už udělala ta Berta von Suttner, je taky pojmenovaná kniha, odzbrojte se. Ale my stejně žádnou armádu nemáme, my až teďka kupujeme zpátky. Ale víš co, to je přesně to kopíruje to, co je před těma válkama. Koupit to u těch velkých, oni dělají, že chtějí mír, ve finále tečou prachy, BlackRock, tohleto, víš co. A ne, my mír, nechtějí, jako oni nechtějí. Ty korporace to nechtějí. To jsou ty vládci světa a to jsou ty soupeři. Jak někdo může věřit na iluzi, že nějaký Fiala je soupeř? To může úplnej hlupák si myslet. A jenom přistupuje na jejich hru. Teďka se podívejte, jak ta alternativa kandiduje vlastně s Babišem, aby jsme byli konkrétní. A v ostatním nedochází, že to je jedna větev nahoře? Že jsou to furt jedny prachy? Jedny média, jedny prachy, jedny zdroje, jedny tajné služby. Občas se někdo pohádá, tak tam někoho vyměněj. A to v tu chvíli vidíte tu mediální kauzu. Můžu říct z vlastní zkušenosti, někdy o tom můžu klidně vyprávět jako do detailu. Jsou schopní odpálit třeba svýho ministra tím, že vyrobějí tu kauzu. No takhle, zase budu konkrétní. Myslíte si, že nevěděli, že Primula je na Vyšehradě? Tak si každý domyslete k tomu, co teď jsem řekl před chvílí, a vzpomeňte si na kauzu Primula. To si myslíte, že bylo náhoda, že to najednou otiskli v Blesku? To tomu někdo věříte? No to bylo jenom odstranění vlastního člověka, protože to nefungovalo mediálně, potřebovali řešit jiné věci, já do toho nevidím, co tam bylo za kšefty zatím. Ale rozhodně nevěřím to, že ho náhodou někde vyfotili, to je blbost, že jo? No a takhle to hrajou furt, proto jsem rád, že tohle vzniká, protože my musíme prostě od spodu úplně jinak, všechno ale. Postupně, pokorně, společně odpracovat to, ale já dneska mám pocit, Petře, když bych to měl zakončit, tenhle vstup, já dneska dělám celý den demonstrace. Chápeš to?
1: Já
0: už jsem začal. A jako myslím si, že kdyby byl plný Václavák, tak to nemá tuhle kvalitu, jako to má dneska celý den.
1: Jo, a já tě za to obdivuju a máš úžasnou trpělivost, kterou já už dneska nemám, no. A nemám energii a někdy působím jako zapšklý dědek, protože někdy opravdu zapšklý dědek prostě jsem. No. A myslím si, že lepší to nebude, že to bude jenom horší.
0: Není to pravda. Petr mi volá 3x denně, pak ráno mi hned volá, já říkám, já už to tak člověk cítí na dálku, říkám, ty jsi nespal zase. Proč na to koukáš, Petře? Proč koukáš na ty videa, teď je to furt dokola, teď jsme jak papoušci, Petře, teď my jsme jak papoušci. Ty máš pravdu, my jsme fakt jak papoušci.
1: A pak usnu, zbudím se večer a zase se koukám.
0: Má to jako fetiš, ne?
1: Chtěl bych navázat na Henryho Kissingera, který řekl, Amerika musí uzavřít smlouvu s Ruskem, aby se Rusko stalo součástí Evropské unie a NATO. NATO mělo být zrušeno, tak jako byla zrušena Varšavská smlouva. Kdyby se tohle bývalo stalo, tak tenhle problém vojenský dneska není. O tom jsem absolutně přesvědčený. Kdo bojkotuje neustále mír na Ukrajině, je Anglie, především Francie a Německo. To už jsem řekl. Teď to bylo na spadnutí. A znovu to bojkotujou a znovu to rvou do války. Znovu nabízejí nové věci a nové věci. Je to zrůdný a je to úchylný. Musíme se tomu postavit. Já, Robine, nevím jak.
0: Já pro tebe mám dárek.
1: Jo.
0: Víš, že oni jsou jedny volby, druhý volby, třetí volby, teď se bude zase někdy volit prezident. Tak tady mám pro tebe knížku a je to doporučení budoucímu prezidentovi. Dostal jsem to od diváku, dneska jsem tady vysvětloval v táboře ten koncept inovace republiky. Přijela paní, já si nepamatuju jméno, byla jste tak skvělá, skvělá dáma, šli jsme společně na kafe, na dort, prostě jsme se potkali v Andělce na takovém hezkém místě, vyndala z auta x krabic, mezi tím byly teda vzácné knihy a pak tam byla tadle, takový odpad.
1: Já děkuju, já budu výborným prezidentem v domově důchodců, anebo v přeletu před skukaččí hnízdo, kde mě udělají lobotomy a já tomu budu rád.
0: No ne, jako já jsem si už zakázal číst některé věci, jo. A ne vůbec, otevírá knihy, jenom aby jsme, to ukážu, co to je. Je to tenhle titul. Přátelé, to je docela starší knížka, já jsem to tak náhodou otevřel na straně 192, to ani nechcete, abych vám tady čet. Jo. No samozřejmě tam, proto Rusové vnímali rozšíření NATO jako pokus a tak dále, jo. Po 11. září začaly armády USA a tak dále, Afghánistán. V 90. letech Milošovičovi v této dekádě, invaze do Iráku. No tak to víme, jak to dopadlo. Já nevím, já jsem neověřoval, kdy to paní psala. Tato, je to Češka, ne? Hele, je to opravdu doporučení prezidentovi, protože ten náš prezident podle tohohle jede. Je to fakt síla.
1: To je neuvěřitelný.
0: Vydali to Lidovky, tak my vydáme nějaký jiný knížky zase takový. Lidovky už skončily. Víte, proč zkrachovali? No, protože vydávali takovýhle knížky. Hej, to máš, ale fakt to ještě ukážeme ve Freedomu, protože to je síla.
1: Tak a teď mám pro vás překvapení. Mám tady velice dobrou kamarádku, s kterou jsem strávil velkou část svého života. Procestoval jsem s ní celou Evropu, ale i v Americe za mnou byla, když jsem tam bydlel v Palm Beach. 5 minut od Donalda Trumpa. Je to Gábina Osvaldová. Gábi!

0: Dobrý večer, kávino.
1: Ano.
0: Vy tady tydlíkujte, že?
2: Tak, s Gábinou jsme prožili spoustu nádherných cest po Evropě s divadlem. Byli jsme spolu v Římě, kde jsme hráli Jeronyma Boše, Zahradu rajských potěšení, těsně u zdi Vatikánu, pod kopulí svatého Petra,
3: kde nemám co dodat.
2: Kde jsem se rozhodl, já to řeknu od začátku. Znáte malbu Sixtínské kaple? Co je nahoře? Jsou tam nahé postavy. Nahé postavy. Ten soubor byl oblečený v trikotech, bílých trikotech, a měl se vlastně vytvářet dojem oživlého obrazu Jeronyma Boše. V těch trikotech to vypadalo tak trapně, tak uboze a blbě, že jsem musel přesvědčit celý soubor, že to budeme hrát nahatý. Jenom potřený hlinkou, která praská teplem, a vypadá to výtvarně tak, že je to malba. Tohle jsme hráli v Římě, kde především manželek začali protestovat. A když tam viděli ty nahatý kluky, tak ty manželky tahali za ruce z toho divadla pryč. Nicméně v divadle Teatro Vittoria to slavilo velký úspěch a tam Gábinka hrála.
3: Ano, ale je to, bratru, takových hodně let nazpět.
2: 93. rok.
3: No, asi tak před 30 kily to bylo, no.
1: Nechci by nezdvořil, takže jako žena hata.
3: No jasně. No všichni byli nahatý.
2: Já jsem se šel děkovat nahaté jako režisér.
0: Jak vás k tomu Petr přinutil? Jako, že to asi nebylo jednoduché.
3: Nepřinutil, režisér není od toho, teda dobrý režisér není od toho, aby někoho nutil, ale aby ho přesvědčil o tom, že jeho záměr je adekvátní předloze. A my jsme to pochopili, protože v těch trikotech jsme vypadali jak spermie. To bylo příšerný, takže tohle bylo pravda trošku takový náročný se namazat a ono to bylo včetně hlavy, včetně vlasů, takže když potom se člověk plížil třeba i Prahou domů, jel taxíkem, že jo, a potkali ho sousedi, jak kráčí do čtvrtého patra, jako totální blázen namazaný hlinkou v županu s bílou hlavou. No, ty lidi si o mě mysleli potom a pak jsem se doma hodinu drhla, jako to bylo šílený, ale stálo to za to, prostě to je vznik umění z utrpení.
2: Vypadali jsme tak, jako kdyby jsme utekli ze stropu ty Sixtínské kaple,
3: ano,
2: když jsme jeli do hotelu.
3: Ano. No.
2: Takže tímhle představením, to se musím pochlubit, jsme vyhráli dva světové festivaly. Bylo to první takové představení, kterým jsme otvírali divadlo Ta fantastika v Karlově ulici. Absolutní nepochopení došlo u české kritiky, který začali psát Peep Show v Praze. Arogance peněz. Přitom jsme neutratili ani korunu za kostýmy. Ani korunu. Kouknou, já umím počítat. Zkrátka, doma nikdo není prorokem. Projelo to celý svět a my jsme se tím nesmírně bavili. Takže to je taková vzpomínka. Chceš ještě, Gábinko, k tomu něco dodat?
3: K tomuhle už nic.
1: Ano.
0: Jenom rychlý příběh. Já jsem, když jsem chodil na střední školu, tak mě kamarádi zatáhli na komparz. Tam jsem hrál nějakého raněného vojáka. Tak jsem říkal, tak udělám takový gag doma, přijdu domů za mámou, za tátou, celý jsem byl takhle nabarvený, prostě rozbitou hlavu, jedu metrem a teď jsem si říkal, no musím zakrýt, to je ostuda. No jo, jenže on se mnou ve vagonu jel Vladimír Franc, tak všichni koukali na Vláďu a to, že já mám rozbitou hlavu, tak mi bylo úplně jedno.
3: No. Promiň, teďka jsem si vzpomněla, to je úplně historka od někud od jinud. A je to historka paní Kolářové, Daniely, herečky. V Mostecký ulici kdysi dávno byla parní pekárna, kam jako lidi si rádi stoupli i do fronty. A přišla tam paní Kolářová, stoupla si do fronty a ona byla slavná herečka, načež najednou se ta fronta celá na ní obrátila a všichni na ní zírali, ale úplně je. A ona si říkala, že by teďka se mnou bylo něco v televizi, nebo jako, že ty lidi na mě takhle reagujou. Tak se tak jako ošívala, pak se podívala za sebe a tam stála Barbara Streisandová, která v tu dobu na Karlově mostě točila film Jentl. Takže, pardon, jenom, že tady France Barbara Streisandová, pardon. That's all.
2: No, co bychom vám tak ještě řekli z příběhy z natáčení, už dneska není moje parketa. Jsem dramatický, jsem hysterický, v podstatě někdy, jsem zapšklej. Mám pocit, že, já vám to řeknu takhle, já totiž cítím, že už nemám čas. Prostě nemám čas na hezký slovíčka, nemám čas na hlazení, mám chuť někoho chytit a těch lidí je hodně, zatřást s něma a říct do prdele, proberte se. Proberte se. Takže tím se trošičku vám jako omlouvám, že opravdu jsem někdy velice nepříjemný v těch videích. Jsem si toho vědomý, ale ne vždycky jde se na to koukat ze zhora a mít ten nadhled. Občas to nejde. Když vám někdo nastříká na vrata židovskou hvězdu a tam nakreslí americký dolar a když vám vyhrožujou, že vám zabijou děti, nedělá se to úplně dobře. Zůstane to ve mně a odpovídám pár jedincům, který mi tam pravidelně velice sprostě nadávají, a neudržím ten nadhled. Já se vám za to nesmírně omlouvám, protože dělám to především pro vás, co jste tady. Takhle to je.
0: Děkuji. Já jenom zkusím krátce. Prostě zažíváme plno velmi jako vzácných setkání na pozadí. Petr jde obile a dostane archivní materiály k tomu, k Masarykovi. Takže dějou se i krásné věci, krásné reakce. Tvůrčí lidi píšou najednou písničky, přijedou, já tam jdu k Petrovi. A teď tam nesvítilo světlo, nic, tma. A najednou potkám cizího chlapa tam. U Petra na zahradě. A já, dobrý den. Je, to jste vy, ten chlap, ten pán, mávám. A on nes ty písničky, ty básničky, mávám, jo?
2: Nevím, Mára, Mára.
0: Mára, no super, kreativní člověk, v obrazy, písničky, no ale že ty lidi jdou až takhle k tobě na zahradu, neuvěřitelný.
2: Teď vám ještě řeknu jednu věc, já bych moc poprosil řidiče autobusu, aby si stoupnul. Ahoj. Tak ten mě tady zastavil na chodbě a řekl mi krásný příběh. A já jsem netušil, že to jde až takhle daleko. Prosím tě, jak se jmenuješ? Tomáš.
4: Ahoj Tomáši.
2: Ahoj Tomáši. Ahoj Tomáši. A Tomáš mi říká, řídím takhle autobus a pouštím si vás. A vy tam mluvíte o fašistech a o nacistech a o tom, jak ten prezident, jaký to je, špion komunistický. A začal mě tam fotit nějaký pán a nahrávat si mě. Já jsem věděl, že přijde stížnost, že špatně řídím autobus.
0: To je síla. No tak to je síla.
2: Takže já moc děkuju za to. Ano.
0: Freedom.
2: Freedom.
0: Freedom. A to já ti řeknu taky s autobusem.
2: Svoboda. Ano.
0: Ano.
2: Svoboda.
0: Jdu se synem po Kodaňský. Děti vidím málo. Fandím jim, oni fandí mě. Tak jsme si šli se synem zacvičit. Najednou zabrzdí norma MHD, ten červený, ta harmonika. Začne troubit. A pan autobusák z autobusu. Dobrý den, Robine, dobrý den. Na celou Kodaňskou. Hele, já měl tak těžký den, že vůbec nevíš, co jsi pro mě udělal. Já ti to pak řeknu. Kolik energie jsi mi předal a já ti za to tak děkuju a můžu to tady říct na kamery, můžu to tady říct všem. Udělal jsi pro mě obrovskou věc v ten moment. Fakt ale, díky moc.
2: Teď vám řeknu další příběh z divadla. Víte, já jsem si nikdy nevzal žádnou dotaci. Já jsem bojoval proti dotacím, který dostávali takzvaný soukromý divadla, SROčka. Mě strašně vadilo, že SROčka, soukromá divadla, dostávali 12 milionů, 13 milionů ročně, což mě přišlo strašně špatný. Tak nepodnikej, dělej příspěvkovou organizaci, dělej not for profit organizaci, ale nebuď SROčkem. Vzedmula se obrovská vlna nenávisti vůči mě. Já jsem ten stát, Českou republiku, zažaloval a ten soud jsem vyhrál. Barroso, tenkrát šéf Evropské unie, mi napsal dopis, že ve všech bodech mi dávají za pravdu. Tím chci říct, že tady po tomhle soudu se vůbec nic nezměnilo. Naopak se všechno změnilo. Přišel Babiš a začaly být dotace úplně všude. A všem. Samozřejmě. Takže když přišli z města mi nabídnou dotaci, konkrétní příklad, 8 milionů korun, tak mi řekli, tady budeš mít 8 milionů korun, ale polovičku nám dáš nazpátek. Tak jsem je vyhodil. To znamená, každý musí začínat sám u sebe, všude. A mluvit o tom. Nebát se mluvit. Já s dovolením navážu na pana Wericha. Když jsem se ocitl v roce 1980 v New Yorku, tak jsem začal zkoušet v takzvané Modré Sokolovně na 73. ulici a 1. aveniu. Přesně tam, kde zkoušel Werich s Voskovcem a s Ježkem. Byly to tenkrát a do dneška jsou legendy a modly. V čem jsem si často pročítal, je v knížce, kterou napsal pan Werich, která se jmenuje Potlach. A on tam píše jednu věc o New Yorku, o Češích. A já řeknu, co tam píše. Říká, již ať jsme pryč od toho krajanského hnusu, aby jim člověk mohl říct, co si o nich doopravdy myslí. Říkám to proto, protože jsem zažíval absolutně to samý. Nejhůř se k sobě chovala česká menšina. neuvěřitelným způsobem. Nejlíp se k sobě chovali Rusové, Poláci, Slováci, ale Češi ne. A pan doktor Steinbach, což byl lékař Karla Čapka a Olgy Scheinflugové, mě řekl jednu důležitou větu. Petře, jestli chceš tady něco dokázat, nechoď mezi Čechy. Asimiluj se mezi tímto národem, ať jsou to Španělé, Američané, Angličané, ale jestli se chceš vymanit z tohohle kruhu, nesmíš hrát v České sokolovně. Měl absolutní pravdu. Proč to říkám? Tento národ trpí šílenou závistí. Tady opravdu platí to, že sousedi nechtějí, aby měli taky tu kozu, co má soused, ale opravdu chtějí, aby mu ta koza chcípla. Těchto lidí je moc, my jsme tímto nemocní, proto se chováme tak, jak se chováme. Je to k zamyšlení, není to kritika, ale znovu říkám, musíme začít u sebe, protože díky nám, ty lotři, co jsou v té politice, jsou tam jenom díky nám. Není možné, aby po 36 letech jsme se rozhodovali mezi komunistou rozvědčíkem a komunistou Babišem. Jak je to možné? Je to jenom v České republice, není to nikde jinde v postkomunistických zemích. To znamená, tohle jsou ty otazníky nepříjemný a lidi se na mě zlobějí kvůli tomu, že tohle to říkám, ale my si na to musíme začít odpovídat. Potom budeme vědět, proč vyhodili Jana Masaryka z okna a tak dál a tak dál. A proč si tak strašně nevážíme hrdinu Mašínu a rodiny Mašínu. Že byl první odboj, druhý odboj, třetí odboj a teď se musíme snažit udělat čtvrtý odboj. To je vše.
0: Proto jsme v táboře. Město myšlenek, jak tady dneska zaznělo, město myšlenek. Jak jsi zmínil Jana Masaryka, tak jenom zmíním informaci s Jaroslavem Čvančarou, tak chystáme takový Freedom speciál, který odvysíláme jeden z úterků a kde budeme více do detailu hovořit o tom, co je tady na titulní straně. Zároveň k tomu vzniká dokument, další materiály, takže já to často říkám ve videích, řeknu to i tady, když nenarovnáme ty dějiny, když se na to nepodíváme, když to nerozeberem, jak máme potom se narovnat jako jednotlivci a národ? Ono to bez téhle inventury nepůjde. Dneska vidíme, že to je všechno tažený jenom penězma, jenom tím velkým egoismem a lidi chtějí ty věci ve zkratce, bez práce, rychle a tak. No dobrý, je to cesta teda v tuhle chvíli většiny. Ale jak jsem tady říkal, jestli chceme změnu, tak jednak nejčastější odpověď i u Petra, kdy mi jednou volal, Robine, já už vím, musíme opravdu začít u sebe. No jasně, že jo, ale myslím, že spousta z vás už začalo a i na jiných třeba platformách, na jiných aktivitách, nebo ty lidi o tom vůbec nemluví. A na tohle já věřím, víš, na tu pozitivní energii, která je pod kobercem. Oni se nederou nikam, oni nejsou tolik na sociálních sítích, ale pak někam přijedeš a zjistíš, že dělají úžasné věci. Ale nikam se nederou, ani do politiky, ani do médií. A tyhle lidi by měli být tady na pódiu, dávat jim víc prostoru, a nebo zkrátka o nich jenom více vědět.
2: Ale víš, co je blbý?
0: Co? Je toho blbý hodně.
2: Že když začnu u sebe, že se mě země udělá špatně. Protože to mládí bylo hodně divoký, o nic jsem se nestaral. A člověkovi to nějak dochází, až když mu je po té 70, a to je pozdě. To znamená, chci tím navázat, školství je důležitý, rodiny, chtějí rozbít rodiny. Je to boj proti rodinám, to už chtěli komunisti. To znamená, proto o tom mluvím. A to, co dělám a proč to dělám a jdu z kůži na trh a mám s tím jenom nepříjemnosti, dělám to především pro svý děti, aby neřekli, ty jsi furt někde nadával v kuchyni a nikdy jsi nic neřekl.
0: se zeptám možná to vás, Gábino, svoboda. Tady se o tom namluví, celý pořad se tak jmenuje. Celý den tady o tom mluvíme, co pro vás znamená svoboda?
3: To je strašně jednoduchý. Svobodu, jako vysvětlovat Čechům, co je svoboda. Každý to asi chápe jinak, že jo? Lidi chápali omyslnou svobodu za totáče, když nesměli vystrčit nos za hranice, někdo byl svobodný, někomu to stačilo. Pro mě je svoboda to, že mi každý dá pokoj. Já to říkám jenom takhle úplně obyčejně a hloupě, ale že mi každý dá pokoj, nebude mi nikdo říkat, co mám číst, nebude mi nikdo říkat, co si mám myslet, nebude mi říkat, co mám jíst, nebude ve škole krmit moje děti bulgurem, kuskusem a pstruhem, aby se ještě zadusili. Prostě to nebude mi říkat, co mám pít, nebude mi říkat, v čem mám jezdit. Já to říkám takhle lapidárně, ale on to člověk vidí den o denně, nebude mi říkat, co si mám myslet o panu prezidentovi, nebude mi říkat o tom, že tamhle ten je báječný, nebude mi ani nutit, abych si přečetla něco a zabývala se tím. Prostě svoboda je. A to je jak čistá voda, prostě je mi dobře, jsem spokojený. Neříkám, že se o nic nestarám, to ne. Ale jako já pán, ty pán, nikdo mi neleze po zádech a nechá mě, abych si žila svůj život. To je všechno.
2: To je nádherný.
1: Krásný, krásný.
2: A svoboda je především obrovská zodpovědnost. To jsem poznal bohužel až v Americe. Protože záleželo jenom na mě. Každý den jsem musel udělat rozhodnutí. Bylo to jenom na mě. Tam nejsou žádný úřady. Když chceš dělat hospodu, nemusíš mít nějaký výuční list, kuchaře nebo... Ne, buď to si vymeš tu hospodu a buď to tam ti lidi choděj, nebo nechoděj. Je to jenom na tobě. A my jsme udělali velkou chybu a víte kde? Tam to začíná, u těchto maličkostí. Jak nějaký úředník může říct, že se nesmí kouřit v hospodě? Jak je to možný? Úředník...
1: Říká nekuřák.
2: Já jsem nekuřák samozřejmě.
3: A že se nesmí kouřit mentolky.
2: No, jak je to možný? To je věc jenom toho, co vlastní tu hospodu a toho zákazníka, který řekne, já tam chodit nebudu, když se tam bude kouřit. A mezi sebou se dohodnou, ale nemůže to rozhodovat úředník. A tam to začíná. Protože teď to bude maso, tlustý maso a tak dále a tak dále. Prostě začíná to v těchto maličkostech a my nesmíme nikdy usnout. Jediný, kdo proti tomu bojoval, byl, jestli si vzpomínáte na toho poslance, který umřel na infarkt. Kuřák, velký kuřák. Víte, jak se jmenoval?
1: Kubera.
2: Kubera, děkuju. Kubera. Ten bojoval jak lev a všichni se mu smáli. Ale tam to začalo.
0: Tak jo.
2: Co? A Benda. No, ale
0: ten je výborný, ten je tam od narození, tenhle. Ten bojuje za všechno, co chtějí lidi slyšet. Tyjo. No, oni tam jsou vůbec týpci.
2: Já se o nich vůbec bavit nechci, protože to je naše vina, že tam jsou. To je ten problém. Dobře.
0: Co budeme dělat?
2: Já myslím, že si půjdeme zahrát kuličky a vzpomínat na mládí a ne, uděláme si krásný Vánoce. Jsem moc rád, že jsem tady mohl být. Díky Robinovi, děkuju ti strašně, Robině, za to, co děláš, protože jsi v podstatě pro mě jedinej takovej průkopník. Opravdu nikam nepatříš, nikoho nikam netlačíš. Necháš každýho říkat svůj názor a to je ten základ, jak by to mělo být. Děkuju ti.
0: Děkuju tobě a děkuju vám. Takhle. Ale jednu věc na Petra prozradím. My od ledna loňského roku spolu píšeme knížku taky, aby toho nebylo málo, ale máme už celou řadu kapitol. Jenže nevím, jestli ta knížka dává vůbec smysl, protože já vždycky, jako to jsou velmi zajímavé věci z Petrova života, ale pak jak spolu trávíme dost času, že přijedu, protože já mám kousek od toho, jak Petr bydlí, tak já mám maminku. jo, která je tam v pečovatelském domě, takže já se to vždycky jako spojím, jedu za Petrem, za maminkou a tak dále. No a Petr mi začne říkat další příběhy ze života. Já už se teď se mi jedinej nevybaví a to je možná dobře. Já říkám, Petře, ale to si o tom vůbec nemluvil. Takže nevím, jestli to někdy dokončíme. Tvůj život je pestrej. Úplně chápu, že mluvíš často o tom nadhledu, že si prožíval rok 68, pak z dálky přes oceán rok 89. Fandil si tomuhle národu, znal si jednoho prezidenta, druhého prezidenta, třetímu nemůže přijít na jméno. Jako prostě byl si v tom politickém mainstreamu, i v tom mainstreamu, víš, jako chápu, no, že seš toho plnej taky, víš, těch věcí.
2: Ale nechtěně. Nechtěně. Je, když se podepisovala anticharta u nás v divadle, já bych ji býval určitě podepsal, já jsem nebyl angažovaný politicky, já jsem v podstatě nic nevěděl, já jsem nebyl žádný hrdina. Ale oni mi řekli, podepiš to, já jsem řekl, tak mi to dejte přečíst. No a oni mi to nedali přečíst. Tak jsem řekl, tak přece nebudu podepisovat něco, co jsem nečet. To vše.
0: No počkej, a pak přijela Česká televize o 25 let později, nebo jak dlouho? Já nevím kolik, 20 let?
2: 35 let.
0: A řekli, pane Kratochvíl, tak jak to bylo s tou antichartou a tohle? No?
2: No. Přišli za mnou a točili dokument o lidech, kteří nepodepsali antichartu. A říkali, no Petře, tak to je úžasný, ty jsi se zachoval tak charakterně, tak statečně. Co tě vedlo k tomu, že jsi to nepodepsal? A říkali, no protože jsem to nečet. No jo, ale tak to nějak rozveď. Já bych to býval podepsal, kdyby mi to dali přečíst, že bych tomu nerozuměl. Tyhle, Petře, prosím tě. Jsem říkal, dobře, a...
0: Byla Česká televize, s Českou televizí.
2: A já říkám, no, on říká, no dobře, ale... Mně to vypadlo, já mám strašnou sklerózu.
0: No, a že jsi nepodepsal chartu.
2: No.
0: A říkám, no se nepodepsal, tam byl plno komunistů a to já jsem nemohl podepsat.
2: Jo, jo, ne, já jsem řekl, dobře, a můžu říct všechno? Říkal, no samozřejmě, Petře, to je pro chartu. Já jsem říkal, já jsem nepodepsal antichartu, ale jsem hrozně rád, že jsem nepodepsal chartu.
0: A oni mu na to řekli, tak to nemůžeme odvysílat.
2: Tak to ne.
0: Takže režim jako režim.
2: A já mu říkám, tomu režisérovi říkám, no jo, ale... tak to se moc nezměnilo. A další věc, neuvěřitelná, to vám musím říct. Přijela Česká televize, velký štáb, točit nějaký dokument. Tenkrát s Luckou, dojevan. A ta vila, v který bydlím, jsem koupil od restituentů a jmenuje se Elinka. A ta produkční takhle stojí a kouká na tu vilu. A říká, Elinka, to musel být pěkný frocek. Já jsem říkal, paní, helejte, tu Elinku zastřelili při osobozování Prahy. Při pražském povstání, když šla z Lidové školy umění. A ona říká, aha, no stejně to musel být frocek. Jsem říkal, a ven. A vypadněte. Všichni a ven. A vyhnal jsem je. A tohle, Českou televizi, ano. A tohle v těch lidech je do dneška. To si nedovedete představit, jak se k sobě tyhle lidi chovají. Nedovedete si to představit. Česká televize je pro mě něco, to je hodně zrůdná záležitost. To je zrovna tak zrůdný, jako ten špion na Hradě.
0: Tak jo, Petře, tak to jsou příběhy, které rozebíráme i do té knihy, o kterých se bavíme hodně mimo kamery, ale jedno poděkování bych pro tebe měl, protože Petr za svůj život plno věcí dělá nezištně, až teďka kolikrát, když odjedu z natáčení, tak říká, hele, já jsem přišel do kuchyně za holkama, já jsem jim vyprávěl to, co tobě. Robine, oni mi to nevěřej. víš, s těma indiánama, podobný jako ty, ale prostě vypráví Petr různý věci, které dělal za svůj život, použiju slovo fakt nezištně. A jedno z těch je, já to nechám úplně bez komentáře, ale připravili jsme ti takový jako za Freedom, za Mirka, za Honzu, za všechny, co jste tady, co koukáte, takový jako poděkování a překvapení, ale myslím si, že to je i pro nás, pro všechny. Jedna, obsahuje to i takový hezký text, který si často pouštíme při našich cestách, takže ono to všechno zase krásně souvisí, tak že bychom si teďka něco, no, za chvíli přijde kamarád.
2: Co já mám dělat?
0: No, můžeme počkat. Nebo si můžeme mezi tím zakřičet Freedom ještě.
4: Je. Jo, tak jo.
2: Co?
0: No, nebo ty chtěl něco říct?
4: Ne. Co? Já už ne.
3: Tady budeme překážet.
5: No tak pojďme si zakřičet.
2: Jo, zakřičet.
0: No, můžem. Tři.
2: Díky.
0: Díky. Ano. Díky. Krásné Vánoce všem, krásný adventní čas. Všem, co se koukáte, každý den svoboda, ale vždycky v úterý haka.
2: Freedom!
0: Freedom! Těšíme se zase příště tady každý úterý na Inovaci republiky.
2: Moc děkuju, bylo to tady příjemný a krásný. Mám rád Tábor.
0: Noviny do všech krajů. Máme rádi lidi.
6: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: přešel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jedeme, přátelé. Tiskne se první číslo novin Inovace republiky.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní stream s kým jiným než s Ivanem, než s Michalem Svatošem, já se omlouvám. Tak jsem se na to těšil, až jsem ti zblbnul jméno, což mě teda samotného mrzí. A přátelé, dejte nám vědět, prosím, jestli nás slyšíte a vidíte, protože na kontrolním počítači se dějou věci, které se mi vůbec nelíbí. Tak jenom poprosím, jestli máte obraz a zvuk, než se do toho vrhnem. A vítám tě tady, jsem moc rád, že jsi zavítal. Jak se máš?
1: No, já jsem mám vytížitě pracovně. Tak slyšej nás, neslyšej?
0: Vidíme vše, OK, píšou lidi, tak je to dobrý, tak
1: můžeme... Tak já vás lidi zdravím.
0: Tak a je to tvoje, já ti dám prostor rovnou, protože to je pecka to, co si dneska přines.
1: No podívejte se, ona ta pecka pokračuje, takže začneme trošku jinak. Před pár minutami Kirill Dmitriev, tedy osoba, která je z ruské strany zřejmě nejaktivnější ve vyjednávání úplně nové situace ve světě, prohlásil, že Evropská unie musí vyřešit nejprve problémy, které vytvořila, tedy nekontrolovatelnou migraci, rostoucí kriminalitu, deindustrializaci, vysoké ceny energií, zrychlující se ekonomický pokles a rozsáhlou cenzuru. Evropa si zaslouží lepší, udělejme my, Rusové, říká to Kirill Dmitriev, z Evropy zase velkou věc. Jsi tam? Já tě neslyším.
0: Jsem tady.
1: Takže tohle řekl Kirill Dmitriev před hodinou. Je to přesně to, co v podstatě napsal Petr Vlk, známý to český bloger, ve článku na Pravém prostoru o americké strategii. Nové. A čeho jsem si všimnul já, že najednou začali, víte, CIA založila v uplynulých 50-60 letech obrovské množství různých organizací, jejich jediným cílem bylo, nebo hlavním cílem bylo podrývat Rusko. A koncem letošního léta organizace najednou změnili svou retoriku a začali, já jsem to nazval, podkuzovat Rusku. To je úplně jiná věc, ono se to odehrává v politice, četli jste, vidíte to dnes a denně, co se děje, Zelenský i Evropa jsou v nemilosti, dokonce Evropa zuří, protože tvrdí, že jich chtějí USA rozdělit. Ale proč se to děje?

uvědomili, že ve všech těch válkách prohrávají, protože se řežou s Rakušanama. A Rakušani si uvědomili to samé a udělali úplnou změnu spojenectví. Na předchozích válkách vždycky vydělali Angličané nebo Prusové. Prusové byli spojenci Francouzů a Rakušané byli spojenci Angličanů a Holanďanů. Ale vždycky na válce vyhráli Angličané a Prusové. Proto se provedla tato velká diplomatická revoluce. Ona měla nedozírný vliv, protože se k ní připojilo Rusko na straně Francie. Rakouska, Uherska se k ní přidalo Rusko. Výsledkem bylo rozdělení Polska, ruský vliv. Byla to úplná změna situace. Prostě Rakousko-Uhersko už nechtělo prohrávat války v anglickém žoldu, protože Anglie je platila, a Francie nechtěla prohrávat války tím, že se bude řezat o život s Rakouskem-Uherskem a Angličané si vyzobou smetanu. A tahle věc se náhle začíná dít teď. Spojené státy americké vidí Rusko jako svého přirozeného partnera. Pokud se podíváme na to, proč se tomu tak děje, tak narazíme na ony kritické minerály. To je něco, co Kiril Dmitrijev neřekl. Ano, totiž kritické minerály jsou tak důležité, že Spojené státy americké Rand Corporation nedávno spočítala, že 78% výzbrojních podniků Spojených států amerických se zastaví do 90 dnů a nebude moc vyrábět zbraně, když Čína přestane Spojeným státům americkým dodávat tyto kritické minerály. Evropa je na tom ještě hůř, tam je 92% spočítáno. Německo má 92% veškerého svého průmyslu, moderního průmyslu, vyřízenýho, když Čína nebude. A Čína, když na ní tam začal tlačit, když začali Evropané vyhrožovat Rusku, začala s těmito kritickými minerály zlobit, omezila je v podstatě pouze tak, že dneska se nesmějí příliš používat pro vojenské technologie, zejména proti Rusku. Je to taková pomoc Rusku. To je obrovská věc, tedy Čína se dostala do extrémní pozice první mocnosti světa, která za historické období je schopna ostatní velmoci účinně blokovat. To znamená Spojené státy, Evropa, dokonce i Rusko, si bez čínských kritických minerálů nepomůžou. To není válečný stav, to je úplně jiná situace. Ale pro Spojené státy americké je naprosto šokující. Abyste to pochopili blíže, letadlo F-35 spotřebuje 426 kg těchto minerálů. Jedna větrná turbína o výkonu pouhých 3 MW spotřebuje 2 tuny magnetu z minerálů. Z těch minerálů označují si REE. Každý chytrý telefon potřebuje 0,35 gramů terbia a itria, jenom proto, aby fungoval jeho displej a aby to tak vrdělo, když vám někdo pošle nějakou zprávu, tak to zavrní. A bez toho všeho je moderní průmysl partnery. Zároveň spočítali američtí analytici, že to potřebá desetiletí, ne jedno, ale několik desetiletí, aby se Spojené státy z toho dostali. A Evropě to potřebá ještě déle. A teď se objevila taková zvláštní věc mezi analytikama, a to Rusko tyto minerály má je na jednom místě, a pokud srovnáte kapacitu, tak Spojené státy americké disponují zásobama těchto minerálů REE ve výši 1,8 milionu tun, ale ty jsou roztříštěné po celých území Spojených

štátov amerických. A tyhle minerály jsou tak roztříštěné, že Round Top v Texasu, to je jejich největší naleziště, obsahuje pouze 130 000 tun, tedy je 100krát, je velmi malé. A teď si představte, Rusové mají obrovské naleziště těchto materiálů, Lovozero. V Rusku, v Murmanské oblasti, je to naprosto pustá oblast, dá se tam výborně těžit, nějaký protesty nebo nějaké ohrožení měst, protože ono to je velmi neekologické, i když se to, a potřebuje to obrovské investice. No a oni to tam mají v téhle oblasti 13,2 milionu tun a 8,5 v Jakutsku. Tedy Rusové mají zase velké štěstí na minerály, tyhle kritické, protože mají na obrovských nalezištích a hlavně to Lovozero je unikátní v tom, že se tam vyskytují podle analýzy CIA úplně všechny minerály na jednom místě. Navíc Rusové, když vezmeme technologii, no to je velmi těžké, takže Spojené státy americké, když vytěží minerály, tak je musí posílat do Číny na zpracování. A Spojené státy americké nemají příliš mnoho technologií na zpracování. Evropa nemá takřka žádné technologie na zpracování. Všechny technologie má kompletně Čína. A pak je to Rusko, které má docela hodně technologií. A to, co Rusko nemá, jsou, my jsme to řekli, pracovní síly a hlavně finanční zdroje pro to, aby ty minerály těžilo. Putin nařídil letos v listopadu zvýšit těžbu těchto minerálů a zpracování v Rusku na 700.

Vážení přátelé, vítejte u kalendária číslo 169, které bude rozloučením s měsícem červencem. K tomu jsme vybrali archivní nahrávku, pořízenou již před léty s kolegy ze stanice Vltava v rámci pořadu Muzikafé. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

Hezké prázdninové odpoledne všem, kdo posloucháte dnešní Muzikafé s podtitulem Děti července. Začali jsme tak trochu z hůry gregoriánským chorálem Pange Lingua, chvála slova v transpozici Jiřího Robka, varhaníka z kostela svatého Jakuba. 1. července 2022 by se dožil 100 let. Mezi jeho žáky patří například jazzman Milan Svoboda či Michael Kocáb. A vážnou muzikou budeme pokračovat o 10 let a 6 dnů později. V červenci roku 1932 se totiž narodil rakouský skladatel a hudebník s polským jménem Joe Zawinul.

To byla skladba Barbary Coast za vinulových Weather Report, kde jsme krom jiných slyšeli na basovou bezpražcovou kytaru Jacquesa Pastoria. Zůstaneme ještě chvíli u jazzové, i když již možná méně vážné hudby. V červenci 1924 se narodil Vlastimil Hála, jenž se dožil pouhých 61 let. Stihl však napsat spoustu především filmové muziky, ať již to byl Limonádový Joe, Světáci či Starci na chmelu, anebo slavné sci-fi s Janou Brejchovou a Jiřím Sovákem v hlavních rolích s názvem Zabil jsem Einsteina, pánové.

a od filmového swingu již jen krůček k sketu. Ten implikoval do jinak spíše bluesrockového stylu skupiny Can't Heat její téměř nevidomý frontman Alan Wilson, dítě července, jenž se roku 1970 připojil ke klubu 27, aby v nebeském báru usedl ke společnému stolu s Janis, Amy, Jimem, Brianem a Kurtem. Jeho příběh najdete v archivu Vltavy pod názvem Led a náraz slepé sovy.

0: Dalším hostem, narozeným v červenci roku 1921, je teplický rodák Felix Holzmann. Většina z nás asi zná jeho scénku s akváriem, kde skleněné stěny jsou ze skla, mimo jiné také proto, aby z něj nevytekla voda. Dvě z nich jsou kratší než ty druhé dvě, které jsou delší, akorát nahoře stěna chybí a tak dále, a tak dále, a tak dále. Málo kdo však slyšel od autora tuto historku v němčině, pochopitelně jak jinak než s jeho typickou Felixovou ledabilou samozřejmostí. Nejen hudba, ale i humor je mezinárodní.
1: Das sagt man nur so Herrenzimmer, sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen. Ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, nee, warten Sie mal, so groß war das ungefähr. So großes Aquarium. Und in diesen, nein, ich weiß nicht, doch nur so groß konnte es schon sein, so großes Aquarium war das, und zwar viereckig war das, vier Seiten hatte das, so zwei längere und zwei kürzere Seiten.
0: Všimli jste si, jak se s tím pan Holzmann nemazlí a s nějakým hrdelním R si vůbec nedělá starosti? A podobně to řešil i náš další v červenci zrozený umělec, rovněž německého jména, Karel Gott, jenž v někdejší NSR vydal spoustu LPček. Málo se ale ví, že naspíval, pochopitelně v češtině, píseň pro Jana Palacha a také, že jedním z jeho skalních fanoušků byl Josef Bigu Vondruška, zakladatel undergroundové kapely Umělá hmota. Zlatý Slavík měl také velké štěstí na textaře, například Jiřího Štajdla, který uměl ušít slova přesně na míru k náladě a melodii, jako v tomto případě u skupiny Creedence Clearwater Revival a jejich písně s nádechem soulu, která se v originále jmenovala Down on the Corner.

Vydáme se teď na ten čílet. Joy Division, divize radosti. Termín pronucenou prostituci v koncentračních táborech za nacismu a zároveň také název kvartetu se zpěvákem Ianem Curtisem, narozeným kdy jindy než v červenci, přesněji 15.7.1956. V textu písně Wilderness z roku 1979 polemizuje jak s organizovaným náboženstvím, tak také s hříchem samotným.

A máme tu první zástupkyni něžného pohlaví. 9. července, to jest ve znamení raka, se narodila zpěvačka a manželka Kurta Cobaina, Courtney Love. A takhle pojala a stvárnila dílko skotského písničkáře Donovena, nazvané Čas čarodějnic, The Season of the Witch.

V tajemné, neskuli, čarodějné atmosféře ještě chvíli zůstaneme se skladbou basového kytaristy z desky The Super Session Harveyho Brookse, dítětem července zrozeného v roce 1944.

červenci roku 1922 v Mikulově narozený někdejší dirigent Točru, tedy tanečního orchestru Československého rozhlasu, dostal jednou přímočarý dopis od žáčka z hudební školy. Prosím vás, co mám dělat, aby ze mne byl Krautgartner? Odpověď zněla jednoduše. Kupte si klarinet, cvičte na něj 5 hodin denně a dělejte to 20 let. Karel Krautgartner a nahrávka, pořízená živě na úpatí zámeckých schodů na Malé Straně, zakončí dnešní Muzikafé. Od mikrofonu se s vámi loučí Michal Kyselka.

0: Hezký večer
1: Hezký
0: vám i
1: večer.
0: vám, vážení posluchači. Vidím, že jsem se dostal do nejlepšího. Už jsem se do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
1: No, to je
0: hrozný,
1: právě
0: co se
1: ono,
0: děje.
1: že
0: to je fakt jako hrozný.
1: Jsme na to programování. Ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
0: On ten výběr velký nebyl. A já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se,
1: ona bude
0: jak
1: muset
0: se zpamatovat, že nebude, jako prostě, jo.
1: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku z Ruské
0: na
1: federace.
0: Třetí zprávu, ano. Tak já si chopím tedy, ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je byla debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, míněno teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získaly možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniskem napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největší nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamaňského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzárské lodi, oni dostali vlastně ten korzárský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek se dělali teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádějí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket, bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB CAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty, a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec.

0: Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní Dumy. Tak.
1: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě, myslím, někde v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde na přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě, to je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to znamená ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spál a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Změnil se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak a dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer, kolem 8. hodiny, zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník, který restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to, kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
1: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka v případě už jsem měl se na to může podívat, že počet obětí se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda před to věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidský den, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit na místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem. Jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlín se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, jak je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Zmiňuje se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlín rychle posiluje svou armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro, zatímco Berlín plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 2026 dostávají všichni 18-letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě, zatímco od července 2027 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlín oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance, zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před záživými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku znamená zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
0: Tak, jdeme si kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7/9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc, tady co zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována, tedy asi drony je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
1: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropolje je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Takže dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termíny její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tady Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně v boji proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země, tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázal na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbovstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto v této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
0: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s volacím znakem, tady je s odznakem Dubaj, uvedl, že ruští vojáci zatlačili klíčové ukrajinské síly zpět a nyní neutralizují zbývající ukrajinské skupiny ve městě. Rádiové sledování ukazuje obraz kolapsu v řadách OSU, tedy protože ty jednotky, je to fakt sebranka, takže jsou nevycvičeny. Násilně mobilizovaní vojáci jsou v ní z velkého podílu a ty jsou posílány na frontu dokonce bez jídla, bez vody a hlavně bez bojových zkušeností, jak tvrdí ruské jednotky. Podle stejných zpráv jsou mnozí připraveni se vzdát na ukrajinské straně. Nicméně situace v regionu je složitější, než se zdá. Ukrajinci ovládají ale lesní zóny kolem Krasného Limanu a pokud to budou dělat a budou tam schopni to udržet a organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren. Nebo asi továry na dřevo a na asfalt. Širší oblast Krasného Limanu s hustými lesy, skalami a soutěskami Národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krasný Liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
1: Na další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a Dněpropetrovské oblasti a nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud jde o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten skořil ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam se snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam skořil ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšší nebo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyrábené těžké drony typu Baba Jaga. Takže, tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu další, ještě co tady máme, tak samozřejmě o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokoptérový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobili 1 000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně, tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tedy. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
0: Další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat. Tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo koloděze, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slaviansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě říditelné pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavianska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasirevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slaviansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podobný. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Specnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že Torecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu, škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nuž, asi můžeme dál.
1: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že se, jak se zintenzivňuje, Rusové žijou si jenom 10 kilometrů od Sum, a teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace v oblasti je kritická a teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A Tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malá Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasia, a to bylo tedy Čečenci, a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, přičemž vytlačí jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády odbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží narychlo budovat své pozice ve volné slobodě a do živelních prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a nebo raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odpolovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněný v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu. A to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další tam, co se vyráběly Flamingo a analogii tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
1: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem. Klíče objekty ukrajinských sil, že jsou plamenek, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájí nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev, a tam byl při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel pak dva a pak tři, to bude do těch patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, přesouváme se do dalšího košiku, dalšího mailiku. Blízký východ a Irán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě, a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tanky. Kéry asi a cisterny, tady je tanky a cisterny, tak nevím. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
1: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nesary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu, on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něčeho uvrtat jako až přes příliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domů, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump, už o tom také byla často řeč, on je něco jako, a zejména, že to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně s tím pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG a to mělo být v Damietě, v přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník tedy s tím plynem. To zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, to byl ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině, to je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být během, se zdá být tedy během vykládky teda toho LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Írán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Íránské ministerstvo obrany uvedlo, že na svém nebo ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota íránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Íránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
1: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
0: No, z února, že jo.
1: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě, a to je ten hlavní důvod, a to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je tím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohleto a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou sehnout. A já mám pocit dokonce, že tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el-Mandab. Že to je dokonce tam, protože oni nemohou, a to pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kde Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušuje vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena v poslední dva týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla $90 za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami, teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuvajtu ministerstvo obrany země oznámilo sestřelení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbollahu, a silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad na Beaufort ne, to ještě od dob křižáků a vůbec tam těch křížový prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska tady v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy, tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebuji dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady z oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad 85 dolarů, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale je třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoli zase, když nakupují tady tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jak si z hlediska množství ropy vytěžené, prodávané, tak jako oni jsou jako popředí. A tak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa prostě, no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
0: Tak, dále se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibullah Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura či čo.
1: Tan Yug je, myslím, jugoslavská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jenom poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saúdské Arábie, tak tam vede od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Jambú, kde se právě nakládá taky ropa. a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se teda vozit, ale tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutijové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teď když mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, že těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně jak na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbílu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, tady ty to už nechali ne jednou, až několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde byl asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčtí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, z nichž množí usilují o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lawrence z Arábie, teď ho nedávno dávali. Ten Lawrence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získali si tam renomé, ty Arabové ho uznávali a toho Lawrence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořad je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saudská Arábie už oficiálně potvrdila svoji účast ve válce proti Iránu. zájem leteckých úderů proti cílům podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupil do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty Hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedení těch Hutiů přistávalo, tuším, Sana na tom letišti, a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání, tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka ničí ropná zařízení, takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, byť je hlavně teda v oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, kdyby bylo další. Doufám, že bylo zajímavé.
0: Tak, mrkneme se na další. Prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. Dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímčo část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak.
1: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11-12 milionů žije v Turecku. Další žijou v Syrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, a tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím. a řekněme i ke svým územím, tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta Jaltská, důsledky Jaltské konference 1 a postup Rimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá zimě a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také zejména z situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A už jsme přišli o všechno, tak bychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání. Teď se tím budeme zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál na ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou. Všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě prostě proto, protože on by teďka byl toho svého prezidentského období, by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dále. Takže se objevují zprávy, že Trump je v záku, jestli zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hlněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni, jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního zestupu, jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně věděli, kam vstupujeme. A bude si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam zestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, oni tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. Protože jedním z hlavních důvodů této války byl odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohltit Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tady je otázka, jestli v tom skutečný, ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak ve vším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa, o tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek. ten asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostu

0: jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstonová. Tak, abych to přečel ještě jednou správně.
1: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To jako to jako opravdu, to už je jako opravdu za hranicí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně, legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci. A teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump nejdřív musí vlastně jak si ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to lepší chápat lidé, to lidé tím jako nechápali. Aby to lepší jako chápat lidé, teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele, a je to všechno proces, jo? To prostě nejde najednou. Takže a jenom, aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval, a chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník k tom deníku China Daily, tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu, několik mír. To já nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. A China Daily máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun v celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu,

0: jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto ho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řeky mají nebo i nuanci. Izraelce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechali zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku země, který měl ten Trump jako s tím Iránem jako do toho jít, měl se rychle stáhnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izrael teda řezal hlava nehlava, něco se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jaksi způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoct těm státům, aby se stali suverénními, což teda za této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Tak, dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát. Napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. A zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čímž se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách, volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
0: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Seuty. A protože oni měli jako, Seuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv nebo průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že padly do Souty, byť je teda na je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založená na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré. A ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému tři dary. A to když uznal suverenitu Maroka nad západní Saharou, jen tak jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě. A tady nám vypráví, jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír, bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No a budiž tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam vždycky Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál a proti Gibraltaru je ta Ceuta, čili tím pádem oni by získali kontrolu. Hned by tam byla v té Ceutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili Ceutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobilo dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci zkorumpovanému systému, přičíst tedy zkorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blblblblbl. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na co to je CZ24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené u OSN. A jinak tedy, pokud je tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to je jako další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No, Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o zácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud je o zácné zeminy, tak ty ani nevytěží a to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 25, vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako on, oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích raket proti letadové systémy Patriot, tak, že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc, druhá věc je taková, že dneska si to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že už ani to nebylo potřebovat, protože ta situace bude jiná. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme, zase nějaká raketa. USA jsou bez peněz na válku, Pentagon ztratil financování a rakety se minuly a jejich výroba se nedokáže obnovit celé, nebo nedokáží nahradit celé roky. Tak je to z telegramového kanálu Malek Dudakov. V předvečer letecké přestávky se Senát USA rozhodl odložit schválení Trumpova vojenského zákona minimálně do tedy december, to je listopad nebo prosinec, november,
0: prosinec,
1: jo. A byla tu požadavka demokratů, kteří hrozili úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu. Kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 12 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradili Attack MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině. A to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou. A aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude. Ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
0: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským i s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, čili odděleně, bez obvyklých okázalostí, oficiální tiskové prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pozbu ze senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednával další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Respondl Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí, a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat americkou, větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku. Stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dalo by se dodat, že zapojení ruského rozměru by ulevil Izraeli tím, že by zpochybnilo tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahu. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak, To byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknout ti na další pětka. To máme tady. Jednička a Německo. Geiropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Merz, Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. Samozřejmě tady ty šmečka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v úvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku-Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v úvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AfD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognozy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
0: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, ono, tam byly jako menší titulky, kde to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch východoněmeckých zemích, tak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jaký míry jim to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu, je znova z Německa, světec Borse tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou s 24-hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře. Elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba si uvědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit. A to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO. Takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na tzv. Obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, když to ta Evropská unie, když to má plánu. Takže denně přitom přichází německá alarmující informace o tristní situaci, do které se země zcela dobrovolně dostala. Její průmysl ve celosvětovém měřítku konkurence neschopný a zdá se, že časem bude hůř. Nedávný investigativní rozhovor pro Apollo News mě vystoupil bývalý hamburský senátor pro životní prostředí a energetický expert Fritz Fahrenholt, vyvolal intenzivní debatu o stabilitě německé elektrické sítě a budoucnosti její průmyslu a ekonomiky. A jak Německo agresivně přechází od tradiční základní energie k nestálým obnovitelným zdrojům energie, jako je vítr, slunce, tak vládní agentury se tajně připraví na nejhorší možné nedostatky energie. Tady tohle to všechno jsou jenom záměnky a tam cílem není nějaká ekologická, tam cílem je deindustrializace. Teďka už jsem viděl taky nějaký titulek, že Maďarsko má najednou problémy s elektrickou energií, takže Slovensku ji nabídlo pomoc, protože Slovensko má jádro. Maďarsko ho stavělo za pomoci Rusů, teď nevím, jako, do jaké míry se to nezastaví po nástupu toho Maďara, protože už tam jaksi různé takovéhle nápady jako měl, takže uvidíme. Pojďme dále.
1: Jdeme Seutu. Jak 3 000 Španělů prý zastavilo invazi 50 000 cizinců a to během 12 hodin. Je to z Pro News GR, tak snad to bude dobré. Masivní pokus přibližně 50 000 nelegálních krimigrantů o vstup na Seutu se během několika hodin proměnil z oslavného obrazu v odstrašující operaci rychlého návratu. Španělsko varovalo Maroko před možnými údery, pokud nebude dodržovat uzavřené mezistátní dohody. Španělské úřady a místní úřady města přijaly mimořádná opatření k omezení pohybu osob, které nelegálně vstoupily do španělské enklávy. Armáda a policie, jejich síla dosáhla 3 000 mužů, prokázali prý rozhodnou sílu. No, podle zpráv z regionu citovaných mezinárodními médii, jakým je agentura AFP, byl učiněný pokus zabránit vytváření podmínek, které by podporovaly další migraci, a to přísným dohledem nad silnicemi a okamžitým informováním úřadu ze strany obyvatel a podnikatelů. Madrid prý již předtím oznámil, že vyšle do Seuty vojáky, aby zajistili bezpečnost. Stalo se tak poté, kdy do španělské severoafrické enklávy vstoupily tisíce migrantů ze sousedního Maroka a stovky dalších tam míří. No, to jsou jenom keci AFP, protože už se začaly vloupávat samozřejmě do obchodů, tam je rabovali, policajti je jenom vyháněli a oni si tašky a nakradené matrošci odnášeli a další svinstva. Útočili tam noži i na lidi, takže ta situace není taková, jak nám tady agentury AFP a další mažou med kolem huby. Takhle to zkrátka není, situace je tam úplně v zádeli, abych to řekl takhle slušně.
0: No, ona o tom svědčí i další zpráva, která říká, že lži kolem Seuty, že jsou svědci z místa potvrzují, že nemalá část Maročanů zůstává ve městě, další hordy čekají u hranic, takže ono to tak jako slavné nebude a Tady říkají, že samotná invaze, že se zdaleka nejvíc hodí současné španělské vládě, která roky odmítala střežit hranice Ceuty a Melilly, to je ta druhá enkláva jejich na marocké straně, opravovat schátralé ploty a vyslat na hranici dostatek personálu. Podporuje totiž islamizaci země a ani voliči Sáncheze nejsou žádní vlastenci. A současná španělská politika zaměřena zejména na podlézání této části obyvatel a také rostoucí muslimské populace. Takže mnohem z toho, co dnes vidíme, je jen divadlo, které má za cíl uklidnit na jedné straně ostatní evropské země, protože ty už chtějí, aby byla teda vyloučeno Španělsko ze Schengenu, protože oni to tam naberou a pak to tady bude rozdělováno po Evropě. A na té druhé bouřící se Španěli, kteří však nikdy Sáncheze nevolili. A ti, kteří ho volí, tak podporují bezmezné přijímání muslimských vetřelců a pokračující výměnu španělských obyvatel. A jinak Sánchez je letitý přítel Alexe Soroše, což je teda syn George Soroše, který nyní vede jeho impérium a je přesným ztělesněním zrádce vlastního národa, který už roky dělá vše proto, aby je vyměnil za jedince z nekompatibilních kultur. Takže tolik tomu. Už samo o sobě, že oni dali, nejdřív říkali 500 tisíc, teďka říkají 990 tisíc občanství nějakým kriminálníkům, o kterých nevědí vůbec nic, tak z nich dělají občany Španělska. Takže to samozřejmě další logicky podporuje v tom, aby tam další šli. A ty neziskovky, jak je podle všeho zjevné, tak je v tom podporují. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále.
1: Tak. Musíme slyšet, máme skoro 3/4. NATO plánuje zvýšit počet amerických jaderných zbraní v Evropě namířených proti Rusku o 200 až 250%, tedy 2 až 2,5krát. Tak, jenom tady ten tučný nadpis. Na to zvažuje tedy výrazné rozšíření rozmístění amerických taktických jaderných zbraní po celé Evropě s cílem čelit drtivé převaze Ruska v oblasti taktických jaderných kapacit. Jednání uvnitř aliance se údajně zaměřují na rozšíření arzenálu přibližně 100 amerických gravitačních jaderných bomb B61-12 rozmístěných na 6 leteckých základnách v Evropě na celkový počet tedy 200 až 250 jaderných bomb. Generální tajemník NATO, tedy Mark Rutte, odmítl vyloučit zvýšení počtu amerických jaderných zbraní umístěných v Evropě, zatímco předseda sboru náčelníků štábu Dan Kane, vyjádřil připravenost uzavřít dohody o sdílení jaderných zbraní s dalšími spojenci Spojených států v NATO. Zase se čeká, dámy a pánové, jestli to my odmítneme, ale budeme asi patrně držet hubu a krok, tak jdeme dál.
0: Já tady mám ještě jednu zprávu, ta je sice z Polska, ale hovoří o napětí mezi republikány a hovoří o vztahu Trumpa a Thuna. A ten republikánský líder v Senátu, John Thune, a tak je ten vztah je plný napětí a zatímco ten předseda sněmovny Mike Johnson, to je ta druhá komora, tak je s tím Trumpem v častém kontaktu, tak ten Thune s tím prezidentem mluví jen zřídka a o jeho rozhodnutích se dovídá z médií nebo na platformě True Social. A teď to bylo v těch posledních týdnech pro republikány obzvlášť obtížné kvůli sporům o financování Iránu a napětí ohledně Trumpovy volební agendy. A ten Tune otevřeně přiznal, že s prezidentem 2 týdny nemluvil. Takže ty vztahy mezi oběma politiky byly lepší na začátku toho druhého funkčního období Trumpa, kdy prezident pochválil Tuna za efektivní realizaci projektu prostřednictvím Senátu. Nicméně jejich rozdíly v názorech a styly vedení v současnosti prohlubují teda to jejich rozdělení. Ten Tune představuje klidně rezervovaný styl, který kontrastuje s tím Trumpovým impulzivním přístupem. I když se teda veřejně shodne na některých otázkách, tak ten Tune často v soukromých rozhovorech poukazuje na některé prezidentovi nemožné projekty. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, novinky od jinou, jdem to tady předsvaknout, teď to vidíme, 6 máme a 1 je zde. Naléhavá situace, nový kritický úder Houthiů v zóně odpovědnosti řeckých vlastenců v Saudské Arábii. před několik hodinami, ale zpráva je ze 27. tedy z pondělí, takže nejspíš nedělní večer. Byl kriticky zasažen jižní terminál Yanbu v Saudské Arábii, který se nachází v zóně odpovědnosti řecké eskadry MIM 104 Patriot PAC-2. A bohužel během 48 hodin byla řecká kopule, tedy asi protizdušná obrana, poražena po druhé a hlavní uzel pro saudský vývoz ropy v Rudém moři se zavřel. Ropovod začínal na východě poblíž Bahrajnu na západě a je známý jako Petroline, tedy petrotrubka asi a linie východ-západ surové ropy. Tak toť až asi k tomu prvnímu a můžeme na další zprávičku.
0: Je zajímavé, že jim to tam hlídají Řekové, to je zajímavé. No, tady druhá zpráva hovoří o tom, jak pomoc v uvozovkách od nadace Gatesových způsobuje obrovskou ekologickou katastrofu v Africe. A to, je to, ten případ je názorným příkladem toho, jak až kam může vést takzvaná pomoc rozvojové Africe. Šlo o údajnou snahu bojovat proti malárii, která vedla k rozsáhlé ekologické katastrofě. V současné době se sice nadace Gatesovi zaměřuje zejména na vakcíny a zavádění digitálních identit po celém světě. Nicméně v Africe se pouští do dalších činností. Mimo šíření GMO rostlin je to například i tzv. Boj proti malárii. A ta snaha nadace Gatesovi bojovat proti malárii v Africe pomocí Mosquitier vedla k biologa Foresta Galanta k jedné z největších ekologických katastrof v regionu. V podcastu Joe Rogana se Galant pustil vyprávně o tom, co se stalo v deltě Kaora Bassa v srdci údolí Zambezi a jedné z nejbohatších sladkovodních rybářských oblastí na světě. Ta nadace byla Melindy Gatesovi zahájila rozsáhlou kampaň na snížení malárie v Africe tím, že rozdala miliony moskytiar místnímu obyvatelstvu. Na papíře to vypadá ušlechtile, v praxi to dopadlo jinak. Ten Galant vysvětluje, že lidé ve vesnických komunitách kolem delty Kaora Bassa sítě nepoužívají k jejich zamýšlenému účelu, ale rybařili s nimi. A právě to vedlo k obrovské ekologické katastrofě, protože ty moskytiary mají extrémně jemnou síťovanou tkaninu, právě tak jemnou, aby odradili ty komáry venku. A to ale znamená, že chytají i ty nejmenší ryby, které plavou v mělčích částech řek a delt. Takže ta delta Kaora Bassa je líhní ryb, je to jakási školka, kde vyrůstají mláďata, než se přesunou přes Zambezi, přes ten bazén Zambezi a nakrmí miliony lidí. Takže tím hromadným rybolovem s moskytiérami to vlastně celé zlikvidovali. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout na vyběhl nějaký raketky. Netanyahu veto, Iron Dome nebude odeslán na Ukrajinu. Izraelský premiér Bibi vetoval tedy předání systému Iron Dome Ukrajině. Podle deníků The Washington Post byly jako důvody uvedeny podmínky dohody o společné výrobě a riziko úniku technologií. S tím, že Izrael nepředá Ukrajině systém protiraketové obrany a podle deníků The Washington Post dodávku zablokoval sám premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské velvyslanectví ve Washingtonu podrobně vysvětlilo důvody tohoto rozhodnutí. A asi tušíte, jaké budou, nebo na co se aspoň vymluví. Takže utekly by technologie. Tak jo, my tomu budeme věřit.
0: Další zpráva je od Jakova Kedmiho, který říká, Spojené státy není třeba ničit. Rusku stačí 3 údery, Západ nemá žádnou vojenskou šanci. To je zpráva dneška. A v podstatě říká, že evropští strategové s ohledem na osud Sovětského svazu nadále spoléhají na rozklad elit, to znamená v tom Rusku, a z vojenského hlediska však podle něj Západ nemá žádnou šanci. Strategický potenciál Ruska je podle něj takový, že k úplným vyřešení problému by stačilo pouze 3 údery proti Německu, Francii a Velké Británii. Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že z vojenského hlediska nemají žádnou šanci. Především strategické zbraně Ruska mohou nejen zničit Spojené státy za půl hodiny, jak řekl bývalý americký ministr obrany, ale za kolik minut by bylo možné zničit Evropu. Stačilo by vrátit 3 země do doby kamenné, Německo, Francii a Velkou Británii, to je vše. Nemají sílu zachránit sami sebe. Dokonce ministři obrany Francie a Německa přiznávají, že jejich armády nejsou schopny své země ubránit. A to se v budoucnu nezmění, jak zdůrazňuje Kedmi. Jak vidíte, přesto válčit chtějí. Takže tolik teda tady tato zpráva.
1: Tak a teď se koukneme i k nám. Petr Drulák tady je, spolek Svatopluk. Nejsme připraveni na skutečný boj. Drulák tedy varoval před nadcházející konfrontací, ale pozor z Brusele. Někdejší náměstek na ministerstvu zahraničí a velvyslanec ve Francii vyzývá své spoluobčany, aby se připravili na střet s Brouselem. A to tvrdý střet. Střet, v němž bude tedy z Drulákova pohledu nutné opřít se o československou solidaritu, ale nejen o ní. Profesor Petr Drulák, který pronesl úvodních pár slov na dalším setkání spolku Svatopluk. Tématem dnešního setkání je společně v Evropě navzdory Bruselu, naznačil hned v úvodu. Když mluvíme o Bruselu, mluvíme o Green Dealu, včetně devastace naší krajiny, větrníky, včetně dalších věcí. Mluvíme o válce na Ukrajině, mluvíme o masové imigraci, mluvíme o genderovém experimentování, mluvíme také o administrativní buzeraci, ať už se jedná o běžné občany nebo naše podnikatele. A tohle to všechno má jednoho společného jmenovatele. Tím jmenovatelem není pouze Brusel, ale ti, kteří stojí za Bruselem. Mluvíme o euroatlantické elitě, o těch několika desítkách nejmocnějších, kteří stále tahají za nitky, řekl Petr Drulák. Článek je delší a jistě zajímavější a já počítám, že asi si to budeme moci prohlédnout, jestli tam dorazil Peťa Bureš, tak to bude na YouTube záznam celé té debaty, případně na Svatopluku. Je to fakt důležité.
0: No, já se tady myslím jako jednu věc, je prostě potřeba nazývat věci pravým jménem. Za prvé, ano, ta elita, která tam je, tak je prostě potřeba říct, že jsou to hlavně globalisté. Je potřeba říct, že Evropská unie a Brusel je jenom jejich nástrojem. Takže jako bojovat s nástrojem nemá smysl, ten nástroj je jednoznačně úkolovaný a s tím nástrojem, a to je, takže je prostě potřeba odejít. Nebojovat, tam nic nemůžeme vybojovat. A třetí věc je ta, že ne, že to bude trvat dlouhodobě, ale musí to být sakra svižně, protože od příštího roku bude pozdě, tečka. A pořád jako my to pořád jako tady nechápeme. A pořád se vyprávíme pohádky. Takže tolik teda ode mne. Já bych přešel teda k tomu tematickému okénku. Je to článek pod názvem Válka je rozhodnuta od Alastaira Crooka. A říká si toto. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální velmocí. Trump v pátek večer nařídil americké armádě, aby neprováděl nové údery na Irán, a to navzdory tomu, že dříve schválil masivní útok Gates of Hell na Irán. Spojené státy nyní požádali o nové dočasné příměří s Iránem a usilují o návrat ke zhroucenému a pozastavenému memorandu o porozumění, přičemž jednání mají zahrnovat i Jemen a Trump se snaží zapojit do vyjednávání i hnutí Ansar Allah. A je zřejmé, to jsou ty Hutiové, a je zřejmé, že Trump je rozlobený a obává se, že válka pohlcuje jeho prezidentství a jeho odkaz. A Irán byl minulý týden komplexně odmítl všechna jednání a potvrdil, že za žádných okolností do nich nevstoupí. Zjednodušeně řečeno, proč by Irán souhlasil s tím, aby dal USA čas na přeskupení sil a přezbrojení před zahájením další vlny útoku na Irán, když má USA na útěku. Návrh memorandu o porozumění, jehož důvěryhodnost Trump opakovaně zničil, to je nepravděpodobné. Will Shriver poznamenává, že se řídí zvěsti, že Pentagon tlačí na Trumpa, aby odvolal válku s Iránem, protože Spojené státy téměř vyčerpaly své zásoby protiletadlových střel a raket pro údery na dálku. Prezidentovi nejbližší poradci jsou rovněž znepokojeni vyhlídkou na rozšiřující se válku na Blízkém východě, odcizením klíčových spojenců v Perském zálivu, kteří jsou zranitelní vůči dalším iránským útokům a blížící se energetické krizi. Jen málo kdo, pokud vůbec někdo z Trumpova nejbližšího okruhu věřil, že plán na eskalaci byl moudrý, uvedly dvě informované osoby, jak uvádí New York Times. Zdá se také, že v Trumpově ústupu mohly sehrát roli machinace ohledně přesné situace s dodávkami paliva ve Spojených státech. Larry Johnson tvrdí, že zpráva připravená Karlem Millerem zkoumá, jak tajné operace americké armády v oblasti nákupu a vývozu paliva vyčerpávají národní zásoby a nafty a leteckého paliva, zejména v období, kdy domácí zásoby už jsou kriticky nízké. V podstatě ten Miller uvádí, že v velké části tohoto tajného vývozu paliva probíhá přes neprůhledné kanály, jako například překladiště v Rotterdamu, kde konečně vojenské nebo zahraniční přidělení není veřejně vyúčtováno, což vystavuje americkou ekonomiku riziko nedostatku, zatímco vojenské zahraniční operace, zejména v Izraeli, mají přednostní přístup. To znamená, že oni z té bezpečnostní rezervy to dávají místo, aby si nechali na domácí trh, to dávají ven na armádu pro sebe, pro Izrael. Tato zpráva Millera se zřejmě váže k otevřené manipulaci amerických úřadů s ropnými referenčními hodnotami. Jejich cílem je přesvědčit trhy, že nehrozí nebezpečí nedostatku paliva v důsledku probíhajícího nouzového čerpání ze strategických ropných rezerv ve výši 172 milionů barelů, které bylo zahájeno s cílem čelit výkyvům v dodávkách způsobených konfliktem s Iránem. A zatímco zákonná bezpečnostní hranice činí 250 milionů barelů, tak současná úroveň se pohybuje kolem 300 milionů. Přesto se prosazuje tvrzení, že čerpání může jít ještě dále až na 70 milionů barelů. A je to ale možné, jaká je minimální úroveň, na kterou mohou strategické ropné zásoby klesnout? Je to složitější než jen jedna velká nádrž surové ropy, která má konkrétní hladinu. Strategické ropné zásoby se skládají z mnoha kavern a obsahují různé druhy ropy, které se čerpají různým tempem. Přičemž některé z kaven by se mohly zřítit, pokud by byly příliš vyprázdněny. Stručně řečeno, nikdo neví, jak daleko je příliš ještě jít. Jsou to všechno dohady. Jak daleko ještě lze jít, jsou to jenom dohady. A vzhledem k tomu, že Trumpův vojenský útok utrpěl drtivou porážku, jedinou cestou zpět k jednání by bylo nabídnout skutečné ústupky hned na začátku. Ale i kdyby to Trump udělal, uvěřil by mu a vydrží Trumpův duševní stav takové implicitní ponížení? Hlavní překážkou na cestě zpět k jednání s Iránem je to, že on a jeho nejbližší spolupracovníci chápou Irán úplně obráceně. Tvrdí, že mají co dočinění s neústupným a radikálním vedením, zatímco Iránci jako celek touží po východisku. To je omyl, je to přesně naopak. Právě vedení je pragmatické, zatímco ulice je celkově radikálnější a požaduje pomstu. A požaduje vysvětlení, proč by vůbec mělo docházet k jednáním. Na druhou stranu tým prezidenta Trumpa a jeho příznivci z Fox News sklouzli od dřívější americké vize sebe sama jako národa spasitele k radikální manichejské charakterizaci nebo charakterice sebe sama, jak píše profesor Michael Vlahos. A říká, americká dobrá zpráva byla nahrazena všudy přítomným přízrakem zla a hrozby síly. Posvátná slova, svoboda a demokracie, ačkoliv se stále skandují, tak se stala prázdnou mantrou. Americké evangelium již nekáže o přinesení spásy a smíření, nyní se zabývá vynucováním a trestáním. K tomuto obratu došlo v jediném okamžiku, 11. září a s Guantanamem. Problém se tedy soustředí na postoj, jak je možné vyjednávat nebo hovořit se stělesněním zla, jak Trump označuje Iránce. To samozřejmě není možné, právě o to šlo při vykreslování nepřátel v těch temných barvách. Vylučuje to skutečné zprostředkování, vylučuje to řešení, které by mohlo být vnímáno jako nástroj k moci jednoho z nejzlejších lidí v historii, stojícího v čele bandy krvežíznivých zločinců, redukuje politiku na snahu o nadvládu nad jinakostí. A Západ vyznává jeden konkrétní způsob uvažování, který považuje za ztělesnění podstaty lidskosti. Tento způsob uvažování, často označovaný jako apolonský, souvisí s patriarchátem, právem a vertikálním, zhora dolů uspořádaným sekulárním, racionálním a mechanistickým myšlením. Nabízí jen málo prostoru pro meziprostor, věci jsou buď A nebo ne A. A na druhou stranu však existuje jiná sféra, často označovaná jako dionýská, která vyjadřuje energetickou dualitu jak v přírodě, tak v člověku, mužské a ženské, řád a bouřlivé překračování hranic, poctivost a zvrhlost. A tyto póly tvoří v našem vědomí dva protiklady, které v nás souběžně existují a vzájemně se utvářejí. Dionýský logos lze snadno vnímat jako stín, či dokonce jako vzpouru proti Apollonovi. A pak je to Persefona, odvrácená straně dionýského stínu, která vyjadřuje chtonickou ženskou existenci. Zde neexistuje mužský pól, ale pouze bohyně vyjadřující zemitost a ženský princip reprodukce, proces růstu a péče, jakož je podzemní vědění nazývaná intuice, symbolizující cyklický život Afrodity, rozklad, smrt a konečnou obnovu. Vědomí však většinou vyjadřuje lidskou kvalitu z jedné konkrétní perspektivy. Nicméně všechny civilizace čerpají z plné rozmanitosti takových složek vědomí, které tak či onak odpovídají konkrétní civilizaci. Myslet v jedné kultuře znamená myslet jedním způsobem, patřit však jiné kultuře, jiné etnické skupině, jinému náboženství. To znamená, že myšlení se bude lišit. Přesto všichni zůstáváme lidmi a Trumpova imperiální arogance se tedy začíná potýkat s faktem, že pro ně bude obtížné, možná dokonce nemožné, najít řešení pro Blízký východ, protože pohled na svět z čistě apolonské perspektivy je ve své podstatě mužský a exkluzivistický a nedokáže pochopit jinakost, spíše se opírá o výjimečná privilegia, prostě neuznává a ani nemůže uznat pluralitu myšlení. Spojené státy prohrály válku. Tím, že Trump přijal takový nekompromisní manichejský jazyk, se fakticky odřízl od jakéhokoliv možného diplomatického řešení. Rozšířením války Libanon, Jemen, Sýrie a Irák značně zkomplikoval jakoukoliv diplomatickou cestu. Všechny prvky spolu souvisejí, avšak mají také své vlastní agendy. A řešení tedy zahrnuje komplexní soustavu problémů, nikoli pouze binární spor mezi USA a Iránem. Spojené státy budou nakonec muset kapitulovat, což povede k tomu, že se Irán stane regionální mocností, což posílí Rusko a Čínu, zatímco region se s touto novou realitou v západní Asii postupně smíří. Takže to je článek, který vyšel na Strategic Culture 28.7. tohoto roku. Je to velmi zajímavé a jako je pravda ta, že ono cílem je v podstatě, a je to i v americké nestaře, aby američtí vojáci šli domů. To znamená, tam není ani moc potřeba schápat, tam je prostě potřeba se sebrat, stáhnout to. Problém je v tom, že to ten Trump nemůže udělat jen tak z mírných zdírnix, jednak sám kvůli sobě, protože kvůli své povaze, jednak kvůli okolí, kvůli vládě, kongresu a tak dál. A jako takováto eskapáda stála hodně peněz, stál nějaké životy a tomu může zlikvidovat zbytek politické kariéry. Takže tolik ode mne pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci. Pozvu vás v pondělí na kompas, který se bude týkat vzestupu lidstva a některých docela zajímavých záležitostí. Takže doufám, že se s vámi setkám v pondělí a budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Díky a hezký večer.
1: Tak tež, pane inženýre, hezký večer, děkuji za připravené zprávy a vzpomněl jsem si, že nás tady někdo teda káral, tak já to ještě přečtu, karatele. Tady máme hezký den Vítku i panu Tichému a velké poděkování, takže si mě někdo spletl, ale to nevadí, psal to do komentovaného zpravodajství. Mám ale takovou zvláštní výtku, máte moc hezkou znělku, tedy hymnu, ale českým zprávám věnujete pouze pár minut. Nemělo by to být naopak, vím, že válka na Ukrajině je hnusná, ale tak podrobné zprávy, myslím, nejsou až tak zapotřebí, jako kdyby se u nás nic nedělo a ono je tomu přesně naopak. Doufám, že se nezlobíte, zdraví F. Fafalka, Jana, tak zdravíme, Janu.
0: Nezlobíme, jestli o tom mohu říct pár slov.
1: Ano, víte, jasně.
0: Dění u nás je naprosto podružné. Je naprosto podružné, tady se o ničem nerozhoduje. Kde se rozhoduje, tak jsou Spojené státy a jejich eskapády kolem a je to tady Rusko a Ukrajina, tam se rozhoduje. Tady jako to, co tady se děje, je podružné. Nenechte se odvádět o to, co nás tady jako zajímá a čemu jsme se měli věnovat, je to, že jak nám tady hlasuje v Evropském parlamentu a že na několik měsíců se nás budou snažit strčit do toho elektronického koncentráku. To je důležité. Ale to, co se děje tady doma, to je jenom na odvádění pozornosti. Sledujte to v tom Bruselu a jako začněte se dávat dohromady proti tomu. Když byl zaveden digitální, nebo když přišly zprávy, že o digitální identitě do Mexika, tak tam 80% lidí to rázem odmítlo. Kolik jich je tady? Kolik myslíte, že jich je tady? Téměř nikdo, protože jedni budou říkat, že to je fajn, druhý budou říkat, že o tom vůbec nic nevěděli. Takže těmto věcem se věnujeme. To, co je venku, to, co je tady, to je na odvádění pozornosti. Tady ten hrám ve 3D, to je jako, to zítra pozici nemusí být zajímavé, když jako začneme jako trošku jako začneme pracovat. Takže tolik ode mne.
1: Tak, tak, dobře, dobře, děkuji, pane inženýre, hezký večer vám přeji, dámy a pánové, my budeme pokračovat se Simonkou ohledně necenzurovaných informations, ono už je jistě nachystáno, i když jsem to neskontroloval, tak dáme jenom děkovačku a jdem se kouknout i dále.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny.

toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. A já vám dneska řeknu něco jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví Kristýny, Kristýny, Kristýny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Prý. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze. Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloubkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristýny, tak těch je 7797. 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků. Tady máme 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény. Tak. Kristen je opravdu minimální. Tak. Milé Kristýny, milé Kristýny i milé Kristen. Já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte. Je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici. A víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale ne moc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristýny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát. Protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Uf, takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka. Agenturní zprávy na nás čekají 24. července, to je právě dneska. Lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice.

0: jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teďko agenturní zprávy si řekneme. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišmane. Podle prohlášení jemenských od tady musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chvíličku, až se nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saudské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu. Oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TASS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TASS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saudská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obranného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila $99 za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapatia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z, řeknu, alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema. Ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jiný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a je rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits. Já jsem tam někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusa. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Napojená na ODS.
2: Krásný velký